zájem, tvůj klid a temný síle. Už nemají zájem a temný síle. Už nemají zájem. Tak se síle. Už nemají zájem.

0: Pokrájíme, podusíme, připečeme, se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme v režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se ne... To jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a... My podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupříme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objepečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Na Rock Rádiu. Oběd. Každý všední den od 11 do 12. Na Rock Rádiu. Oběd. Každý všední den od 11 do 12. Na Rock Rádiu. Každý všední den od 11 do 12. Na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio.
0: Den od 11 do 12. Na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio.
0: Do 12. Na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez.
0: Na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Tak pánové, už toho mám dost.
1: Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Tak pánové, už toho mám dost.
1: Opravdu vás pobaví.
2: Tak pánové, už toho mám dost.
3: Co si vlastně...
2: Tak pánové, už toho mám dost.
3: Co si vlastně myslíte? My jsme tady první cenová skupina.
2: Už toho mám dost.
3: Co si vlastně myslíte? My jsme tady první cenová skupina. Co si vlastně myslíte? My jsme tady první cenová skupina.
4: Ty první...
3: Co si myslíte? My jsme tady první cenová skupina.
4: Ty první světová skupino.
3: My jsme tady první cenová skupina.
4: Ty první světová skupina.
3: Tady první cenová skupina.
4: Ty první světová skupino. To by se musel jináč chovat. Ty první světová skupino. To by se musel jináč chovat. Jináč tady první světová skupino. To by se musel jináč chovat. Jináč tady obracat skupino. To by se musel jináč chovat. Jináč tady obracat čověče. Jenom za tu cho. To by se musel jináč chovat. Jináč tady obracat čověče. Jenom za tu chvíli, co jsou tady. To by se musel jináč chovat. Jináč tady obracat čověče. Jenom za tu chvíli, co jsou tady, no co? Chovat. Jináč tady obracat čověče. Jenom za tu chvíli, co jsou tady, no co? Tam máva. Jináč tady obracat čověče. Jenom za tu chvíli, co jsou tady, no co? Tam máva čověče. Jenom za tu chvíli, co jsou tady, no co? Tam máva, jak na prvního máče. Jenom za tu chvíli, co jsou tady, no co? Tam máva, jak na prvního mája. Chce zaplatit. Jenom za tu chvíli, co jsou tady, no co? Tam máva, jak na prvního mája. Chce zaplatit. A jsou co tady, no co? Tam máva, jak na prvního mája. Chce zaplatit. Ani si ho nevšimne. Tam máva, jak na prvního mája. Chce zaplatit. Ani si ho nevšimneš. Máva, jak na prvního mája. Chce zaplatit. Ani si ho nevšimneš, čověče. To mája. Chce zaplatit. Ani si ho nevšimneš, čověče. Koťka jo. Chce zaplatit. Ani si ho nevšimneš, čověče. Koťka jo, obrovsky nevymění. Platit. Ani si ho nevšimneš, čověče. Koťka jo, obrovsky nevymění. Špinavé, nechá. Ani si ho nevšimneš, čověče. Koťka jo, obrovsky nevymění. Špinavé, nechá. Nevšimneš, čověče. Koťka jo, obrovsky nevymění. Špinavé, nechá. Hotové. Koťka jo, obrovsky nevymění. Špinavé, nechá. Hotové. Koťka jo, obrovsky nevymění. Špinavé, nechá. Hotové. No, vyřízené, no. Vymění. Špinavé, nechá. Hotové. No, vyřízené, no. Co tady plůž, jak špinavé, nechá. Hotové. No, vyřízené, no. Co tady plůž, jak nějaká lemra. Hotové. No, vyřízené, no. Co tady plůž, jak nějaká lemra, člověče. Hotové. No, vyřízené, no.

Pak se ztratil. Pak se ztratil. Pak se ztratil. Pak se ztratil. A pak se ztratil. A chvílema pak se ztratil.

0: Co tady plůžem jaká lemra, člověče, ty skupi... Vyřízené, no. Co tady plůžem jaká lemra, člověče, ty skupino. Jak před... No. Co tady plůžem jaká lemra, člověče, ty skupino. Jak před infane tady... Jaká lemra, člověče, ty skupino. Jak před infane tady chodíš, člověče, ty skupino. Jak před infane tady chodíš.
1: Rock Radio.
0: Skupino. Jak před infane tady chodíš.
1: Rock Radio. Konec leg...
0: Jak před infane tady chodíš.
1: Rock Radio. Kon... Rock Radio. Konec legrace.
2: Cut my life into pieces.
1: Konec legrace.
2: Cut my life into pieces.
1: Konec legrace.
2: Cut my life into pieces. This is my last...
1: Legrace.

Honí vás mlsná. Máte chuť na... Honí vás mlsná. Máte chuť na pořád... Honí vás mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nář... Honí vás mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo honí vás mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušený pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčkovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd. Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Jeho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úder si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem jeden. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední při elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední při rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme oběd. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. Den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese. Přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vašem objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokr... A celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokr... Hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokr...

0: a pak já nemám doma saláme, teď já mám jíst jenom zeleninu, a pak já nemám doma ani ledničku, teď já mám jíst jenom zeleninu, a pak já nemám doma ani ledničku, a co ledničku, a co já s tím rumem, já mám cukrovku tak na alkohol, a co já s tím rumem, já mám cukrovku tak na alkohol ani pomyšlení, a co já s tím rumem, já mám cukrovku tak na alkohol ani pomyšlení. Já mám cukrovku tak na alkohol ani pomyšlení. A dvoje máslo. Teď mi mám cukrovku tak na alkohol ani pomyšlení. A dvoje máslo. Teď mi to zlo. Tak na alkohol ani pomyšlení. A dvoje máslo. Teď mi to žlukne, hymo. Ani pomyšlení. A dvoje máslo. Teď mi to žlukne, hymo. A dvoje máslo. Teď mi to žlukne, hymo.
1: Rokrát.
0: Dvoje máslo. Teď mi to žlukne, hymo.
1: Rock Radio.
0: Teď mi to žlukne, hymo.
1: Rock Radio. Konec
0: Teď mi to žlukne, hymo.
1: Rock Radio. Konec legrace.
0: To žlukne, hymo.
1: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Jo, konec legrace. Konec legrace.

0: Propásli jste středečního hosta? Středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rokový historii? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rokový historii? Chcete znát příběhy, co se konkrétní týden událo v rokový historii? Chcete znát příběhy legendární týden událo v rokový historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? V rokový historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechni? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor? Znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Pod osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host Rock. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host Rock. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host Rocková kronika. Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host Rocková kronika. Deska měsíce plně k dispozici. Hvězdný host Rocková kronika. Deska měsíce. Hvězdný host Rocková kronika. Deska měsíce a motokeci. Hvězdný host Rocková kronika. Deska měsíce a motokeci speciál. Najdete Rocková kronika, deska měsíce a motokeci speciál. Najdete je na našem webu Rotokeci speciál. Najdete je na našem webu rokovíradio.cz a na streamu speciál. Najdete je na našem webu rokovíradio.cz a na streamovacích platformách. Najdete je na našem webu rokovíradio.cz a na streamovacích platformách. Služ našem webu rokovíradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcast rokovíradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv v platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Nářez. Koliv. Rock Rádio. Nářez. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Pobaví.
1: Co hrá s tím salámem? Já mám jíst jenom zeleninu.

0: váš farmář František.
1: Kontejnery Siegl.
0: Váš farmář František.
1: Kontejnery Siegl, dobrý den.
0: František.
1: Kontejnery Siegl, dobrý den. Kontejnery Siegl, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuju přistavit.
1: Kontejnery Siegl, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů.
1: Kontejnery Siegl, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale...
1: Kontejnery Siegl, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně.
1: Dobrý den.
2: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10. Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
1: A tomu...
2: Potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
1: A tomu říkáte hodně?
2: Hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegl.
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegl. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou.
1: Říkáte hodně?
3: Jsme Siegl. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. Jsme Siegl. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegl.cz. Přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegl.cz. 20 kontejnerů na jednou. www.siegl.cz. Kontejnerů na jednou. www.siegl.cz.
4: Chceme ho postavit vlastní...
3: www.siegl.cz.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama...
3: www.siegl.cz.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama...
3: www.cz.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama...
5: vybrat dobrý materiál.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama...
5: vybrat dobrý materiál.
4: A vybudovat ho postavit vlastníma rukama...
5: vybrat dobrý materiál.
4: A vybudovat náš domov. Vlastníma rukama...
5: vybrat dobrý materiál.
4: A vybudovat náš domov. Porfix.
5: Vybrat dobrý materiál.
4: A vybudovat náš domov. Porfix.
5: Dobrý materiál.
4: A vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem.
5: A vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: A náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
6: Sedíš celý...
4: Zděte s rozumem, budujte srdcem.
6: Sedíš celý den na přepážce...
4: Budujte srdcem.
6: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů
4: srdcem.
6: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se... Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ... Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práce... Na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce v super. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce v superknu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu. Tak zahoď rad. Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu. Tak zahoď razítko a pojď. Láká tě kreativní a cool práce.

tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě pár vět. Proč bychom měli vybrat právě tebe? Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na radiohouse.cz. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na radiohouse.cz.

0: Neuhaus.cz. Neuhaus.cz.
1: Tak co jí koupíme? Přála? Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala, že nic
1: nechce. Co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždy. Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane co?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří.
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku.
2: Nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřeší.
1: Vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od.
1: Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: A tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: Se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie. Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
3: Když
2: letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek
2: od zážitkem od Allegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek
2: od Allegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie. Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva. Víte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
2: House running.
3: Darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
2: House running.
3: Jízdu v super. Zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
2: House running.
3: Jízdu v super. Od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
2: House running.
3: Jízdu supersportu.
2: Adrenalin. Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
2: House running.
3: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek.
3: Pobyt pro dva.
2: House running.
3: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou. House running.
3: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na. Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na Allegrii vyberete supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na Allegrii.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na Allegrii vyberete dárek.
2: Zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zaslouženou masáž.
3: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na masáž.
3: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na
4: firma na zážitky.
3: Vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na
4: firma na zážitky.
3: Opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na
4: firmanazážitky.cz.
2: Nejlepší zážitky hledejte na
4: firmanazážitky.cz.
5: Restaurace Vikar.
2: Hledejte na
4: firmanazážitky.cz.
5: Restaurace Vikárka.
2: Hledejte na
4: firmanazážitky.cz.
5: Restaurace Vikárka.
2: Zážitky.cz.
5: Restaurace Vikárka.
2: Gastronomy.cz.
5: Restaurace Vikárka, gastronomická perla. Restaurace Vikárka, gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Restaurace Vikárka, gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Restaurace Vikárka, gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20. Perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečné.

0: Na kuchy otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečný den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta asociace hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta asociace. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta asociace. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta asociace kuchařů a cukrářů. Pod vedením prezidenta asociace kuchařů a cukrářů. Českým prezidenta asociace kuchařů a cukrářů. České republiky Miroslava Kubečka. Prezidenta asociace kuchařů a cukrářů. České republiky Miroslava Kubečka. Hned asociace kuchařů a cukrářů. České republiky Miroslava Kubečka. Hned vedle chrámu cukrářů České republiky Miroslava Kubečka. Hned vedle chrámu svatého České republiky Miroslava Kubečka. Hned vedle chrámu svatého České republiky Miroslava Kubečka. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní Miroslava Kubečka. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky Kubečka. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní brančeho Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací. Nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace, taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vyčné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikárka restaurantní branče. Více informací a rezervace na vikárka restaurant.če. Více informací a rezervace na vikárka restaurant.če. Více informací a rezervace na vikárka restaurant.cz. Informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz. Informace na vikarkarestaurant.cz.
1: Slyšíte tu?
0: Vikarkarestaurant.cz.
1: Slyšíte tuhle reklamu?
0: Restaurant.cz.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co?
0: .cz.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o...
0: .cz.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus. A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za příště byla o vaší firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů. Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a další 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a další plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. Inek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme tu a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online, 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou... K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV. Přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních digitálních

Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel. Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němců. Kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi. Kde? U zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi. Kde hospodaří u lidí? Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi. Kde hospodaříme s respektem? Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi. Kde hospodaříme s respektem k přírodě? Francimel na farmě rodiny Němcovi. Kde hospodaříme s respektem k přírodě? Je to probiotik farmě rodiny Němcovi. Kde hospodaříme s respektem k přírodě? Je to probiotický jogurtový nápoj z Němcovi. Kde hospodaříme s respektem k přírodě? Je to probiotický jogurtový nápoj, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plně s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný pro. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmě mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmě plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. CZ. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. To je boží nápoj.

0: vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova, i na Regiop vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova, i na regionálních akcích a koncertech. Banery, které budou vidět na TV Nova, i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý, které budou vidět na TV Nova, i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt TV Nova, i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákaz i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí na akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte, protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se, dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny oči. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o pro... Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na radiohouse.cz. Informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na radiohouse.cz.
1: Spotřební daň.
0: Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na radiohouse.cz.
1: Spotřební daň.
0: Tvoří 300 Cross Plus. Právě teď na radiohouse.cz.
1: Spotřební daň.
0: Tvoří 14. Právě teď na radiohouse.cz.
1: Spotřební daň.
0: Tvoří 14% na radiohouse.cz.
1: Spotřební daň.
0: Tvoří 14%
1: státního rozpočtu. Spotřební daň.
0: Tvoří 14%
1: státního rozpočtu.
0: Potřební daň.
1: Tvoří 14%
0: státního rozpočtu.
1: Tvoří 14%
0: státního rozpočtu.
1: Lihová rekce.
0: Tvoří 14%
1: státního rozpočtu.
0: Lihová rekce.
1: 14%
0: státního rozpočtu.
1: Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
0: Státního rozpočtu.
1: Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
0: Tu.
1: Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. Pro bohatší Česko. Bohatší Česko.

nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě. Nechceme CVčko, prostě

0: nářez. Opravdu vás pobaví. Jo, nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Tak, poslední.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Tak, poslední.
0: Pobaví.
1: Tak, poslední. Poučit se. Tak, poslední. Tak, poslední. Poučit svého syna o pravidlech. Poslední. Poučit svého syna o pravidlech a rizicích onanie. Poučit svého syna o pravidlech a rizicích onanie. Poučit svého syna o pravidlech a rizicích onanie.
2: No to jsem zvědav.
1: Poučit svého syna o pravidlech a rizicích onanie.
2: No to jsem zvědavá, co jste vedle.
1: O pravidlech a rizicích onanie.
2: No to jsem zvědavá, co jste vedleze.
3: No tak z toho nedělejme nějakou aféru. Onanoval každý. No tak z toho nedělejme nějakou aféru. Onanoval každý. A kdo říká... No tak z toho nedělejme nějakou aféru. Onanoval každý. A kdo říká, že ne, ten to dělá dodnes. No tak z toho nedělejme nějakou aféru. Onanoval každý. A kdo říká, že ne, ten to dělá dodnes. Dělejme nějakou aféru. Onanoval každý. A kdo říká, že ne, ten to dělá dodnes. Onanoval každý. A kdo říká, že ne, ten to dělá dodnes. Každý. A kdo říká, že ne, ten to dělá dodnes. A kdo říká, že ne, ten to dělá dodnes.
2: Co ty, tati?
3: Říká, že ne, ten to dělá dodnes.
2: Co ty, tati?
4: Já bych rád, ale mám
3: dodnes.
2: Co ty, tati?
4: Já bych rád, ale mám maminku.
2: Co ty, tati?
4: Já bych rád, ale mám maminku.
2: Co ty, tati?
4: Já bych rád, ale mám maminku.
0: Rock Radio.
2: Co ty, tati?
4: Já bych rád, ale mám maminku.
0: Rock Radio.
4: Já bych rád, ale mám maminku.
0: Rock Radio. Konec.
4: Bych rád, ale mám maminku.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rokován. Rock Radio. Rokován. Rock Radio. Roková noc. Rock Radio. Roková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock. Roková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Roková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Roková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Roková noc. Slušná roková večer od 10 startuje na Rock Rádiu Roková noc. Slušná roková muzika a legendy startuje na Rock Rádiu Roková noc. Slušná roková muzika a legend Rock Rádiu Roková noc. Slušná roková muzika a legenda českého éteru je Roková noc. Slušná roková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Slušná roková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Roková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Tyka a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Za to slušného éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Za to slušně Jirka Němý. Moc nemluví. Za to slušně hraje. Roková noc. Moc nemluví. Za to slušně hraje. Roková noc s Jirkou. Moc nemluví. Za to slušně hraje. Roková noc s Jirkou Němým. Za to slušně hraje. Roková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. To slušně hraje. Roková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Mě hraje. Roková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je roková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je sluš s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Název. Slušná muzika. Rock Radio. Název. Opravdu vážná muzika. Rock Radio. Název. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Název. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Název.

0: Po vydatným obědě nejlíp Po vydatným obědě nejlíp Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si vora. Nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. Trávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině s slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Oce nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Rokovej voraz z Arokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. A odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Nářez.
1: Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Nářez.
1: Opravdu je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás.
1: Slušná muzika.
2: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví. Opravdu vás pobaví.
3: Řekni něco japonsky.
2: Vás pobaví.
3: Víťo. Řekni něco japonsky. Víťo. Řekni něco japonsky. Víťo. Řekni něco japonsky. Řekni něco japonsky. Řekni něco japonsky. Něco japonsky.

0: Ty pro mě něco nesmírně krásného.
1: Víťo.
0: To nesmírně krásného.
1: Víťo.
0: Rok nesmírně krásného.
1: Víťo.
2: Rock Radio.
1: Víťo.
2: Rock Radio.
1: Víťo.
2: Rock Radio. Konec legrace.
1: Víťo.
2: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace.

0: to be.
1: Tell me what you want.
0: I want a brand new owner to be.

0: Kušico Yamaha. No. Kušico Yamaha. No. Kušico Yamaha. Naso Tasha. No. Kušico Yamaha. Naso Tasha.
1: Co to je?
0: Kušico Yamaha. Naso Tasha.
1: Co to je?
0: Yamaha. Naso Tasha.
1: Co to je?
0: Naso Tasha.
1: Co to je?
0: Španělá gejšo, udělej pro mě.
1: Co to je?
0: Španělá gejšo, udělej pro mě něco.
1: Co to je?
0: Španělá gejšo, udělej pro mě něco. Španělá gejšo, udělej pro mě něco. Nesmírně. Španělá gejšo, udělej pro mě něco. Nesmírně krásného. Udělej pro mě něco. Nesmírně krásného.

0: na regbity.cz.
1: Regbity, záruka kvalitu.
0: Více informací na regbity.cz.
1: Regbity, záruka kvality.
0: Více informací na regbity.cz.
1: Regbity, záruka kvality.
0: Na regbity.cz.
1: Regbity, záruka kvality.
0: .cz.
1: Regbity, záruka kvality.
0: .cz.
1: Regbity, záruka kvality. Záruka kvality.
2: Už tě nebaví od rána
1: záruka kvality.
2: Už tě nebaví od rána do Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetr. Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a tričky. Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace spat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš se a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli.

0: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví? Zedník. Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví? Zedník.
2: Malíř.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví? Zedník. Střecha, padá, kdo pak nám to praví? Zedník.
2: Malíř.
3: Topenář.
2: Podlahář.
1: A kdo pak nám to praví? Zedník.
2: Malíř.
3: Topenář.
2: Podlahář.
3: Ale ne, na to všechno
1: nám to praví? Zedník.
2: Malíř.
3: Topenář.
2: Podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí rekbity.
1: Praví. Zedník.
2: Malíř.
3: Topenář.
2: Podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí rekbity.
2: Malíř.
3: Topenář.
2: Podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu.
3: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět
3: rekbity. Rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací. Rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbity.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbity.cz.
4: Udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbity.cz.
4: Rekbity za bytu opět domov.
3: Více informací.

0: večer, 3 půvabné ženy, 3 epické kapely, 1 večer, 15. říjen, půvabné ženy, 3 epické kapely, 1 večer, 15. říjen, pražské ženy, 3 epické kapely, 1 večer, 15. říjen, epické kapely, 1 večer, 15. říjen, pražský distrikt. Jeden večer, 15. říjen, pražský distrikt. Večer, 15. říjen, pražský distrikt. 15. říjen, pražský distrikt.
1: Tak co jí koupíme?
0: Pražský distrikt.
1: Tak co jí koupíme?
0: Pražský distrikt.
1: Tak co jí koupíme? Přál. Tak co jí koupíme? Přála si něco? Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, řík.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: Co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, co?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a...
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřeším.
1: Říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřeším.
1: Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: Svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: Se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: Když už nevíte...
2: Boj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: Když už nevíte, co darovat...
2: Letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: Když už nevíte, co darovat...
2: Vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitkem
2: od Allegrie.
1: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie. Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
1: Pobyt. Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
2: House.
1: Co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
2: House running.
1: Darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
2: House running.
1: Jízdu v supersportu od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
2: House running.
1: Jízdu v supersportu.
2: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
2: House running.
1: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitkou večeři.
1: Pobyt pro dva.
2: House running.
1: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek.
1: Pro dva.
2: House running.
1: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou running.
1: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na Allegrii sportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na Allegrii vyberete dárek opravdu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každé.
2: Nebo zaslouženou masáž.
1: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zaslouženou masáž.
1: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitkáž.
1: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na
3: firma na
1: Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na
3: firma na zážitky.
1: Te dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na
3: firma na zážitky.
2: CZ.
1: Opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na
3: firma na zážitky.
2: CZ. Zahrádkého. Nejlepší zážitky hledejte na
3: firma na zážitky.
2: CZ. Zahrádkář. Zážitky hledejte na
3: firma na zážitky.
2: CZ. Zahrádkář se raduje na
3: firma na zážitky.
2: CZ. Zahrádkář se raduje.
3: Firma na zážitky.
2: CZ. Zahrádkář se raduje. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu. CZ. Zahrádkář se raduje. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop CZ. Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop CZ.
4: Ať už jste hobík nebo profík.
2: Všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz

0: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
1: Potřebuje zafido@eshop.cz.
0: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
1: Připrav@eshop.cz.
0: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou
1: eshop.cz.
0: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim, ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na zemi produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido pomlč
0: od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido pomlčka e-shop
0: výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido pomlčka e-shop.cs.
0: Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro
0: nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
0: Te vždy na Zafidu.
1: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Ale co?
1: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Ale co pak? Pískají brzdy.
1: Eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Ale co pak? Pískají brzdy. Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Pak pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv, přijdeme na brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv, přijdeme na to a bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv, přijdeme na to a opravíme to. Svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis jdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny kvalitní. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny kvalitní práce a na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny kvalitní práce a bleskové s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny kvalitní práce a bleskové termíny. To je dobou opravy. Transparentní ceny kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Transparentní ceny kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezerv kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy.
3: Všichni jdeme.
4: Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy.
3: Všichni jdeme životem svou vlastní.
4: Bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy.
3: Všichni jdeme životem svou vlastní.
4: Poruchy CZ. Jezděte bez poruchy.
3: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou.
4: Jezděte bez poruchy.
3: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás.
4: Bez poruchy.
3: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás, ale někdy mu. Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás, ale někdy může potřebovat. Jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás, ale někdy může potřebovat pomoc. Vlastní cestou. Každý z nás, ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky. Každý z nás, ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby, ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé, může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké. 12. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby.

Služby pro nevidomé a slabozraké. 12. až čí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké. 12. a podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké. 12. až 14. října v ulici služby pro nevidomé a slabozraké. 12. až 14. října v ulicích vašeho města a slabozraké. 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílé. 12. až 14. října v ulicích vašeho města. 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka ta. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka .cz. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka .cz. Pomáhá vidět svět. Bílá pastelka .cz. Bílá pastelka .cz. Bílá pastelka .cz. Pastelka .cz. .cz.

0: tobě je. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na Radio Haurodej a ukaž, co v tobě je. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na radiohouse.cz. Právě teď. Na radiohouse.cz. Na radiohouse.cz. House.cz.
1: Xandria Symphonic. I'm on my way. Xandria Symphonic metalová krása. I'm on my way. Xandria Symphonic metalová krása míří s novou. Xandria Symphonic metalová krása míří s novou deskou Eclipse. Xandria Symphonic metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Xandria Symphonic metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás Zechberu. Symphonic metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás Zechberoucí show. Metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás Zechberoucí show. Xandria Symphonic míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás Zechberoucí show. Xandria Symphonic Eclipse do Prahy. Čeká vás Zechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Prahy. Čeká vás Zechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Čeká vás Zechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Zechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy, tři epické kapely, jeden večer a Secret Rule. Tři půvabné ženy, tři epické kapely, jeden večer.

slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

0: Rock Radio. Rockovej vý... Rock Radio. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v... Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v... Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v pondělí ráno, víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu ráno, víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu ne. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na rovinu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví. No. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví. No. Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: No. A má...
0: Názes. Opravdu vás pobaví.
1: No. A máme poptáka.
0: Opravdu vás pobaví.
1: No. A máme poptáka.
2: No, ty máš poptáka.
0: Opravdu vás pobaví.
1: No. A máme poptáka.
2: No, ty máš poptáka.
1: Ptáka.
2: No, ty máš poptáka.
1: A ty máš zase po kozách.
0: Rock Rádio.
2: Poptáka.
1: A ty máš zase po kozách.
0: Rock Rádio. Konec legrace.
1: A ty máš zase po kozách.
0: Rock Rádio. Konec legrace.
1: Ty máš zase po kozách.
0: Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Jo. Konec legrace. Konec legrace.

0: stromu teď má pohřeb.
1: A jak to žede v tom průvodu?
0: Má pohřeb.
1: A jak to žede v tom průvodu?
0: Kdo?
1: A jak to žede v tom průvodu?
0: Kdo?
1: No ten Lukáš. A jak to žede v tom průvodu?
0: Kdo?
1: No ten Lukáš. Tamhle vedle to žede v tom průvodu?
0: Kdo?
1: No ten Lukáš. Tamhle vedle toho hajnýho v tom průvodu?
0: Kdo?
1: No ten Lukáš. Tamhle vedle toho hajnýho.
0: Kdo?
1: No ten Lukáš. Tamhle vedle toho hajnýho.
0: Kdo?
1: No ten Lukáš. Tamhle vedle toho hajnýho.
2: Pro Krista pána.
1: No ten Lukáš. Tamhle vedle toho hajnýho.
2: Pro Krista pána. Kde se tam vzal?
3: Vím já, mě dělali ten ústek, když se to natáčelo, vy jste tam...
2: Kde se tam vzal?
3: Vím já, mě dělali ten ústek, když se to natáčelo, vy jste tam byla.
2: Vzal?
3: Vím já, mě dělali ten ústek, když se to natáčelo, vy jste tam byla.
4: To je ten mér...
3: Vím já, mě dělali ten ústek, když se to natáčelo, vy jste tam byla.
4: To je ten mér s těma penězma.
3: Ale ten ústek, když se to natáčelo, vy jste tam byla.
4: To je ten mér s těma penězma. To se to...
3: Vy jste tam byla.
4: To je ten mér s těma penězma. To se točilo zadarmo v té akci Kdo má kosti. To je ten mér s těma penězma. To se točilo zadarmo v té akci Kdo má kostým, kde zarakví. To je ten mér s těma penězma. To se točilo zadarmo v té akci Kdo má kostým, kde zarakví. Penězma. To se točilo zadarmo v té akci Kdo má kostým, kde zarakví.
3: To se vám povedlo.
4: To se točilo zadarmo v té akci Kdo má kostým, kde zarakví.
3: To se vám povedlo.
4: Já jsem ho v těch točilo zadarmo v té akci Kdo má kostým, kde zarakví.
3: To se vám povedlo.
4: Já jsem ho v těch v té akci Kdo má kostým, kde zarakví.
3: To se vám povedlo.
4: Já jsem ho v těch vousech nepoznala.
2: To se musí vyhodit.
4: Kostým, kde zarakví.
3: To se vám povedlo.
4: Já jsem ho v těch vousech nepoznala.
2: To se musí vyhodit, přece nemůže.
3: To se vám povedlo.
4: Já jsem ho v těch vousech nepoznala.
2: To se musí vyhodit, přece nemůže být na svým vlastním.
3: To se vám povedlo.
4: Já jsem ho v těch vousech nepoznala.
2: To se musí vyhodit, přece nemůže být na svým vlastním pohřbu.
4: Já jsem ho v těch vousech nepoznala.
2: To se musí vyhodit, přece nemůže být na svým vlastním pohřbu. Máme tam doufat.
4: Já jsem ho v těch vousech nepoznala.
2: To se musí vyhodit, přece nemůže být na svým vlastním pohřbu. Máme tam doufám, že
4: nepoznala.
2: To se musí vyhodit, přece nemůže být na svým vlastním pohřbu. Máme tam doufám ještě jiný záběr. Vyhodit přece nemůže být na svým vlastním pohřbu. Máme tam doufám ještě jiný záběry.
4: Ještě dva.
2: Může být na svým vlastním pohřbu. Máme tam doufám ještě jiný záběry.
4: Ještě dva.
2: Vlastním pohřbu. Máme tam doufám ještě jiný záběry.
4: Ještě dva.
5: 48.
2: Máme tam doufám ještě jiný záběry.
4: Ještě dva.
5: 48.
2: Máme ještě jiný záběry.
4: Ještě dva.
5: 48.
4: Ještě dva.
5: 48.
2: To je zase on.
4: Ještě dva.
5: 48.
2: To je zase on, ne?
5: 48.
2: To je zase on, ne?
5: 48.
2: To je zase on, ne?
5: 58.
2: To je zase on, ne?
5: 51.
2: To je zase on, ne?
5: 51.
2: To je zase on, ne?
5: 51.
2: To snad není možný.
5: Zase
2: on, ne?
5: 51.
2: To snad není možný. On je tam za...
5: 51.
2: To snad není možný. On je tam zas.
5: Ne.
2: To snad není možný. On je tam zas. Já ho zabiju. Není možný. On je tam zas. Já ho zabiju.
6: Co jste měl udělat?
2: On je tam zas. Já ho zabiju.
6: Co jste měl udělat před...
2: On je tam zas. Já ho zabiju.
6: Co jste měl udělat před pohřbem?
2: Já ho zabiju.
6: Co jste měl udělat před pohřbem?
7: Rock Radio.
2: Já ho zabiju.
6: Co jste měl udělat před pohřbem?
7: Rock Radio.
6: Co jste měl udělat před pohřbem?
7: Rock Radio. Konec.
6: Co jste měl udělat před pohřbem?
7: Rock Radio. Konec legrace.
6: Co jste měl udělat před pohřbem?
7: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Radio. Konec legrace. Radio. Konec legrace.

0: Když usnou... Když usnou lesy hluboké... Když usnou lesy hluboké... Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest... Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest... Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest... Je tu roková... Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest... Je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muzik... Noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z Česk... A Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben. I garta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben. I garáží. Rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben. I garáží. Roková noc luhů a hájů, českých zkušeben. I garáží. Roková hájů, českých zkušeben. I garáží. Roková noc. Od 10 večer až do českých zkušeben i garáží. Roková noc. Od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. I garáží. Roková noc. Od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Roc. Od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušný až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Rock Rádio. Název muzika. Rock Rádio. Název. Rock Rádio. Název. Opravdu. Rock Rádio. Název. Opravdu vás. Rock Rádio. Název. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Název. Opravdu vás pobaví. Pobaví.
1: Já myslel, že je to pohřeb toho Lukeše. Já myslel, že je to pohřeb toho Lukeše. Já myslel, že je to pohřeb toho Lukeše.
2: Jo, on spadl z toho
1: stromu. Já myslel, že je to pohřeb toho Lukeše.
2: Jo, on spadl z toho stromu, teď má pohřeb.
1: Že je to pohřeb toho Lukeše.
2: Jo, on spadl z toho stromu, teď má pohřeb.
1: Pohřeb toho Lukeše.
2: Jo, on spadl z toho stromu, teď má pohřeb.
1: Lukeše.
2: Jo, on spadl z toho stromu, teď má pohřeb.
1: Aj.

Radio. Rock Radio.

people to

0: 10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kažel. 16. 10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu. 16. 10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu. 5. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu. Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu. Příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu. Slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu. Tak doraž na Kačinu.
1: Když vyrábí. Když vyrábíte z vlastního. Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimels. Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimels farmy rodiny Němcovy je z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimels farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotická, nemusíte si na nic hrát. Francimels farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový, nemusíte si na nic hrát. Francimels farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hrát. Francimels farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj. Francimels farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme z Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a francimelský jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotický nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kulčiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotický. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na Farmatem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na Farma Nemcova Cimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz Farmy probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz Francimel, to je kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz Francimel, přímo na farmanemcova.cz Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář francova.cz Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. CZ Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Je boží nápoj. Váš farmář František. Oj, váš farmář František.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát
1: František.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat. Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetří. Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě krát. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komu chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi dělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi prodávat. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Práce a komunikace s lidmi, tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám komunikace s lidmi, tak

0: děje. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. A právě teď na radiohouse.cz.
1: Chceme ho postavit
0: na radiohouse.cz.
1: Chceme ho postavit vlastní
0: radiohouse.cz.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Rukama?
2: Vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov.
3: Porfix.
2: Vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem.
2: Materiál
1: a vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem, budujte.
1: Vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem,
1: domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Slyšíte?
3: Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Slyšíte tuhle reklamu?
3: Te s rozumem, budujte srdcem.
4: Slyšíte tuhle reklamu?
3: Budujte srdcem.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby...
3: Budujte srdcem.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby...
3: Srdcem.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší... Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Rte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radiohouse Tramu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radiohouse. A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radiohouse 300 Cross Plus za příště byla o vaší firmě. S projektem Radiohouse 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnější. S projektem Radiohouse 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 Radiohouse 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáčích podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i sád získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova. Do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova i na digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Pro banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestojí vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho v regionálních akcích a koncertech.

0: Dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Tech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a že dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte vše nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na rajte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio House CZ o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio House CZ. Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Přemýšlíte o nové koupelně?
0: 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
0: Právě teď na radiohouse.cz.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
0: Za radiohouse.cz.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen siko.cz. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen siko nebo na Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz. Koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení. Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní graficky najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny, řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu slině a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 2 novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řeš. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyň, procent na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní, podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko CZ, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko CZ, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko CZ. Koupelen, kuchyní a také podlah. Siko CZ. Kuchyní a také podlah. Siko CZ. A také podlah. Siko CZ. Podlah. Siko CZ.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Siko CZ.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobré.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, potřebuji přistavit.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, potřebuji přistavit hodně.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý,

0: Potřebuju přistavit...
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
0: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně.
1: Siegel, dobrý den.
0: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10. Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
1: A tomu říká...
0: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
1: A tomu říká...
0: Přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
1: A tomu říkáte hodně?
2: Smysl.
0: Ale fakt hodně. Tak 10.
1: A tomu říkáte hodně?
2: Jsme Siegel v Praze.
0: Tak hodně. Tak 10.
1: A tomu říkáte hodně?
2: Jsme Siegel v Praze vám přistavíme třeba 20.
0: Tak 10.
1: A tomu říkáte hodně?
2: Jsme Siegel v Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů.
1: A tomu říkáte hodně?
2: Jsme Siegel v Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou.
1: Říkáte hodně?
2: Jsme Siegel v Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou.
1: Hodně.
2: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www. Siegel. C. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www. Siegel. CZ. Třeba 20 kontejnerů na jednou. www. Siegel. CZ.
3: Kapela
2: Škvor na jednou. www. Siegel. CZ.
3: Kapela Škvor v Dubnově rádi.
2: www. Siegel. CZ.
3: Kapela Škvor v Dubnově
2: www.siegel.cz.
3: Kapela Škvor v Dubnu vyráží na halové turné
2: www.cz.
3: Kapela Škvor v Dubnu vyráží na halové turné k nové desce. Kapela Škvor v Dubnu vyráží na halové turné k nové desce. Navštíví Brno. Kapela Škvor v Dubnu vyráží na halové turné k nové desce. Navštíví Brno, Zlín. Škvor v Dubnu vyráží na halové turné k nové desce. Navštíví Brno, Zlín, Plzeň, Jihlavu, Prahu. Vyráží na halové turné k nové desce. Navštíví Brno, Zlín, Plzeň, Jihlavu, Prahu, turné k nové desce. Navštíví Brno, Zlín, Plzeň, Jihlavu, Prahu, České Budějovice. Navštíví Brno, Zlín, Plzeň, Jihlavu, Prahu, České Budějovice, Ostravu a Pardubice. Brno, Zlín, Plzeň, Jihlavu, Prahu, České Budějovice, Ostravu a Pardubice. Na hraně Plzeň, Jihlavu, Prahu, České Budějovice, Ostravu a Pardubice. Na hraně Tour 2000, Jihlavu, Prahu, České Budějovice, Ostravu a Pardubice. Na hraně Tour 2000, České Budějovice, Ostravu a Pardubice. Na hraně Tour 2027, to je České Budějovice, Ostravu a Pardubice. Na hraně Tour 2027, to je na Ostravu a Pardubice. Na hraně Tour 2027, to je nabitá roková show Pardubice. Na hraně Tour 2027, to je nabitá roková show plná hitů. Tour 2027, to je nabitá roková show plná hitů, ale také songy z nového alba. 2027, to je nabitá roková show plná hitů, ale také songy z nového alba. To je nabitá roková show plná hitů, ale také songy z nového alba. Vstupenky v prodeji, v síti Ticketportal. Mediálním partnerem je Rock Radio. V síti Ticketportal. Mediálním partnerem je Rock Radio. Portál. Mediálním partnerem je Rock Radio. Mediálním partnerem je Rock Radio. Rock Radio.

Ahoj, tady Kuba Ryba. Ahoj, tady Kuba Ryba. Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu. Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět? S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menším klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menší sále, kde jsme začínali? 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menší sále, kde jsme začínali? V oblečení v jakým z koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menší sále, kde jsme začínali? V oblečení v jakým jsme hráli za Mladá republice. Chceš nás vidět face to face v menší sále, kde jsme začínali? V oblečení v jakým jsme hráli za Mladá? Tak doraž. Chceš vidět face to face v menší sále, kde jsme začínali? V oblečení v jakým jsme hráli za Mladá? Tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž v menší sále, kde jsme začínali? V oblečení v jakým jsme hráli za Mladá? Tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, v sajce, že začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za Mladá, tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, v sajce, že jo. V oblečení, v jakým jsme hráli za Mladá, tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, v sajce, že jo. 16. odkud jsme hráli za Mladá, tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, v sajce, že jo. 16. 10. Mladá, tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, v sajce, že jo. 16. 10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme, a že nehrajeme nikde poblíž, v sajce, že jo. 16. 10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme do poblíž, v sajce, že jo. 16.

vrátili jsme na granáty. Pojistky vrátili jsme na granáty. Čekáme na výstřely, jsme na granáty. Čekáme na výstřely z Aurory. Granáty. Čekáme na výstřely z Aurory. Leží. Čekáme na výstřely z Aurory. Ležíce v plný polní, jsme na výstřely z Aurory. Ležíce v plný polní na kanapy, lis Aurory. Ležíce v plný polní na kanapy. Ležíce v plný polní na kanapy. Ležíce v plný polní na kanapy. Ležíce v plný polní na kanapy.

rockovej večer od pondělí do pátku úderem 8. na Rock. Je rockovej večer od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Rádiu. Rockovej večer od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Rádiu. Rock pondělí do pátku úderem 8. na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock pátku úderem 8. na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná 8. na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Muzika.

Rock Rádio. Rockovej. Rock Rádio. Rock. Rock Rádio. Rockovej večer. Rock Rádio. Rockovej večer. Máte za sebou. Rock Rádio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rock Rádio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej jo. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pernej den. Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný. Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je rok. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je rockovej pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je rockovej večer. Od pondělí do pátku tlak, to je

Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku. Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi. Víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi. Potřebujete koncert a máte málo živýho roku v krvi. Potřebujete nakopnout živou muziku živýho roku v krvi. Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním krvi.

0: to v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Světa a přitom kousek od tebe. Another world. A přitom kousek od tebe. Another world. Kousek od tebe. Another world. Jiný tebe. Another world. Jiná realita. Another world. Jiná realita CZ. Another world. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ. Pro jiná realita CZ. Proč má jiná realita CZ. Proč mám závěsný systém realita CZ. Proč mám závěsný systém Reponio CZ. Proč mám závěsný systém Reponio? No to. Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat. Běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuji, nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i tržní si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. To, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otestovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek dne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? Otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte. Mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio CZ místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio CZ skvěle. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio CZ skvěle vypadá a i taky. No tak si to kupte, ne? Reponio CZ skvěle vypadá a ještě. No tak si to kupte, ne? Reponio CZ skvěle vypadá a Reponio CZ skvěle vypadá a ještě lépe funguje. Reponio CZ skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
1: Přemýšlíte o nové koupě?
0: CZ skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
1: Přemýšlíte o nové koupelně?
0: Vypadá a ještě lépe funguje.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
0: A ještě lépe funguje.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen.
0: Lépe funguje.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web Siko. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web Siko.cz. Nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko.

0: nebo na websiko.cz, kde najdete o kuchyni. Zamište do prodejen Siko nebo na websiko.cz, kde najdete inspiraci, stylová. Zamište do prodejen Siko nebo na websiko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení. Jen Siko nebo na websiko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení. Nebo na websiko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní Grad, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh, inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh oblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž tak. Grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen ten na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylovář. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a tak podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
1: Trení
0: a také podlah. Siko.cz.
1: Trenírkarna.cz.
0: Také podlah. Siko.cz.
1: Trenírkarna.cz.
0: Siko.cz.
1: Trenírkarna.cz.
2: Hlášení
0: CZ.
1: Trenírkarna.cz.
2: Hlášení pro lovce.
1: Trenírkarna.cz.
2: Hlášení pro lovce slev.
1: Trenírkarna.cz.
2: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky boxer.
1: Trenírkarna.cz.
2: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky boxerky ponožky.cz.
2: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky boxerky ponožky i kal.
2: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky boxerky ponožky i kalhotky nyní.
2: Pro lovce slev.
3: Trenky boxerky ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až o
2: slev.
3: Trenky boxerky ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80. Boxerky ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není. I kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
4: No to není možný.
3: Nyní koupíš se slevou až 80%.
4: No to není možný.
3: Jo, čtu to dobře. Až 80%.
4: No to není možný.
3: Jo, čtu to dobře. Až 80%.
4: No to není možný.
3: Jo, čtu to dobře. Až 80%.
4: No to není možný.
3: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objedná.
4: To není možný.
3: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš. Zítra má. Dobře. Až 80%. Dnes objednáš.

0: nový plot mám. Nový plot od firmy... Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám... Já nový plot mám. Nový plot od firmy Plot. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodá... Plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i mon... Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i mont... Budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý... Všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. CD. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý. Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý. Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý. Ploty Dobrý všechno dobrý.
1: Přestaň být
0: ty dobrý všechno dobrý.
1: Přestaň být ten divákem.
0: Všechno dobrý.
1: Přestaň být ten divákem.
0: Dobrý.
1: Přestaň být ten divákem. Přestaň být ten divákem. Přestaň být ten divákem. Přestaň být ten divákem. Být ten divákem. A staň se sou... A staň se součástí... A staň se součástí příběhu. Navštiv... A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti... Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají... Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě... Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám... Kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Jdech.

Objednáš, zítra máš. Procent, dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz, dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz, máš, zítra máš. Trenírkarna.cz, zítra máš. Trenírkarna.cz, Trenírkarna.cz, Trenírkarna.cz.

0: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím. Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel. Řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi. U zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaří u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj, hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotický je. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na Farma Nemcova kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je božení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Krát.
0: Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Kráva, kráva, kap.
0: Mel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Kráva, kráva, kapr, kap.
0: Váš farmář František.
1: Kráva, kráva, kapr, kapr.
2: Kapr, kapr.
0: František.
1: Kráva, kráva, kapr, kapr.
2: Kapr, kapr, husa.
1: Kráva, kráva, kapr, kapr.
2: Kapr, kapr, husa, husa.
3: Neděl.
1: Kráva, kapr, kapr.
2: Kapr, kapr, husa, husa.
3: Nedělej team building v zasedač.
1: Kapr.
2: Kapr, kapr, husa, husa.
3: Nedělej team building v zasedačce. Vyraž.
2: Kapr, kapr, husa, husa.
3: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na.
2: Kapr, husa, husa.
3: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na šeberák.
2: Husa.
3: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na šeberák. Sportovní team building v zasedačce. Vyražte na šeberák. Sportovní areál s restaurací v zasedačce. Vyražte na šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunratích. Vyražte na šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunratích. Na šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku. Restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku v Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku. Výborné jídlo. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku. Výborné jídlo. A letos kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku. Výborné jídlo a letos jediníku. Výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní. Výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šedlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a

0: sportovní areál s jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ide stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře. Sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře. Al Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře. Tak co doma? Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře. Tak co doma?
1: Kruta.
0: Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře. Tak co doma?
1: Kruta. Kruta.
0: Kolektivu. Všude dobře. Tak co doma?
1: Kruta. Kruta. Tchos.
2: Nech toho a pojď.
0: Všude dobře. Tak co doma?
1: Kruta. Kruta. Tchos.
2: Nech toho a pojď.
1: Tchos.
0: Tak co doma?
1: Kruta. Kruta. Tchos.
2: Nech toho a pojď.
1: Tchos. Kruta, kruta, tchos.
2: Nech toho a pojď.
1: Tchos. Kruta, tchos.
2: Nech toho a pojď.
1: Tchos.
2: Nech toho a pojď.
1: Tchos.
2: Pojď.
1: Tchos.
3: S námi je balení hrou velkou. S námi je balení hrou. S námi je balení hrou. Velkoobchod AZ. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www.obaly.cz obalových materiálů www.obaly.cz materiálů www.obaly.cz www.obaly.cz cz

politických, z komunálních volbách tradičně uspěli hlavně nezávislí kandidáti. Z politických stran získaných volbách tradičně uspěli hlavně nezávislí kandidáti. Z politických stran získala tradičně uspěli hlavně nezávislí kandidáti. Z politických stran získala nejvíc mandátů nezávislí kandidáti. Z politických stran získala nejvíc mandátů KDU ČSL. Dosti z politických stran získala nejvíc mandátů KDU ČSL. Do Senátu lidé z politických stran získala nejvíc mandátů KDU ČSL. Do Senátu lidé přímo zvolili získala nejvíc mandátů KDU ČSL. Do Senátu lidé přímo zvolili 5 zástupců o zbytku ČSL. Do Senátu lidé přímo zvolili 5 zástupců o zbytku rozhodné druhé kolo. Do Senátu lidé přímo zvolili 5 zástupců o zbytku rozhodné druhé kolo. Vláda dnes řeší, kde přímo zvolili 5 zástupců o zbytku rozhodné druhé kolo. Vláda zástupců o zbytku rozhodné druhé kolo. Vláda dnes řeší domácí násilí, ministři mají na pozbytku rozhodné druhé kolo. Vláda dnes řeší domácí násilí, ministři mají na programu druhé kolo. Vláda dnes řeší domácí násilí, ministři mají na programu důležité změny. Vláda dnes řeší domácí násilí, ministři mají na programu důležité změny občanského. Vláda dnes řeší domácí násilí, ministři mají na programu důležité změny občanského zákoníku. Domácí násilí, ministři mají na programu důležité změny občanského zákoníku. Úpravy se týkají, ministři mají na programu důležité změny občanského zákoníku. Úpravy se týkají rozvodu, programu důležité změny občanského zákoníku. Úpravy se týkají rozvodu a ochrany obžité změny občanského zákoníku. Úpravy se týkají rozvodu a ochrany obětí na občanského zákoníku. Úpravy se týkají rozvodu a ochrany obětí násilí. Kabinet se také zákoníku. Úpravy se týkají rozvodu a ochrany obětí násilí. Kabinet se taky rozšířit. Úpravy se týkají rozvodu a ochrany obětí násilí. Kabinet se taky rozšířit pravomoci rozvodu a ochrany obětí násilí. Kabinet se taky rozšířit pravomoci české ochrany obětí násilí. Kabinet se taky rozšířit pravomoci České inspekce životního prostředí. Násilí. Kabinet se taky rozšířit pravomoci České inspekce životního prostředí. Před samotnou schůzí kabinet se taky rozšířit pravomoci České inspekce životního prostředí. Před samotnou schůzí vlády taky rozšířit pravomoci České inspekce životního prostředí. Před samotnou schůzí pravomoci České inspekce životního prostředí. Před samotnou schůzí vlády se ještě sejde koaliční rada. Inspekce životního prostředí. Před samotnou schůzí vlády se ještě sejde koaliční rada. Prostředí. Před samotnou schůzí vlády se ještě sejde koaliční rada. Před samotnou schůzí vlády se ještě sejde koaliční rada. Evropa chystá rekordní vlády se ještě sejde koaliční rada. Evropa chystá rekordní sankce proti Rusku. Se ještě sejde koaliční rada. Evropa chystá rekordní sankce proti Rusku. Ministři za koaliční rada. Evropa chystá rekordní sankce proti Rusku. Ministři zahraničí. Evropa chystá rekordní sankce proti Rusku. Ministři zahraničí Evropské unie dnes. Evropa chystá rekordní sankce proti Rusku. Ministři zahraničí Evropské unie dnes jednají v Lucemburku. Sankce proti Rusku. Ministři zahraničí Evropské unie dnes jednají v Lucemburku. Na Rusku. Ministři zahraničí Evropské unie dnes jednají v Lucemburku. Na černý seznam chtějí přivzít zahraničí Evropské unie dnes jednají v Lucemburku. Na černý seznam chtějí přivzít téměř jednají v Lucemburku. Na černý seznam chtějí připsat téměř 1600 nových jmen. Na černý seznam chtějí připsat téměř 1600 nových jmen. Jde převážně o lidi napojené. Černý seznam chtějí připsat téměř 1600 nových jmen. Jde převážně o lidi napojené na ruský zbrojní. Chtějí připsat téměř 1600 nových jmen. Jde převážně o lidi napojené na ruský zbrojní průmysl. 1600 nových jmen. Jde převážně o lidi napojené na ruský zbrojní průmysl. Ústeckých nových jmen. Jde převážně o lidi napojené na ruský zbrojní průmysl. Ústecký jde převážně o lidi napojené na ruský zbrojní průmysl. Ústecký basketbal pokračuje o lidi napojené na ruský zbrojní průmysl. Ústecký basketbal pokračuje ve vítězné vlně napojené na ruský zbrojní průmysl. Ústecký basketbal pokračuje ve vítězné ruský zbrojní průmysl. Ústecký basketbal pokračuje ve vítězné vlně. Basketbalisté Ústí průmysl. Ústecký basketbal pokračuje ve vítězné vlně. Basketbalisté Ústí nad Labem porazili. Ústecký basketbal pokračuje ve vítězné vlně. Basketbalisté Ústí nad Labem porazili. Basketbal pokračuje ve vítězné vlně. Basketbalisté Ústí nad Labem porazili Olomoucko Vysoko 102 ve vítězné vlně. Basketbalisté Ústí nad Labem porazili Olomoucko Vysoko 102-66 vítězné vlně. Basketbalisté Ústí nad Labem porazili Olomoucko Vysoko 102-60 basketbalisté Ústí nad Labem.

0: porazili Olomoucko Vysoko 102-66. V lize vyhráli už po páté. Nad Labem porazili Olomoucko Vysoko 102-66. V lize vyhráli už po páté za sebou. Olomoucko Vysoko 102-66. V lize vyhráli už po páté. Vysoko 102-66. V lize vyhráli už po páté za sebou a v tabulce jim aktuálně 66. V lize vyhráli už po páté za sebou a v tabulce jim aktuálně patří druhé místo 6. V lize vyhráli už po páté za sebou a v tabulce jim aktuálně patří páté za sebou a v tabulce jim aktuálně patří druhé místo za 100% Slaví. A v tabulce jim aktuálně patří druhé místo za 100% Slaví. Slaví.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes nás čeká polojasno až
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes nás čeká polojasno až oblačno.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes nás čeká polojasno až oblačno ráno a dopoledne.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká polojasno až oblačno ráno a dopoledne místy i jasno. Dnes nás čeká polojasno až oblačno ráno a dopoledne místy i jasno. Dnes nás čeká polojasno až oblačno ráno a dopoledne místy i jasno. Výjimečně se vyskytnou polojasno až oblačno ráno a dopoledne místy i jasno. Výjimečně se vyskytnou slabší až oblačno ráno a dopoledne místy i jasno. Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, četnější nahoře ráno a dopoledne místy i jasno. Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, četnější na horách na severu a na místy i jasno. Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, četnější na horách na severu a severovýchodě. Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, četnější na horách na severu a severovýchodě území. Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, četnější na horách na severu a severovýchodě území, kde můžou být nad slabší přehánky, četnější na horách na severu a severovýchodě území, kde můžou být nad přehánky, četnější na horách na severu a severovýchodě území, kde můžou být nad 12 na horách na severu a severovýchodě území, kde můžou být nad 12 metrů i severu a severovýchodě území, kde můžou být nad 12 metrů i smíšené nebo sněhové severovýchodě území, kde můžou být nad 12 metrů i smíšené nebo sněhové. Večer pak budou kde můžou být nad 12 metrů i smíšené nebo sněhové. Večer pak budou srážky nad 12 metrů i smíšené nebo sněhové. Večer pak budou srážky ustávat a 12 metrů i smíšené nebo sněhové. Večer pak budou srážky ustávat a oblačnost smíšené nebo sněhové. Večer pak budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší večer pak budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty naměříme. Pak budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty naměříme ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty naměříme na jihu Moravy a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty naměříme na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty naměříme na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty naměříme na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia. Jinak se budou pohybovat mezi 10 teploty naměříme na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia. Jinak se budou pohybovat mezi 10 až 15 měříme na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia. Jinak se budou pohybovat mezi 10 až 15 stupňů až 17 stupňů Celsia. Jinak se budou pohybovat mezi 10 až 15 stupňů Celsia. Jinak se budou pohybovat mezi 10 až 15 stupňů. Jinak se budou pohybovat mezi 10 až 15 stupni. Pohybovat mezi 10 až 15 stupni.
2: Mami, proč máme
0: 10 až 15 stupni.
2: Mami, proč máme všechno od
0: 15 stupni.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu. Mami, proč máme všechno od konceptu.
3: To jen se zeptej tatínka.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého.
2: Máme všechno od konceptu.
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na
2: malicepu.
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymýšlený.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept.
4: Chytře. U každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život. Koncept. Chytře vymyšleno.

0: vymyšleno pro život. Chytře vymyšleno pro život. Ano pro život. Rock Radio. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
1: Pozor na D1.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Pozor na D1, pokud jede.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Pozor na D1, pokud jedete směr Brno na
0: Radio. Doprava.
1: Pozor na D1, pokud jedete směr Brno na
0: Doprava.
1: Pozor na D1, pokud jedete směr Brno na 205. kilometru. Pozor na D1, pokud jedete směr Brno na 205. kilometru se řeší nehoda. Na D1, pokud jedete směr Brno na 205. kilometru se řeší nehoda. Pokud jedete směr Brno na 205. kilometru se řeší nehoda. Směr Brno na 205. kilometru se řeší nehoda. Na 205. kilometru se řeší nehoda. Na 205. kilometru se řeší nehoda.
0: Bezpečnou
1: se řeší nehoda.
0: Bezpečnou jízdu přeje
1: Eda.
0: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. Jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.freytoyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz. Pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz. Spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz. www.emilfrey.cz. www.emilfrey.cz. .cz. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej. Rock Radio. Rockovej rozjezd. Rock Radio.

0: Zprávy.
1: Hezké
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké pondělní ráno.
0: Radio. Zprávy.
1: Hezké pondělní ráno.
0: Zprávy.
1: Hezké pondělní ráno, máme 6 hodin a jsou...
0: Zprávy.
1: Hezké pondělní ráno, máme 6 hodin a jsou tu zprávy.
0: Zprávy.
1: Hezké pondělní ráno, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Komise dnes pro... Hezké pondělní ráno, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Komise dnes projedná výsledky... Hezké pondělní ráno, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Komise dnes projedná výsledky voleb... Máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Komise dnes projedná výsledky voleb státní volební komise... 6 hodin a jsou tu zprávy. Komise dnes projedná výsledky voleb státní volební komise... tu zprávy. Komise dnes projedná výsledky voleb státní volební komise dnes oficiálně... Komise dnes projedná výsledky voleb státní volební komise dnes oficiálně potvrdí výsledky dnes projedná výsledky voleb státní volební komise dnes oficiálně potvrdí výsledky víkendového hlasky voleb státní volební komise dnes oficiálně potvrdí výsledky víkendového hlasování státní volební komise dnes oficiálně potvrdí výsledky víkendového hlasování v komunální se dnes oficiálně potvrdí výsledky víkendového hlasování v komunálních volbách tradičně oficiálně potvrdí výsledky víkendového hlasování v komunálních volbách tradičně uspěly hlavně potvrdí výsledky víkendového hlasování v komunálních volbách tradičně uspěly hlavně nezávislí víkendového hlasování v komunálních volbách tradičně uspěly hlavně nezávislí kandidáti hlasování v komunálních volbách tradičně uspěly hlavně nezávislí kandidáti

0: plně fatujeme. Pondělní rokový rozjezd datem 12. října. Já tady vidím v playlistu pondělní rokový rozjezd datem 12. října. Já tady vidím v playlistu, že bude Ozborné rokový rozjezd datem 12. října. Já tady vidím v playlistu, že bude Ozborné, abych vám dámy chtěl říct datem 12. října. Já tady vidím v playlistu, že bude Ozborné, abych vám dámy chtěl říct, že dneska z října. Já tady vidím v playlistu, že bude Ozborné, abych vám dámy chtěl říct, že dneska jsem Ozzy Osbourne. Já tady vidím v playlistu, že bude Ozborné, abych vám dámy chtěl říct, že dneska jsem Ozzy Osbourne. Vidím v playlistu, že bude Ozborné, abych vám dámy chtěl říct, že dneska jsem Ozzy Osbourne. Úplně mrtvý. Ozzy Osbourne, abych vám dámy chtěl říct, že dneska jsem Ozzy Osbourne. Úplně mrtvý. Abych vám dámy chtěl říct, že dneska jsem Ozzy Osbourne. Úplně mrtvej.
1: Jedu netopíra po cestě.
0: Říct, že dneska jsem Ozzy Osbourne. Úplně mrtvej.
1: Jedu netopíra po cestě.
0: Ne, úplně mrtvej jsem dneska. Jsem Ozzy Osbourne. Úplně mrtvej.
1: Jedu netopíra po cestě.
0: Ne, úplně mrtvej jsem dneska. Úplně mrtvej.
1: Jedu netopíra po cestě.
0: Ne, úplně mrtvej jsem dneska. Úplně mrtvej.
1: Jedu netopíra po cestě.
0: Ne, úplně mrtvej jsem dneska. Máte něco?
1: To je topíra po cestě.
0: Ne, úplně mrtvej jsem dneska.
2: Tak
0: máte něco?
1: To je ta lepší varianta.
0: Ne, úplně mrtvej jsem dneska. Máte něco?
1: To je ta lepší varianta.
0: Mrtvej jsem dneska. Máte něco?
1: To je ta lepší varianta.
0: A úplně... Máte něco?
1: To je ta lepší varianta.
0: A úplně bílej. Máte něco?
1: To je ta lepší varianta.
0: A úplně bílej teda.
1: To je ta lepší varianta.
0: A úplně bílej teda. Máte něco, co bychom tak...
1: To je ta lepší varianta.
0: A úplně bílej teda. Máte něco, co bychom tak... A úplně bílej teda. Máte něco, co bychom tak jako řekli našim posluchačům. A úplně bílej teda. Máte něco, co bychom tak jako řekli našim posluchačům, abychom nakopli bílej teda. Máte něco, co bychom tak jako řekli našim posluchačům, abychom je nakopli do týdne. Máte něco, co bychom tak jako řekli našim posluchačům, abychom je nakopli do týdne.
1: Podle mě nějaký světový rekord.
0: Co bychom tak jako řekli našim posluchačům, abychom je nakopli do týdne.
1: Já bych chtěla, podle mě nějaký světový rekord, protože jsem stala.
0: Jako řekli našim posluchačům, abychom je nakopli do týdne.
1: Podle mě nějaký světový rekord, protože jsem stala v 5.
0: Posluchačům, abychom je nakopli do týdne.
1: Podle mě nějaký světový rekord, protože jsem stala v 5. A jsem
0: nakopli do týdne.
1: Podle mě nějaký světový rekord, protože jsem stala v 5. A jsem strhla podle mě nějaký světový rekord, protože jsem stala v 5. A stihla jsem nějaký světový rekord, protože jsem stala v 5. A stihla jsem rekord, protože jsem stala v 5. A stihla jsem stihla jsem být v půl v 5. A stihla jsem, dojela jsem z Budějovický na IPAK.
0: Určitě si snedala ani zuby ani sprchu, takže úplně nevoníš, ale stihla to.

0: Jsi drzej, dostaneš
1: kopačku. Jsi nedala ani zuby, ani sprchu, takže úplně nevoníš, ale stihla jsi to.
0: Jsi drzej, dostaneš kopačku.
1: Ani zuby, ani sprchu, takže úplně nevoníš, ale stihla jsi to.
0: Jsi drzej, dostaneš kopačku.
1: Dostar vozil odbor, takže úplně nevoníš, ale stihla jsi to.
0: Jsi drzej, dostaneš kopačku.
1: Dostar vozil odborná. Níš, ale stihla jsi to.
0: Jsi drzej, dostaneš kopačku.
1: Dostar vozil odborná.
0: Jsi drzej, dostaneš kopačku.
1: Dostar vozil odborná.
0: Jsi drzej, dostaneš kopačku.
1: Dostar vozil odborná.
0: Kopačku.
1: Dostar vozil odborná.
2: Rock Radio.
1: Dostar vozil odborná.
2: Rock Radio.
1: A.
2: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: Rádio, rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci!
0: Rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci! Pěkný start.
0: Rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci! Pěkný start do nový... Dobré ráno, čumáci! Pěkný start do novýho týdne, vám se Honza. Dobré ráno, čumáci! Pěkný start do novýho týdne, vám se Honza. Dobré ráno, čumáci! Pěkný start do novýho týdne, vám se Honza.
2: Anabel.
3: A Zuzka.
1: Psaci! Pěkný start do novýho týdne, vám se Honza.
2: Anabel.
3: A Zuzka.
1: Přesně tři minuty. Pěkný start do novýho týdne, vám se Honza.
2: Anabel.
3: A Zuzka.
1: Přesně tři minuty po šestý. Start do novýho týdne, vám se Honza.
2: Anabel.
3: A Zuzka.
1: Přesně tři minuty po šestý startujeme. Do týdne vám se Honza.
2: Anabel.
3: A Zuzka.
1: Přesně tři minuty po šestý startujeme. Vám se Honza.
2: Anabel.
3: A Zuzka.
1: Přesně tři minuty po šestý startujeme. Pondělza.
2: Anabel.
3: A Zuzka.
1: Přesně tři minuty po šestý startujeme. Pondělní rokovej rozjezd.
2: Zuzka.
1: Přesně tři minuty po šestý startujeme. Pondělní rokovej rozjezd datem 12. října. Přesně tři minuty po šestý startujeme. Pondělní rokovej rozjezd datem 12. října. Minuty po šestý startujeme. Pondělní rokovej rozjezd datem 12. října. Já tady

Vážení páni, hraje ten, kdo poleví. Vážení páni, jen mezi do poleví. Vážení páni, jen mezi. Vážení páni, jen mezi námi, kdo z nás má...

0: Ranní protažení od Anabel Šípkový. Ranní protažení od Anabel Šípkový.
1: Dobré ráno, čumáci.
0: Ranní od Anabel Šípkový.
1: Dobré ráno, čumáci, vítáme
0: Anabel Šípkový.
1: Dobré ráno, čumáci, vítáme vás u dalšího protažení. Dobré ráno, čumáci, vítáme vás u dalšího protažení s Anabel Šípkový. Dobré ráno, čumáci, vítáme vás u dalšího protažení s Anabel Šípkovou. Dobré ráno, čumáci, vítáme vás u dalšího protažení s Anabel Šípkovou. Tentokrát jsem zvolil. Dobré ráno, čumáci, vítáme vás u dalšího protažení s Anabel Šípkovou. Tentokrát čumáci, vítáme vás u dalšího protažení s Anabel Šípkovou. Tentokrát jsem zvolila vzhledem k tomu, že jsem viděla svého kolegu. Vítáme vás u dalšího protažení s Anabel Šípkovou. Tentokrát jsem zvolila vzhledem k tomu, že jsem viděla svého kolegu, kterýho protažení s Anabel Šípkovou. Tentokrát jsem zvolila vzhledem k tomu, že jsem viděla svého kolegu, který vypadá s Anabel Šípkovou. Tentokrát jsem zvolila vzhledem tomu, že jsem viděla svého kolegu, který vypadá, že nedožije ani dnešní. Tentokrát jsem zvolila vzhledem tomu, že jsem viděla svého kolegu, který vypadá, že nedožije ani dnešní. Tentokrát jsem zvolila vzhledem tomu, že jsem viděla svého kolegu, který vypadá, že nedožije ani dnešní 9 hodin. Zvolila vzhledem tomu, že jsem viděla svého kolegu, který vypadá, že nedožije ani dnešní 9. Jsem viděla svého kolegu, který vypadá, že nedožije ani dnešní 9 hodin. Myslím ty 3, co tady máme sedět. Kolegu, který vypadá, že nedožije ani dnešní 9 hodin. Myslím ty 3, co tady máme sedět.
2: Tak skrýho.
1: Nedožije ani dnešní 9 hodin. Myslím ty 3, co tady máme sedět.
2: Tak skrýho rádia.
1: No, dnešní 9 hodin. Myslím ty 3, co tady máme sedět.
2: Tak skrýho rádia.
1: No, o tobě se bavím. Ti hodin, myslím ty 3, co tady máme sedět.
2: Tak skrýho rádia.
1: No, o tobě se bavím.
2: A, děkuju.
1: Hodin, myslím ty 3, co tady máme sedět.
2: Tak skrýho rádia.
1: No, o tobě se bavím.
2: A, děkuju.
1: Ty, co tady máme sedět.
2: Tak skrýho rádia.
1: No, o tobě se bavím.
2: A, děkuju.
1: Teď
2: skrýho rádia.
1: No, o tobě se bavím.
2: A, děkuju.
1: Takže, no, o tobě se bavím.
2: A, děkuju.
1: Takže ranní rozcvička bude pro všechny. Bavím.
2: A, děkuju.
1: Takže ranní rozcvička bude pro všechny unavený lidi. Takže ranní rozcvička bude pro všechny unavený lidi, kteří spí 3. Takže ranní rozcvička bude pro všechny unavený lidi, kteří spí 3 až 5 hodin denně. Takže ranní rozcvička bude pro všechny unavený lidi, kteří spí 3 až 5 hodin denně. Takže pro nás pro všechny unavený lidi, kteří spí 3 až 5 hodin denně. Takže pro nás pro 3 je to unavený lidi, kteří spí 3 až 5 hodin denně. Takže pro nás pro 3 je to unavený lidi, kteří spí 3 až 5 hodin denně. Takže pro nás pro 3 je to ideální rozcvička. Spí 3 až 5 hodin denně. Takže pro nás pro 3 je to ideální rozcvička. A 5 hodin denně. Takže pro nás pro 3 je to ideální rozcvička. A takže pro nás pro 3 je to ideální rozcvička. A je to hlavně pro ty, kteří jsou pro 3 je to ideální rozcvička. A je to hlavně pro ty, kteří jsou unavený, už jenom to ideální rozcvička. A je to hlavně pro ty, kteří jsou unavený, už jenom rozcvička. A je to hlavně pro ty, kteří jsou unavený, už jenom z toho, že ráno musí vylíst z postele. A je to hlavně pro ty, kteří jsou unavený, už jenom z toho, že ráno musí vylíst z postele. A je to hlavně pro ty, kteří jsou unavený, už jenom z toho, že ráno musí vylíst z postele. Takže pomalu pro ty, kteří jsou unavený, už jenom z toho, že ráno musí vylíst z postele. Takže pomalu otevřete jedno oko. Unavený už jenom z toho, že ráno musí vylíst z postele. Takže pomalu otevřete jedno oko. Že ráno musí vylíst z postele. Takže pomalu otevřete jedno oko. Výborně, teď vylíst z postele. Takže pomalu otevřete jedno oko. Výborně, teď druhé oko. Honzale. Takže pomalu otevřete jedno oko. Výborně, teď druhé oko. Honza je zavřel. Takže pomalu otevřete jedno oko. Výborně, teď druhé oko. Honza je zavřel. Otevřete jedno oko. Výborně, teď druhé oko. Honza je zavřel. Výborně, teď druhé oko, Honza je zavřel. Výborně, teď druhé oko, Honza je zavřel. Teď druhé oko, Honza je zavřel. Takže pohodě, teď oko, Honza je zavřel. Takže pohodě, teď už jste... Takže pohodě, teď už jste na 100% zůru. Takže pohodě, teď už jste na 100% zůru. Zkuste... Takže pohodě, teď už jste na 100% zůru. Zkuste následně...

0: Lehce zakroužit. Takže pohodě, teď už jste na 100% zůru. Zkuste následně lehce zakroužit hlavou. Takže pohodě, teď už jste na 100% zůru. Zkuste následně lehce zakroužit hlavou. Teď už jste na 100% zůru. Zkuste následně lehce zakroužit hlavou. Pokud vám 100% zůru. Zkuste následně lehce zakroužit hlavou. Pokud zkuste následně lehce zakroužit hlavou. Pokud vám přitom zapraská krční páteř. Následně lehce zakroužit hlavou. Pokud vám přitom zapraská krční páteř a nespadne, lehce zakroužit hlavou, pokud vám přitom zapraská krční páteř a nespadne hlavou, pokud vám přitom zapraská krční páteř a nespadne, pokud vám přitom zapraská krční páteř a nespadnete přitom na zem, tak gratulujeme. Vám přitom zapraská krční páteř a nespadnete přitom na zem, tak gratulujeme, jste na dobré cestě. Páteř a nespadnete přitom na zem, tak gratulujeme, jste na dobré cestě. A nespadnete přitom na zem, tak gratulujeme, jste na dobré cestě. Honzíkovi Křupedo. Přitom na zem, tak gratulujeme, jste na dobré cestě. Honzíkovi Křupedost, slyším to až sem. Gratulujeme, jste na dobré cestě. Honzíkovi Křupedost, slyším to až sem. Ne, jste na dobré cestě. Honzíkovi Křupedost, slyším to až sem. Cestě. Honzíkovi Křupedost, slyším to až sem. Honzíkovi Křupedost, slyším to až sem.
1: Pes. Jste jak croissant upečenej.
0: Křupedost, slyším to až sem.
1: Pes. Jste jak croissant upečenej.
0: Ano, ano, čerstvě, tak slyším to až sem.
1: Pes. Jste jak croissant upečenej.
0: Ano, ano, čerstvě, tak teď zvedněte prstem.
1: Pes. Jste jak croissant upečenej.
0: Ano, ano, čerstvě, tak teď zvedněte pravou ruku.
1: Jste jak croissant upečenej.
0: Ano, ano, čerstvě. Tak teď zvedněte pravou.
1: Jste jak croissant upečenej.
0: Ano, ano, čerstvě. Tak teď zvedněte pravou ruku. Sáhněte po kávě.
1: Upečenej.
0: Ano, ano, čerstvě. Tak teď zvedněte pravou ruku. Sáhněte po kávě, nehajluj mi. Ano, čerstvě. Tak teď zvedněte pravou ruku. Sáhněte po kávě, nehajluj mi tady. Tak teď zvedněte pravou ruku. Sáhněte po kávě, nehajluj mi tady. Pravou ruku. Sáhněte po kávě, nehajluj mi tady. Ale ku, sáhněte po kávě, nehajluj mi tady. A levou si podepřete. Sáhněte po kávě, nehajluj mi tady. A levou si podepřete hlavu, ať kávě nehajluj mi tady. A levou si podepřete hlavu, ať se vám nezhroutí. A levou si podepřete hlavu, ať se vám nezhroutí tělo zpět do po. A levou si podepřete hlavu, ať se vám nezhroutí tělo zpět. A levou si podepřete hlavu, ať se vám nezhroutí tělo zpět do postele, případně na zem. Levou si podepřete hlavu, ať se vám nezhroutí tělo zpět do postele, případně na zem, pokud už hlavu, ať se vám nezhroutí tělo zpět do postele, případně na zem, pokud už nejste doma. Honzík upad. Vám nezhroutí tělo zpět do postele, případně na zem, pokud už nejste doma. Honzík upad. No a tělo zpět do postele, případně na zem, pokud už nejste doma. Honzík upad. No a postele, případně na zem, pokud už nejste doma. Honzík upad. No a poslední cvik. Případně na zem, pokud už nejste doma. Honzík upad. No a poslední. Pokud už nejste doma. Honzík upad. No a poslední cvik. Zhluboka se nadechněte. Honzík upad. No a poslední cvik. Zhluboka se nadechněte. Vydechněte. No a poslední cvik. Zhluboka se nadechněte. Vydechněte. Poslední cvik. Zhluboka se nadechněte. Vydechněte. No a pokud jste u tohohle neuzvyk, zhluboka se nadechněte. Vydechněte. No a pokud jste u tohohle neusnuli, nadechněte. Vydechněte. No a pokud jste u tohohle neusnuli, tak máte dnešní cvičte. Vydechněte. No a pokud jste u tohohle neusnuli, tak máte dnešní cvičení. Vydechněte. No a pokud jste u tohohle neusnuli, tak máte dnešní cvičení splněno. Spálili jste. No a pokud jste u tohohle neusnuli, tak máte dnešní cvičení splněno. Spálili jste celkem 3. Jste u tohohle neusnuli, tak máte dnešní cvičení splněno. Spálili jste celkem 3 až 5 kalorií. Neusnuli, tak máte dnešní cvičení splněno. Spálili jste celkem 3 až 5 kalorií, což bude máte dnešní cvičení splněno. Spálili jste celkem 3 až 5 kalorií, což bude cvičení splněno. Spálili jste celkem 3 až 5 kalorií, což bude pravděpodobně váš sportovní výplněno. Spálili jste celkem 3 až 5 kalorií, což bude pravděpodobně váš sport. Spálili jste celkem 3 až 5 kalorií, což bude pravděpodobně váš sportovní výkon dne. Celkem 3 až 5 kalorií, což bude pravděpodobně váš sportovní výkon dne.

0: kalorií, což bude pravděpodobně váš sportovní výkon dne.
1: No.
0: Krás, což bude pravděpodobně váš sportovní výkon dne.
1: No.
0: Krásný.
1: Magnifique.
0: Podobně váš sportovní výkon dne.
1: No.
0: Krásný.
1: Magnifique.
0: Magnifique. Sportovní výkon dne.
1: No.
0: Krásný.
1: Magnifique.
0: Magnifique. Merci beaucoup.
1: Rok.
0: Dne.
1: No.
0: Krásný.
1: Magnifique.
0: Magnifique. Merci beaucoup.
1: No.
0: Krásný.
1: Magnifique.
0: Magnifique. Merci beaucoup.
2: Rock Radio.
1: No.
0: Krásný.
1: Magnifique.
0: Magnifique. Merci beaucoup.
2: Rock Radio.
0: Krásný.
1: Magnifique.
0: Magnifique. Merci beaucoup.
2: Rock Radio.
1: Magnifique.
0: Magnifique. Merci beaucoup.
2: Rock Radio.
0: Magnifique. Merci beaucoup.
2: Rock Radio.
0: Merci beaucoup.
2: Rock Radio.
0: Radio.

Rock Radio. Ranní protažení od Rock Radio. Ranní protažení od Anabel Šíp. Rock Radio. Ranní protažení od Anabel Šípkový. Rock Radio. Ranní protažení od Anabel Šípkový.

0: Přátelé, tentokrát vám nerozdáváme striptéra, který zní jako vrtačka, teda vlastně naopak. Ale tentokrát vám nerozdáváme striptéra, který zní jako vrtačka, teda vlastně naopak. Ale lístky vám nerozdáváme striptéra, který zní jako vrtačka, teda vlastně naopak. Ale lístky máme striptéra, který zní jako vrtačka, teda vlastně naopak. Ale lístky.
1: Ale mohli bychom.
0: Mohli bychom. Který zní jako vrtačka, teda vlastně naopak. Ale lístky.
1: Ale mohli bychom.
0: Mohli bychom. Teda vlastně naopak. Ale lístky.
1: Ale mohli bychom.
0: Mohli bychom. Škoda. A opak. Ale lístky.
1: Ale mohli bychom.
0: Mohli bychom. Škoda. Ale tentokrát to jsou lístky na naše narozeniny. Lístky.
1: Ale mohli bychom.
0: Mohli bychom. Škoda. Ale tentokrát to jsou lístky na naše narozeniny, který se konají. Mohli bychom. Škoda. Ale tentokrát to jsou lístky na naše narozeniny, který se konají už. Škoda. Ale tentokrát to jsou lístky na naše narozeniny, který se konají už za měsíc v listopadu. Škoda. Ale tentokrát to jsou lístky na naše narozeniny, které se konají už za měsíc v listopadu, to znamená. Tentokrát to jsou lístky na naše narozeniny, které se konají už za měsíc v listopadu, to znamená 7.11. Lístky na naše narozeniny, které se konají už za měsíc v listopadu, to znamená 7.11. v hale Datar 2. Narozeniny, které se konají už za měsíc v listopadu, to znamená 7.11. v hale Datar 2 ve Zlíně, které se konají už za měsíc v listopadu, to znamená 7.11. v hale Datar 2 ve Zlíně. Takže pokud chcete s námi sjít v listopadu, to znamená 7.11. v hale Datar 2 ve Zlíně. Takže pokud chcete s námi slavit narozky, jak říkal Paru, to znamená 7.11. v hale Datar 2 ve Zlíně. Takže pokud chcete s námi slavit narozky, jak říkal Honzík, už je 7.11. v hale Datar 2 ve Zlíně. Takže pokud chcete s námi slavit narozky, jak říkal Honzík, už je 3,2 Datar 2 ve Zlíně. Takže pokud chcete s námi slavit narozky, jak říkal Honzík, už je 3,2 litry. Právě dnes je. Takže pokud chcete s námi slavit narozky, jak říkal Honzík, už je 3,2 litry. Právě dnes je. Pokud chcete s námi slavit narozky, jak říkal Honzík, už je 3,2 litry. Právě dnes je váš den.
1: Stačí
0: narozky, jak říkal Honzík, ušetřit necelé 2 litry. Právě dnes je váš den.
1: Stačí
0: pokud Honzík ušetřit necelé 2 litry. Právě dnes je váš den.
1: Stačí, pokud si napíšete, buď do našeho messengeru na Facebook nebo do vzkazníku na Instagram, že ty lupety napíšete buď do našeho messengeru na Facebook nebo do vzkazníku na Instagram, že ty lupeny strašně chcete, jaký důvod si vymyslíte, to je nám vlastně jedno.
0: Přesně tak, prodáváme to pod cenu, ale nikomu to neříkejte.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a šoproku!
2: A zprostá!

0: Klikni!
1: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
0: Klikni!
1: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
0: Apple iPhone...
1: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
0: Apple iPhone 17, 256 giga. Klikni!
1: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
0: Apple iPhone 17, 256 giga.
1: Nová dvojka a Šoproku přináší...
0: Apple iPhone 17, 256 giga. Chytrá volba Praha...
1: Dvojka a Šoproku přináší...
0: Apple iPhone 17, 256 giga. Chytrá volba právě teď.
1: Přináší...
0: Apple iPhone 17, 256 giga. Chytrá volba právě teď.
1: Když mobily...
0: Apple iPhone 17, 256 giga. Chytrá volba právě teď.
1: Když mobily?
0: Tak Mironet. 256 giga. Chytrá volba právě teď.
1: Když mobily?
0: Tak Mironet. Klikni dvakrát. 256 giga. Chytrá volba právě teď.
1: Když mobily?
0: Tak Mironet. Klikni dvakrát. Chytrá volba právě teď.
1: Když mobily?
0: Tak Mironet. Klikni dvakrát.
2: Proč se culíš?
0: Právě teď.
1: Když mobily?
0: Tak Mironet. Klikni dvakrát.
2: Proč se
1: culíš? Mobily?
0: Tak Mironet. Klikni dvakrát.
2: Proč se culíš?
3: Protože budeme krásný.
0: Tak Mironet, klikni dvakrát.
2: Proč se culíš?
3: Protože budeme krásný.
0: Klikni dvakrát.
2: Proč se culíš?
3: Protože budeme krásný.
2: To už přece jsme.
0: Tokrát.
2: Proč se culíš?
3: Protože budeme krásný.
2: To už přece jsme.
3: To.
2: Proč se culíš?
3: Protože budeme krásný.
2: To už přece jsme.
3: Tohle bude ale jiný.
2: Culíš?
3: Protože budeme krásný.
2: To už přece jsme.
3: Tohle bude ale jiný level.
2: Beauty budeme krásný.
3: To už přece jsme.
2: Tohle bude ale jiný level.
3: Beauty days v metro.
2: To už přece jsme.
3: Tohle bude ale jiný level.
2: Beauty days v metropoli Zličí.
3: Přece jsme.
2: Tohle bude ale jiný level.
3: Beauty days v metropoli Zličín.
2: Tohle bude ale jiný level.
3: Beauty Days v metropoli Zličín.
2: Vlasov Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z... Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
3: Beauty
2: link, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
3: Beauty Days v metropoli
2: workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
3: Beauty Days v metropoli Zličín.
2: Matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
3: Beauty Days v metropoli Zličín.
2: 15. až
3: nebo kavárna z dárečky.
2: Beauty Days v metropoli Zličín.
3: 15. až 18.
2: kavárna z dárečky.
3: Beauty Days v metropoli Zličín.
2: 15. až 18. října.
3: K tomu
2: Beauty Days v metropoli Zličín.
3: 15. až 18. října.
2: K tomu pohodové
3: v metropoli Zličín.
2: 15. až 18. října.
3: K tomu pohodové nákupy se slevami až
2: Čín.
3: 15. až 18. října.
2: K tomu pohodové nákupy se slevami až 30%.
3: 15. až 18. října.
2: K tomu pohodové nákupy se slevami až 30%
3: díky až 18. října.
2: K tomu pohodové nákupy se slevami až 30%
3: díky týdenní
2: tého října.
3: K tomu pohodové nákupy se slevami až 30%
2: díky týdenní slevové knížce.
3: Pohodové nákupy se slevami až 30%
2: díky týdenní slevové knížce.
3: Nákupy se slevami až 30%
2: díky týdenní slevové knížce.
3: Navštivte Loxity
2: až 30%
3: díky
2: týdenní slevové knížce.
3: Navštivte L'Occitane
2: na
3: procent
2: díky týdenní slevové knížce.
3: Navštivte L'Occitane
2: Nike.
3: Navštivte L'Occitane
2: Nike,
3: Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličí.
2: L'Occitane
3: Nike,
2: Profimet a další značkové obchody.
3: Více na webu Metropole Zličín.
2: Profimet a další značkové obchody.
3: Více na webu Metropole Zličín.
2: Super ceny,
3: další značkové obchody.
2: Více na webu Metropole Zličín.
3: Super ceny bez
2: značkové obchody.
3: Více na webu Metropole Zličín.
2: Super ceny bez čekání na akci.
3: Více na webu Metropole Zličín.
2: Super ceny bez čekání na akci.
3: V DM samozřejmosti.
2: Pole Zličín.
3: Super ceny bez čekání na akci.
2: V DM samozřejmostí.
3: Pole Zličín.
2: Super ceny bez čekání na akci.
3: V DM samozřejmostí.
2: Super ceny bez čekání na akci
3: v DM samozřejmostí.
2: DM dlouhodobé ceny platí na ceny bez čekání na akci
3: v DM samozřejmostí.
2: DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment akci
3: v DM samozřejmostí.
2: DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment
3: a DM samozřejmostí.
2: DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment
3: a zůstávají nezvýšeností.
2: DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment
3: a zůstávají nezvýšené
2: ceny platí na celý sortiment
3: a zůstávají
2: nezvýšené minimálně 4 měsíce.
3: Kupte třeba sortiment
2: a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce.
3: Kupte třeba Elmex
2: a zůstávají nezvýšené minimálně

0: Fall Out Boy. Fall Out Boy na Rock Rádiu. Fall Out Boy na Rock Rádiu Speckou. Fall Out Boy na Rock Rádiu Speckou Lake Effect Kid. Fall Out Boy na Rock Rádiu Speckou Lake Effect Kid dohrál. Fall Out Boy na Rock Rádiu Speckou Lake Effect Kid dohrál 21. Fall Out Boy na Rock Rádiu Speckou Lake Effect Kid dohrál 21 minut po 6. přátelé. Na Rock Rádiu Speckou Lake Effect Kid dohrál 21 minut po 6. přátelé a tady je Speckou Lake Effect Kid dohrál 21 minut po 6. přátelé a tady je zase něco Effect Kid dohrál 21 minut po 6. přátelé a tady je zase dohrál 21 minut po 6. přátelé a tady je zase něco, co vám budeme celý 20 minut po 6. přátelé a tady je zase něco, co vám budeme celý týden. Přátelé a tady je zase něco, co vám budeme celý týden rozdávat a tady je zase něco, co vám budeme celý týden rozdávat a vy z toho budete je zase něco, co vám budeme celý týden rozdávat a vy z toho budete mít radost. To, co vám budeme celý týden rozdávat a vy z toho budete mít radost. To vám budeme celý týden rozdávat a vy z toho budete mít radost. Když ti řeknu, že bys celý týden rozdávat a vy z toho budete mít radost. Když ti řeknu, že bys mohla rozdávat a vy z toho budete mít radost. Když ti řeknu, že bys mohla ušetřit a vy z toho budete mít radost. Když ti řeknu, že bys mohla ušetřit mít radost. Když ti řeknu, že bys mohla ušetřit 16, 17. Když ti řeknu, že bys mohla ušetřit 1708, řeknu, že bys mohla ušetřit 1780, mohla ušetřit 1780 korun 1780 korun napsala bys nám 1780 korun napsala bys nám.
1: Tak vyskočím tady z pátýho patra. Každopádně
0: 80 korun napsala bys nám.
1: Tak vyskočím tady z pátýho patra. Každopádně
0: 50 korun napsala bys nám.
1: Tak vyskočím tady z pátýho patra. Každopádně
0: za 17 vek.
1: Ano, přes
0: korun napsala bys nám.
1: Tak vyskočím tady z pátýho patra. Každopádně
0: za 17 vek.
1: Nám. Tak vyskočím tady z pátýho patra. Každopádně
0: za 17 vek.
1: Ano, přesně tak. Každopádně vyskočím tady z pátýho patra. Každopádně
0: za 17 vek.
1: Ano, přesně tak. Každopádně přátelé, tentokrát patra. Každopádně
0: za 17 vek.
1: Ano, přesně tak. Každopádně přátelé, tentokrát vám nerozdáváme striptéra, který zní jako vrtání.

0: Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duope minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duope 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopek 150 ml. Kelly's Protection Duopek 150 ml jen za 99 korun. Protection Duopek 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez mililitrů jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně. Za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Under Armour.
0: 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Under
0: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Under Armour makes you better.
0: Už tři akce. DM vždy výhodně.
1: Under Armour makes you better.
2: Už 30 let.
0: M vždy výhodně.
1: Under Armour makes you better.
2: Už 30 let.
0: Ně.
1: Under Armour makes you better.
2: Už 30 let. Ladíš formu?
1: Armour makes you better.
2: Už 30 let. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš?
1: Makes you better.
2: Už 30 let. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak
1: better.
2: Už 30 let. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět 30 let. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární heat. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base. Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer. Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě. Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní. Univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Base layer objevuj i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Base layer objevuj v Under Armour z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Base layer objevuj v Under Armour Brandhouseného revolučního materiálu Neolast. Base layer objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium chodového materiálu Neolast. Base layer objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium chodo Neolast. Base layer objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium chodov Černý most a Nový Smíchov. Base layer objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium chodov Černý most a Nový Smíchov nebo na v Under Armour Brandhouse Palladium chodov Černý most a Nový Smíchov nebo na Under Armour Brandhouse Palladium chodov Černý most a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz. Palladium chodov Černý most a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz. Černý most a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz. Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
3: Vyber si z...
2: nebo na underarmour.cz.
3: Vyber si ze široké nabídky
2: underarmour.cz.
3: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazar.cz. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. A vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. A zimní gumy bazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počerní výjimky. Jen v Direct

0: Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto CZ. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto CZ. Direct Auto Černice. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně férový autobazar. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně férový autobazar. Turecko. Auto CZ. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
1: Turecko a Globazar. Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných. Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tuji. Mallorca a její Tyrky. Kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tuji. Mallorca a její Tyrkysové moře. Plné krásných zátok? Máme je v Tuji. Mallorca a její Tyrkysové moře. Máme je v Tuji. Máme je v Tuji. Mallorca a její Tyrkysové moře. Máme je v Tuji. Egypt a úžasný Tuji. Mallorca a její Tyrkysové moře. Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého a její Tyrkysové moře. Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Moře. Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v Tuji. Kypr Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Podmořský svět Rudého moře. Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár? Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pohodová dovolená. Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže. I to máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže. I to najdete v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže. I to najdete v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže. I to najdete v Tuji. Objevte nebo hotel jen pár kroků od pláže. I to najdete v Tuji. Objevte first minute nabídku na léto pár kroků od pláže. I to najdete v Tuji. Objevte first minute nabídku na léto 2020. I to najdete v Tuji. Objevte first minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou. To najdete v Tuji. Objevte first minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou. Objevte first minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolená začíná u 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolená začíná 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolená začíná u nás.
2: Věda.
1: Vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolená začíná u nás.
2: Věda.
1: Včas. Tuji. Vaše dovolená začíná u nás.
2: Věda. Řemeslo.
1: Tuji. Vaše dovolená začíná u nás.
2: Věda. Řemeslo.
1: Začíná u nás.
2: Věda. Řemeslo. Slimovice.
1: U nás.
2: Věda. Řemeslo. Slimovice. Věda. Řemeslo. Slimovice. Lihová. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek CZ. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek CZ. Věci na Lihovice. Lihovárek CZ. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek CZ. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek CZ. Věci, na které můžeme být hrdí. CZ. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Alzadny jsou tady.
2: Hrdí.
3: Alzadny jsou tady. A tak jsem. Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové. Tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítač. Pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mob slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky tisíce produktů. Zlevni si.

0: počítače, mobily nebo hračky, opět a kdů, zlevni si počítače, mobily nebo hračky, opět až 30%, zlevni si počítače, mobily nebo hračky, opět až 30%, a počítače, mobily nebo hračky, opět až 30%, a nezapomeň, mobily nebo hračky, opět až 30%, a nezapomeň, do půlnoci nebo hračky, opět až 30%, a nezapomeň, do půlnoci oky, opět až 30%, a nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzabo až 30%, a nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš, a nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři a nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevou, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevou, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz. Se slevovými kódy na Alza.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý.
0: Kódy na Alza.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý.
0: Alza.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou. Není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky. Slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky na. A duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Šéfe.
1: Nejlevnější pneu.cz.
2: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk.
1: Pneu.cz.
2: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
3: Chlapi, říkal.
2: Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
3: Chlapi, říkal jsem, že teď.
2: Vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
3: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
2: Starý kompresor už toho moc nenafouká.
3: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
2: Kompresor už toho moc nenafouká.
3: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
2: Šéfe,
3: fouká. Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
2: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchu.
3: Ty, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
2: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.
3: Že teď na to nemám čas.
2: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný.
3: Mám čas.
2: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše. Jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro. Jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačení. Kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte CZ. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online. Doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
3: No.
2: Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
3: No. To by
2: šlo. Doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
3: No. To by šlo.
2: Přímo do firmy. Během pár minut a online.
3: No. To by šlo.
2: www.kompres pár minut a online.

0: No, to by šlo.
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz online.
0: No, to by šlo.
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
0: No, to by šlo.
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
0: Šlo.
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák. www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák. www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
2: Rock Radio.
1: To je fičák.
2: Rock Radio.
1: To je fičák.

0: Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou. Jak tomu není minimálně 4 a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou?
1: Vláda dnes bojuje proti extrémnímu suchu. Národní koalice pod vedením premiéra dnes zhodnotí aktuální nedostatek suchu. Švédská královská akademie věd oznámí jméno nového laureáta. Tímto krokem skončí letošní vyhlašování prestižních ocenění. Hokej.

0: ovonila sprejom.
1: Ja to ce...
0: Sá som sa kvôli tebe ovonila sprejom.
1: Ja to ce...
0: Som sa kvôli tebe ovonila sprejom.
1: Ja to cítim až sem.
0: Kvôli tebe ovonila sprejom.
1: Ja to cítim až sem.
2: Prču bude, vole, dáme.
0: Ovonila sprejom.
1: Ja to cítim až sem.
2: Prču bude, vole, dáme. Žopol Gucci.
0: To je... Sprejom.
1: Já to cítím až sem.
2: Držu bude, vole, dáme, Jean-Paul Gucci.
3: To je, vole.
1: To cítím až sem.
2: Držu bude, vole, dáme, Jean-Paul Gucci.
3: To je,
2: držu bude, vole, dáme, Jean-Paul Gucci.
3: To je, vole, dáme, z Pařížský.
2: Bude, vole, dáme, Jean-Paul Gucci.
3: To je, vole, dáme, z Pařížský,
2: vole. Dáme, Jean-Paul Gucci.
3: To je, vole, dáme, z Pařížský,
2: vole. Jean-Paul Gucci.
3: To je, vole, dáme, z Pařížský, vole.
2: Jo. No to drahý Paul Gucci.
3: To je, vole, dáme, z Pařížský, vole.
2: No to drahý parfém. No to drahý parfém, more, to mi doneseš k Vánosom, jak ti napíšem značku. No to drahý parfém, more, to mi doneseš k Vánosom, jak ti napíšem značku.
1: Takhle milí paní chodí i do té Pařížský.
2: Ve more, to mi doneseš k Vánosom, jak ti napíšem značku.
1: Takhle milí paní chodí i do té Pařížský.
2: Chceš k Vánosom, jak ti napíšem značku.
1: Takhle milí paní chodí i do té Pařížský, ty drahý parfémy kupu.
2: Značku.
1: Takhle milí paní chodí i do té Pařížský, ty drahý parfémy kupovat, který tam říkají more a vole. Milí paní chodí i do té Pařížský, ty drahý parfémy kupovat, který tam říkají more a vole.
2: Jo, jo, to jsme přesně my.
1: Ty Pařížský, ty drahý parfémy kupovat, který tam říkají more a vole.
2: Jo, jo, to jsme přesně my. My paníčky.
1: Super. Ty drahý parfémy kupovat, který tam říkají more a vole.
2: Jo, jo, to jsme přesně my. My paníčky.
1: More a vole.
2: Jo, jo, to jsme přesně my. My paníčky. Super. My paníčky z Mostu, které vykupujeme. Jo, jo, to jsme přesně my. My paníčky. Super. My paníčky z Mostu, které vykupujeme. Shitoria Sictry. Jsme přesně my paníčky. Super. My paníčky z Mostu, které vykupujeme. Shitoria Sictry. Secret. Paníčky. Super. My paníčky z Mostu, které vykupujeme. Shitoria Sictry. Secret. My paníčky z Mostu, které vykupujeme. Shitoria Sictry. Secret. Tu, které vykupujeme. Shitoria Sictry. Secret.
1: Každopádně no, to byly...
2: Vykupujeme Shitoria Sictry. Secret.
1: Každopádně no, to byly horký. Každopádně no, to byly horký žeslíže a my si teďka pojďme dát, protože bude 6:30. To byly horký žeslíže a my si teďka pojďme dát, protože bude 6:30. Zprávy tady z žeslíže a my si teďka pojďme dát, protože bude 6:30. Zprávy tady z další si teďka pojďme dát, protože bude 6:30. Zprávy tady z další paní pojďme dát, protože bude 6:30. Zprávy tady s další paničkou tentokrát skrče a to je na 6:30. Zprávy tady s další paničkou tentokrát skrče a to je naše Zuzanka. Zprávy tady s další paničkou tentokrát skrče a to je naše Zuzanka. S další paničkou tentokrát skrče a to je naše Zuzanka. Tentokrát skrče a to je naše Zuzanka.
4: Vyznává
1: skrče a to je naše Zuzanka.
4: Vyznáváte jedině
1: naše Zuzanka.
4: Vyznáváte jedině klasanka. Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma... Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama... Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama...

0: a Exta. Tímto krokem skončí letošní vyhlašování prestižních ocenění. Hokejová extraliga má za sebou kompletní 10. kolo ocenění. Dnes nás čeká chladnější a proměnlivé počasí, obloha bude po ránu sice jasná.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Opatříme až 17 stupňů.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Opatrně na pražském okruhu.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Opatrně na pražském okruhu ve směru.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Opatrně na pražském okruhu ve směru k D1.
1: Radio. Doprava.
0: Opatrně na pražském okruhu ve směru k D1 na 21. kilometru.
1: Doprava.
0: Opatrně na pražském okruhu ve směru k D1 na 21. kilometru. Opatrně na pražském okruhu ve směru k D1 na 21. kilometru se srazili. Opatrně na pražském okruhu ve směru k D1 na 21. kilometru se srazili v levém jízdním pruhu. Okruhu ve směru k D1 na 21. kilometru se srazili v levém jízdním pruhu dva. K D1 na 21. kilometru se srazili v levém jízdním pruhu dva osobáky. Na 21. kilometru se srazili v levém jízdním pruhu dva osobáky. V Trutnově se srazili v levém jízdním pruhu dva osobáky. V Trutnově se bouralo na Kladské ulici, tam je teď kvůli nehodě zavedený kivadlový provoz jedním jízdním pruhem.

0: ulici, tam je teď kvůli nehodě zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem a stále si dejte pozor na
1: na D1 v pohodě, zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem a stále si dejte pozor na D1 v pohodě, zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem a stále si dejte pozor na D1 v pohodě, zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem a stále si dejte pozor na D1 v pohodě, zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem a stále si dejte pozor na D1 v pohodě, zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem a stále si dejte pozor na D1 v pohodě, zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem a stále si dejte pozor na D1 v pohodě, zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem a stále si dejte pozor na D1 v pohodě, zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem a stále si dejte pozor na D1 v pohodě, zavedený kyvadlový provoz jedním
0: kilometru.
1: Vy jel ty víme, že na cestách ani na stavbě nechceš. Vy jel ty víme, že na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Aku nářadí, že na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Aku nářadí Hilti. Tak ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Aku nářadí Hilti. Protože profíci v stavbě nechceš ztrácet čas. Aku nářadí Hilti. Protože profíci chceš ztrácet čas. Aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí. Nářadí Hilti. Protože profíci vědí. Protože profíci vědí. Protože profíci vědí. Profíci vědí.

0: a píchne se mu guma.
1: Ježiš, to mu přeje hezký věci.
0: Ne, já mu přeju jenom to nejhezčí. Takže Marceli.
1: Ježiš, to mu přeje hezký jedna. Věci.
0: Ne, já mu přeju jenom to nejhezčí. Takže Marceli. Speciální
1: no. Věci.
0: Ne, já mu přeju jenom to nejhezčí. Takže Marceli, speciálně tobě dneska. Ne, já mu přeju jenom to nejhezčí. Takže Marceli, speciálně tobě dneska všechno to nejhezčí. Takže Marceli, speciálně tobě dneska všechno nejlepší. No a jinak, že Marceli, speciálně tobě dneska všechno nejlepší. No a jinak, co se týče speciálně tobě dneska všechno nejlepší. No a jinak, co se týče jiných zajímavých oslav, dneska všechno nejlepší. No a jinak, co se týče jiných zajímavých oslavenců, dneska všechno nejlepší. No a jinak, co se týče jiných zajímavých oslavenců, všechno nejlepší. No a jinak, co se týče jiných zajímavých oslavenců, našel jsem, že dneska třeba nejlepší. No a jinak, co se týče jiných zajímavých oslavenců, našel jsem, že dneska třeba máší. No a jinak, co se týče jiných zajímavých oslavenců, našel jsem, že dneska třeba má svátek. Jinak, co se týče jiných zajímavých oslavenců, našel jsem, že dneska třeba má jiných zajímavých oslavenců, našel jsem, že dneska třeba má svátek, teda narozeniny bejvalý. Nových oslavenců, našel jsem, že dneska třeba má svátek, teda narozeniny bejvalý. Německá, našel jsem, že dneska třeba má svátek, teda narozeniny bejvalý. Německá katolická filozofka svatá má svátek, teda narozeniny bejvalý. Německá katolická filozofka narozeniny bejvalý. Německá katolická filozofka svatá Terezie Benedikta od kříže, to se myslím bejvalý. Německá katolická filozofka svatá Terezie Benedikta od kříže, to se myslím, že je hodně zajímavý. Katolická filozofka svatá Terezie Benedikta od kříže, to se myslím, že je hodně zajímavý.
1: Svatá
0: filozofka svatá Terezie Benedikta od kříže, to se myslím, že je hodně zajímavý.
1: Svatá matko korona
0: Terezie Benedikta od kříže, to se myslím, že je hodně zajímavý.
1: Svatá
0: od kříže, to se myslím, že je hodně zajímavý.
1: Svatá matko koroduj za nás.
0: Takže to se myslím, že je hodně zajímavý.
1: Svatá matko koroduj za nás.
0: Takže tadle přesně zajímavý.
1: Svatá matko koroduj za nás.
0: Takže tadle přesně jaký zdravíme.
1: Svatá matko koroduj za nás.
0: Takže tadle přesně jaký zdravíme.
1: Svatá matko koroduj za nás.
0: Takže tadle přesně jaký zdravíme. A jinak.
1: Svatá matko koroduj za nás.
0: Takže tadle přesně jaký zdravíme. A
1: jinak. Koroduj za nás.
0: Takže tadle přesně jaký zdravíme. A jinak 78. Takže tadle přesně jaký zdravíme. A jinak 78 let by dneska oslavil tohle přesně jaký zdravíme. A jinak 78 let by dneska oslavil britský gitarist, zdravíme. A jinak 78 let by dneska oslavil britský gitarista. A jinak 78 let by dneska oslavil britský gitarista a zpěvák Rick Parfitt. A jinak 78 let by dneska oslavil britský gitarista a zpěvák Rick Parfitt spojený s 78 let by dneska oslavil britský gitarista a zpěvák Rick Parfitt spojený s kapelou Status Quo. By dneska oslavil britský gitarista a zpěvák Rick Parfitt spojený s kapelou Status Quo. Britský gitarista a zpěvák Rick Parfitt spojený s kapelou Status Quo. Gitarista a zpěvák Rick Parfitt spojený s kapelou Status Quo. Zpěvák Rick Parfitt spojený s kapelou Status Quo. Spojený s kapelou Status Quo.

0: Rock Radio. Rock Radio. Rockový. Rock Radio. Rockový kulendárium. Rock Radio. Rockový kulendárium. Rock Radio. Rockový kulendárium. Rock Radio. Rockový kulendárium.
1: Máme 7 minut po půl sedmí.
0: Rock Radio. Rockový kulendárium.
1: Máme 7 minut po půl sedmí.
0: Rockový kulendárium.
1: Máme 7 minut po půl sedmí. Pondělí 12.
0: kulendárium.
1: Máme 7 minut po půl sedmí. Pondělí 12. října. Máme 7 minut po půl sedmí, pondělí 12. října a Green Day nám krásně 7 minut po půl sedmí, pondělí 12. října a Green Day nám krásně uvedli dnešní pondělí 12. října a Green Day nám krásně uvedli dnešní oslavence 12. října a Green Day nám krásně uvedli dnešní oslavence. Svátek října a Green Day nám krásně uvedli dnešní oslavence. Svátek podlahy a Green Day nám krásně uvedli dnešní oslavence. Svátek podle krásně uvedli dnešní oslavence. Svátek podle historických kalendářů slavili dnešní oslavence. Svátek podle historických kalendářů slaví třeba Maximilián oslavence. Svátek podle historických kalendářů slaví třeba Maximilián nebo Serafice. Svátek podle historických kalendářů slaví třeba Maximilián nebo Serafín. Podle historických kalendářů slaví třeba Maximilián nebo Serafín. Ale hlavně jeden podle historických kalendářů slaví třeba Maximilián nebo Serafín. Ale hlavně jejich kalendářů slaví třeba Maximilián nebo Serafín. Ale hlavně je dneska slaví třeba Maximilián nebo Serafín. Ale hlavně je dneska svátek Maximilián nebo Serafín. Ale hlavně je dneska svátek nebo Serafín. Ale hlavně je dneska svátek, který slaví pan Marcel. Ale hlavně je dneska svátek, který slaví pan Marcel. No. Hlavně je dneska svátek, který slaví pan Marcel. No. Je dneska svátek, který slaví pan Marcel.
2: No prosím.
1: Svátek, který slaví pan Marcel.
2: No prosím tebe na...
1: Který slaví pan Marcel.
2: No prosím tebe, náš Marcel, no tak to musíme oslavit.
1: Slaví pan Marcel.
2: No prosím tebe, náš Marcel, no tak to musíme oslavit, až budou...
1: Marcel.
2: No prosím tebe, náš Marcel, no tak to musíme oslavit, až budou moc... No prosím tebe, náš Marcel, no tak to musíme oslavit, až budou motokeci.
1: Toho normálně...
2: No prosím tebe, náš Marcel, no tak to musíme oslavit, až budou motokeci.
1: Toho normálně...
2: Nevím ještě jak, ale... Prosím tebe, náš Marcel, no tak to musíme oslavit, až budou motokeci.
1: Toho
2: Nevím
1: normálně...
2: Nevím ještě jak, ale...
1: Tak oslavíme...
2: Marcel, no tak to musíme oslavit, až budou motokeci.
1: Toho
2: Nevím
1: normálně...
2: Nevím ještě jak, ale...
1: Tak oslavíme, že spadne z motorky.
2: Musíme oslavit, až budou motokeci.
1: Toho normálně...
2: Nevím ještě jak, ale...
1: Tak oslavíme, že spadne z motorky a píchne se mu...
2: Až budou motokeci.
1: Toho
2: Nevím
1: normálně...
2: ještě jak, ale...
1: Tak oslavíme, že spadne z motorky a píchne se mu guma.
2: Ježiš, to...
1: Toho
2: Nevím
1: normálně...
2: ještě jak, ale...
1: Tak oslavíme, že spadne z motorky a píchne se mu guma.
2: Ježiš, to bude přeježeský věci.
1: Jak, ale... Tak oslavíme, že spadne z motorky a píchne se mu guma.
2: Ježiš, to bude přeježeský věci.
1: Ne, já mu oslavíme, že spadne z motorky a píchne se mu guma.
2: Ježiš, to bude přeježeský věci.
1: Ne, já mu přeju jenom to nejhezčí. Spadne z motorky a píchne se mu guma.
2: Ježiš, to bude přeježeský věci.
1: Ne, já mu přeju jenom...

0: A mu slibuju, že se naučím vyslovovat jméno týdne. A mu slibuju, že se naučím vyslovovat jméno týdne kapely Funk. A mu slibuju, že se naučím vyslovovat jméno týdne kapely Funk. A mu slibuju, že se naučím vyslovovat jméno týdne kapely Funk. A mu slibuju, že se naučím vyslovovat jméno týdne kapely Funk.
1: Angličtině status.
0: Slibuju, že se naučím vyslovovat jméno týdne kapely Funk.
1: Angličtině status.
0: Že se naučím vyslovovat jméno týdne kapely Funk.
1: Angličtině status.
2: Status quo.
0: Vyslovovat jméno týdne kapely Funk.
1: Angličtině status.
2: Status quo.
1: Yes, status quo.
0: Týdne kapely Funk.
1: Angličtině status.
2: Status quo.
1: Yes, status quo.
0: Status quo. Angličtině status.
2: Status quo.
1: Yes, status quo. You're listening.
0: Status.
1: Status quo.
2: Status quo.
1: Yes, status quo. You're listening to Radio Rock.
2: Status quo.
1: Status quo. Yes, status quo. You're listening to Radio.
2: Status quo.
1: Yes, status quo. You're listening to Radio Rock Radio. Yes, status quo. You're listening to Radio Rock Radio. Hey, status quo. You're listening to Radio Rock Radio. Hey.
0: Hey.
1: You're listening to Radio Rock Radio. Hey. To Radio Rock Radio. Hey.
0: Hey. Bitch. Hey. Happy birthday.
1: Radio Rock Radio. Hey.
0: Hey.
1: Bitch.
0: Hey. Happy birthday.
1: Hey.
0: Hey.
1: Bitch.
0: Hey. Happy birthday.
1: Happy birthday to. Hey.
0: Hey.
1: Bitch.
0: Hey, happy birthday.
1: Happy birthday to.
0: Hey,
1: bitch.
0: Hey, happy birthday.
1: Happy birthday to you.
0: Bitch. Hey, happy birthday.
1: Happy birthday to you. Happy birthday.
0: Hey, happy birthday.
1: Happy birthday.

0: Všechny své hybridní modely. Vyberte si Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V, žijí akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V, nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V, své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním. Rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 104 nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. A získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jíte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda je se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná 40 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň 1000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. Hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
1: Pondělí to
0: Honda. The power of dreams.
1: Pondělí to Robert slavil narozeniny.
0: The power of dreams.
1: Pondělí to Robert slavil narozeniny. Úterý mus
0: of dreams.
1: Pondělí to Robert slavil narozeniny. Úterý musel na oslavu tchýně a ve středu...
2: Pořád hledáte výmluvy, proč ještě nepře...
1: A ve středu...
2: Pořád hledáte výmluvy, proč ještě nepřezoub pneumatiky s celoročkama...
1: A ve středu...
2: Pořád hledáte výmluvy, proč ještě nepřezoub pneumatiky s celoročkama už nemusí... Hledáte výmluvy, proč ještě nepřezoub pneumatiky s celoročkama už nemusíte. Největší výběr na proč ještě nepřezoub pneumatiky s celoročkama už nemusíte. Největší výběr na pneumatiky.cz. Zoub pneumatiky s celoročkama už nemusíte. Největší výběr na pneumatiky.cz. S celoročkama už nemusíte. Největší výběr na pneumatiky.cz. Už nemusíte. Největší výběr na pneumatiky.cz. Nakupujte největší výběr na pneumatiky.cz. Nakupujte bez výmluv. Výběr na pneumatiky.cz. Nakupujte bez výmluv.
3: Radio House 300 Cross CZ.
2: Nakupujte bez výmluv.
3: Radio House 300 Cross Plus.
2: Nakupujte bez výmluv.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu.
2: Nakupujte bez výmluv.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu. 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka, to je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoročník v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. A Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední dech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podkomunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
4: Angry Birds kosmetika.
3: Firem na radiohouse.cz.
4: Angry Birds kosmetika.
3: Na radiohouse.cz.
4: Angry Birds kosmetika, co má koule.
3: Us.cz.
4: Angry Birds kosmetika, co má koule. Angry Birds kosmetika, co má koule. Angry Birds kosmetika, co má koule. Angry Birds kosmetika, co má koule.

0: sporek, žádný Angry Birds. Lousy vůně pot i sporek, žádný keci for birds. Lousy vůně pot i sporek, žádný keci funkční věci. Ano, lousy vůně pot i sporek, žádný keci funkční věci. Ano, gr, vůně pot i sporek, žádný keci funkční věci. Ano, gr, i sporek, žádný keci funkční věci. Ano, gr, i, žádný keci funkční věci. Ano, gr, i, bar, deci funkční věci. Ano, gr, i, bar, desa, tečka, i věci. Ano, gr, i, bar, desa, tečka, cz. Ano, gr, i, bar, desa, tečka, cz.
1: Přenu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Ben...
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou...
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte...
2: Za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000...
2: Prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku. Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. Nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
3: Někdy se člověk...
1: Nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
3: Někdy se člověk musí
1: CZ. Benu, rádi vám poradíme.
3: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se
1: rádi vám poradíme.
3: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí. Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikás. Může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce. Půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce. Milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. HomeCredit.cz pobočce nebo online do 15 minut. HomeCredit.cz nebo online do 15 minut. HomeCredit.cz online do 15 minut. HomeCredit.cz 15 minut. HomeCredit.cz HomeCredit.cz
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Pak přijeďte do Auto S.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Pak přijeďte do Auto S.
4: Vaše auto zdarma. Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Pak přijeďte do Auto S.
4: Vaše auto zdarma naceníme a pře auto a chcete dostat nejvíc?
5: Pak přijeďte do Auto S.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezte dostat nejvíc?
5: Pak přijeďte do Auto S.
4: Vaše auto zdarma naceníme a
5: Pak přijeďte do Auto S.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
5: A navíc pouze nejďte do Auto S.
4: Vaše

0: to you.
1: To jsi zněla jak z takových těch teenagerů.
0: Happy birthday to you.
1: To jsi zněla jak z takových těch
0: teenagerů.
1: To jsi zněla jak z takových těch teenagerovských komedií, víš, jak se těch teenagerovských komedií, víš, jak se vedle tebe nastěhuje ta 16letá blondětá, víš, jak se vedle tebe nastěhuje ta 16letá blondětá šťáva.
2: Teď to je Zuzka.
1: Vedle tebe nastěhuje ta 16letá blondětá šťáva.
2: Teď to je Zuzka.
1: Nastěhuje ta 16letá blondětá šťáva.
2: Teď to je Zuzka. Ona se mnou bydlí, já jsem to neříkala.
1: Ne.
2: Ve skříni.
1: Jako,
2: říkala?
1: Ne.
2: Ve skříni.
1: Jako vešla by se tam, no.
2: Skříni.
1: Jako vešla by se tam, no, ale já to radši nechci vědět, co dělat. Jako vešla by se tam, no, ale já to radši nechci vědět, co děláte po večerech. Jako vešla by se tam, no, ale já to radši nechci vědět, co děláte po večerech. Tak jako vešla by se tam, no, ale já to radši nechci vědět, co děláte po večerech. Jako vešla by se tam, no, ale já to radši nechci vědět, co děláte po večerech.
2: Tak každopádně ještě líbilo.
1: Tam, no, ale já to radši nechci vědět, co děláte po večerech.
2: Tak každopádně ještě líbilo, aby ti to nebudeme říkat.
1: Právě, abych chci vědět, co děláte po večerech. Tak každopádně
2: ještě líbilo, aby ti to nebudeme říkat.
1: Právě, abych děláte po večerech.
2: Tak každopádně ještě líbilo, aby ti to nebudeme říkat.
1: Právě, abych to potřeboval namalovaný aspoň.
2: Tak každopádně ještě líbilo, aby ti to nebudeme říkat.
1: Právě, abych to potřeboval namalovaný aspoň. Přejeme všechno
2: nejlepší. Vždycky to ještě líbilo, aby ti to nebudeme říkat.
1: Právě, abych to potřeboval namalovaný aspoň. Přejeme všechno nejlepší a za chvíli si dáme.
2: Bylo, aby ti to nebudeme říkat.
1: Právě, abych to potřeboval namalovaný aspoň. Přejeme všechno nejlepší a za chvíli si dáme.
2: To nebudeme říkat.
1: Právě, abych to potřeboval namalovaný aspoň. Přejeme všechno nejlepší a za chvíli si dáme Harleje. Abych to potřeboval namalovaný aspoň. Přejeme všechno nejlepší a za chvíli si dáme Harleje. Proč pocit mám namalovaný aspoň? Přejeme všechno nejlepší a za chvíli si dáme Harleje. Proč pocit mám? Přejeme všechno nejlepší a za chvíli si dáme Harleje, proč pocit mám? Nejlepší a za chvíli si dáme Harleje, proč pocit mám? Dáme Harleje, proč pocit mám?
3: Honda přivá...
1: Harleje, proč pocit mám?
3: Honda přiváží akční nabídku...
1: Pocit mám.
3: Honda přiváží akční... Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Honda přiváží akční nabídku pro všechny.

0: Auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
1: A navíc pouze nyní...
0: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
1: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkup...
0: A převezmeme záruky.
1: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
0: Máte už nabídku... ...me záruky.
1: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
0: Máte už nabídku...
1: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
0: Máte už nabídku od jiného prodejce...
1: Pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
0: Máte už nabídku od jiného prodejce, my vám dáme ještě
1: nejvyšší výkupní ceny.
0: Máte už nabídku od jiného prodejce, my vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovost
1: výkupní ceny.
0: Máte už nabídku od jiného prodejce, my vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
1: Kdo na...
0: Máte už nabídku od jiného prodejce, my vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
1: Kdo na to jde?
0: Od jiného prodejce, my vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
1: Kdo na to jde?
0: Vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
1: Kdo na to jde?
0: Od lesa prodá auto US. Ještě víc a to i hned a v hotovosti.
1: Kdo na to jde?
0: Od lesa prodá auto USA. Hned a v hotovosti.
1: Kdo na to jde?
0: Od lesa prodá auto USA. Hotovosti.
1: Kdo na to jde?
0: Od lesa prodá auto USA.
2: Stavebniny.
1: Kdo na to jde?
0: Od lesa prodá auto USA.
2: Stavebniny Dexa
1: prodá auto USA.
2: Stavebniny Dex přináší mega akci.
1: Prodá auto USA.
2: Stavebniny Dex přináší mega akci. Ucelené komínové
1: do USA.
2: Stavebniny Dex přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield
1: USA.
2: Stavebniny Dex přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Statickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dex za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dex platí do 16. října a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dex platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínovou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dex platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínovou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dex platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové se ve stavebninách Dex platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny z dopravních Dex platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na Dex.cz. Jak to dopravou zdarma? Více na Dex.cz. Jak to má zdarma? Více na Dex.cz.
3: Jak to má motor a kola?
2: Více na Dex.cz.
3: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou
2: Z.
3: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, ob motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava, tohle s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava, problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava, tohle moc, ale ještě předtím, obrovská zábava, tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motě předtím, obrovská zábava, tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu, Marc, obrovská zábava, tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu, Marcel Herbold, jeva, tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu, Marcel Herbold, je moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu, Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzín. Naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motory a Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motory a rychlost stoupá do extrém. Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motory a rychlost stoupá do extrém. Je všude tam, kde to voní benzínem. Benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci

0: Marcela Hermolta od pondělí postoupá do extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Hermolta od pondělí do pátku na Rock Radio do extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Hermolta od pondělí do pátku na Rock Radio. Poslouchejte Motokeci Marcela Hermolta od pondělí do pátku na Rock Radio. Motokeci Marcela Hermolta od pondělí do pátku na Rock Radio. Marcela Hermolta od pondělí do pátku na Rock Radio. Řídíš Hermolta od pondělí do pátku na Rock Radio. Řídíš rád do pátku na Rock Radio.
1: Řídíš rád kamion nebo dodávku
0: na Rock Radio.
1: Řídíš rád kamion nebo dodávku? Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řídí dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/pedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz. Firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Váží. Spedit.cz/kariéra. Spedit.cz/kariéra. /kariéra.
2: Z nabídky 7 dní. Z nabídky 7 dní Peugeot. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Z nabídky Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších. Nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba sedmi si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba sedmimístné SUV vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba sedmimístné SUV Peugeot 5000 vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba sedmimístné SUV Peugeot 5 výhodnějších podmínek. Třeba sedmimístné SUV Peugeot 5008 skladové podmínek. Třeba sedmimístné SUV Peugeot 5008 skladové vozy již. Třeba sedmimístné SUV Peugeot 5008 skladové vozy již za 735. Místné SUV Peugeot 5008 skladové vozy již za 735 tisíc. Peugeot 5008 skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot 5008 skladové vozy již za 735 tisíc.
3: Tak nečekejte, jezděte!
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecké. Jezděte!
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký.
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvykne.
4: Se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
4: Kem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
4: Více na Kopec Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
4: Více na Kopec.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
4: Více na Kopecký.cz.
3: Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
4: Více na Kopecký.cz.
3: Služby, na které se snadno zvyká.
4: Více na Kopecký.cz.
3: Se snadno zvyká.
4: Více na Kopecký.cz. Více na Kopecký.cz.
5: Rock Radio.
4: Kopecký.cz.
5: Rock Radio.
6: Dávno.

Nemusíš mít školu. Nemusíš mít školu roku, abys byl... Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Rock je slušná muzika. Mít školu roku, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Roku, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Je slušná muzika pro všechny. Muzika pro všechny.

0: co se nevešlo do zpráv. Rock Radio, co se nevešlo. Rock Radio, co se nevešlo do zpráv.
1: Avanti Shadow.
0: Rock Radio, co se nevešlo do zpráv.
1: Avanti Shadow hrála song o čarodějnici.
0: Rock Radio, co se nevešlo do zpráv.
1: Avanti Shadow hrála song o čarodějnici.
0: Co se nevešlo do zpráv.
1: Avanti Shadow hrála song o čarodějnici, který tady pro vás
0: vešlo do zpráv.
1: Avanti Shadow hrála song o čarodějnici, který tady pro vás dáme 9 minut. Avanti Shadow hrála song o čarodějnici, který tady pro vás dáme 9 minut. Avanti Shadow hrála song o čarodějnici, který tady pro vás dáme 9 minut před 7 hodinou raní. Hrála song o čarodějnici, který tady pro vás dáme 9 minut před 7 hodinou raní. A já už nici, který tady pro vás dáme 9 minut před 7 hodinou raní. A já už jsem tady pro vás dáme 9 minut před 7 hodinou raní. A já už jsem celý načatej. Dáme 9 minut před 7 hodinou raní a já už jsem celý načatej minut před 7 hodinou raní a já už jsem celý načatej 7 hodinou raní a já už jsem celý načatej, co si pro nás Zuzka připravila raní a já už jsem celý načatej, co si pro nás Zuzka připravila, jaký bizárek při pondělku. Já už jsem celý načatej, co si pro nás Zuzka připravila, jaký bizárek při pondělku má. Načatej, co si pro nás Zuzka připravila, jaký bizárek při pondělku má.
2: Američan Will
1: nás Zuzka připravila, jaký bizárek při pondělku má.
2: Američan Will autem do

0: co jsem ho měla čerstvě naleštěný, to si nebudeme nalhávat.
1: Já nevím, no tak dějou se horší věci.
0: Čerstvě naleštěný, to si nebudeme nalhávat.
1: Já nevím, no tak dějou se horší věci, tohle ještě
0: dotkyní, to si nebudeme nalhávat.
1: Já nevím, no tak dějou se horší věci, tohle ještě docela dobrý, jestli tam
0: nic nebudeme nalhávat.
1: Já nevím, no tak dějou se horší věci, tohle ještě docela dobrý, jestli tam nic Já nevím, no tak dějou se horší věci, tohle ještě docela dobrý, jestli tam nic neukrát, tak je to vlastně. Já nevím, no tak dějou se horší věci, tohle ještě docela dobrý, jestli tam nic neukrát, tak je to vlastně určitě hodně v pohodě. Dějou se horší věci, tohle ještě docela dobrý, jestli tam nic neukrát, tak je to vlastně určitě hodně v pohodě.
2: Neukrát, jen tam spíš tam něco
1: si tohle ještě docela dobrý, jestli tam nic neukrát, tak je to vlastně určitě hodně v pohodě.
2: Neukrát, jen tam spíš tam něco zanechal, no.
1: Dobrý, jestli tam nic neukrát, tak je to vlastně určitě hodně v pohodě.
2: Neukrát, jen tam spíš tam něco zanechal, no.
1: Spíš tam vyjel autokrát, tak je to vlastně určitě hodně v pohodě.
2: Neukrát, jen tam spíš tam něco zanechal, no.
1: Spíš ale tam vyjel autem do výlohy,
2: no,
1: prostě,
2: no,
1: pohodě.
2: Neukrát, jen tam spíš tam něco zanechal, no.
1: Spíš ale tam vyjel autem do výlohy, prostě.
2: No, bizár je, že vlastně hned spíš tam něco zanechal, no.
1: Spíš tam vyjel autem do výlohy, prostě.
2: No, bizár je, že vlastně hned vedle je obchod, který je nonstop nechal, no.
1: Spíš tam vyjel autem do výlohy, prostě.
2: No, bizár je, že vlastně hned vedle je obchod, který je nonstop otevřený.
1: Spíš tam vyjel autem do výlohy, prostě.
2: No, bizár je, že vlastně hned vedle je obchod, který je nonstop otevřený.
1: Vyjel autem do výlohy, prostě.
2: No, bizár je, že vlastně hned vedle je obchod, který je nonstop otevřený, kde jsou záchody.
1: Prostě.
2: No, bizár je, že vlastně hned vedle je obchod, který je nonstop otevřený, kde jsou záchody. Bizár je, že vlastně hned vedle je obchod, který je nonstop otevřený, kde jsou záchody. Takže si jako mohl hned vedle je obchod, který je nonstop otevřený, kde jsou záchody. Takže si jako mohl dojít normálně, který je nonstop otevřený, kde jsou záchody. Takže si jako mohl dojít normálně a otevřený, kde jsou záchody. Takže si jako mohl dojít normálně, ale jsou záchody. Takže si jako mohl dojít normálně, ale asi chtěl, takže si jako mohl dojít normálně, ale asi chtěl tam. Takže si jako mohl dojít normálně, ale asi chtěl tam. Do svého oblíbeného dojít normálně, ale asi chtěl tam. Do svého oblíbeného obchodu na svý oblíbený záchody. Normálně, ale asi chtěl tam. Do svého oblíbeného obchodu na svý oblíbený záchody a nešlo to, no. Ale asi chtěl tam. Do svého oblíbeného obchodu na svý oblíbený záchody a nešlo to, no. Tak byl tam do svého oblíbeného obchodu na svý oblíbený záchody a nešlo to, no.
1: Tak asi
2: do svého oblíbeného obchodu na svý oblíbený záchody a nešlo to, no.
1: Tak asi byl trošku mentálně jednodušší.
2: Do oblíbeného obchodu na svý oblíbený záchody a nešlo to, no.
1: Tak asi byl trošku mentálně jednodušší.
2: Oblíbený záchody a nešlo to, no.
1: Tak asi byl trošku mentálně jednodušší.
2: No, byl mu 60. záchody a nešlo to, no.
1: Tak asi byl trošku mentálně jednodušší.
2: No, byl mu 60.
1: Tak asi byl trošku mentálně jednodušší.
2: No, byl mu 60 a no, tak měl akutní
1: potíže. Byl trošku mentálně jednodušší.
2: No, byl mu 60 a
1: no, tak mentálně jednodušší.
2: No, byl mu 60 a
1: no, tak
2: měl akutní potřebu. No, byl mu 60 a
1: no, tak
2: měl akutní potřebu.
0: No. Ježišmarja, proč mě zastavil?
2: 60 a
1: no, tak
2: měl akutní potřebu.
0: No. Ježišmarja, proč mě zastavil někde u lesa?
2: A
1: no, tak
2: měl akutní potřebu.
0: Ježišmarja, proč mě zastavil někde u
2: a no, tak měl akutní potřebu.
0: Ježišmarja, proč mě zastavil někde u lesa?
2: Ne, nevím. Akutní potřebu.
0: Ježišmarja, proč mě zastavil někde u lesa?
2: Ne, nevím. Amerika.
0: Ježišmarja, proč mě zastavil někde u lesa?
2: Ne, nevím. Amerika.
0: Ježišmarja, proč mě zastavil někde u lesa?
2: Ne, nevím. Amerika.
0: Proč mě zastavil někde u lesa?
2: Ne, nevím. Amerika.
0: V Americe je všechno možný. U lesa.
2: Nevím, Amerika.
0: V Americe je všechno možný.
1: Přesně tak.
2: Nevím, Amerika.
0: V Americe je všechno možný.
1: Přesně tak.
2: Nevím, Amerika.
0: V Americe je všechno možný.
1: Přesně tak. Rock Radio.
2: Amerika.
0: V Americe je všechno možný.
1: Přesně tak. Rock Radio.
0: Všechno možný.
1: Přesně tak. Rock Radio. Přesně tak. Rock Radio. Rock Radio.

0: Nickelback na Rock Radius. Nickelback na Rock Radius. Nickelback na Rock Radius s peckou Garabees. Nickelback na Rock Radius s peckou Garabees Samba. Nickelback na Rock Radius s peckou Garabees Sambary. Nickelback na Rock Radius s peckou Garabees Sambary. Máme minutku a něco před sedmou. Nickelback na Rock Radius s peckou Garabees Sambary. Máme minutku a něco před sedmou hodinou. Radius s peckou Garabees Sambary. Máme minutku a něco před sedmou hodinou. Raní takže peckou Garabees Sambary. Máme minutku a něco před sedmou hodinou. Raní takže nejvyšší čas Sambary. Máme minutku a něco před sedmou hodinou. Raní takže nejvyšší čas to zase. Máme minutku a něco před sedmou hodinou raní, takže je nejvyšší čas to zase říznout, protože Zuzka něco před sedmou hodinou raní, takže je nejvyšší čas to zase říznout, protože Zuzka už pro vás má připraven hodinou raní, takže je nejvyšší čas to zase říznout, protože Zuzka už pro vás má připravený další, takže je nejvyšší čas to zase říznout, protože Zuzka už pro vás má připravený další přehled. Nejvyšší čas to zase říznout, protože Zuzka už pro vás má připravený další přehled zpráv a my se na něj říznout, protože Zuzka už pro vás má připravený další přehled zpráv a my se na něj. Protože Zuzka už pro vás má připravený další přehled zpráv a my se na něj. Co?
1: Podívá.
0: Vás má připravený další přehled zpráv a my se na něj. Co?
1: Podívá.
0: Další přehled zpráv a my se na něj. Co?
1: Podíváme.
2: Já jsem chtěl říct těžší.
0: Zpráv a my se na něj. Co?
1: Podíváme.
2: Já jsem chtěl říct těžší.
0: Se na něj. Co?
1: Podíváme.
2: Já jsem chtěl říct těšíme.
1: Aha, já. Podíváme.
2: Já jsem chtěl říct těšíme.
3: Aha, já se velmi.
1: Podíváme.
2: Já jsem chtěl říct těšíme.
3: Aha, já se velmi těším, samozřejmě.
1: Jsem celá.
2: Já jsem chtěl říct těšíme.
3: Aha, já se velmi těším, samozřejmě.
1: Jsem celá.
2: Já jsem chtěl říct těšíme.
3: Aha, já se velmi těším, samozřejmě.
1: Jsem celá.
2: Těšíme.
3: Aha, já se velmi těším, samozřejmě.
1: Jsem celá.
3: Já se velmi těším, samozřejmě.
1: Jsem celá.
4: Kontejner.
3: Těším, samozřejmě.
1: Jsem celá.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den. Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý. Potřebuju přistavit.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý. Potřebuju přistavit hodně
4: kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně.
4: Dobrý den.
5: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10. Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
4: A tomu říkáte hodně?
5: Přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
4: A tomu říkáte hodně?
6: Jsme Siegel.
5: Kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
4: A tomu říkáte hodně?
6: Jsme Siegel.
5: Ale fakt hodně. Tak 10.
4: A tomu říkáte hodně?
6: Jsme Siegel. V Praze.
5: Tak 10.
4: A tomu říkáte hodně?
6: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů.
5: Tak 10.
4: A tomu říkáte hodně?
6: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na.
4: Tomu říkáte hodně?
6: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. VV.
4: To je hodně?
6: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. VV. Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. VV. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. VV. Siegel.cz. Přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. VV. Siegel.cz. 20 kontejnerů na jednou. VV. Siegel.cz.
7: Klikni.
6: Jednou. VV. Siegel.cz.
7: Klikni!
6: Siegel.cz.
7: Klikni! Mironet, nová dvojka a shop roku přináší.cz. Klikni! Mironet, nová dvojka a shop roku přináší. Klikni! Mironet, nová dvojka a shop roku přináší.
8: Apple iPhone 7.
7: Klikni! Mironet, nová dvojka a shop roku přináší.
8: Apple iPhone.

0: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
1: Apple iPhone 17 250...
0: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
1: Apple iPhone 17 256 gig...
0: Nová dvojka a Shoproku přináší
1: Apple iPhone 17 256 giga...
0: V... Přináší
1: Apple iPhone 17 256 giga... V Mironetu... iPhone 17 256 giga... V Mironetu nyní za bomba cenu... 12256 giga... V Mironetu nyní za bomba cenu 24,56 giga. V Mironetu nyní za bomba cenu 24,909 giga. V Mironetu nyní za bomba cenu 24,909. Nyní za bomba cenu 24,990.
0: Jupi! iPhone
1: bomba cenu 24,990.
0: Jupi! iPhone 17
1: 24,990.
0: Jupi! iPhone 17 teď dá
1: 24,990.
0: Jupi! iPhone 17 teď dává
1: 1990.
0: Jupi! iPhone 17 teď dává
1: 90.
0: Jupi! iPhone 17 teď dává největší smysl. Jupi! iPhone 17 teď dává největší smysl.
1: Když mobily, tak Mironet.
0: iPhone 17 teď dává největší smysl.
1: Když mobily, tak Mironet.
0: Klikni, teď dává největší smysl.
1: Když mobily, tak Mironet.
0: Klikni dvakrát, dává největší smysl.
1: Když mobily, tak Mironet.
0: Klikni dvakrát. Klikni dvakrát.
2: Skonto nabité.
3: Už nemusíte čekat.
0: Dvakrát.
2: Skonto nabité.
3: Už nemusíte čekat, až si už...
2: Skonto nabité.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový
2: nábytek.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si... Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu s kontu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu pte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50%. Získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50% z každých 10 a na e-shopu s konto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupů na e-shopu s konto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupů nábytku. Z slevu 50% z každých 10 000 nákupů nábytku. Z každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u 1 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Tak děti, zítra je taky
3: nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Tak děti, zítra je taky den.
3: Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku.
3: Poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spníka. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinka. Zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinka. Taky den. A teď už do spacáku a spinka. A teď už do spacáku a spinka. Do spacáku a spinka.

0: 是只有奶美猴，你自己能不救？美猴，你自己能不救？能不救
1: ？Kempo va。Kempovat. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Www. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Bez kempu. CZ. Můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Bez kempu. CZ. Tak. Zkus to bez kempu. www. Bez kempu. CZ. Zkus to bez kempu. www. Bez kempu. CZ. www.bezkempu.cz.
2: Mami, já mám řidičák.
1: www.bezkempu.cz.
2: Mami, já mám řidičák.
3: Tak to
1: .cz.
2: Mami, já mám řidičák.
3: Tak.
2: Mami, já mám řidičák.
3: Tak tohle už neopravíme. Dojezd.
2: Mami, já mám řidičák.
3: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
4: Elektromobil.
2: Mami, já mám řidičák.
3: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
4: Elektromobil, lehce.
2: Řidičák.
3: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
4: Elektromobil, lehce jetý za
3: jsme.
4: Elektromobil, lehce jetý za super cenu.
5: Ať řešíte jakékoliv.
4: Lehce jetý za super cenu.
5: Ať řešíte jakékoliv auto. V Autonord najdete největší.
4: Lehce jetý za super cenu.
5: Ať řešíte jakékoliv auto. V Autonord najdete největší.
4: Za super cenu.
5: Ať řešíte jakékoliv auto. V Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Ať řešíte jakékoliv auto. V Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověrek. Řešíte jakékoliv auto. V Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených auto. V Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených. Každé druhé mladší. Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených. Každé druhé mladší dvou let. Ojetých v regionu. Přes 500 prověřených. Každé druhé mladší dvou let. Autonord. Certifikovaný. Přes 500 prověřených. Každé druhé mladší dvou let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus. 500 prověřených. Každé druhé mladší dvou let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus. Každé druhé mladší dvou let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Druhé mladší dvou let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
6: Ale
5: Autonord, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
6: Ale co?
5: Prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
6: Ale co pak? Pískají
5: Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
6: Ale co pak? Pískají brzdy
5: Auto. Autonord.cz.
6: Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí
5: Nord.cz.
6: Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. A pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to. Bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme. Bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme. Svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autosliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8. To a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou. Opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní

0: ceny, kvalitní práce a bleskové Z8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. Velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je auto s krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je auto s transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bezpomlčka a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bezpomlčka poruchy.cz. Termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bezpomlčka poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bezpomlčka poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bezpomlčka poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Na bezpomlčka poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Každý den čet.
0: Jezděte bez poruchy.
1: Každý den čelí vaše data
0: z poruchy.
1: Každý den čelí vaše data digitální. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Svěřbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuujeme nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuujeme. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Česku distribuuje Alef. Uje Alef.

Ference. Kvůli zahraniční cestě promluví k účastníkům prostřednictvím video zdravec Ference. Mezi dalšími českými řečníky vystoupí Jan Lipavský nebo Alexandr Vondra. Celá akce skončí v úterý. Fotbalová liga má ruské údery zasáhly cíle v Kyjevě a Charkovské oblasti.

0: Fotbalová liga má za sebou další údery, zasáhly cíle v Kyjevě a Charkovské oblasti. Fotbalová liga má za sebou další zápasy v a Charkovské oblasti. Fotbalová liga má za sebou další zápasy. Fotbalisté Sparty v té oblasti. Fotbalová liga má za sebou další zápasy. Fotbalisté Sparty v desátém. Fotbalová liga má za sebou další zápasy. Fotbalisté Sparty v desátém kole porazili doma. Fotbalová liga má za sebou další zápasy. Fotbalisté Sparty v desátém kole porazili doma Pardubice 2. Další zápasy. Fotbalisté Sparty v desátém kole porazili doma Pardubice 2-0. Pražané se fotbalisté Sparty v desátém kole porazili doma Pardubice 2-0. Pražané se Sparty v desátém kole porazili doma Pardubice 2-0. Pražané se posunuli na třetí místo tabulky. V desátém kole porazili doma Pardubice 2-0. Pražané se posunuli na třetí místo tabulky. Porazili doma Pardubice 2-0. Pražané se posunuli na třetí místo tabulky. V dalších nedělních Pardubice 2-0. Pražané se posunuli na třetí místo tabulky. V dalších nedělních zápasech 0. Pražané se posunuli na třetí místo tabulky. V dalších nedělních zápasech uspělo Slovácko. Pražané se posunuli na třetí místo tabulky. V dalších nedělních zápasech uspělo Slovácko, které vyhrálo na třetí místo tabulky. V dalších nedělních zápasech uspělo Slovácko, které vyhrálo v Liberci 2-0 do tabulky. V dalších nedělních zápasech uspělo Slovácko, které vyhrálo v Liberci 2-0 a v dalších nedělních zápasech uspělo Slovácko, které vyhrálo v Liberci 2-0 a duel mezi nedělních zápasech uspělo Slovácko, které vyhrálo v Liberci 2-0 a duel mezi Teplicemi uspělo Slovácko, které vyhrálo v Liberci 2-0 a duel mezi Teplicemi a Olomoucí skončilo, které vyhrálo v Liberci 2-0 a duel mezi Teplicemi a Olomoucí skončil nerozhodně 1-1 v Liberci 2-0 a duel mezi Teplicemi a Olomoucí skončil nerozhodně 1-1.
1: Rock Radio.
0: Olomoucí skončil nerozhodně 1-1.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dneska rozhodně 1-1.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dneska.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dneska bude polojasno až oblačno, ráno místy.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dneska bude polojasno až oblačno, ráno místy i jasno, výjimečně.
1: Počasí.
0: Dneska bude polojasno až oblačno, ráno místy i jasno, výjimečně. Dneska bude polojasno až oblačno, ráno místy i jasno, výjimečně se vyskytnou slabší přehánky. Dneska bude polojasno až oblačno, ráno místy i jasno, výjimečně se vyskytnou slabší přehánky. Polojasno až oblačno, ráno místy i jasno, výjimečně se vyskytnou slabší přehánky. Čutnější budou na horách, kde ráno místy i jasno, výjimečně se vyskytnou slabší přehánky. Čutnější budou na horách, kde může nad 12 i jasno, výjimečně se vyskytnou slabší přehánky. Čutnější budou na horách, kde může nad 12 výjimečně se vyskytnou slabší přehánky. Čutnější budou na horách, kde může nad 1200 metrů i vyskytnou slabší přehánky, čutnější budou na horách, kde může nad 1200 metrů i sněžit. Přehánky čutnější budou na horách, kde může nad 1200 metrů i sněžit. Večer budou srážky, kde může nad 1200 metrů i sněžit. Večer budou srážky i oblačnosti postup 1200 metrů i sněžit. Večer budou srážky i oblačnosti postupně ubývat. Nejvyšší teploty na jihu. Večer budou srážky i oblačnosti postupně ubývat. Nejvyšší teploty na jihu Moravy. Srážky i oblačnosti postupně ubývat. Nejvyšší teploty na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia, oblačnosti postupně ubývat. Nejvyšší teploty na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia, jinak naměříme odklad. Nejvyšší teploty na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia, jinak naměříme od 10 do 15. Nejvyšší teploty na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia, jinak naměříme od 10 do 15. Na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia, jinak naměříme od 10 do 15 stupňů. Až 17 stupňů Celsia, jinak naměříme od 10 do 15 stupňů. Celsia, jinak naměříme od 10 do 15 stupňů.
2: Mami,
0: jinak naměříme od 10 do 15 stupňů.
2: Mami,
0: od 10 do 15 stupňů.
2: Mami, proč máme všechno
0: 10 stupňů?
2: Mami, proč máme všechno od konceptu? Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí.
2: Proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i
2: v konceptu.
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého

0: jeho spotřebiče i na maličkosti.
1: Koncept.
2: Tatínka.
0: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
1: Koncept.
0: V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
1: Koncept.
3: Chytře vymyšleno pro život.
0: U každého spotřebiče i na maličkosti.
1: Koncept.
3: Chytře vymyšleno pro život.
0: Če i na maličkosti.
1: Koncept.
3: Chytře vymyšleno pro život.
0: Maličkosti.
1: Koncept.
3: Chytře vymyšleno pro život.
1: Koncept.
3: Chytře vymyšleno pro život. Chytře vymyšleno pro život.
4: Na D1.
5: Rock Radio. Doprava.
4: Na D1.
5: Rock Radio. Doprava.
4: Na D1 se
5: Rock Radio. Doprava.
4: Na D1 se stále řeší nehoda ve směru na
5: Doprava.
4: Na D1 se stále řeší nehoda ve směru na Brno na 205. Na D1 se stále řeší nehoda ve směru na Brno na 205. kilometru. Na D1 se stále řeší nehoda ve směru na Brno na 205. kilometru. Je tam uzavřený pravý jízdní řád. Se stále řeší nehoda ve směru na Brno na 205. kilometru. Je tam uzavřený pravý jízdní nehoda ve směru na Brno na 205. kilometru. Je tam uzavřený pravý jízdní pruh. V Trutnově se ve směru na Brno na 205. kilometru. Je tam uzavřený pravý jízdní pruh. V Trutnově se bourou na 205. kilometru. Je tam uzavřený pravý jízdní pruh. V Trutnově se bouralo na Kladské ulici. Kilometru je tam uzavřený pravý jízdní pruh. V Trutnově se bouralo na Kladské ulici. Tam je teď kvůli tomu uzavřený pravý jízdní pruh. V Trutnově se bouralo na Kladské ulici. Tam je teď kvůli tomu zavedený jízdní pruh. V Trutnově se bouralo na Kladské ulici. Tam je teď kvůli tomu zavedený kyvadlový provoz. V Trutnově se bouralo na Kladské ulici. Tam je teď kvůli tomu zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. A v Praze se dejte pozor na pražském okruhu ve směru k D1, tam se řeší s jedním jízdním pruhem a v Praze se dejte pozor na pražském okruhu ve směru k D1, tam pruhem a v Praze se dejte pozor na pražském okruhu ve směru k D1, tam se řeší nehoda dvou v Praze se dejte pozor na pražském okruhu ve směru k D1, tam se řeší nehoda dvou osobáků na pražském okruhu ve směru k D1, tam se řeší nehoda dvou osobáků na 21. kilometru okruhu ve směru k D1, tam se řeší nehoda dvou osobáků na 21. kilometru a směru k D1, tam se řeší nehoda dvou osobáků na 21. kilometru a tři auta sobě řešce, tam se řeší nehoda dvou osobáků na 21. kilometru a tři auta sobě jsou nehoda dvou osobáků na 21. kilometru a tři auta sobě jsou v ulici k Barandovu. Osobáků na 21. kilometru a tři auta sobě jsou v ulici k Barandovu. 20. kilometru a tři auta sobě jsou v ulici k Barandovu. Kilometru a tři auta sobě jsou v ulici k Barandovu.
6: Vejl ty vím.
4: Auta sobě jsou v ulici k Barandovu.
6: Vejl ty vím, že na
4: jsou v ulici k Barandovu.
6: Vejl ty vím, že na cestách ani
4: Barandovu.
6: Vejl ty vím, že na cestách ani na stavbě nechce. Vejl ty vím, že na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet. Vejl ty vím, že na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Ty vím, že na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Akuna, že na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Akuna řadí Hilti. Tak ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Akuna řadí Hilti. Protože v stavbě nechceš ztrácet čas. Akuna řadí Hilti. Protože profíci nechceš ztrácet čas. Akuna řadí Hilti. Protože profíci vědí čas. Akuna řadí Hilti. Protože profíci vědí. Akuna řadí Hilti. Protože profíci vědí. Hilti. Protože profíci vědí. Protože profíci vědí. Profíci vědí. Vědí.

Luboši, ty ho nevyhoď, nic ti neudělám. Luboši, ty ho nevyhoď.

0: Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké ráno má.
0: Radio. Zprávy.
1: Hezké ráno máme krátce po sedmé.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno máme krátce po sedmé.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno máme krátce po sedmé, jsou tu další zprávy. Hezké ráno máme krátce po sedmé, jsou tu další zprávy. Prezident Pavel dnes... Hezké ráno máme krátce po sedmé, jsou tu další zprávy. Prezident Pavel dnes zahájí fórum. Hezké ráno máme krátce po sedmé, jsou tu další zprávy. Prezident Pavel dnes zahájí fórum 2000. Krátce po sedmé, jsou tu další zprávy. Prezident Pavel dnes zahájí fórum 2000. Prezident odstartuje tu další zprávy. Prezident Pavel dnes zahájí fórum 2000. Prezident odstartuje hlavní program zprávy. Prezident Pavel dnes zahájí fórum 2000. Prezident odstartuje hlavní program mezinárodní. Prezident Pavel dnes zahájí fórum 2000. Prezident odstartuje hlavní program mezinárodní konference. Zahájí fórum 2000. Prezident odstartuje hlavní program mezinárodní konference. Kvůli zahraniční 2000. Prezident odstartuje hlavní program mezinárodní konference. Kvůli zahraniční cestě. Prezident odstartuje hlavní program mezinárodní konference. Kvůli zahraniční cestě. Hlavní program mezinárodní konference. Kvůli zahraniční cestě promluví k účastníkům prostřednictvím mezinárodní konference.

0: Rádio, rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci!
2: Aj dneska...
0: Rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci!
2: Aj dneska nemusí...
0: Rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci!
2: Aj dneska nemusíte dobíhat na záchod, vám se...
1: Dobré ráno, čumáci!
2: Aj dneska nemusíte dobíhat na záchod, vám se Honza.
1: Dobré ráno, čumáci!
2: Aj dneska nemusíte dobíhat na záchod, vám se Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
1: Čumáci!
2: Aj dneska nemusíte dobíhat na záchod, vám se Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 7:04. Aj dneska nemusíte dobíhat na záchod, vám se Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 7:04. Nemusíte dobíhat na záchod, vám se Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 7:04. Pondělí. Na záchod, vám se Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 7:07. Pondělí 12. října. Je Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 7:07. Pondělí 12. října. Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 7:07. Pondělí 12. října. 7:07. Pondělí 12. října. Přátelé, za po 7. pondělí 12. října. Přátelé, za po hodinu a půl budeme rozdávat pondělí 12. října. Přátelé, za po hodinu a půl budeme rozdávat 12. října. Přátelé, za po hodinu a půl budeme rozdávat 2 lístky října. Přátelé, za po hodinu a půl budeme rozdávat 2 lístky na naše narozeniny. Přátelé, za po hodinu a půl budeme rozdávat 2 lístky na naše narozeniny. Hodinu a půl budeme rozdávat 2 lístky na naše narozeniny.
3: Přesně tak, kdo je starý žít.
2: Budeme rozdávat 2 lístky na naše narozeniny.
3: Přesně tak, kdo je starý žiďák a nechce si to koupit.
2: 2 lístky na naše narozeniny.
3: Přesně tak, kdo je starý žiďák a nechce si to koupit.
2: Lístky na naše narozeniny.
3: Přesně tak, kdo je starý žiďák a nechce si to koupit na našich stránkách www.rokovej.
2: Na naše narozeniny.
3: Přesně tak, kdo je starý žiďák a nechce si to koupit na našich stránkách www.rokovýradio.cz. Přesně tak, kdo je starý žiďák a nechce si to koupit na našich stránkách www.rokovýradio.cz. Jednou tak, kdo je starý žiďák a nechce si to koupit na našich stránkách www.rokovýradio.cz. Jednomu z vás dáme 2 lupeny a nechce si to koupit na našich stránkách www.rokovýradio.cz. Jednomu z vás dáme 2 lupeny zcela zdarma. Chce to koupit na našich stránkách www.rokovýradio.cz. Jednomu z vás dáme 2 lupeny stránkách www.rokovýradio.cz. Jednomu z vás dáme 2 lupeny zcela zdarma. Jednomu z vás dáme 2 lupeny zcela zdarma. Jednomu z vás dáme 2 lupeny zcela zdarma.
2: Jediný, co pro to musíte udělat, je...
3: Vás dáme 2 lupeny zcela zdarma.
2: Jediný, co pro to musíte udělat, je, že si o ně...
3: 2 lupeny zcela zdarma.
2: Jediný, co pro to musíte udělat, je, že si o ně za...
3: Zdarma.
2: Jediný, co pro to musíte udělat, je, že si o ně zase napíšete buď do našeho messengeru. Jediný, co pro to musíte udělat, je, že si o ně zase napíšete buď do našeho messengeru na Facebooku. Jediný, co pro to musíte udělat, je, že si o ně zase napíšete buď do našeho messengeru na Facebooku. Musíte udělat, je, že si o ně zase napíšete buď do našeho messengeru na Facebooku, že si o ně zase napíšete buď do našeho messengeru na Facebooku, nebo do naše napíšete buď do našeho messengeru na Facebooku, nebo do našeho vzkazníku na Instagramu. Do našeho messengeru na Facebooku, nebo do našeho vzkazníku na Instagramu.
3: Ano, takže pište
2: messengeru na Facebooku nebo do našeho vzkazníku na Instagramu.
3: Ano, takže pište, budeme se těšit
2: Facebooku nebo do našeho vzkazníku na Instagramu.
3: Ano, takže pište, budeme se těšit, vy se taky máte
2: nebo do našeho vzkazníku na Instagramu.
3: Ano, takže pište, budeme se těšit, vy se taky máte na co těšit, a teď
2: vzkazníku na Instagramu.
3: Ano, takže pište, budeme se těšit, vy se taky máte na co těšit, a teď už další
2: na Instagramu.
3: Ano, takže pište, budeme se těšit, vy se taky máte na co těšit, a teď už další muzika. Ano, takže pište, budeme se těšit, vy se taky máte na co těšit, a teď už další muzika.
2: Jo, ano.
3: Pište, budeme se těšit, vy se taky máte na co těšit, a teď už další muzika.
2: Jo, a nezapomeňte na číslo.
3: Těšit, vy se taky máte na co těšit, a teď už další muzika.
2: Jo, a nezapomeňte na číslo, to jsme zapomněli.
3: Máte na co těšit, a teď už další muzika.
2: Jo, a nezapomeňte na číslo, to jsme zapomněli.
3: Ano, a teď už další muzika.
2: Jo, a nezapomeňte na číslo, to jsme zapomněli.
3: Ano, telefonní číslo.
2: Další muzika. Jo, a nezapomeňte na číslo, to jsme zapomněli.
3: Ano, telefonní číslo.
2: Další. Jo, a nezapomeňte na číslo, to jsme zapomněli.
3: Ano, telefonní číslo.
2: Další muzika. Bon Jovi. Zapomeňte na číslo, to jsme zapomněli.
3: Ano,

0: Další muzika, Bon Jovi, Living on a Prayer. Kolo, to jsme zapomněli.
1: Ano, tam klíčí se.
0: Další muzika, Bon Jovi, Living on a Prayer.
1: Ano, tam klíčí se.
0: Další muzika, Bon Jovi, Living on a Prayer.
1: Tam klíčí se.
0: Další muzika, Bon Jovi, Living on a Prayer. Další muzika, Bon Jovi, Living on a Prayer.
2: Rock Radio.
0: Living on a Prayer.
2: Rock Radio.
0: Prayer.
2: Rock Radio. Rock Radio.

je Světový den artritidy, což je teda souhrnný pojmenování pro zánět lidí onemocnění. Světový den artritidy, což je teda souhrnný pojmenování pro zánět lidí onemocnění kloubů. Artritidy, což je teda souhrnný pojmenování pro zánět lidí onemocnění kloubů a tkání kolem nich, což je teda souhrný pojmenování pro zánět lidí onemocnění kloubů a tkání kolem nich a souhrný pojmenování pro zánět lidí onemocnění kloubů a tkání kolem nich a protože naše pro zánět lidí onemocnění kloubů a tkání kolem nich a protože naše rokeři už většina lidí onemocnění kloubů a tkání kolem nich a protože naše rokeři už většinou a tkání kolem nich a protože naše rokeři už většinou stárnou ty největší tkání kolem nich a protože naše rokeři už většinou stárnou ty největší generace kolem nich a protože naše rokeři už většinou stárnou ty největší naše rokeři už většinou stárnou ty největší generace prostě už nám buď odchází rokeři už většinou stárnou ty největší generace prostě už nám buď odcházejí a nebo už většinou stárnou ty největší generace prostě už nám buď odcházejí a nebo to jsou prostě ty největší generace prostě už nám buď odcházejí a nebo to jsou prostě starší ty největší generace prostě už nám buď odcházejí a nebo to jsou prostě starší pánové generace prostě už nám buď odcházejí a nebo to jsou prostě starší pánové abych je úplně prostě už nám buď odcházejí a nebo to jsou prostě starší pánové abych je úplně neurazil odcházejí a nebo to jsou prostě starší pánové abych je úplně neurazil tak a nebo to jsou prostě starší pánové abych je úplně neurazil tak starší pánové abych je úplně neurazil tak tamhle tam věc má trpěj jo pánové abych je úplně neurazil tak tamhle tam věc má trpěj jo tak úplně neurazil tak tamhle tam věc má trpěj jo tak počkej, tak tamhle tam věc má trpěj, jo? Tak počkej, tak schválně, hele, tamhle tam věc má trpěj, jo? Tak počkej, tak schválně, hele, řeknu ti teď tři lidi, trpěj, jo? Tak počkej, tak schválně, hele, řeknu ti teď tři lidi, jak je komu... Tak počkej, tak schválně, hele, řeknu ti teď tři lidi, jak je komu z nich se přirovnáš. Tak počkej, tak schválně, hele, řeknu ti teď tři lidi, jak je komu z nich se přirovnáš. Mick Mars, tak schválně, hele, řeknu ti teď tři lidi, jak je komu z nich se přirovnáš. Mick Mars, kytarista, Mötley Crüe, jak je komu z nich se přirovnáš. Mick Mars, kytarista, Mötley Crüe, ten už od mládí trpí, komu z nich se přirovnáš. Mick Mars, kytarista, Mötley Crüe, ten už od mládí trpí, bechtěš. Mick Mars, kytarista Mötley Crüe, ten už od mládí trpí Bechterevovou chorobou, že jo, ta kytarista Mötley Crüe, ten už od mládí trpí Bechterevovou chorobou, že jo, ta způsobuje srůstání Mötley Crüe, ten už od mládí trpí Bechterevovou chorobou, že jo, ta způsobuje srůstání obratlů, bolesti, od mládí trpí Bechterevovou chorobou, že jo, ta způsobuje srůstání obratlů, bolesti, zmenšení Bechterevovou chorobou, že jo, ta způsobuje srůstání obratlů, bolesti, zmenšení tělesné chorobou, že jo, ta způsobuje srůstání obratlů, bolesti, zmenšení tělesné výšky a je vůbec obdivuhodný, ta způsobuje srůstání obratlů, bolesti, zmenšení tělesné výšky a je vůbec obdivuhodný, že už tehdy stání obratlů, bolesti, zmenšení tělesné výšky a je vůbec obdivuhodný, že už tehdy vlastně, kdy tenhle ten pro bolesti, zmenšení tělesné výšky a je vůbec obdivuhodný, že už tehdy vlastně, kdy tenhle ten problém měl, i zmenšení tělesné výšky a je vůbec obdivuhodný, že už tehdy vlastně, kdy tenhle ten problém měl, tak hrál jako ďábel a tělesné výšky a je vůbec obdivuhodný, že už tehdy vlastně, kdy tenhle ten problém měl, tak hrál jako ďábel a je vůbec obdivuhodný, že už tehdy vlastně, kdy tenhle ten problém měl, tak hrál jako ďábel a celý život prožil s kapelou na podní, že už tehdy vlastně, kdy tenhle ten problém měl, tak hrál jako ďábel a celý život prožil s kapelou, kdy tenhle ten problém měl, tak hrál jako ďábel a celý život prožil s kapelou na pódiu víceméně. Keith problém měl, tak hrál jako ďábel a celý život prožil s kapelou na pódiu víceméně. Keith Richards tak hrál jako ďábel a celý život prožil s kapelou na pódiu víceméně. Keith Richards ze ďábel a celý život prožil s kapelou na pódiu víceméně. Keith Richards ze Stoneů ten celý život prožil s kapelou na pódiu víceméně. Keith Richards ze Stoneů ten zase bojuje s kapelou na pódiu víceméně. Keith Richards ze Stoneů ten zase bojuje s osteoartrózou rukou, takže víceméně. Keith Richards ze Stoneů ten zase bojuje s osteoartrózou rukou, takže mu to deformuje. Keith Richards ze Stoneů ten zase bojuje s osteoartrózou rukou, takže mu to deformuje. Keith Richards ze Stoneů ten zase bojuje s osteoartrózou rukou, takže mu to deformuje klouby. Stoneů ten zase bojuje s osteoartrózou rukou, takže mu to deformuje klouby. Zase bojuje s osteoartrózou rukou, takže mu to deformuje klouby.

0: donutilou, takže mu to deformuje klouby. Donutilo ho to prý změnit techniku hraní hry na kytaru, deformuje klouby. Donutilo ho to prý změnit techniku hraní hry na kytaru, protože některých by donutilo ho to prý změnit techniku hraní hry na kytaru, protože některých maty jsou pro něj donutilo ho to prý změnit techniku hraní hry na kytaru, protože některých maty jsou pro něj bolestivé, některý už fyzicky donutilo ho to prý změnit techniku hraní hry na kytaru, protože některých maty jsou pro něj bolestivé, některý už fyzicky nemožný. Techniku hraní hry na kytaru, protože některých maty jsou pro něj bolestivé, některý už fyzicky nemožný, to je taky hustý. Hraní hry na kytaru, protože některých maty jsou pro něj bolestivé, některý už fyzicky nemožný, to je taky hustý. A teď třeba, že některých maty jsou pro něj bolestivé, některý už fyzicky nemožný, to je taky hustý. A teď třeba aktuálně, některý už fyzicky nemožný, to je taky hustý. A teď třeba aktuálně dlouholetý basák Ian fyzicky nemožný, to je taky hustý. A teď třeba aktuálně dlouholetý basák Ian Hill zní, to je taky hustý. A teď třeba aktuálně dlouholetý basák Ian Hill z Judas Priest. A teď třeba aktuálně dlouholetý basák Ian Hill z Judas Priest oznámil. Aktuálně dlouholetý basák Ian Hill z Judas Priest oznámil po 57 letech. Dlouholetý basák Ian Hill z Judas Priest oznámil po 57 letech. Basák Ian Hill z Judas Priest oznámil po 57 letech odchod z kapely. Z Judas Priest oznámil po 57 letech odchod z kapely. Priest oznámil po 57 letech odchod z kapely, protože má taky silnou oznámil po 57 letech odchod z kapely, protože má taky silnou atitídu v 57 letech odchod z kapely, protože má taky silnou atitídu v ramenou, v rukou, v kolenou. Má taky silnou atitídu v ramenou, v rukou, v kolenou, takže mu to znemožňuje už dál stát atitídu v ramenou, v rukou, v kolenou, takže mu to znemožňuje už dál stát s kapelou na pódiu v rukou, v kolenou, takže mu to znemožňuje už dál stát s kapelou na pódiu a jezdit. Takže mu to znemožňuje už dál stát s kapelou na pódiu a jezdit. Tak jak má to znemožňuje už dál stát s kapelou na pódiu a jezdit. Tak už dál stát s kapelou na pódiu a jezdit. Tak jak máš ty?
1: Asi k tomu třetí.
0: Stát s kapelou na pódiu a jezdit. Tak jak máš ty?
1: Asi k tomu třetímu bych se přirovnal.
0: A jezdit. Tak jak máš ty?
1: Asi k tomu třetímu bych se přirovnal.
0: Jo, takže jezdit. Tak jak máš ty?
1: Asi k tomu třetímu bych se přirovnal.
0: Jo, takže tak jak máš ty?
1: Asi k tomu třetímu bych se přirovnal.
0: Jo, takže
1: Asi k tomu třetímu bych se přirovnal.
0: Jo, takže
1: ramena přestanu jezdit, protože už nebudu třetímu bych se přirovnal.
0: Jo, takže
1: ramena přestanu jezdit, protože už nebudu moc. No.
0: Jo, takže ramena
1: přestanu jezdit, protože už nebudu moc.
0: Naopak, ty ramena
1: přestanu jezdit, protože už nebudu moc.
0: Naopak, ty za pár let jezdit začneš.
1: Ramena přestanu jezdit, protože už nebudu moc.
0: Naopak, ty za pár let jezdit začneš.
1: Přestanu jezdit, protože už nebudu moc.
0: Naopak, ty za pár let jezdit začneš.
1: Na vozejčku, ano, a ty myslíš, že už nebudu moc.
0: Naopak, ty za pár let jezdit začneš.
1: Na vozejčku, ano, a ty mě budeš vozit.
0: Naopak, ty za pár let jezdit začneš.
1: Na vozejčku, ano, a ty mě budeš vozit na ty rokiny, děkuji.
0: Naopak, ty za pár let jezdit začneš.
1: Na vozejčku, ano, a ty mě budeš vozit na ty rokiny, děkuji.
0: Strašně se těším. Pár let jezdit začneš.
1: Na vozejčku, ano, a ty mě budeš vozit na ty rokiny, děkuji.
0: Strašně se těším.
1: Na vozejčku, ano, a ty mě budeš vozit na ty rokiny, děkuji.
0: Strašně se těším. Ježíš, to bude super.
1: A ty mě budeš vozit na ty rokiny, děkuji.
0: Strašně se těším. Ježíš, to bude super, až tě vyvezu na to molo na rokinu.
1: Vozit na ty rokiny, děkuji.
0: Strašně se těším. Ježíš, to bude super, až tě vyvezu na to molo na rokinu. Strašně se těším. Ježíš, to bude super, až tě vyvezu na to molo na rokinu a pak je vyklopím jak popeláři. Ježíš, to bude super, až tě vyvezu na to molo na rokinu a pak je vyklopím jak popeláři. Ježíš, to bude super, až tě vyvezu na to molo na rokinu a pak je vyklopím jak popeláři mezi lidi.
1: To je dost, dětku.
0: Ještě vyvezu na to molo na rokinu a pak je vyklopím jak popeláři mezi lidi.
1: To je dost, dětku, že jsi nějaký vyvez.
0: Na to molo na rokinu a pak je vyklopím jak popeláři mezi lidi.
1: To je dost, dětku, že jsi nějaký vyvez.
0: Na rokinu a pak je vyklopím jak popeláři mezi lidi.
1: To je dost, dětku, že jsi nějaký vyvez.
0: Jedem dál. Jak popeláři mezi lidi.
1: To je dost, dětku, že jsi nějaký vyvez.
0: Jedem dál, nesmím se samozřejmě popeláři mezi lidi.
1: To je dost, dětku, že jsi nějaký vyvez.
0: Jedem dál, nesmím se.
1: To je dost, dětku, že jsi nějaký vyvez.
0: Jedem dál, nesmím se samozřejmě nikomu, je to ošklivá nemoc. Tak
1: že jsi nějaký vyvez.
0: Jedem dál, nesmím se samozřejmě nikomu, je to ošklivá.
1: Nějaký vyvez.
0: Jedem dál, nesmím se samozřejmě nikomu, je to ošklivá nemoc, takže držíme. Jedem dál.

0: Erasmus a Guilty. Erasmus a Guilty na Rock Rádiu. Erasmus a Guilty na Rock Rádiu 12 minut po 7. Erasmus a Guilty na Rock Rádiu 12 minut po 7. Erasmus a Guilty na Rock Rádiu 12 minut po 7. Máme Erasmus a Guilty na Rock Rádiu 12 minut po 7. Máme pondělí Erasmus a Guilty na Rock Rádiu 12 minut po 7. Máme pondělí 12. října. Guilty na Rock Rádiu 12 minut po 7. Máme pondělí 12. října. Rádiu 12 minut po 7. Máme pondělí 12. října. Já mám pro tebe hádanku minut po 7. Máme pondělí 12. října. Já mám pro tebe hádanku. Víš, jak se Máme pondělí 12. října. Já mám pro tebe hádanku, víš, jak se pozdí 12. října. Já mám pro tebe hádanku, víš, jak se poznají stárnoucí muzikanti 12. října. Já mám pro tebe hádanku, víš, jak se poznají stárnoucí muzikanti.
1: Podle toho, že máš.
0: Já mám pro tebe hádanku, víš, jak se poznají stárnoucí muzikanti.
1: Podle toho, že máš.
0: Pro tebe hádanku, víš, jak se poznají stárnoucí muzikanti.
1: Podle toho, že máš šedivý vlasy a chlupy v podpaží.
0: Jak se poznají stárnoucí muzikanti.
1: Podle toho, že mají šedivý vlasy a chlupy v podpaždí.
0: To stárnoucí muzikanti.
1: Podle toho, že mají šedivý vlasy a chlupy v podpaždí.
0: To taky muzikanti.
1: Podle toho, že mají šedivý vlasy a chlupy v podpaždí.
0: To taky, ale místo o...
1: Podle toho, že mají šedivý vlasy a chlupy v podpaždí.
0: To taky, ale místo o ženských se v dodávce...
1: Podle toho, že mají šedivý vlasy a chlupy v podpaždí.
0: To taky, ale místo o ženských se v dodávce...
1: Vlasy a chlupy v podpaždí.
0: To taky, ale místo o ženských se v dodávce...
1: Podpaždí.
0: To taky, ale místo o ženských se v dodávce začnou bavit o jídle. To taky, ale místo o ženských se v dodávce začnou bavit o jídle, o tom, jak vařej a o nemoc. Ale místo o ženských se v dodávce začnou bavit o jídle, o tom, jak vařej a o nemocech.
1: O tom, jak je bolej.
0: Se v dodávce začnou bavit o jídle, o tom, jak vařej a o nemocech.
1: O tom, jak je bolej kolena a záda.
0: Se začnou bavit o jídle, o tom, jak vařej a o nemocech.
1: O tom, jak je bolej kolena a záda.
0: Ano, a když začnou bavit o jídle, o tom, jak vařej a o nemocech.
1: O tom, jak je bolej kolena a záda.
0: Ano, a když o jídle, o tom, jak vařej a o nemocech.
1: O tom, jak je bolej kolena a záda.
0: Ano, a když seš u těch kolen a vařej a o nemocech.
1: O tom, jak je bolej kolena a záda.
0: Ano, a když seš u těch kolen a zata podobných věcí v nemocech.
1: O tom, jak je bolej kolena a záda.
0: Ano, a když seš u těch kolen a zata podobných věcí, tak
1: o tom, jak je bolej kolena a záda.
0: Ano, a když seš u těch kolen a zata podobných věcí, tak si úplně správně proto
1: záda.
0: Ano, a když seš u těch kolen a zata podobných věcí, tak si úplně správně, protože dneska. Když seš u těch kolen a zata podobných věcí, tak si úplně správně, protože dneska je světen a zata podobných věcí, tak si úplně správně, protože dneska je světový den artritidných věcí, tak si úplně správně, protože dneska je světový den artritidy. Tak si úplně správně, protože dneska je světový den artritidy. Což protože dneska je světový den artritidy. Což je teda souhrnný pojmenování pro zánětlý.

Smějeme se samozřejmě nikomu, je to ošklivá nemoc, takže držíme palce, pokud jí máte, a posíláme vám. Nesmějeme se samozřejmě nikomu, je to ošklivá nemoc, takže držíme palce, pokud jí máte, a posíláme vám. Samozřejmě nikomu, je to ošklivá nemoc, takže držíme palce, pokud jí máte, a posíláme vám Luci a Ameriku na rok. Je to ošklivá nemoc, takže držíme palce, pokud jí máte, a posíláme vám Luci a Ameriku na rok rádio. Takže držíme palce, pokud jí máte, a posíláme vám Luci a Ameriku na rok rádio. Palce, pokud jí máte, a posíláme vám Luci a Ameriku na rok rádio. A posíláme vám Luci a Ameriku na rok rádio. Luci a Ameriku na rok rádio. A Ameriku na rok rádio. Rok rádio.

rozjezd. Rock Radio. Rockovej rozjezd. Rock Radio. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel. Rock Radio. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Jest s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Dou a Anabel Fárovou. Anabel Fárovou.

that you did. When you feel so lost that you did.

0: už dokonce a vlastně i vy můžete obchodovat s bitcoinama.
1: Obchoduje s ním totiž už dokonce první banka.
0: I vy můžete obchodovat s bitcoinama.
1: Obchoduje s ním totiž už dokonce první banka. Banky byly k bitcoinu dost...
0: Obchodovat s bitcoinama.
1: Obchoduje s ním totiž už dokonce první banka. Banky byly k bitcoinu dost skeptický. A... Obchoduje s ním totiž už dokonce první banka. Banky byly k bitcoinu dost skeptický. A... Obchoduje s ním totiž už dokonce první banka. Banky byly k bitcoinu dost skeptický. Ale teď přišla právě Partnersbank. Už dokonce první banka. Banky byly k bitcoinu dost skeptický, ale teď přišla právě Partnersbanka. Takže...

0: Billy Talent. Billy Talent zpívá. Billy Talent zpívají, že to... Billy Talent zpívají, že tohle bude lepší v songu I Back... Billy Talent zpívají, že tohle bude lepší v songu I Back to... Billy Talent zpívají, že tohle bude lepší v songu I Back to Differ v 7 hodin a... Billy Talent zpívají, že tohle bude lepší v songu I Back to Differ v 7 hodin a... Zpívají, že tohle bude lepší v songu I Back to Differ v 7 hodin a 22... Že tohle bude lepší v songu I Back to Differ v 7 hodin a 22 minut. Lepší v songu I Back to Differ v 7 hodin a 22 minut. I Back to Differ v 7 hodin a 22 minut. Přátelé, prv 7 hodin a 22 minut. Přátelé, pokud patříte mezi a 22 minut. Přátelé, pokud patříte mezi moderní 22 minut. Přátelé, pokud patříte mezi mod minut. Přátelé, pokud patříte mezi moderní lidi, kterým... Přátelé, pokud patříte mezi moderní lidi, kterým obchod... Přátelé, pokud patříte mezi moderní lidi, kterým obchodují s... Přátelé, pokud patříte mezi moderní lidi, kterým obchodují s moderníma věcma, tak jste určitě... Patříte mezi moderní lidi, kterým obchodují s moderníma věcma, tak jste určitě někdy... Moderní lidi, kterým obchodují s moderníma věcma, tak jste určitě někdy narazili na Bitcoin. Kterým obchodují s moderníma věcma, tak jste určitě někdy narazili na Bitcoin. Obchodují s moderníma věcma, tak jste určitě někdy narazili na Bitcoin.
1: Ano, a my
0: s moderníma věcma, tak jste určitě někdy narazili na Bitcoin.
1: Ano, a my pro vás máme speciální nabídku.
0: Tak jste určitě někdy narazili na Bitcoin.
1: Ano, a my pro vás máme speciální nabídku, protože
0: někdy narazili na Bitcoin.
1: Ano, a my pro vás máme speciální nabídku, protože
0: Bitcoin.
1: Ano, a my pro vás máme speciální nabídku, protože na trhu teď Bitcoin... Ano, a my pro vás máme speciální nabídku, protože na trhu teď Bitcoin opět... Máme speciální nabídku, protože na trhu teď Bitcoin opět je v hledáčku... Nabídku, protože na trhu teď Bitcoin opět je v hledáčku, navíc zvýšil svoji hodnotu... Protože na trhu teď Bitcoin opět je v hledáčku, navíc zvýšil svoji hodnotu... Protože na trhu teď Bitcoin opět je v hledáčku... Navíc zvýšil svoji hodnotu, protože on měl různý propad. Bitcoin opět je v hledáčku, navíc zvýšil svoji hodnotu, protože on měl různý propady a vzrůst. Opět je v hledáčku, navíc zvýšil svoji hodnotu, protože on měl různý propady a vzrůsty. A akt v hledáčku, navíc zvýšil svoji hodnotu, protože on měl různý propady a vzrůsty. A akt zvýšil svoji hodnotu, protože on měl různý propady a vzrůsty. A aktuálně svoji hodnotu, protože on měl různý propady a vzrůsty. A aktuálně vlastně, protože on měl různý propady a vzrůsty a aktuálně vlastně i vy můžete propady a vzrůsty a aktuálně vlastně i vy můžete obchodovat s Bitcoinem vzrůsty a aktuálně vlastně i vy můžete obchodovat s Bitcoinama. Aktuálně vlastně i vy můžete obchodovat s Bitcoinama.
0: Obchoduje s ním
1: vlastně i vy můžete obchodovat s Bitcoinama.
0: Obchoduje s ním totiž

0: že kdo ví, třeba z nich bude 500 000.
1: Takže stačí ještě jednou zadat v aplikaci Partners
0: Banky. Třeba z nich bude 500 000.
1: Takže stačí ještě jednou zadat v aplikaci Partners Banky kód BET.
0: Bude 500 000.
1: Takže stačí ještě jednou zadat v aplikaci Partners Banky kód BTC. Takže stačí ještě jednou zadat v aplikaci Partners Banky kód BTC. Stačí ještě jednou zadat v aplikaci Partners Banky kód BTC 500 a pak už bohatněte. V aplikaci Partners Banky kód BTC 500 a pak už bohatněte.
0: Přeci jenom
1: Partners Banky kód BTC 500 a pak už bohatněte.
0: Přeci jenom Bitcoin zadarmo.
1: Kód BTC 500 a pak už bohatněte.
0: Přeci jenom Bitcoin zadarmo.
1: BTC 500 a pak už bohatněte.
0: Přeci jenom Bitcoin zadarmo a ještě v bance.
1: A pak už bohatněte.
0: Přeci jenom Bitcoin zadarmo a ještě v bance. Bitcoin zadarmo a ještě v bance. To se jen tak neodmítá.
1: To se oplatí horsem.
0: Zadarmo a ještě v bance. To se jen tak neodmítá.
1: To se oplatí horsem.
0: No a teď už si dám. Ještě v bance. To se jen tak neodmítá.
1: To se oplatí horsem.
0: No a teď už si dám. To se jen tak neodmítá.
1: To se oplatí horsem.
0: No a teď už si dáme chvíli. To se jen tak neodmítá.
1: To se oplatí horsem.
0: No a teď už si dáme chvíli.
1: Neodmítá. To se oplatí horsem.
0: No a teď už si dáme chvíli pauzu a za
1: chvíli. To se oplatí horsem.
0: No a teď už si dáme chvíli pauzu a za chvíli
1: horsem.
0: No a teď už si dáme chvíli pauzu a za chvíli další muziku budou Iron Maiden. No a teď už si dáme chvíli pauzu a za chvíli další muziku budou Iron Maiden, jak to říkáš. Už si dáme chvíli pauzu a za chvíli další muziku budou Iron Maiden, jak to říkáš. Chvíli pauzu a za chvíli další muziku budou Iron Maiden, jak to říkáš, ne. Miron Schmeiden a za chvíli další muziku budou Iron Maiden, jak to říkáš, ne. Miron Schmeiden,
1: tak.
0: Muziku budou Iron Maiden, jak to říkáš, ne. Miron Schmeiden,
1: tak.
0: A Vikr budou Iron Maiden, jak to říkáš, ne. Miron Schmeiden,
1: tak.
0: A Vikrman, jak to říkáš, ne. Miron Schmeiden,
1: tak.
0: A Vikrman, to jsem Vikrman.
1: Já tak.
0: Ne. Miron Schmeiden,
1: tak.
0: A Vikrman, to jsem Vikrman.
1: Já tak.
0: Maiden,
1: tak.
0: A Vikrman, to jsem Vikrman.
1: Já taky. Tak.
0: A Vikrman, to jsem Vikrman.
1: Já taky.
2: Je vaše.
0: A Vikrman, to jsem Vikrman.
1: Já taky.
2: Je vaše auto po záruce.
0: To jsem Vikrman.
1: Já taky.
2: Je vaše auto po záruce. Vloud.
0: Vikrman.
1: Já taky.
2: Je vaše auto po záruce. Vlouda auto.
1: Taky.
2: Je vaše auto po záruce. Vlouda auto. Máme řešení. Je vaše auto po záruce. Vlouda auto. Máme řešení. Otevírám. Je vaše auto po záruce. Vlouda auto. Máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Park po záruce. Vlouda auto. Máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. Vlouda auto. Máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. Auto. Máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální servis pro všechny značky. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální servis pro všechny značky. Máme pobočky Bosch Partner. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče Bosch Partner. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto značky a kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizovaná auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizovaná ruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. Objednej Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na auto Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na auto Louda CZ. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na auto Louda CZ. Autorizované opravy. Objednejte se na auto Louda CZ. Objednejte se na auto Louda CZ.
3: Pozor, metalová.
2: Objednejte se na auto Louda CZ.
3: Pozor, metalová temnota útočí.
2: CZ.

metalová temnota útočí. Pozor, metalová temnota útočí. Dimmuborgir. Pozor, metalová temnota útočí. Dimmuborgir Behemoth. Pozor, metalová temnota útočí. Dimmuborgir Behemoth Dark Funeral. Metalová temnota útočí. Dimmuborgir Behemoth Dark Funeral. A temnota útočí. Dimmuborgir Behemoth Dark Funeral. Tato ďábelská útočí. Dimmuborgir Behemoth Dark Funeral. Tato Dimmuborgir Behemoth Dark Funeral. Tato ďábelská trojice Ovgir Behemoth Dark Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne brněnskou halu Vodova. Trojice ovládne brněnskou halu Vodova. Satanovi legie, spojte se. Dimmuborgir Behemoth brněnskou halu Vodova. Satanovi legie, spojte se. Dimmuborgir Behemoth a Dark Vodova. Satanovi legie, spojte se. Dimmuborgir Behemoth a Dark Satanovi legie, spojte se. Dimmuborgir, Behemoth a Dark Funeral běsní v Brně už 20. Spojte se. Dimmuborgir, Behemoth a Dark Funeral běsní v Brně už 20. Dimmuborgir, Behemoth a Dark Funeral běsní v Brně už 24. října. Behemoth a Dark Funeral běsní v Brně už 24. října. Buďte tam. Je už 24. října. Buďte tam. 4. října. Buďte tam. Buďte tam.

0: Cihličky. Jistota ve na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. Vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako brána cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako brána k bez... Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. AU portál vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. AU portál. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. CZ.
1: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu. Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
2: Přímo bych chytrý.
1: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
2: Přímo bych chytrý.
1: Bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
2: Přímo bych chytralý.
1: Koupit tu chytrou telku v Datártu.
2: Přímo bych chytralý. S chytrártem jsme u
1: Datártu.
2: Přímo bych chytralý. S chytrártem jsme ušetřili. Přímo bych chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je chytrárt?
2: Přímo bych chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je chytrárt?
2: Chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je chytrárt?
2: Kdyby ses nachytřil jako... S chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je chytrárt?
2: Kdyby ses nachytřil jako já, tím jsme ušetřili.
1: A co je chytrárt?
2: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, ušetřili.
1: A co je chytrárt?
2: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že...
1: A co je chytrárt?
2: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe
2: nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí.
2: Jako já, tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
2: Tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
3: Nízké ceny.
2: Že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
3: Nízké ceny. To je chytrárt.
2: Ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
3: Nízké ceny. To je chytrárt.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
3: Nízké ceny. To je chytrárt. Datart.
1: Úplnej Einstein.
3: Nízké ceny. To je chytrárt. Datart.
4: Pozor, přijíždí
1: Einstein.
3: Nízké ceny. To je chytrárt. Datart.
4: Pozor, přijíždí
3: nízké ceny. To je chytrárt. Datart.
4: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
5: Na far.
3: To je chytrárt. Datart.
4: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
5: Na farmě Vraňany je vše
3: Datart.
4: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
5: Na farmě Vraňany je vše ve znamení.
4: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
5: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
4: Dlabání malování dýňová sezóna.
5: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
4: Dlabání malování sezóna.
5: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
4: Dlabání malování
5: dýně Vraňany je vše ve znamení dýní.
4: Dlabání malování dýňová stezka, fotokoutky a spoje
5: ve znamení dýní.
4: Dlabání malování dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní
5: zábavy.
4: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy. Dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé. Fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
5: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření.
4: Pro děti i dospělé.
5: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní
4: i dospělé.
5: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
4: A když vám v tom všem vyhlí.
5: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
4: A když vám v tom všem vyhládne,
5: můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
4: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás
5: na vaření i podzimní výzdobu.
4: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňový
5: i podzimní výzdobu.
4: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka,
5: podzimní výzdobu.
4: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka. Když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka. Dýňové burrito. Hládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová po dýňový koláč, dýňová polévka.

0: kafe.
1: Dýňový ráj,
0: dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
1: Dýňový ráj,
0: dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
1: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
0: Farmanka a dokonce i dýňové kafe.
1: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
0: Farma konce i dýňové kafe.
1: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
0: Farma Vraňany, originál i dýňové kafe.
1: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
0: Farma Vraňany, originál, který poznáte.
1: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
0: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
1: Je na farmě Vraňany.
0: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
1: Střech farmě Vraňany.
0: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí. Střešní okna Fenest. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí. Střešní okna Fenestra. Vraňany, originál, který poznáte chutí. Střešní okna Fenestra, který poznáte chutí. Střešní okna Fenestra. Fenestra te chutí. Střešní okna Fenestra. Fenestra? Ano, česká střešní okna mezi vámi. Střešní okna Fenestra. Fenestra? Ano, česká střešní okna mezi vámi a Nestra. Fenestra? Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již. Fenestra? Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let. Výměna stra. Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let. Výměna. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Výměna střešních oken v
0: kami a nebem již 40 let.
2: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí.
0: Ano, 40 let.
2: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí.
0: Ano,
2: výměna střešních oken.

0: 买一件漂亮的 T 恤，买一件漂亮的 T 恤，买一件漂亮的 T 恤，条纹多多。买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质。买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证。买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证。只需要您的几件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证。只需要您的几条个人的 T 恤，条纹多多，品质保证。只需要您的几条个人条纹多多，品质保证。只需要您的几条个人信息和银行卡，品质保证。只需要您的几条个人信息和银行卡号，保证。只需要您的几条个人信息和银行卡号，需要您的几条个人信息和银行卡号。
1: Ne kupujte drahý značky.
0: 条个人信息和银行卡号。
1: Ne kupujte drahý značky. Ani levný.
0: 信息和银行卡号。
1: Ne kupujte drahý značky. Ani levný čínský.
0: 和银行卡号。
1: Ne kupujte drahý značky. Ani levný čínský.
0: 号。
1: Ne kupujte drahý značky. Ani levný čínský. Já se oblíkám. Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský značky. Já se oblíkám bez potisku. Značky. Ani levný čínský značky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku. Značky. Ani levný čínský značky. Já se oblíkám bez potisku. Bez pevný čínský značky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Potisku. Bez potisku CZ.
2: Ceny
1: bez potisku CZ.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí.
1: CZ.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí.
3: Ale zlato.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí.
3: Ale zlato.
2: To. Ceny rostou, digitální čísla mizí.
3: Ale zlato.
2: To tu bude vždycky. A rostou digitální čísla mizí.
3: Ale zlato,
2: to tu bude vždycky. A u portál digitální čísla mizí.
3: Ale zlato,
2: to tu bude vždycky. A u portál CZ.
3: Mizí. Ale zlato,
2: to tu bude vždycky. A u portál CZ.
3: Ale zlato,
2: to tu bude vždycky. A u portál CZ.
3: Vsaďte,
2: to tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
3: Zlaté mince.
2: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
3: Zlaté mince a
2: vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
3: Zlaté mince a

0: stáží nebo vy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních? Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních? Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na projektant budoucnosti Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na projektant budoucnosti nádraží nebo vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš i na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. SUDOP Praha. Budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. SUDOP Budoucnost najdeš právě tam. SUDOP Praha. Pojďte v tom s námi. www.projekt najdeš právě tam. SUDOP Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektant budoucnost tam. SUDOP Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektant budoucnosti CZ. Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektant budoucnosti CZ. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz S námi. www.projektantbudoucnosti.cz www.projektantbudoucnosti.cz
1: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. A zimní gumy máš zdar. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. Každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně v Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar. CZ. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
0: Rokrát.
1: Direct Auto. Konečně férový autobazar.
0: Rokrádio.
1: To. Konečně férový autobazar.
0: Rokrádio.
1: Férový autobazar.
0: Rokrádio.
1: Autobazar.

Rock.cz. Rock Radio. Na radia.cz. Rock Radio. Ia.cz. Rock Radio. CZ.

0: dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor. Výměny střešních okní, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor. Výměny střešních oken, ale i profesionální montáž. A pozor. Výměny střešních oken umíme i bez zásahu montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do... A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešněny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra mezi vámi a nebem již 40 let. Střešní okna Fenestra mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestkna Fenestra mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz Nota mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz
1: No to, že
0: se vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz
1: No to, že seš mladej pro
0: 40 let. Fenestra.cz
1: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem ještě nemusí.
0: Fenestra.cz
1: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem ještě nemusí.
0: Fenestra.cz
1: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda ale s diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme zahradní domky, teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha, teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování, nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovnání výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží.

DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti k dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se set. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofon. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej vše a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připrav. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na náči, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí fonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí novinek. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí novinek. Den se připravte na nálož hudebních zajímavostí novinek a nejapných žertů. Na nálož hudebních zajímavostí novinek a nejapných žertů. Nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každej všední den od tu. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio, co se ti na Rock Rádiu. Rock Rádio, co se děje. Rock Rádio, co se děje. Rock Rádio, co se děje.
1: Hezké ráno, krátce.
0: Rock Rádio, co se děje.
1: Hezké ráno, krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy. Ráno, krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy. Vláda dnes bojuje proti extrémnímu suchu. Krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy. Vláda dnes bojuje proti extrémnímu suchu. Jdeme na rychlé zprávy. Vláda dnes bojuje proti extrémnímu suchu. Národní koalice zprávy. Vláda dnes bojuje proti extrémnímu suchu. Národní koalice pod vedením premiéra. Vláda dnes bojuje proti extrémnímu suchu. Národní koalice pod vedením premiéra. Dopoledne zhodnotí kritický nedostatek extrémnímu suchu. Národní koalice pod vedením premiéra dopoledne zhodnotí suchu. Národní koalice pod vedením premiéra dopoledne zhodnotí kritický nedostatek vody. Koalice pod vedením premiéra dopoledne zhodnotí kritický nedostatek vody. Odborníci posoudí dosavadní premiéra dopoledne zhodnotí kritický nedostatek vody. Odborníci posoudí dosavadní státní opatření dopoledne zhodnotí kritický nedostatek vody. Odborníci posoudí dosavadní státní opatření a navrhnou nedostatek vody. Odborníci posoudí dosavadní státní opatření a navrhnou další kroky. Státní opatření a navrhnou další kroky. Tuto skupinu kabinet obnovil v srpnu po vlně veder. Opatření a navrhnou další kroky. Tuto skupinu kabinet obnovil v srpnu po vlně veder. Svěží kroky. Tuto skupinu kabinet obnovil v srpnu po vlně veder. Svět dnes pozná drží. Tuto skupinu kabinet obnovil v srpnu po vlně veder. Svět dnes pozná držitele Nobelovy ceny za obnovil v srpnu po vlně veder. Svět dnes pozná držitele Nobelovy ceny za ekonomii po vlně veder. Svět dnes pozná držitele Nobelovy ceny za ekonomii Švédská královská. Svět dnes pozná držitele Nobelovy ceny za ekonomii Švédská královská. Dnes pozná držitele Nobelovy ceny za ekonomii Švédská královská akademie věd. Dopoledne o držitele Nobelovy ceny za ekonomii Švédská královská akademie věd. Dopoledne oznámí Nobelovy ceny za ekonomii Švédská královská akademie věd. Dopoledne oznámí jméno posledního letošního ekonomii Švédská královská akademie věd. Dopoledne oznámí jméno posledního letošního laureáta Švédská královská akademie věd. Dopoledne oznámí jméno posledního letošního laureáta Královská akademie věd. Dopoledne oznámí jméno posledního letošního laureáta. Tímto krokem definitivně skončí vyhlašování prestižních ocenění. A hokejová extraliga má za sebou kompletní desáté vyhlašování prestižních ocenění. A hokejová extraliga má za sebou kompletní desáté kolo.

0: Nedělní při nich ocenění. A hokejová extraliga má za sebou kompletní 10. kolo. Nedělní program přinesl celkem 7 zápasů na všech sebou kompletní 10. kolo. Nedělní program přinesl celkem 7 zápasů na všech 10. kolo. Nedělní program přinesl celkem 7 zápasů na všech stadionech. Šlágrem byla bitva. Nedělní program přinesl celkem 7 zápasů na všech stadionech. Šlágrem byla bitva Pardubic. Přinesl celkem 7 zápasů na všech stadionech. Šlágrem byla bitva Pardubic s Třincem, kterou doma 7 zápasů na všech stadionech. Šlágrem byla bitva Pardubic s Třincem, kterou domácí vyhrál pasů na všech stadionech. Šlágrem byla bitva Pardubic s Třincem, kterou domácí vyhrál stadionech. Šlágrem byla bitva Pardubic s Třincem, kterou domácí vyhráli 5-4 v prodloužení. Šlágrem byla bitva Pardubic s Třincem, kterou domácí vyhráli 5-4 v prodloužení.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Obloha bude ráno jasná.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Obloha bude ráno jasná, během dne se ale zatáhne na polo.
1: Počasí.
0: Obloha bude ráno jasná, během dne se ale zatáhne na polojasno až oblačno.
1: Počasí.
0: Obloha bude ráno jasná, během dne se ale zatáhne na polojasno až oblačno na hora. Obloha bude ráno jasná, během dne se ale zatáhne na polojasno až oblačno na horách na severu počítejte. Obloha bude ráno jasná, během dne se ale zatáhne na polojasno až oblačno na horách na severu počítejte s občasnými. K večeru mraky i srážky budou mizet. Teploty se vyšplhají na 10 až 15 stupňů sněhové. Na křižovatce s Koterovskou boural autobus s osobákem a v Trutnově je zavedený kivou.

0: boural autobus s osobákem a v Trutnově je zavedený kyvadlový provoz jedním autobus s osobákem a v Trutnově je zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem kvůli a v Trutnově je zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem kvůli Trutnově je zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem kvůli nehodě na Kladské ulici. Zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem kvůli nehodě na Kladské ulici. Kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem kvůli nehodě na Kladské ulici. Jedním jízdním pruhem kvůli nehodě na Kladské ulici. Kvůli nehodě na Kladské ulici. Nehodě na Kladské ulici.
1: Tichou a plynulou. Tichou a plynulou jízdu přeje Emil. Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte. Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz Novou éru mobility. www.emilfrey.cz www.emilfrey.cz www.emilfrey.cz www.emilfrey.cz

0: Vikrman na Rock Rádiu právě. Vikrman na Rock Rádiu právě teď 7:58 a Iron Maiden. Já mám rádiu právě teď 7:58 a Iron Maiden. Já mám pro vás, přátelé, vzkaz od Anabel. 7:58 a Iron Maiden. Já mám pro vás, přátelé, vzkaz od Anabel. Vzkazuje vám 8 a Iron Maiden. Já mám pro vás, přátelé, vzkaz od Anabel. Vzkazuje vám budou zprávy. A Iron Maiden. Já mám pro vás, přátelé, vzkaz od Anabel. Vzkazuje vám budou zprávy. Vzkaz od Anabel, vzkazuje vám budou zprávy.
1: Jeden za 18.
0: Anabel, vzkazuje vám budou zprávy.
1: Jeden za 18.

Děkujeme. Rock Radio. Děkujeme Zuzce za zprávy a teď už... Rock Radio. Děkujeme Zuzce za zprávy a teď už v našem éteru. Děkujeme Zuzce za zprávy a teď už v našem éteru. Vítáme Strejdu pro... Radio. Děkujeme Zuzce za zprávy a teď už v našem éteru vítáme Strejdu Prota. Děkujeme Zuzce za zprávy a teď už v našem éteru vítáme Strejdu Prota. Ruda. Děkujeme Zuzce za zprávy a teď už v našem éteru vítáme Strejdu Prota. Ruda se mění. Za zprávy a teď už v našem éteru vítáme Strejdu Prota. Ruda se mění ve zlatovo. A teď už v našem éteru vítáme Strejdu Prota. Ruda se mění ve zlatovo. V našem éteru vítáme Strejdu Prota, Ruda se mění ve zlatovo. Vítáme Strejdu Prota, Ruda se mění ve zlatovo. Strejdu Prota, Ruda se mění ve zlatovo. Ruda se mění ve zlatovo. Zlatovo.

i časy pro sny stvořený. Tak válek i časy pro sny stvořený. I časy pro sny stvořený. Tak i časy pro sny stvořený. Tak jako slunce vždy stvořený.

0: Rudolf se proměnil... Rudolf se proměnil ve zlato v pecce. Promění. Rudolf se proměnil ve zlato v pecce, Ruda se mění. Rudolf se proměnil ve zlato v pecce, Ruda se mění ve zlato. Rudolf se proměnil ve zlato v pecce, Ruda se mění ve zlato. Od kapely Proteusa. Rudolf se proměnil ve zlato v pecce, Ruda se mění ve zlato. Od kapely Proteusa. Ve zlato v pecce, Ruda se mění ve zlato. Od kapely Proteusa. Strejdy protá 7 minut po půl pecce, Ruda se mění ve zlato. Od kapely Proteusa. Strejdy protá 7 minut po půl osmí. Se mění ve zlato. Od kapely Proteusa. Strejdy protá 7 minut po půl osmí na Rock Rádiu.
1: Ano, a my tady
0: zlato. Od kapely Proteusa. Strejdy protá 7 minut po půl osmí na Rock Rádiu.
1: Ano, a my tady
0: Pelli Proteusa Strejdy protá 7 minut po půl osmí na Rock Rádiu.
1: Ano, a my tady máme něco pro fanoušky
0: Strejdy protá 7 minut po půl osmí na Rock Rádiu.
1: Ano, a my tady máme něco pro fanoušky Nickelback, pokud
0: 7 minut po půl osmí na Rock Rádiu.
1: Ano, a my tady máme něco pro fanoušky Nickelback, pokud máte rádi tuhle kapelu.
0: Spí na Rock Rádiu.
1: Ano, a my tady máme něco pro fanoušky Nickelback, pokud máte
0: Rádiu.
1: Ano, a my tady máme něco pro fanoušky Nickelback, pokud máte rádi tuhle kapelu. Tak si je budete. Tady máme něco pro fanoušky Nickelback, pokud máte rádi tuhle kapelu. Tak si je budete moc fanoušky Nickelback, pokud máte rádi tuhle kapelu. Tak si je budete moc užít. Nickelback, pokud máte rádi tuhle kapelu. Tak si je budete moc užít naživo. Máte rádi tuhle kapelu. Tak si je budete moc užít naživo, protože vystoupí kapelu. Tak si je budete moc užít naživo, protože vystoupí už příště. Tak si je budete moc užít naživo, protože vystoupí už příště. Budete moc užít naživo, protože vystoupí už příští rok, konkrétně 26. Užít naživo, protože vystoupí už příští rok, konkrétně 26. června. Naživo, protože vystoupí už příští rok, konkrétně 26. června. Vystoupí už příští rok, konkrétně 26. června 2027 v Praze. Příští rok, konkrétně 26. června 2027 v pražském Outučku. 26. června 2027 v pražském Outučku. 26. června 2027 v pražském Outučku.
0: Ano, a
1: 2027 v pražském Outučku.
0: Ano, a jejich tour je pojmenovaný
1: 27 v pražském Outučku.
0: Ano, a jejich tour je pojmenovaný Everything Under the
1: Sun Outučku.
0: Ano, a jejich tour je pojmenovaný Everything Under the Sun, všechno. Ano, a jejich tour je pojmenovaný Everything Under the Sun, všechno pod sluncem. Jejich tour je pojmenovaný Everything Under the Sun, všechno pod sluncem. Tour je pojmenovaný Everything Under the Sun, všechno pod sluncem, což je Everything Under the Sun, všechno pod sluncem, což je název Everything Under the Sun, všechno pod sluncem, což je název i Under the Sun, všechno pod sluncem, což je název i jejich nový všechno pod sluncem, což je název i jejich nový desky, která nás čeká, což je název i jejich nový desky, která nás čeká, což je název i jejich nový desky, která nás čeká už 30. název i jejich nový desky, která nás čeká už 30. října.
1: To znamená
0: i jejich nový desky, která nás čeká už 30. jejich nový desky, která nás čeká už 30. října.
1: To znamená za nějakých 14
0: dní, která nás čeká už 30. října.
1: To znamená za nějakých 14 dní?
0: Ano, čeká už 30. října.
1: To znamená za nějakých 14 dní?
0: Ano, 30. října.
1: To znamená za nějakých 14 dní?
0: Ano.
1: Tak samozřejmě
0: 30. října.
1: To znamená za nějakých 14 dní?
0: Ano.
1: Tak
0: října.
1: To znamená za nějakých 14 dní?
0: Ano.
1: Tak samozřejmě, až bude venku, znamená za nějakých 14 dní?
0: Ano.
1: Tak samozřejmě, až bude venku nějaký 14 dní?
0: Ano.
1: Tak samozřejmě,

0: Samozřejmě, až bude venku nějaký ale ještě si třeba něco pustíme společně.
1: Chcete mít jistotu o stavu?
2: Oil and bets are burning.

0: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu a...
1: Arm burning.
0: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného servisu... Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme stavu vašeho vozu Audi. Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého Audi. Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu. Pečlivě do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu. Pečlivě zkontrolujeme servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu. Pečlivě zkontrolujeme. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu. Pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme prohlídku celého vozu. Pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme vašeho vozu. Pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový. Pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bez brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na auto. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda aučnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda auto. Nejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda.cz Louda Auto. Váš autorizovaný servis Audi. Duše online na autolouda.cz Louda Auto. Váš autorizovaný servis Audi.
2: Vytvořen
0: na autolouda.cz Louda Auto. Váš autorizovaný servis Audi.
2: Vytvořeno s použitím AI.
0: CZ Louda Auto. Váš autorizovaný servis Audi.
2: Vytvořeno s použitím AI.
0: Louda Auto. Váš autorizovaný servis Audi.
2: Vytvořeno s použitím AI.
0: Váš autorizovaný servis Audi.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v KIK.
0: Servis Audi.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v KIK. Zachumlejte se se...
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v KIK. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžamo.
2: Použitím AI.
3: Právě teď v KIK. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za dvě... Právě teď v KIK. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 204... Právě teď v KIK. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun. A měkké samky. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun. A měkké Stitchem. Pyžama za 249 korun. A měkké sametové povlečení. Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 349 korun a měkké sametové povlečení za 390 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý tové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. 99 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslí korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslí den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte. Pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte. KIK. Víc než si myslíte. Víc než si myslíte.
4: AC/DC. AC/DC, Metallica, Pink Floyd. AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin. AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném... AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém... AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém... Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí... Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě... A další legendy v jedinečném symfonickém...

0: symfonickém pojetí na jednom místě. Rockinští legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin Symphony Legends v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin Symphony Legends Live Forever a v symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin Symphony Legends Live Forever a pojetí na jednom místě. Rockin Symphony Legends Live Forever a speciální host večera v místě. Rockin Symphony Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. Sedm Symphony Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. října Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. října Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. října a speciální host večera skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum Praha host večera skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum Praha skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost Lucie. 27. října O2 Univerzum Praha. Nenechte si 27. října O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky nechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportal roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportal a Ticket Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportal a Ticketmaster. Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportal a Ticketmaster. Bez navíčky zakoupíte v sítích Ticketportal a Ticketmaster. Bez navíčky Ticketportal a Ticketmaster.
1: Bez navýšení a za 0%
0: Portal a Ticketmaster.
1: Bez navýšení a za 0%
0: Prostě míň už to ne.
1: Bez navýšení a za 0%
0: Prostě míň už to nejde.
1: Bez navýšení a za 0%
0: Prostě míň už to nejde.
1: Bez navýšení a za 0%
0: Prostě míň už to nejde.
1: V Ačkách teď při nákupní a za 0%
0: Prostě míň už to nejde.
1: V Ačkách teď při nákupu na splátky
0: 0%
1: Prostě míň už to nejde.
0: V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy
1: Prostě míň už to nejde.
0: V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy
1: už to nejde.
0: V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0%
1: V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok.
0: K tomu navíc
1: při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok.
0: K tomu navíc
1: bonusy získáte na vybrané vozy 0% úrok.
0: K tomu navíc
1: bonus až 50 tisíc při výměně
0: na vybrané vozy 0% úrok.
1: K tomu navíc
0: bonus až 50 tisíc při výměně
1: 0% úrok.
0: K tomu navíc
1: bonus až 50 tisíc při výměně vozu.
0: Pořiďte si úrok.
1: K tomu navíc
0: bonus až 50 tisíc při výměně vozu.
1: Pořiďte si právě teď vůz na splátku.
0: Navíc
1: bonus až 50 tisíc při výměně vozu.
0: Pořiďte si právě teď vůz na splátky
1: a bonus až 50 tisíc při výměně vozu.
0: Pořiďte si právě teď vůz na splátky
1: a máte to bez navýšení
0: 50 tisíc při výměně vozu.
1: Pořiďte si právě teď vůz na splátky
0: a máte to bez navýšení
1: při výměně vozu.
0: Pořiďte si právě teď vůz na splátky
1: a máte to bez navýšení.
0: Více na AAA.
1: Pořiďte si právě teď vůz na splátky
0: a máte to bez navýšení.
1: Více na AAA Auto
0: teď vůz na splátky
1: a máte to bez navýšení.
0: Více na AAA Auto.cz
1: nebo volejte 800
0: a máte to bez navýšení.
1: Více na AAA Auto.cz
0: nebo volejte 800 110
1: 8 bez navýšení.
0: Více na AAA Auto.cz
1: nebo volejte 800 110
0: 800.
1: Více na AAA Auto.cz
0: nebo volejte 800 110 800.
2: Svět
1: na AAA Auto.cz
0: nebo volejte 800 110 800.
2: Svět není jen samé slunce a duha.
1: CZ nebo volejte 800 110 800.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně z...
1: Volejte 800 110 800.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý...
1: 110 800.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky. Samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneduha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu a zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete husto. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky.

0: na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
1: Nejlevnější pneumatiky
0: Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
1: Nejlevnější
0: Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
1: Nejlevnější pneu.cz
2: Tatár.
0: Pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
1: Nejlevnější pneu.cz
2: Tatár vyhlašuje.
0: Na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
1: Nejlevnější pneu.cz
2: Tatár vyhlašuje. Tatár.
0: Nerozbijete hubu ani za deště.
1: Nejlevnější pneu.cz
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
0: Za deště.
1: Nejlevnější pneu.cz
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším.
1: Nejlevnější pneu.cz
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším. Tatart.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším. Tatart nákupy.
2: Vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším. Tatart nákupy.
2: Ano. Tatart nákupy.
3: Slyším. Tatart nákupy.
2: Ano. Tatart nákupy.
3: Slyším. Tatart nákupy.
2: Ano. Tatart nákupy s fůrou exkluzivních.
3: Tatart nákupy.
2: Ano. Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
3: Nákupy.
2: Ano. Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
4: Vybavte si domácnost.
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
4: Vybavte si domácnost velkými spotřebami.
2: Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
4: Vybavte si domácnost velkými spotřebiči.
2: Nákupy s fůrou exkluzivních slev.
4: Vybavte si domácnost velkými spotřebou
2: exkluzivních slev.
4: Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s ažních
2: slev.
4: Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým keči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
3: Oj.
4: S až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
3: To je mazec.
4: Datát. Tentní slevou a štědrým cashbackem k tomu.
3: To je mazec.
4: Datart. Opravdu slevou a štědrým cashbackem k tomu.
3: To je mazec.
4: Datart. Opravdu štědrým cashbackem k tomu.
3: To je mazec.
4: Datart. Opravdový elektrospecialista. Cashbackem k tomu.
3: To je mazec.
4: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Někdy. To je mazec.
4: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Někdy se člověk musí mazec.
4: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Někdy se člověk musí otáčet.
4: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Někdy se člověk musí otáčet.
4: Jindy se elektrospecialista.
3: Někdy se člověk musí otáčet.
4: Jindy se všetcialista.
3: Někdy se člověk musí otáčet.
4: Jindy se vše točí kolem práce.
3: Někdy se člověk musí otáčet.
4: Jindy se vše točí kolem práce.
3: Aby se svět točil, musí otáčet.
4: Jindy se vše točí kolem práce.
3: Aby se svět točil podle vás.
4: Jindy se vše točí kolem práce.
3: Aby se svět točil podle vás.
4: Může vám.
3: Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás.
4: Může vám home credit
3: točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás.
4: Může vám home credit půjčit klidně.
3: Aby se svět točil podle vás.
4: Může vám home credit půjčit klidně milion.
3: Aby se svět točil podle vás.
4: Může vám home credit půjčit klidně milion.
3: I na podnikání.
4: Podle vás.
3: Může vám home credit půjčit klidně milion.
4: I na podnikání.
3: Žádu.
4: Může vám home credit půjčit klidně milion.
3: I na podnikání.
4: Home credit půjčit klidně milion.
3: I na podnikání.
4: Žádost vyřídíte na naši
3: půjčit klidně milion.
4: I na podnikání.
3: Žádost vyřídíte na naší pobočce
4: milion.
3: I na podnikání.
4: Žádost vyřídíte na naší pobočce
3: nebo online
4: do na podnikání.
3: Žádost vyřídíte na naší pobočce
4: nebo online
3: do podnikání.
4: Žádost vyřídíte na naší pobočce
3: nebo online
4: do 15 minut.
3: Žádost vyřídíte na naší pobočce
4: nebo online
3: do 15 minut.
4: Vyřídíte na naší pobočce
3: nebo online
4: do 15 minut.
3: Homecredit.cz
4: pobočce
3: nebo online
4: do 15 minut.
3: Homecredit.cz
4: Homecredit.cz
5: Zahrádkář se raduje,
4: zahrádkář.cz
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na zav... Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje vši... Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje vši... Zahrádkář...

0: se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zatkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka je, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík.
0: Zafido kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík.
0: Všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás
0: Zafido pomlčka e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu
0: e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim.
0: CZ.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim. Hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce. Svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce AgroCS. Nejlevněji koupíte zim s kvalitními produkty od českého výrobce AgroCS. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu. Nými produkty od českého výrobce AgroCS. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu. AgroCS. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
1: Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
1: Koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: 25 Fidu.
0: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: 25 kilo Primalexu Plus.
0: E-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: 25 kilo Primalexu Plus.
0: CZ. Partner pro vaši zahradu.
2: 25 kilo Primalexu Plus. Hele, akce.
0: Pro vaši zahradu.
2: 25 kilo Primalexu Plus. Hele, akce. Minus 200. 25 kilo Primalexu Plus. Hele, akce. Minus 200 korun. Takže 20 kilo Primalexu Plus. Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyt. Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyda na oběd. Bleskce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyda na oběd.
3: Blesková.
2: 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyda na oběd.
3: Blesková sleva 200 korun na 25.
2: Takže vymaluju a ještě zbyda na oběd.
3: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení.
2: Vymaluju a ještě zbyda na oběd.
3: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex. 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz. Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
4: Uvažujete o tepelném
3: čerpadle? Prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle?
3: U jen do konce října. Více na Primalex.cz.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle?
3: Více na Primalex.cz.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradiční
3: Primalex.cz.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla. Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Term. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup, zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
5: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout. V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých spolehnout. V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i...

0: Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
1: Rock Radio.
0: Rock Radio.cz.

DABu i FM nebo na radia.radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. M nebo na radia.cz. Rock Radio. Nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz.

Nemusíš chodit jen v černý. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rock. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock je... Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock je slušná muzika. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock je slušná muzika. Chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock je slušná muzika. Černý, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. Muzika pro všechny. Pro všechny.

0: MotoGP vstoupí příští rok do své nové éry. Nejprestižnější motocyklová série světa MotoGP vstoupí příští rok do své nové éry. Především to bude prestižnější motocyklová série světa MotoGP vstoupí příští rok do své nové éry. Především cyklová série světa MotoGP vstoupí příští rok do své nové éry. Především to bude obsah, ten se z litrů. MotoGP vstoupí příští rok do své nové éry. Především to bude obsah, ten se z litrů sníží na 8 pade. Vstoupí příští rok do své nové éry. Především to bude obsah, ten se z litrů sníží na 8 pade. A nové éry, především to bude obsah, ten se z litrů sníží na 8 pade. A pak také pneumatiky, především to bude obsah, ten se z litrů sníží na 8 pade. A pak také pneumatiky, dosud obsah, ten se z litrů sníží na 8 pade. A pak také pneumatiky, dosud jezdili všichni na Michelin, z litrů sníží na 8 pade. A pak také pneumatiky, dosud jezdili všichni na Michelinkách, Bibendu sníží na 8 pade. A pak také pneumatiky, dosud jezdili všichni na Michelinkách, Bibendu se vystřídáte. A pak také pneumatiky dosud jezdili všichni na Michelinkách, Bibendu se vystřídá značka pneumatiky, dosud jezdili všichni na Michelinkách, Bibendu se vystřídá značka Pirelli. Skoro dost na dosud jezdili všichni na Michelinkách, Bibendu se vystřídá značka Pirelli. Skoro dost na jednu sezónu všichni na Michelinkách, Bibendu se vystřídá značka Pirelli. Skoro dost na jednu sezónu ovšem FIM se rozhodla, Bibendu se vystřídá značka Pirelli. Skoro dost na jednu sezónu ovšem FIM se rozhodla společně vystřídá značka Pirelli. Skoro dost na jednu sezónu ovšem FIM se rozhodla společně s promotérem Dorna a značka Pirelli. Skoro dost na jednu sezónu ovšem FIM se rozhodla společně s promotérem Dorna, že to je skoro dost na jednu sezónu ovšem FIM se rozhodla společně s promotérem Dorna, že to je stále ještě na jednu sezónu ovšem FIM se rozhodla společně s promotérem Dorna, že to je stále ještě málo a od nového roku ovšem FIM se rozhodla společně s promotérem Dorna, že to je stále ještě málo a od nového roku rozhodla společně s promotérem Dorna, že to je stále ještě málo a od nového roku se tam mimo jiné pojede kvalitérem Dorna, že to je stále ještě málo a od nového roku se tam mimo jiné pojede kvalifikace. To je stále ještě málo a od nového roku se tam mimo jiné pojede kvalifikace v úplně novém formátu.
1: Sprintového závodu pátečních trénincí a rozhodne o tom, jaké bude postavení na startu.

0: krok naspäť, co sa týče bezpečnosti jezdcu. A takto vnímá třeba Pedro Acosta nebo Luca Marini.
1: Rock Rádio Motokeci.

0: Europe, the cult of ignorance. Europe, the cult of ignorance na rok. Europe, the cult of ignorance na rok rádiu 9 minut před 8. Europe, the cult of ignorance na rok rádiu 9 minut před 8.
1: Ano.
0: Europe, the cult of ignorance na rok rádiu 9 minut před 8. Europe, the cult of ignorance na rok rádiu 9 minut před 8.
1: Ano, my
0: cult of ignorance na rok rádiu 9 minut před 8.
1: Ano, my chceme teď pogratulovat jednomu důležitému
0: na rok rádiu 9 minut před 8.
1: Ano, my chceme teď pogratulovat jednomu důležitému staříkovi
0: 9 minut před 8.
1: Ano, my chceme teď pogratulovat jednomu důležitému staříkovi, který k nám Ano, my chceme teď pogratulovat jednomu důležitému staříkovi, který k nám pravidelně dojíždí. My chceme teď pogratulovat jednomu důležitému staříkovi, který k nám pravidelně dojíždí na motorce, a tím je Marcel. A jednomu důležitému staříkovi, který k nám pravidelně dojíždí na motorce, a tím je Marcel. Marcelové dneska důležitému staříkovi, který k nám pravidelně dojíždí na motorce, a tím je Marcel. Marcelové dneska slaví, který k nám pravidelně dojíždí na motorce, a tím je Marcel. Marcelové dneska slaví, pravidelně dojíždí na motorce, a tím je Marcel. Marcelové dneska slaví svátek, takže všechno nejlepší. Jíždí na motorce, a tím je Marcel. Marcelové dneska slaví svátek, takže všechno nejlepší.
0: Já mám
1: je Marcel. Marcelové dneska slaví svátek, takže všechno nejlepší.
0: Já mám pro ně písničku.
1: Vážně. Marcelové dneska slaví svátek, takže všechno nejlepší.
0: Já mám pro ně písničku.
1: Vážně.
0: Marcel
1: dneska slaví svátek, takže všechno nejlepší.
0: Já mám pro ně písničku.
1: Vážně.
0: Marceli,
1: takže všechno nejlepší.
0: Já mám pro ně písničku.
1: Vážně.
0: Marceli, ty máš dneska svátek. Já mám pro ně písničku.
1: Vážně.
0: Marceli, ty máš dneska pro ně písničku.
1: Vážně.
0: Marceli, ty máš dneska svátek. Marceli.
1: Vážně.
0: Marceli, ty máš dneska svátek. Marceli. Ať už je kurva pátek. Marceli, ty máš dneska svátek. Marceli. Ať už je kurva pátek. Ty máš dneska svátek. Marceli. Ať už je kurva pátek.
2: Motokeci.
0: Svátek. Marceli. Ať už je kurva pátek.
2: Motokeci
0: Marceli, ať už je kurva pátek.
2: Motokeci Marcela Herbolta,
0: ať už je kurva pátek.
2: Motokeci Marcela Herbolta,
0: ať už je kurva pátek.
2: Motokeci Marcela Herbolta,
0: pátek.
2: Motokeci Marcela Herbolta,
3: nejprestižnější
2: Motokeci Marcela Herbolta,
3: nejprestižnější
2: motokeci Marcela Herbolta.
3: Nejprestižnější motocyklová série světa MotoGP.
2: Marcela Herbolta.
3: Nejprestižnější motocyklová série světa MotoGP vstoupí příští rok.
2: Herbolta.
3: Nejprestižnější motocyklová série světa MotoGP.

The voice that gives to feel.

0: tam ti...
1: Ostatní Marcely.
0: Marcele.
1: A Marcele. Přejeme všechno nejlepší.
0: A Marcelo, dám ti pusu na čelo. Celé.
1: A Marcele. Přejeme všechno nejlepší.
0: A Marcelo, dám ti pusu na čelo.
1: No, to je možná. Přejeme všechno nejlepší.
0: A Marcelo, dám ti pusu na čelo.
1: No, to je možná lepší, dobře. Přejeme všechno
0: Marcelo,
1: nejlepší.
0: A Marcelo, dám ti pusu na čelo.
1: No, to je možná lepší. Přejeme všechno
0: Marcelo,
1: nejlepší.
0: A Marcelo, dám ti pusu na čelo.
1: No, to je možná lepší, dobře, že jsem to za nejlepší.
0: Marcelo, dám ti pusu na čelo.
1: No, to je možná lepší, dobře, že jsem to za...
0: Dám ti pusu na čelo.
1: No, to je možná lepší, dobře, že jsem to za...
0: Zařklo.
1: No, to je možná lepší, dobře, že jsem to za... No, to je možná lepší, dobře, že jsem to za... Zařek. Lepší, dobře, že jsem to za... Zařek. Že jsem to za... Zařek. Za minutku bude zařek. Za minutku bude 8 hodin ráno, tak zařek. Za minutku bude 8 hodin ráno, tak si za chvíli dáme zařek. Za minutku bude 8 hodin ráno, tak si za chvíli dáme další zprávy. Za minutku bude 8 hodin ráno, tak si za chvíli dáme další zprávy se Zuzkou a pak pro vás máme. Za minutku bude 8 hodin ráno, tak si za chvíli dáme další zprávy se Zuzkou a pak pro vás máme ještě nějakou službu. Za minutku bude 8 hodin ráno, tak si za chvíli dáme další zprávy se Zuzkou a pak pro vás máme ještě nějakou. 8 hodin ráno, tak si za chvíli dáme další zprávy se Zuzkou a pak pro vás máme ještě nějakou slušnou muziku a taky bude rozdávat. Si za chvíli dáme další zprávy se Zuzkou a pak pro vás máme ještě nějakou slušnou muziku a taky bude rozdávačka. Už za půl zprávy se Zuzkou a pak pro vás máme ještě nějakou slušnou muziku a taky bude rozdávačka. Už za půl hodiny a pak pro vás máme ještě nějakou slušnou muziku a taky bude rozdávačka. Už za půl hodiny něco, tak zůstane ještě nějakou slušnou muziku a taky bude rozdávačka. Už za půl hodiny něco, tak muziku a taky bude rozdávačka. Už za půl hodiny něco, tak zůstaňte napřímo a mějte hezký ráno. Taky bude rozdávačka. Už za půl hodiny něco, tak zůstaňte napřímo a mějte hezký ráno. Už za půl hodiny něco, tak zůstaňte napřímo a mějte hezký ráno. Na něco, tak zůstaňte napřímo a mějte hezký ráno.
2: Ráno do práce.
1: Tak zůstaňte napřímo a mějte hezký ráno.
2: Ráno do práce.
1: Přímo a mějte hezký ráno.
2: Ráno do práce. Odpoledne za město.
1: Ráno.
2: Ráno do práce. Odpoledne za město. A o víkendu. Ráno do práce. Odpoledne za město. A o víkendu. Ráno do práce. Odpoledne za město. A o víkendu. Divočáce. Odpoledne za město. A o víkendu. Divočina. Odpoledne za město. A o víkendu. Divočina. Nový město. A o víkendu. Divočina. Nový o víkendu. Divočina. Nový Jeep Avenger. Divočina. Nový Jeep Avenger. Kompaktní SUV. Čina. Nový Jeep Avenger. Kompaktní SUV se za 5 let pořídíte od 449 900 korun. Jeep od 449 900 korun. Jeep Avenger. Tak ta 49 900 korun. Jeep Avenger. Tak kam to bude? 9 900 korun. Jeep Avenger. Tak kam to bude? 9 900 korun. Jeep Avenger. Tak kam to bude? K novému Jeep Avenger. Tak kam to bude?
3: K novému
2: Jeep Avenger. Tak kam to bude?
3: K novému Peugeotu. Parádní nákup.
2: Avenger. Tak kam to bude?
3: K novému Peugeotu. Parádní nákupy. Pouze.
2: Tak kam to bude?
3: K novému Peugeotu. Parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete. K novému Peugeotu. Parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu. K novému Peugeotu. Parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5. Peugeotu. Parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkádského. Dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Dostanete k novému Peugeotu Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský cen. Peugeotu 5

rozjezd s Honzou Dandou a... Rock Radio. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel... Rock Radio. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. S Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Dandou a Anabel Fárovou.

0: 6000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz. 6000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz. Kupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz.
1: Stavebniny Dek přináší mega...
0: centru Arkády Pankrác. Domanský.cz.
1: Stavebniny Dek přináší mega...
0: Arkády Pankrác. Domanský.cz.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Jedna...
0: Domanský.cz.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Jedna plus jedna. Impregnace. Stavebniny Dek přináší mega akci. Jedna plus jedna. Stavebniny Dek přináší mega akci. Jedna plus jedna. Impregnace na dřevo Dexan přináší mega akci. Jedna plus jedna. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix. Jedna plus jedna. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix. Nyní za výjimečné ceny. Jedna plus jedna. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix. Nyní za výjimečné ceny a navíc. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix. Nyní za výjimečné ceny a navíc. Ke každému balení jedno stejné. Na dřevo Dexan a Lignofix. Nyní za výjimečné ceny a navíc. Ke každému balení jedno. Lignofix. Nyní za výjimečné ceny a navíc. Ke každému balení jedno stejné zdarma. Nyní za výjimečné ceny a navíc. Ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách ceny a navíc. Ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. Ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na Dek.cz. Hořína. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na Dek.cz. Si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na Dek.cz. Impregnaci na dřevo zdarma. Více na Dek.cz. Zdarma. Více na Dek.cz.
2: Vikingská bouře
1: na Dek.cz.
2: Vikingská bouře a Mona Mart se řítí na Prahu. Vikingská bouře a Mona Mart se řítí na Prahu. Vikingská bouře a Mona Mart se řítí na Prahu. Vikingská bouře a Mona Mart se řítí na Prahu. Vikingská bouře a Mona Mart se řítí na Prahu. Se svým Mona Mart se řítí na Prahu. Se svým novým albem a brutální na Prahu. Se svým novým albem a brutální show s... Se svým novým albem a brutální show s vás přijíždí... Se svým novým albem a brutální show s vás přijíždí podmanit už 6... Se svým novým albem a brutální show s vás přijíždí podmanit už 6. listopadu. Zpět svým novým albem a brutální show s vás přijíždí podmanit už 6. listopadu. Speciálním a brutální show s vás přijíždí podmanit už 6. listopadu. Speciálními hosty turné jsou Švédové. Show s vás přijíždí podmanit už 6. listopadu. Speciálními hosty turné jsou Švédové. Přijíždí podmanit už 6. listopadu. Speciálními hosty turné jsou Švédové. Orbit Culture a jsou 6. listopadu. Speciálními hosty turné jsou Švédové. Orbit Culture a Soilwork. Paru. Speciálními hosty turné jsou Švédové Orbit Culture a Soilwork. Královská jízda a Mon. Speciálními hosty turné jsou Švédové Orbit Culture a Soilwork. Královská jízda a Mona Mart. Turné jsou Švédové Orbit Culture a Soilwork. Královská jízda a Mona Mart. Orbit Culture a Soilwork. Královská jízda a Mona Mart. 6. listopadu Praha Culture a Soilwork. Královská jízda a Mona Mart. 6. listopadu Praha O2 Univerk. Královská jízda a Mona Mart. 6. listopadu Praha O2 Univerzum. Královská jízda a Mona Mart. 6. listopadu Praha O2 Univerzum. A Mona Mart. 6. listopadu Praha O2 Univerzum. 6. listopadu Praha O2 Univerzum.
3: Drbis, ohrad a výběr. 6.
2: listopadu Praha O2 Univerzum.
3: Drbis, ohrad a výběhu Zooparku Zelč.
2: Praha O2 Univerzum.
3: Drbis, ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásí
2: Univerzum.
3: Drbis, ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví. Drbis, ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady. Drbis, ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady a výběhu Zooparku Zelčín.

0: Hlásíme se ze Želví zahrady.
1: Všichni jsou v pohybu.
0: Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
1: Všichni jsou v pohybu.
0: Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
1: Všichni jsou v pohybu. Trampolíny hučí.
0: Hlásíme se ze Želví zahrady.
1: Všichni jsou v pohybu. Trampolíny hučí. Koně klusají.
0: Želví zahrady.
1: Všichni jsou v pohybu. Trampolíny hučí. Koně klusají a vy se... Všichni jsou v pohybu. Trampolíny hučí. Koně klusají a vy se smějete. Bum. Trampolíny hučí. Koně klusají a vy se smějete. Já si říkám, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám, pomalu, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám, pomalu, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám, pomalu a vy se smějete. Já si říkám, pomalu, ale s úsměvem. Já si říkám, pomalu, ale s úsměvem. Já si říkám, pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedne, pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do smalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš i úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný. Stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný. A teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný. A jaký je to tu, jak je to tady v Zelčíně krásný. A jaký je to tu pohodový léto. Ty v Zelčíně krásný. A jaký je to tu pohodový léto.
0: Zoopark Zelčín
1: krásný. A jaký je to tu pohodový léto.
0: Zoopark Zelčín.
1: A jaký je to tu pohodový léto.
0: Zoopark Zelčín. Kousek.
1: Jaký je to tu pohodový léto.
0: Zoopark Zelčín. Kousek.
1: Pohodový léto.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně
1: léto.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Tak co jsou
0: Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Tak co sousede? Tak co sousede? Už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
2: Tak co sousede? Už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
2: No nekece. Sede, už máš zimní gumy.
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
2: No nekece.
3: Gumy. No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
2: No nekece.
3: Citroen. No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
2: No nekece.
3: Citroen. Citroen.
2: No nekece.
3: Citroen Happy Days jsou tu.
2: No nekece.
3: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny až 8. Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny až 8 let záruka. Ten Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny až 8 let záruka jsou tu. S nimi extra ceny až 8 let záruka a zimní pneu k vozu z ceny až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. A zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. A zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. 5. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Tak mrkněte na Citroen.cz. Citroen.cz.
0: Snaz. Snaz. S námi je balení hrou. S námi je balení hrou. Velkoobchod a... S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop oba... S námi je...

0: I'll see you in my dreams, Skiva. I'll see you in my dreams, zpívá kapela Giant, minutu a čtvrt před 8 hodinou, což je ještě takový dodatek. Kapela Giant, minutu a čtvrt před 8 hodinou, což je ještě takový dodatečný přání. Minutu a čtvrt před 8 hodinou, což je ještě takový dodatečný přání pro naše. Minutu a čtvrt před 8 hodinou, což je ještě takový dodatečný přání pro našeho Marcela. Před 8 hodinou, což je ještě takový dodatečný přání pro našeho Marcela. Celá a všechny ostatní hodinou, což je ještě takový dodatečný přání pro našeho Marcela a všechny ostatní Marcel. Ještě takový dodatečný přání pro našeho Marcela a všechny ostatní Marcel. Dodatečný přání pro našeho Marcela a všechny ostatní Marcel. Marcele? Pro našeho Marcela a všechny ostatní Marcel. Marcele nebo Marceli? Pro Marcela a všechny ostatní Marcel. Marcele nebo Marceli? Marcele a všechny ostatní Marcel. Marcele nebo Marceli?
1: Marceli.
0: Marcel. Marcele nebo Marceli?
1: Marceli.
0: Pro všechny Marcele nebo Marceli?
1: Marceli.
0: Pro všechny ostatní Marceli?
1: Marcele.
0: Marcele nebo Marceli?
1: Marceli.
0: Pro všechny ostatní Marceli?
1: Marcele.
0: A Marcele nebo Marceli?
1: Marceli.
0: Pro všechny ostatní Marceli?
1: Marcele.
0: A Marcele?
1: Marceli.
0: Pro všechny ostatní Marcely.
1: Marcele.
0: A Marcele. Přejeme všechny. Pro všechny ostatní Marcely.
1: Marcele.
0: A Marcele. Všechny ostatní Marcely.
1: Marcele.
0: A Marcele. Přejeme všechno nejlepší.

Balení Hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš s námi je Balení Hrou. Velkoobchod a e-shop obaly. S námi je Balení Hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel široký hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel široké obchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. E-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. Spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www.obaly.cz. Tel širokého sortimentu obalových materiálů. www.obaly.cz. Sortimentu obalových materiálů. www.obaly.cz. Materiálů. www.obaly.cz. www.obaly.cz. cz.

0: Řeší domácí násilí. Ministři mají na programu důležité změny občanského zákoníku. Dnes řeší domácí násilí. Ministři mají na programu důležité změny občanského zákoníku. Úpravy se konkrétně týkají rozvodů a ochrany obětí. Kabinet chce taky rozšířit pravomoci členů. Ústecký basketbal pokračuje ve vítězné vlně.
1: Češi v nejvyšší soutěži porazili Olomoucko vysoko 102-66. V lize vyhráli už po páté za sebou a v tabulce jim aktuálně patří druhé místo za 100% sláví.
0: Ráno bude místy slunečno, později polojasno až oblačno, výjimečně se vyskytnou taky slabší přehánky, četnější budou na horách, později polojasno až oblačno.

0: Balačno výjimečně se vyskytnou taky slabší přehánky, četnější budou na horách na severu až obalačno výjimečně se vyskytnou taky slabší přehánky, četnější budou na horách na severu a severovýchodě území. Budou nahorách na severu a severovýchodě území, kde můžou být na 20 metrů i sněhové. Večer pak budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší 12 metrů i sněhové. Večer pak budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty na sněhové. Večer pak budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty naměříme na jihu. Večer pak budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty naměříme na jihu Moravy až 17 srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty naměříme na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia ubývat. Nejvyšší teploty naměříme na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia. Jinak se vyšší teploty naměříme na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia. Jinak si naměříme na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia. Jinak se teplotní maxima budou pohybovat mezi na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia. Jinak se teplotní maxima budou pohybovat mezi 10 až 17 stupňů Celsia. Jinak se teplotní maxima budou pohybovat mezi 10 až 15 Celsia. Jinak se teplotní maxima budou pohybovat mezi 10 až 15 stupni. Jinak se teplotní maxima budou pohybovat mezi 10 až 15 stupni.
1: Plzně se bourala na železniční, je tam neprůjezdný.

0: Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Radio. Zprávy.
1: Hezké ráno.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno, máme pondělí 8.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno, máme pondělí 8 hodin a jsou tu zprávy. Hezké ráno, máme pondělí 8 hodin a jsou tu zprávy. Hezké ráno, máme pondělí 8 hodin a jsou tu zprávy. Komise dnes projedná výsledky voleb. Pondělí 8 hodin a jsou tu zprávy. Komise dnes projedná výsledky voleb. Státní úředníci jsou tu zprávy. Komise dnes projedná výsledky voleb. Státní úředníci oficiálně Komise dnes projedná výsledky voleb. Státní úředníci oficiálně potvrdí Komise dnes projedná výsledky voleb. Státní úředníci oficiálně potvrdí konečná čísla z víkendu. Výsledky voleb. Státní úředníci oficiálně potvrdí konečná čísla z víkendového hlasování. Státní úředníci oficiálně potvrdí konečná čísla z víkendového hlasování. Úředníci oficiálně potvrdí konečná čísla z víkendového hlasování. V komunálně potvrdí konečná čísla z víkendového hlasování. V komunální části tradičně uspěly hlavně nezávislá čísla z víkendového hlasování. V komunální části tradičně uspěly hlavně nezávislý kandidát z víkendového hlasování. V komunální části tradičně uspěly hlavně nezávislí kandidáti hlasování. V komunální části tradičně uspěly hlavně nezávislí kandidáti z politických stran. V komunální části tradičně uspěly hlavně nezávislí kandidáti z politických stran získala nejvíce části tradičně uspěly hlavně nezávislí kandidáti z politických stran získala nejvíc mandátů uspěli hlavně nezávislí kandidáti z politických stran získala nejvíc mandátů KDU ČSL nezávislí kandidáti z politických stran získala nejvíc mandátů KDU ČSL do senátu lidi z politických stran získala nejvíc mandátů KDU ČSL do senátu politických stran získala nejvíc mandátů KDU ČSL do senátu lidé přímo zvolili získala nejvíc mandátů KDU ČSL do senátu lidé přímo zvolili 5 zástupců o zbytku rozhodnutí KDU ČSL. Do senátu lidé přímo zvolili 5 zástupců, o zbytku rozhodne druhé kolo ČSL. Do senátu lidé přímo zvolili 5 zástupců, o zbytku rozhodne druhé kolo. Do senátu lidé přímo zvolili 5 zástupců, o zbytku rozhodne druhé kolo. Vláda dnes přímo zvolili 5 zástupců, o zbytku rozhodne druhé kolo. Vláda dnes řeší domácí násilí 5 zástupců, o zbytku rozhodne druhé kolo. Vláda dnes řeší domácí násilí, o zbytku rozhodne druhé kolo. Vláda dnes řeší domácí násilí, ministři mají druhé kolo. Vláda dnes řeší domácí násilí, ministři mají na programu důležité. Vláda dnes

0: Ujezdní pravý jízdní pruh. Plzně se boural na železniční ulici na křižovatce s Kotel. Plzně se boural na železniční ulici na křižovatce s Koterovskou a pozor taky v Trutnově, tam se bouralo na Kladské na křižovatce s Koterovskou a pozor taky v Trutnově, tam se bouralo na Kladské.
1: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey, prověřené ojeté vozy se zárukou a i hned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
2: Rokovej rozjezd.

0: Veselici do sportovní haly Datard ve Zlíně na Veselici do sportovní haly Datard ve Zlíně na do sportovní haly Datard ve Zlíně na 7. listopadu. Ne. Furt ne. Sportovní haly Datard ve Zlíně na 7. listopadu. Ne. Furt ne. Haly Datard ve Zlíně na 7. listopadu. Ne. Furt ne. Ve Zlíně na 7. listopadu. Ne. Furt ne.
1: To docela dlouho ještě říkáme.
0: 7. listopadu. Ne. Furt ne.
1: To docela dlouho ještě říkáme.
0: 7. listopadu. Ne. Furt ne.
1: To docela dlouho ještě říkáme, opakujeme, ale tak.
0: Furt ne.
1: To docela dlouho ještě říkáme, opakujeme, ale tak nevadí, ano, 7.11. To docela dlouho ještě říkáme, opakujeme, ale tak nevadí, ano, 7.11. slaví Medanovský. To docela dlouho ještě říkáme, opakujeme, ale tak nevadí, ano, 7.11. slaví Medanovský. Dlouho ještě říkáme, opakujeme, ale tak nevadí, ano, 7.11. slaví Medanovský, vy můžete být u toho. Opakujeme, ale tak nevadí, ano, 7.11. slaví Medanovský, vy můžete být u toho. Napište si na Instagram, ale tak nevadí, ano, 7.11. slaví Medanovský, vy můžete být u toho. Nevadí, ano, 7.11. slaví Medanovský, vy můžete být u toho. Napište si na Instagram, na Facebook. 7.11. slaví Medanovský, vy můžete být u toho. Napište si na Instagram, na Facebook. Připište telefonní číslo. Slaví Medanovský, vy můžete být u toho. Napište si na Instagram, na Facebook. Připište telefonní číslo a pokud můžete být u toho. Napište si na Instagram, na Facebook. Připište telefonní číslo a pokud zvedejte mobil. Napište si na Instagram, na Facebook. Připište telefonní číslo a pokud zvedejte mobil.
0: No a držíme palce.
1: Instagram, na Facebook. Připište telefonní číslo a pokud zvedejte mobil.
0: No a držíme palce. Někoho vy.
1: Facebook. Připište telefonní číslo a pokud zvedejte mobil.
0: No a držíme palce.
1: Telefonní číslo a pokud zvedejte mobil.
0: No a držíme palce. Někoho vyberem a teď už vybíráme
1: číslo a pokud zvedejte mobil.
0: No a držíme palce. Někoho vyberem a teď už vybíráme Daniela.
1: Zvedejte mobil.
0: No a držíme palce. Někoho vyberem a teď už vybíráme Daniela Landu a Moritu.
1: Mobil.
0: No a držíme palce. Někoho vyberem a teď už vybíráme Daniela Landu a Moritu Ritesalu. Držíme palce. Někoho vyberem a teď už vybíráme Daniela Landu a Moritu Ritesalutant. Někoho vyberem a teď už vybíráme Daniela Landu a Moritu Ritesalutant. A teď už vybíráme Daniela Landu a Moritu Ritesalutant. Vybíráme Daniela Landu a Moritu Ritesalutant. Landu a Moriturite salutant.
2: Rock Radio.
0: Moriturite salutant.
2: Rock Radio.
0: Ant.
2: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Deal.

0: čumáci.
1: Ať vám
2: novej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci.
1: Ať vám dneska někdo dá
2: rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci.
1: Ať vám dneska někdo dá pusu na
0: Dobré ráno, čumáci.
1: Ať vám dneska někdo dá pusu na čelo, to vám se
0: Dobré ráno, čumáci.
1: Ať vám dneska někdo dá pusu na čelo, to vám se Honza.
0: A na čumáci.
1: Ať vám dneska někdo dá pusu na čelo, to vám se Honza.
3: Anabel.
1: Ať vám dneska někdo dá pusu na čelo, to vám se Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
1: 4 minuty. Ať vám dneska někdo dá pusu na čelo, to vám se Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
1: 4 minuty. Po 8. A pusu na čelo, to vám se Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
1: 4 minuty. Po 8. V pondělí, to vám se Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
1: 4 minuty. Po 8. V pondělí 12. října.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
1: 4 minuty. Po 8. V pondělí 12. října. Přátelé, už za půl...
4: Zuzka.
1: 4 minuty. Po 8. V pondělí 12. října. Přátelé, už za půl hodinky bude 8. v pondělí 12. října. Přátelé, už za půl hodinky budeme rozdávat 12. října. Přátelé, už za půl hodinky budeme rozdávat 12. října. Přátelé, už za půl hodinky budeme rozdávat 2 lupeny na naší října. Přátelé, už za půl hodinky budeme rozdávat 2 lupeny na naší narozeninovou. Přátelé, už za půl hodinky budeme rozdávat 2 lupeny na naší narozeninovou. Ve hodinky budeme rozdávat 2 lupeny na naší narozeninovou veselici. Rozdávat 2 lupeny na naší narozeninovou veselici do 2 lupeny na naší narozeninovou veselici do sportovní na naší narozeninovou veselici do sportovní haly data narozeninovou veselici

Seržante písek je bílý, padil. Seržante písek je bílý, jak paže. Seržante písek je bílý, jak paže Dany.

0: UFO. UFO a ich dak. UFO a ich doctor doctor na rock rádiu. UFO a ich doctor doctor na rock rádiu 11 minut po. UFO a ich doctor doctor na rock rádiu 11 minut. UFO a ich doctor doctor na rock rádiu 11 minut po 8. Pojďme se připojit. UFO a ich doctor doctor na rock rádiu 11 minut po 8. Pojďme se připojit. Doctor doctor na rock rádiu 11 minut po 8. Pojďme se připojit dílku 12. října na rock rádiu 11 minut po 8. Pojďme se připojit dílku 12. října podívat, co zajímavých minut po 8. Pojďme se připojit dílku 12. října podívat, co zajímavého se udat po 8. Pojďme se připojit dílku 12. října podívat, co zajímavého se. Pojďme se při pondělku 12. října podívat, co zajímavého se událo v roku. Pondělku 12. října podívat, co zajímavého se událo v rokový historii. 12. října podívat, co zajímavého se událo v rokový historii. Nevím, jestli je to dívat, co zajímavého se událo v rokový historii. Nevím, jestli je to zajímavý, ale našel se událo v rokový historii. Nevím, jestli je to zajímavý, ale našel jsem dneska jednu takovou malou v rokový historii, nevím, jestli je to zajímavý, ale našel jsem dneska jednu takovou malou ptákovinu. Historii, nevím, jestli je to zajímavý, ale našel jsem dneska jednu takovou malou ptákovinu. Vím, jestli je to zajímavý, ale našel jsem dneska jednu takovou malou ptákovinu. Víme, že na pódium lítá, ale našel jsem dneska jednu takovou malou ptákovinu. Víme, že na pódium lítá jednu takovou malou ptákovinu. Víme, že na pódium lítají různé věci. Mm-hmm. Ptákovinu. Víme, že na pódium lítají různé věci. Mm-hmm. Horší ptákovinu. Víme, že na pódium lítají různé věci. Mm-hmm. Horší. Víme, že na pódium lítají různé věci. Mm-hmm. Horší či lepší. Lítají různé věci. Mm-hmm. Horší či lepší. No a jedna věc při lítají věci. Mm-hmm. Horší či lepší. No a jedna věc věci. Mm-hmm. Horší či lepší. No a jedna věc přilítla v roce 1970. Horší či lepší. No a jedna věc přilítla v roce 1979. 12. či lepší. No a jedna věc přilítla v roce 1979. 12. No a jedna věc přilítla v roce 1979. 12. října. Na věc přilítla v roce 1979. 12. října. Na koncertě v roce 1979. 12. října. Na koncertě v Madison Square Garden 79 12. října. Na koncertě v Madison Square Garden, když tam hrál 9 12. října. Na koncertě v Madison Square Garden 12. října. Na koncertě v Madison Square Garden, když tam hráli Jethro Tull. Na koncertě v Madison Square Garden, když tam hráli Jethro Tull. Na koncertě v Madison Square Garden, když tam hráli Jethro Tull. Zpěvák Madison Square Garden, když tam hráli Jethro Tull. Zpěvák, když tam hráli Jethro Tull. Zpěvák Ian Anderson tam zrovna, když tam hráli Jethro Tull. Zpěvák Ian Anderson tam zrovna jak Jethro Tull. Zpěvák Ian Anderson tam zrovna jako stal. Zpěvák Ian Anderson tam zrovna jako strašně horoucně něco zpívá. Zpěvák Ian Anderson tam zrovna jako strašně horoucně něco zpíval. Jsem tam zrovna jako strašně horoucně něco zpíval a nějaký jako strašně horoucně něco zpíval a nějakýho fanouška jako strašně horoucně něco zpíval a nějakýho fanouška to dojmu strašně horoucně něco zpíval a nějakýho fanouška to dojmulo natolik něco zpíval a nějakýho fanouška to dojmulo natolik a nějakýho fanouška to dojmulo natolik, že po něm na pódium ho nějakýho fanouška to dojmulo natolik, že po něm na pódium hodil růžka, to dojmulo natolik, že po něm na pódium hodil růži, to dojmulo natolik, že po něm na pódium hodil růži, natolik, že po něm na pódium hodil růži a roztrhnul mu oko. Že po něm na pódium hodil růži a roztrhnul mu oko.
1: Fakt jo.
0: Na pódium hodil růži a roztrhnul mu oko.

0: Fakt jo, au.
1: Jako... mu hodil růži a roztrhnul mu oko.
0: Fakt jo, au, jako tím trnem.
1: Růži a roztrhnul mu oko.
0: Fakt jo, au, jako tím trnem, jo.
1: Normálně a roztrhnul mu oko.
0: Fakt jo, au, jako tím trnem, jo.
1: Normálně ten trn trhnul mu oko.
0: Fakt jo, au, jako tím trnem, jo.
1: Normálně ten...
0: Fakt jo, au, jako tím trnem, jo.
1: Normálně ten trn nebo ta růže přistála.
0: Au, jako tím trnem, jo.
1: Normálně ten trn nebo ta růže přistála.
0: Jako tím trnem, jo.
1: Normálně ten trn nebo ta růže přistála přímo do obličeje, přímo do... Normálně ten trn nebo ta růže přistála přímo do obličeje, přímo do voka a roztrhla ten trn nebo ta růže přistála přímo do obličeje, přímo do voka a roztrhla mu ta růže přistála přímo do obličeje, přímo do voka a roztrhla mu, udělala mu řeznou ránu. Přistála přímo do obličeje, přímo do voka a roztrhla mu, udělala mu řeznou ránu na oku. Obličeje přímo do voka a roztrhla mu, udělala mu řeznou ránu na oku.
0: Ježiš, to je strašný.
1: Oka a roztrhla mu, udělala mu řeznou ránu na oku.
0: Ježiš, to je strašný.
1: Přistála mu, udělala mu řeznou ránu na oku.
0: Ježiš, to je strašný.
1: Přistálo ti něco na, udělala mu řeznou ránu na oku.
0: Ježiš, to je strašný.
1: Přistálo ti něco na rokinech, takhle, když si mu ránu na oku.
0: Ježiš, to je strašný.
1: Přistálo ti něco na rokinech, takhle, když si moderovala celý.
0: To je strašný.
1: Přistálo ti něco na rokinech, takhle, když si moderovala celý léto. Přistálo ti něco na rokinech, takhle, když si moderovala celý léto.
0: Vůbec se nevybuzuj k takovým...
1: Přistálo ti něco na rokinech, takhle, když si moderovala celý léto.
0: Vůbec se nevybuzuj k takovýmhle aktivitám.
1: Něco na rokinech, takhle, když si moderovala celý léto.
0: Vůbec se nevybuzuj k takovýmhle aktivitám.
1: Takhle, když si moderovala celý léto.
0: Vůbec se nevybuzuj k takovýmhle aktivitám. To ještě tam po mně pak bude něco...
1: Moderovala celý léto.
0: Vůbec se nevybuzuj k takovýmhle aktivitám. To ještě tam po mně pak bude něco házet.
1: Celý léto.
0: Vůbec se nevybuzuj k takovýmhle aktivitám. To ještě tam po mně pak budou něco házet. Naštěstí nevybuzuj k takovýmhle aktivitám, to ještě tam po mně pak budou něco házet. Naštěstí ne, přátelé, nic po mně k takovýmhle aktivitám, to ještě tam po mně pak budou něco házet. Naštěstí ne, přátelé, nic po mně nehažte, radši mi to aktivitám, to ještě tam po mně pak budou něco házet. Naštěstí ne, přátelé, nic po mně nehažte, radši mi to přijďte dát osobně, tam po mně pak budou něco házet. Naštěstí ne, přátelé, nic po mně nehažte, radši mi to přijďte dát osobně, jestli to házet. Naštěstí ne, přátelé, nic po mně nehažte, radši mi to přijďte dát osobně, jestli to je z lásky a přátelé, nic po mě nehažte, radši mi to přijďte dát osobně, jestli to je z lásky a jinak vás vyvede ochranka. Tak... Nehažte, radši mi to přijďte dát osobně, jestli to je z lásky a jinak vás vyvede ochranka.
1: Tak já jsem myslel...
0: Osobně, jestli to je z lásky a jinak vás vyvede ochranka.
1: Tak já jsem myslel, víš, že jsem...
0: Na lásky a jinak vás vyvede ochranka.
1: Tak já jsem myslel, víš, že jsem... Na tebe asi by nikdo ne...
0: Jinak vás vyvede ochranka.
1: Tak já jsem myslel, víš, že jsem... Na tebe asi by nikdo neházel...
0: Vyvede ochranka.
1: Tak já jsem myslel, víš, že jsem... Na tebe asi by nikdo neházel kalhotky, ne... Tak já jsem myslel, víš, že se na tebe asi by nikdo neházel kalhotky, nebo podprsenky, víš, že se na tebe asi by nikdo neházel kalhotky, nebo podprsenky, pokud... Na tebe asi by nikdo neházel kalhotky, nebo podprsenky, pokud by teda nechtěla... by nikdo neházel kalhotky, nebo podprsenky, pokud by teda nechtěla, by si nosila... Trend... Nebo zel kalhotky, nebo podprsenky, pokud by teda nechtěla, by si nosila... Trend... Nebo spodňáry, kalhotky nebo podprsenky, pokud by teda nechtěla, by si nosila.
0: Trencle mi zatím nepřistály, takže
1: no,
0: to...
1: Podprsenky, pokud by teda nechtěla, by si nosila.
0: Trencle mi zatím nepřistály, takže no, to trencle můžete...
1: Pokud by teda nechtěla, by si nosila.
0: Trencle mi zatím nepřistály, takže no, to trencle můžete těma...
1: Chtěla by si nosila.
0: Trencle mi zatím nepřistály, takže no, to trencle můžete těma, mi asi neublížíte. Trencle mi zatím nepřistály, takže no, to trencle můžete těma, mi asi neublížíte.
1: Nebo plišáry.
0: Nepřistály, takže to trencle můžete těma, mi asi neublížíte.
1: A nebo plišák třeba by ti udělal radost.
0: No. To trencle můžete těma, mi asi neublížíte.
1: A nebo plišák třeba by ti udělal radost.
0: Jo, plišák mám ráda. Můžete těma, mi asi neublížíte.
1: A nebo plišák třeba by ti udělal radost.
0: Jo, plišák mám ráda. Že si neublížíte.
1: A nebo plišák třeba by ti udělal radost.
0: Jo, plišák mám ráda.
1: Že a nebo plišák třeba by ti udělal radost.
0: Jo, plišák mám ráda.
1: Že náruč růž třeba by ti udělal radost.
0: Jo, plišák mám ráda.
1: Že náruč růží hraje evidentně není radost.
0: Jo, plišáky mám ráda.
1: Že náruč růží hraje evidentně není tak dobrý nápad.
0: Plišáky mám ráda.
1: Že náruč růží hraje evidentně není tak dobrý nápad, protože by ti to roztrhalo. Že náruč růží hraje evidentně není tak dobrý nápad, protože by ti to roztrhalo oči, nebo se ti... Náruč růží hraje evidentně není tak dobrý nápad, protože...

0: by ti to roztrhalo oči, nebo se ti to zamotalo do vlasů. Růží hraje evidentně není tak dobrý nápad, protože by ti to roztrhalo oči, nebo se ti to zamotalo do vlasů, ale plišák by mohl. Není tak dobrý nápad, protože by ti to roztrhalo oči, nebo se ti to zamotalo do vlasů, ale plišák strhalo oči, nebo se ti to zamotalo do vlasů, ale plišák by mohl být, ne?
1: No tak jo, tak příští rok plišáci.
0: Tak se ti to zamotalo do vlasů, ale plišák by mohl být, ne?
1: No tak jo, tak příští rok plišáci.
0: Tak přátelé, vlasů, ale plišák by mohl být, ne?
1: No tak jo, tak příští rok plišáci.
0: Tak přátelé, 7. listopadu mohl být, ne?
1: No tak jo, tak příští rok plišáci.
0: Tak přátelé, 7. listopadu sport.
1: Tak jo, tak příští rok plišáci.
0: Tak přátelé, 7. listopadu sportovní hala Datart, čekáme, co
1: příští rok plišáci.
0: Tak přátelé, 7. listopadu sportovní hala Datart, čekáme, co přiletí na pódium.
1: Plišáci.
0: Tak přátelé, 7. listopadu sportovní hala Datart, čekáme, co přiletí na pódium. Tak přátelé, 7. listopadu sportovní hala Datart, čekáme, co přiletí na pódium. Doufám, že to teda nebudou gelínky. 7. listopadu sportovní hala Datart, čekáme, co přiletí na pódium. Doufám, že to teda nebudou gelínky. Ne, sportovní hala Datart, čekáme, co přiletí na pódium. Doufám, že to teda nebudou gelínky. Jdeme dál, Offspring, čekáme, co přiletí na pódium. Doufám, že to teda nebudou gelínky. Jdeme dál, Offspring, The Kids letí na pódium. Doufám, že to teda nebudou gelínky. Jdeme dál, Offspring, The Kids Aren't All Right. Doufám, že to teda nebudou gelínky. Jdeme dál, Offspring, The Kids Aren't All Right. Právě teď na rok nebudou gelínky. Jdeme dál, Offspring, The Kids Aren't All Right. Právě teď na rok rádiu. Jdeme dál, Offspring, The Kids Aren't All Right. Právě teď na rok rádiu. Jdeme dál, Offspring, The Kids Aren't All Right. Právě teď na rok rádiu. Kids Aren't All Right. Právě teď na rok rádiu. All right, právě teď na rok rádiu. Právě teď na rok rádiu. Rádiu.

Rokovej rozjezd s Honzou Dandou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. S Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Dandou a Anabel Fárovou. Anabel Fárovou.

0: se registrovali, tak bohužel stará registrace pro vás neplatí, protože jsme aktualizovali stránky, takže je potřeba se registrovat ještě jednou. Takže se podívejte na web rokovyradio.cz, kde se na tu registraci dostanete.
1: Za kus A můžete si je koupit pro celou rodinu, abyste to neprošvihli. 90 korun. Za kus A můžete si je koupit pro celou rodinu, abyste to neprošvihli. A nebo nám o ně ještě 9 minut můžete psát.
0: Ano, a taky připomínám. Čekají vás tři známí kapely. Myslím si, že si to užijete stejně jako my.
2: Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin doping pro vaše vlasy.
1: Za chvíli se vrátíme s další slušnou muzikou. Motorband nám zahrajou svou už.

0: Slash a Miles Kennedy. Slash a Miles Kennedy. Slash a Miles Kennedy na Rock Rádiu s Peckou a na... Slash a Miles Kennedy na Rock Rádiu s Peckou a Anastasia právě... Slash a Miles Kennedy na Rock Rádiu s Peckou a Anastasia právě teď máme... Slash a Miles Kennedy na Rock Rádiu s Peckou a Anastasia právě teď máme... Miles Kennedy na Rock Rádiu s Peckou a Anastasia právě teď máme 8 hodin skoro 20... Rock Rádiu s Peckou a Anastasia právě teď máme 8 hodin skoro 20 minut... Peckou a Anastasia právě teď máme 8 hodin skoro 20 minut... Přátelé, dneska je 12... Anastasia právě teď máme 8 hodin skoro 20 minut... Přátelé, dneska je 12. října, teď máme 8 hodin skoro 20 minut. Přátelé, dneska je 12. října, pokud byste to nevěděli, 8 hodin skoro 20 minut. Přátelé, dneska je 12. října, pokud byste to nevěděli, tak už za 10 minut. Přátelé, dneska je 12. října, pokud byste to nevěděli, tak už za necelý měsíc bud. Přátelé, dneska je 12. října, pokud byste to nevěděli, tak už za necelý měsíc bude 7. listopadu a to my budeme svědělit, tak už za necelý měsíc bude 7. listopadu a to my budeme slavit za necelý měsíc bude 7. listopadu a to my budeme slavit 18. listopadu a to my budeme slavit 18. narozeniny.
1: Ano,
0: a to my budeme slavit 18. narozeniny.
1: Ano, čeká nás velké
0: budeme slavit 18. narozeniny.
1: Ano, čeká nás velká veselice ve Zlíně.
0: Vít 18. narozeniny.
1: Ano, čeká nás velká veselice ve Zlíně v hale Datard.
0: 18. narozeniny.
1: Ano, čeká nás velká veselice ve Zlíně v hale Datard. Vy tam můžete být u
0: zeniny.
1: Ano, čeká nás velká veselice ve Zlíně v hale Datard. Vy tam můžete být u toho s námi. Ano, čeká nás velká veselice ve Zlíně v hale Datard. Vy tam můžete být u toho s námi. Čeká nás veselice ve Zlíně v hale Datard. Vy tam můžete být u toho s námi. Čeká nás v hale Datard, vy tam můžete být u toho s námi. Čeká nás křest hned dvou kalendářů. K tomu připomínám, že pár vy tam můžete být u toho s námi. Čeká nás křest hned dvou kalendářů. K tomu připomínám toho s námi. Čeká nás křest hned dvou kalendářů. K tomu připomínám, že pánský kalendář už můžete mít. Čeká nás křest hned dvou kalendářů. K tomu připomínám, že pánský kalendář už můžete mít i vy. Křest hned dvou kalendářů. K tomu připomínám, že pánský kalendář už můžete mít i vy. A to zcela jednoduše. K tomu připomínám, že pánský kalendář už můžete mít i vy. A to zcela jednoduše, když se zaregistrujete. Připomínám, že pánský kalendář už můžete mít i vy. A to zcela jednoduše, když se zaregistrujete do naší slušný party. Pánský kalendář už můžete mít i vy. A to zcela jednoduše, když se zaregistrujete do naší slušný party. Už můžete mít i vy. A to zcela jednoduše, když se zaregistrujete do naší slušný party. Připomínám ještě jednu věc. A to zcela jednoduše, když se zaregistrujete do naší slušný party. Připomínám ještě jednu věc a to, že zcela jednoduše, když se zaregistrujete do naší slušný party. Připomínám ještě jednu věc a to, že pokud už jste vše, když se zaregistrujete do naší slušný party. Připomínám ještě jednu věc a to, že pokud už jste vmete do naší slušný party. Připomínám ještě jednu věc a to, že pokud už jste v minulosti se registrovali, tak bouřní party. Připomínám ještě jednu věc a to, že pokud už jste v minulosti se registrovali, tak bohužel stará ještě jednu věc a to, že pokud už jste v minulosti se registrovali, tak bohužel stará registrace pro vás. Věc a to, že pokud už jste v minulosti se registrovali, tak bohužel stará registrace pro, že pokud už jste v minulosti se registrovali, tak bohužel stará registrace pro vás neplatí, protože jste v minulosti se registrovali, tak bohužel stará registrace pro vás neplatí, protože jsme aktualizovali.

0: skoro tíme s další slušnou muzikou. Motorband nám zahrajou svou už, skoro 3 roky starou pecku.
1: Rock Radio.

0: e-shopu Teta Drogérie 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu Teta Drogérie CZ. Vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu Teta Drogérie CZ. V prodejnách i na e-shopu Teta Drogérie CZ. Na e-shopu Teta Drogérie CZ.
1: Kráva, kráva, kapr, husa.
2: Nedělej tým byl. Nedělej team building v zase.
1: Kapr, husa.
2: Nedělej team building v zasedačce.
1: Kapr, husa.
2: Nedělej team building v zasedačce.
1: Kapr, husa.
2: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na šeber.
1: Husa.
2: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na šeberák. Sportovní. Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na šeberák. Sportovní areál Sedačce. Vyražte na šeberák. Sportovní areál se restaurací v pražských Kunraticích. Vyražte na šeberák. Sportovní areál se restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita. Šeberák. Sportovní areál se restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita. Sportovní areál se restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita. Areál se restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita. Vodní sporty na přilehlém rybníku v pražských Kunraticích. Velká kapacita. Vodní sporty na přilehlém rybníku. Výborné jídlo. Velká kapacita. Vodní sporty na přilehlém rybníku. Výborné jídlo. A letos ta vodní sporty na přilehlém rybníku. Výborné jídlo. A letos jediné bizoní sporty na přilehlém rybníku. Výborné jídlo. A letos jediné bizoní stejky v Pravníku. Výborné jídlo. A letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace jídlo. A letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál jídlo. A letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní os. Jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ide bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální míky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolek. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma? Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma? Krák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma? Krutání místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma?
3: Kruta, čos.
2: Na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma?
3: Kruta, čos.
2: Nech toho kolektivu. Všude dobře, tak co doma?
3: Kruta, čos.
2: Nech to bude dobře, tak co doma?
3: Kruta, čos.
2: Nech toho a pojď.
3: Chos.
2: Tak co doma?
3: Kruta, čos.
2: Nech toho a pojď.
3: Chos. Kruta, čos.
2: Nech toho a pojď.
3: Chos.
4: Angry Birds kosmetik.
3: Chos.
2: Nech toho a pojď.
3: Chos.
4: Angry Birds kosmetika, co má?
3: Chos.
4: Angry Birds kosmetika, co má koule?
3: Chos.
4: Angry Birds kosmetika, co má koule? Angry Birds kosmetika, co má koule. Angry Birds kosmetika, co má koule. Angry Birds housy vůně.

0: DABu i FM nebo na rádiu. V DABu i FM nebo na rádia. V DABu i FM nebo na rádia. V DABu i FM nebo na rádia.cz. V DABu i FM nebo na rádia.cz. M nebo na rádia.cz. Na rádia.cz. Rádia.cz. Vyber si ze široké nabídky.cz. Vyber si ze široké nabídky. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto CZ. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto CZ. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně férový autobazar. To CZ. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
1: 2 plus 1.
0: Direct Auto. Konečně férový autobazar.
1: 2 plus 1 zdarma na
0: auto. Konečně férový autobazar.
1: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku. 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta. Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette. Zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta. Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně kosmetiku v drogérii Teta. Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou v drogérii Teta. Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se sleta. Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. Prodej Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. Prodej Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na

0: Benuprolék.
1: .cz.
0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: .cz.
0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék?
1: .cz.
0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék do...
0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez... ...i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu...
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž...
2: Lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000...
2: Prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000... Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo... S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem. Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na red. Pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na red. 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenech. Doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách. Se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách. Doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu. Kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. Lékárnách nebo na Benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. Nebo na Benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. Rádi vám poradíme.

0: Malorka a její tyrkysové moře. Máme je v Tuji. Sníh zátok. Máme je v Tuji. Malorka a její tyrkysové moře. Máme je v Tuji. Máme je v Tuji. Malorka a její tyrkysové moře. Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Tuji. Malorka a její tyrkysové moře. Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský Malorka a její tyrkysové moře. Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme tyrkysové moře. Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v Tuji. Kypr. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová. Úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Rudého moře. Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme v Tuji. A co že? Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme v Tuji. V Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel? Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár a pohodová dovolená? Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuji. Objevte First a all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuji. Objevte First Minute hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuji. Objevte First Minute nabídku na léto 2000 pár kroků od pláže? I to najdete v Tuji. Objevte First Minute nabídku na léto 2027, že? I to najdete v Tuji. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si jdete v Tuji. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. Na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolená 27 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolená začíná u nás. A vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolená začíná u nás.
1: Vše, co
0: dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolená začíná u nás.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
0: Čas. Tuji. Vaše dovolená začíná u nás.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
0: Tuji. Vaše dovolená začíná u nás.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
0: To se vyplatí. Dovolená začíná u nás.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
0: To se vyplatí. Od pondělí. A u nás.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
0: To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu ve.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
0: To se vyplatí.
1: Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 7. Potřebuji za cenu, kterou chci.
0: To se vyplatí.
1: Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 70. Kterou chci.
0: To se vyplatí.
1: Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74.
0: Se vyplatí.
1: Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kilogram. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bez kosti v ceně 74,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů v ceně 74,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bez semene 54,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový ram. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej je jeden hrozný stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej je jeden litr 500 gramů za 24,90. A řepkový olej je jeden litr za 29,90 gramů za 24,90. A řepkový olej je jeden litr za 29,90. A řepkový olej je jeden litr za 29,90. A z aplikací Lidl Plus. A řepkový olej je jeden litr za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 20 olej je 1 litr za 29,90 a z aplikací Lidl Plus jen za 26,90 litr za 29,90 a z aplikací Lidl Plus jen za 26,90 Lidl to se 29,90 a z aplikací Lidl Plus jen za 26,90 Lidl to se vyplatí 10 a z aplikací Lidl Plus jen za 26,90 Lidl to se jen za 26,90 Lidl to se vyplatí.
2: A zadní jsou. Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy. Alzadny jsou tady.

0: jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce dny, jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů z Lidl. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky. Opět si počítače. Mobily nebo hračky. Opět až 30%. A neze. Mobily nebo hračky. Opět až 30%. A nezapomeň, do půly nebo hračky, opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš hračky, opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu má 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slavovými kódy objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slavovými kódy na Alnáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slavovými kódy na Alf Alza Boxu máš. Ušetři se slavovými kódy na Alza.cz.
1: Fíháš.
0: Ušetři se slavovými kódy na Alza.cz.
1: Fíhas šoksedet.
0: Tři se slavovými kódy na Alza.cz.
1: Fíhas šoksedet, to je to nový kargo.
0: Slavovými kódy na Alza.cz.
1: Fíhas šoksedet, to je to nový kargo.
2: Jo jo.
0: Na Alza.cz.
1: Fíhas šoksedet, to je to nový kargo.
2: Jo jo.
1: Pěkně.
0: Za CZ.
1: Fíhas šoksedet, to je to nový kargo.
2: Jo jo.
1: Pěkně. Fíhas šoksedet, to je to nový kargo.
2: Jo jo.
1: Pěkně. A co s tak velkým prostorem? Šoksedet, to je to nový kargo.
2: Jo jo.
1: Pěkně. A co s tak velkým prostorem? To je to nový kargo.
2: Jo jo.
1: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
2: Co
1: kargo?
2: Jo jo.
1: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
2: Co mě zrovna napadne?
1: Jo. Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
2: Co mě zrovna napadne?
3: Naložte všech.
1: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
2: Co mě zrovna napadne?
3: Naložte.
1: A co s tak velkým prostorem budete dělat?
2: Co mě zrovna napadne?
3: Naložte všechny pracovní projekty do nových.
1: Velkým prostorem budete dělat?
2: Co mě zrovna napadne?
3: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo.
1: Dělat.
2: Co mě zrovna napadne?
3: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní.
2: Co mě zrovna napadne?
3: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním.
2: Ne.
3: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním. Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 tisíc korun nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 tisíc korun včetně DPH a Profipako. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 tisíc korun včetně DPH a Profipaketem zdarma. Zvýhodněním až 189 tisíc korun včetně DPH a Profipaketem zdarma. Nový 189 tisíc korun včetně DPH a Profipaketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy Car 9 tisíc korun včetně DPH a Profipaketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy Car korun včetně DPH a Profipaketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy Cargo. Prostor DPH a Profipaketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy Cargo. Prostor pro Profipaketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy Cargo. Prostor pro vaše plány. Ten zdarma. Nový Volkswagen Caddy Cargo. Prostor pro vaše plány. Nový Volkswagen Caddy Cargo. Prostor pro vaše plány. Volkswagen Caddy Cargo. Prostor pro vaše plány. Rock Cargo. Prostor pro vaše plány. Rock Cargo. Prostor pro vaše plány.

0: Hledáš ojeté auto? Hledáš ojeté auto? Nekupuj na slepo. Vědět je. Hledáš ojeté auto? Nekupuj na slepo. Vědět je lepší. Prověřit. Hledáš ojeté auto? Nekupuj na slepo. Vědět je lepší. Prověřený původ. Ojeté auto? Nekupuj na slepo. Vědět je lepší. Prověřený původ. Nekupuj na slepo. Vědět je lepší. Prověřený původ. Kilometry i právní stav. Slepo. Vědět je lepší. Prověřený původ. Kilometry i právní. Vědět je lepší. Prověřený původ. Kilometry i právní stav. Kup auto. Prověřený původ. Kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Původ. Kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde? Auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí autika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
1: Turecko a dlouhé.
0: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
1: Turecko a dlouhé písečné pláže.
0: Lesa, koupí auto od ESA.
1: Turecko a dlouhé písečné pláže.
0: Koupí auto od ESA.
1: Turecko a dlouhé písečné pláže.
2: Máme je v Tuji.
0: ESA.
1: Turecko a dlouhé písečné pláže.
2: Máme je v Tuji.
1: Řecko a kouzelné ostrovy plné. Turecko a dlouhé písečné pláže.
2: Máme je v Tuji.
1: Řecko a kouzelné ostrovy.
2: Turecko a dlouhé písečné pláže.
1: Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné
2: dlouhé písečné pláže.
1: Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok
2: pláže.
1: Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok.
2: Máme je v Tuji.
1: Je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok.
2: Máme je v Tuji.
1: Mallorca. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok.
2: Máme je v Tuji.
1: Mallorca a její tyrkysové ostrovy plné krásných zátok.
2: Máme je v Tuji.

0: Vůně pot i sporek žoule, Angry Birds. Lousy vůně pot i sporek žádný keci, Angry Birds. Lousy vůně pot i sporek žádný keci, Cheers. Lousy vůně pot i sporek žádný keci, funkční věci. Vůně pot i sporek žádný keci, funkční věci. Anagr i sporek žádný keci, funkční věci. Anagr i BR i BRDS.cz.
1: Přijďte si do Benu pro
0: BRDS.cz.
1: Přijďte si do

0: A ty, co jsi říkala?
1: Že ti zahájím válku a nemůžu ti říct, co jsem říkala.
0: Válce, 2 minuty, po 9:30, co jsi říkala?
1: Že ti zahájím válku a nemůžu ti říct, co jsem říkala, protože to bylo...
0: Ty, po 9:30, co jsi říkala?
1: Že ti zahájím válku a nemůžu ti říct, co jsem říkala, protože to bylo tak sprostý, že by...
0: 9:30, co jsi říkala?
1: Že ti zahájím válku a nemůžu ti říct, co jsem říkala, protože to bylo tak sprostý...
0: Říkala.
1: Že ti zahájím válku a nemůžu ti říct, co jsem říkala, protože to bylo tak sprostý, že bych za to dostala pokutu tady od... Zahájím válku a nemůžu ti říct, co jsem říkala, protože to bylo tak sprostý, že bych za to dostala pokutu tady od... Můžu ti říct, co jsem říkala, že to bylo tak sprostý, že bych za to dostala pokutu tady od...
0: Radiohouse.
1: Říkala, že to bylo tak sprostý, že bych za to dostala pokutu tady od...
0: Hned.
1: Že to bylo tak sprostý, že bych za to dostala pokutu tady od...
0: Hned.
1: Prostý, že bych za to dostala pokutu tady od...
0: Hned při pondělku...
1: Dostala pokutu tady od...
0: Hned při pondělku takhle
1: a vypítu tady od
0: Radiohouse. Hned při pondělku takhle z Ostra.
1: A vypít...
0: Radiohouse. Hned při pondělku takhle z Ostra.
1: A vypíčovala som ťa.
0: Hned při pondělku takhle z Ostra.
1: A vypíčovala som ťa.
0: Jo, tohle zprostý. Hned při pondělku takhle z Ostra.
1: A vypíčovala som ťa.
0: Jo, tohle zprostý nebylo vůbec. Tak kde pondělku takhle z Ostra.
1: A vypíčovala som ťa.
0: Jo, tohle zprostý nebylo vůbec. Tak dobrý.
1: A vypíčovala som ťa.
0: Jo, tohle zprostý nebylo vůbec. Tak dobrý. Tak teď už to zachrání. Jo, tohle zprostý nebylo vůbec. Tak dobrý. Tak teď už to zachrání asi jenom Zuzka vůbec. Tak dobrý. Tak teď už to zachrání asi jenom Zuzka a sportovní. Tak teď už to zachrání asi jenom Zuzka a sportovní přehled. Tak teď už to zachrání asi jenom Zuzka a sportovní přehled. Teď už to zachrání asi jenom Zuzka a sportovní přehled. Jenom Zuzka a sportovní přehled. A sportovní přehled.
2: Honí vás mlsná. Honí vás mlsná. Máte chuť. Honí vás mlsná. Máte chuť na pořádnej rok. Něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrické. Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na rok rádiu. Nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na rok rádiu. Jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na rok rádiu. Každej všední den vybere každej. Elektrický oběd na rok rádiu. Každý všední elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijet na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. Úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A celá 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina se dní přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. Taky přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. Sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. A celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrajíme, podusíme. Hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrajíme, podusíme, připečeme a se ve vaší režii. My vám to jen pokrajíme, podusíme, připečeme a naservíruji. My vám to jen pokrajíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se jen pokrajíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se ne podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Pečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. A servírujeme, tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd, tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd, každý upejpejte a objednávejte. Elektrický oběd, každý všední den objednávejte. Elektrický oběd, každý všední den od 11. Elektrický oběd, každý všední den od 11 do 12.

0: Rock Rádiu. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rok do 12 na Rock Rádiu. Na Rock Rádiu. Rock Rádio Sport. Rock Rádio Sport.
1: Ústecký basket.
0: Rock Rádio Sport.
1: Ústecký basket.
0: Rock Rádio Sport.
1: Ústecký basketbal pokračuje.
0: Sport.
1: Ústecký basketbal pokračuje ve vítězné vlně. Severočeši v nejvyšší. Ústecký basketbal pokračuje ve vítězné vlně. Severočeši v nejvyšší soutěži porazili. Ústecký basketbal pokračuje ve vítězné vlně. Severočeši v nejvyšší soutěži porazili. Basketbal pokračuje ve vítězné vlně. Severočeši v nejvyšší soutěži porazili Olomoucko Vysoko 102 ve vítězné vlně. Severočeši v nejvyšší soutěži porazili Olomoucko Vysoko 102 66. Severočeši v nejvyšší soutěži porazili Olomoucko Vysoko 102 66. Nejvyšší soutěži porazili Olomoucko Vysoko 102-66. V lize vyhráli už po páté, že porazili Olomoucko Vysoko 102-66. V lize vyhráli už po páté za sebou. V Olomoucko Vysoko 102-66. V lize vyhráli už po páté za sebou. V tabulce jim aktuálně 102-66. V lize vyhráli už po páté za sebou. V tabulce jim aktuálně patří druhé místo. V lize vyhráli už po páté za sebou. V tabulce jim aktuálně patří druhé místo za 100%. Už po páté za sebou. V tabulce jim aktuálně patří druhé místo za 100% Sláví. Na za sebou. V tabulce jim aktuálně patří druhé místo za 100% Sláví. Naopak nováček z tabulce jim aktuálně patří druhé místo za 100% Sláví. Naopak nováček z Plzně zůstává. Aktuálně patří druhé místo za 100% Sláví. Naopak nováček z Plzně zůstává druhé místo za 100% Sláví. Naopak nováček z Plzně zůstává po další prohře místo za 100% Sláví. Naopak nováček z Plzně zůstává po další prohře procentní Sláví. Naopak nováček z Plzně zůstává po další prohře poslední. Hoví. Naopak nováček z Plzně zůstává po další prohře poslední. Hokejová extraliga nováček z Plzně zůstává po další prohře poslední. Hokejová extraliga má za sebou komplex z Plzně zůstává po další prohře poslední. Hokejová extraliga má za sebou stává po další prohře poslední. Hokejová extraliga má za sebou kompletní desátý prohře poslední. Hokejová extraliga má za sebou kompletní desáté kolo. Hokejová extraliga má za sebou kompletní desáté kolo. Nedělní program přinesl celkem 7 liga má za sebou kompletní desáté kolo. Nedělní program přinesl celkem 7 zápasů za sebou kompletní desáté kolo. Nedělní program přinesl celkem 7 zápasů na všech desáté kolo. Nedělní program přinesl celkem 7 zápasů na všech stadionech. Šlágrem byla nedělní program přinesl celkem 7 zápasů na všech stadionech. Šlágrem byla bitva Pardubický program přinesl celkem 7 zápasů na všech stadionech. Šlágrem byla bitva Pardubic přinesl celkem 7 zápasů na všech stadionech. Šlágrem byla bitva Pardubic Střincem 7 zápasů na všech stadionech. Šlágrem byla bitva Pardubic Střincem, kterou domácí vyhráli na všech stadionech. Šlágrem byla bitva Pardubic Střincem, kterou domácí vyhráli 5-4 stadionech. Šlágrem byla bitva Pardubic Střincem, kterou domácí vyhráli 5-4. Šlágrem byla bitva Pardubic s Třincem, kterou domácí vyhráli 5-4 v prodloužení. Pardubic s Třincem, kterou domácí vyhráli 5-4 v prodloužení. Tříbodové vítězství v Třincem, kterou domácí vyhráli 5-4 v prodloužení. Tříbodové vítězství vybojovala Sparta, domácí vyhráli 5-4 v prodloužení. Tříbodové vítězství vybojovala Sparta, vyhráli 5-4 v prodloužení. Tříbodové vítězství vybojovala Sparta, Karlovy Vary 4 v prodloužení. Tříbodové vítězství vybojovala Sparta, Karlovy Vary, České Budějovice. Tříbodové vítězství vybojovala Sparta, Karlovy Vary, České Budějovice, Hradec Králové. Vítězství vybojovala Sparta, Karlovy Vary, České Budějovice, Hradec Králové a Mladá Boleslav. Vybojovala Sparta, Karlovy Vary, České Budějovice, Hradec Králové a Mladá Boleslav. Poslední ta Karlovy Vary, České Budějovice, Hradec Králové a Mladá Boleslav. Poslední muky České Budějovice, Hradec Králové a Mladá Boleslav. Posledním utkání uspěla Plzeň v Brně. Budějovice, Hradec Králové a Mladá Boleslav. Posledním utkání uspěla Plzeň v Brně. A Hradec Králové a Mladá Boleslav. Posledním utkání

0: uspěla Plzeň v Brně. A fotbalová liga Mladá Boleslav v posledním utkání uspěla Plzeň v Brně. A fotbalová liga má za sebou další zápasy uspěla Plzeň v Brně. A fotbalová liga má za sebou další zápasy Sparta v 10. kole porazila. A fotbalová liga má za sebou další zápasy Sparta v 10. kole porazila doma Pardubice. Fotbalová liga má za sebou další zápasy Sparta v 10. kole porazila doma Pardubice 2:0. Za sebou další zápasy Sparta v 10. kole porazila doma Pardubice 2:0 a posunula se asi Sparta v 10. kole porazila doma Pardubice 2:0 a posunula se na třetí místo. V 10. kole porazila doma Pardubice 2:0 a posunula se na třetí místo tabulky. V kole porazila doma Pardubice 2:0 a posunula se na třetí místo tabulky. Doma Pardubice 2:0 a posunula se na třetí místo tabulky. V dalších nedělních duelech a posunula se na třetí místo tabulky. V dalších nedělních duelech uspělo Slovácko, které a posunula se na třetí místo tabulky. V dalších nedělních duelech uspělo třetí místo tabulky. V dalších nedělních duelech uspělo Slovácko, které vyhrálo v Liberci. V dalších nedělních duelech uspělo Slovácko, které vyhrálo v Liberci 2:0 a střednudělních duelech uspělo Slovácko, které vyhrálo v Liberci 2:0 a střetnutí mezi bylo Slovácko, které vyhrálo v Liberci 2:0 a střetnutí mezi Teplicemi a Olomoucí skončilo, které vyhrálo v Liberci 2:0 a střetnutí mezi Teplicemi a Olomoucí skončilo nerozhodně jedna. Liberci 2:0 a střetnutí mezi Teplicemi a Olomoucí skončilo nerozhodně 1:1. A střetnutí mezi Teplicemi a Olomoucí skončilo nerozhodně 1:1. Střetnutí mezi Teplicemi a Olomoucí skončilo nerozhodně 1:1. Rok Rádio. Teplicemi a Olomoucí skončilo nerozhodně 1:1. Rok Rádio.
1: Doprava.
0: V Jablonci nad Nisou se bouralo na Rýnovecké ulici. V Jablonci nad Nisou se bouralo na Rýnovecké ulici. V Trutnově na Jablonci nad Nisou se bouralo na Rýnovecké ulici. V Trutnově na Kladské tam se srazili dva osoby, bouralo na Rýnovecké ulici. V Trutnově na Kladské tam se srazili dva osobáky a je tam za Rýnovecké ulici. Trutnově na Kladské tam se srazili dva osobáky a je tam zavedený kyvadlový plici. V Trutnově na Kladské tam se srazili dva osobáky a je tam zavedený kyvadlový plici. Trutnově na Kladské tam se srazili dva osobáky a je tam zavedený kyvadlový provoz. Kladské tam se srazili dva osobáky a je tam zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Srazili dva osobáky a je tam zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Osobáky a je tam zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Jedním jízdním pruhem.
1: Šťastnou cestu za
0: pruhem.
1: Šťastnou cestu za každého počasí. Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil. Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialist. Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru. Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x je Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. Váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. Emil Frey, specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. emilfrey.cz Subaru s pohonem 4x4 www.emilfrey.cz www.emilfrey.cz www.emilfrey.cz

kapely Aerosmith nádherný a proto teď pro tebe a všechny příznivce kapely Aerosmith si dáme jejich hitovku. Aerosmith si dáme jejich hitovku Crying, takhle populivátý.

0: After the war. After the war. After the war, a grim war. After the war, a grim war, po válce. After the war, a grim war, po válce. Dvě minuty po půl devátý, co jsi říkala? After the war, a grim war, po válce. Dvě minuty po půl devátý, co jsi říkala?
1: Že ti zahájím válku.
0: After the war, a grim war, po válce. Dvě minuty po půl devátý, co jsi říkala?
1: Že ti zahájím válku a nemůžu...
0: War, po válce, dvě minuty po půl devátý.

Zuzanko, díky. Rock Radio. Zuzanko, díky, bylo to nádherný. Radio. Zuzanko, díky, bylo to nádherný a pro... Zuzanko, díky, bylo to nádherný a proto teď pro tebe a všechny. Zuzanko, díky, bylo to nádherný a proto teď pro tebe a všechny příznivce. Zuzanko, díky, bylo to nádherný a proto teď pro tebe a všechny příznivce.

0: Rokrádia 10. Aerosmith pláčou v éteru Rokrádia 10 minut po. Aerosmith pláčou v éteru Rokrádia 10 minut po. Aerosmith pláčou v éteru Rokrádia 10 minut po půl devátý. Pláčou v éteru Rokrádia 10 minut po půl devátý. V éteru Rokrádia 10 minut po půl devátý. To znamená 10 minut po půl devátý. To znamená jediný. 10 minut po půl devátý. To znamená jediný. Cereže na mě takhle po půl devátý. To znamená jediný. Cereže na mě takhle hezky koukou devátý. To znamená jediný. Cereže na mě takhle hezky. Cereže na mě takhle hezky koukáš. Že ti dám piškot a možná k tomu přidám dva takhle hezky koukáš. Že ti dám piškot a možná k tomu přidám dva lístky na naše narosky. Koukáš. Že ti dám piškot a možná k tomu přidám dva lístky na naše narosky.
1: Daj piškot.
0: Že ti dám piškot a možná k tomu přidám dva lístky na naše narosky.
1: Daj piškotku.
0: Kot a možná k tomu přidám dva lístky na naše narosky.
1: Daj piškotku.
0: Možná k tomu přidám dva lístky na naše narosky.
1: Daj piškotku. Piškotku.
0: Jako chci na naše narosky.
1: Daj piškotku.
0: Jako chceš mi říct.
1: Daj piškotku.
0: Jako chceš mi říct, že by... Jako chceš mi říct, že by si radši dala piškotku. Jako chceš mi říct, že by si radši dala piškotku, než abych... Chceš mi říct, že by si radši dala piškotku, než abych ti dal lupeny za 17. Tak by si radši dala piškotku, než abych ti dal lupeny za 17. Na takovou taškařici hezkou do Zlína. Já radši dala piškotku, než abych ti dal lupeny za 17. Na takovou taškařici hezkou do Zlína.
1: Já 100% já na
0: piškotku, než abych ti dal lupeny za 17. Na takovou taškařici hezkou do Zlína.
1: Já 100% já na piškotku slyším.
0: Lupeny za 17. Na takovou taškařici hezkou do Zlína.
1: Já 100% já na piškotku slyším.
0: Tak přece na takovou taškařici hezkou do Zlína.
1: Já 100% já na piškotku slyším.
0: Tak přátelé, mobily do ručky,
1: já 100% já na piškotku slyším.
0: Tak přátelé, mobily do ručky.
1: 100% já na piškotku slyším.
0: Tak přátelé, mobily do ručky.
1: Piškotku slyším.
0: Tak přátelé, mobily do ručky.
2: Ho.
0: Tak přátelé, mobily do ručky.
2: Honda přiváží.
0: Tak přátelé, mobily do ručky.
2: Honda přiváží a
0: mobily do ručky.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CA přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV. CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním a nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přes SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem 1000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. Honda. The power of dreams. Honda. The power of dreams. Soudní dobré, lepší a... The power of dreams. Soudní dobré, lepší a pak jsou tu ale... Of dreams. Soudní dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Dreams. Soudní dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Soudní dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákup. Soudní dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů.

0: jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů z Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky. Nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic netu, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Jdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Skonto nabité.
0: Naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Skonto nabité.
0: Už něco, tak Allegro.
1: Skonto nabité. Skonto nabité.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetří.
1: Nabité.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na které čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes zbytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu s kontem, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50%. Dnes získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50%. Skle v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50% z každých 10 000 na e-shopu s konto.cz slevu 50% z každých 10 000 na to.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla po slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí 100% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co...
2: Poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději.
2: Slevy u obchodníka.
3: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když...
2: Ka.
3: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, lépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která... A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda. Spolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda. A volba odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda. A volba rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda. A volba byla jasná. Firma Kazbet. A volba byla jasná. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klemp byla jasná. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin a firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou. Výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou. Výroba na míru a hned. Kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou. Výroba na míru a hned. Najdete tin a klempířských doplňků se zárukou. Výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet doplňků se zárukou. Výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet se zárukou. Výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz a hned. Najdete to své.

0: na kazbet.cz.
1: Mohlo...
0: Najdete to své na kazbet.cz.
1: Mohlo to být úplně normální.
0: Na kazbet.cz.
1: Mohlo to být úplně normální.
0: Kazbet.cz.
1: Mohlo to být úplně normální úterý.
0: CZ.
1: Mohlo to být úplně normální úterý. Mohlo to být úplně normální úterý. Kdyby se nevrátil. Je normální úterý. Kdyby se nevrátil. Ale je zpátky. Úterní úterý. Kdyby se nevrátil. Ale je zpátky. Úterní kyblík v ka... Kdyby se nevrátil. Ale je zpátky. Úterní kyblík v KFC. Se nevrátil. Ale je zpátky. Úterní kyblík v KFC. 12. Ale je zpátky. Úterní kyblík v KFC. 12 kousků křupavého kuře. Zpátky. Úterní kyblík v KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 100. Úterní kyblík v KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 104 v KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC. Kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC. Jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC. 39 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC. Úterní kyblík je zpátky v KFC.
2: A zadny jsou tady.
1: Kyblík je zpátky v KFC.
2: A zadny jsou tady. A tak jsem pro
1: v KFC.
2: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevu. A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy. A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000. Zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítač. Pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky. Opět až 30% počítače. Mobily nebo hračky. Opět až 30% a nezapomeň. Mobily nebo hračky. Opět až 30% a nezapomeň do půlnoci. Nebo hračky. Opět až 30% a nezapomeň do půlnoci. Objednáš ráno v až 30% a nezapomeň do půlnoci. Objednáš ráno v Alzabo procent a nezapomeň do půlnoci. Objednáš ráno v Alzaboxu máš. Nezapomeň do půlnoci. Objednáš ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se s půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Al objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz.
3: Vše, co
2: máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, která...
2: Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou...
2: Na Alza.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovina...
2: CZ.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice... Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 7... Za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 70... Co chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 70... To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za jeden... Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bezemenné bez kosti v ceně 74,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bezemenné 500 v ceně 74,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bezemenné 4,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bezemenné 500 gramů za 24,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bezemenné 500 gramů za 24,90. Bílé hrozny stolní bezemenné 500 gramů za 24,90. A řepkový olej je 1 litr stolní bezemenné 500 gramů za 24,90. A řepkový olej je 1 litr

0: za 24,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a z aplikace a řepkový olej 1 litr za 29,90 a z aplikací Lidl Plus je olej 1 litr za 29,90 a z aplikací Lidl Plus jen za 26,90 1 litr za 29,90 a z aplikací Lidl Plus jen za 26,90 a z aplikací Lidl Plus jen za 26,90 Lidl, to se vyplatí. Lidl Plus jen za 26,90 Lidl, to se vyplatí. Za 26,90 Lidl, to se vyplatí.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci.
0: 50. Lidl, to se vyplatí.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Tonda Chrno,
0: to se vyplatí.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Tonda Chrno ton 14 v provedení. Stavebniny Dek přináší mega akci. Tonda Chrno ton 14 v provedení Režná a Červená. Stavebniny Dek přináší mega akci. Tonda Chrno ton 14 v provedení Režná a Červená. Dek přináší mega akci. Tonda Chrno ton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou akci. Tonda Chrno ton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu za Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušení za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených letí zdarma. Mega akce ve metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených letí zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek základních tašek 4 běžné metry sušených letí zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. 4 běžné metry sušených letí zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte sušených letí zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Víc stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na Dekce do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na Dekce.cz října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na Dekce.cz. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na Dekce.cz. Pro sušené latě zdarma. Více na Dekce.cz. Zdarma. Více na Dekce.cz.
2: Každý je naladěný.
3: Ne.
2: Každý je naladěný na něco jiného.
3: Ne.
2: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si.
3: Ne.
2: Každý je naladěný na něco jiného.
3: Ne.
2: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odmí na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x5 jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x5. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x5. A k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI. Jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI. Odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI. Nebo 10% zpět za nákup, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Jedno, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Jen 5 za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností, Raiffeisenbank, 5 za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností, Raiffeisenbank. Více na rb.cz, potravy. Je normální chtít víc možností, Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Normální chtít víc možností, Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Víc možností, Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Více na rb.cz.

0: rb.cz.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá. Z nabídky 7 dní Peugeot se Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat po. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiď. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších vat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeotový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter jižších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 520 mínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot. Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď. 25 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
0: Pro svůj nový Peugeot.
1: 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
0: Pro svůj nový Peugeot.
1: 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
0: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému.
1: Peugeot probíhá právě teď.
0: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému.
1: Právě teď.
0: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů
1: teď.
0: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem. Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem. Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru. K Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
2: To je Domanský.
0: Autokupmu. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
2: To je Domanský.
0: Auto kupujte až s výběr vozů skladem i hned k odběru.
2: To je Domanský.
0: Auto kupujte až s nabídkou skladem i hned k odběru.
2: To je Domanský.
0: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského k odběru.
2: To je Domanský.
0: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
2: To je Domanský.
0: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského. Auto kupujte až s nabídkou od Domanského. Kupujte až s nabídkou od Domanského.
3: Rock
0: od Domanského.
3: Rock Radio.
0: Domanského.
3: Rock Radio. Rock Radio.
4: Je 8 hodin skoro 44 minut.
3: Rock Radio.
4: Je 8 hodin skoro 44 minut a
3: Radio.
4: Je 8 hodin skoro 44 minut a náš telefon. Je 8 hodin skoro 44 minut a náš telefon dneska volá. Je 8 hodin skoro 44 minut a náš telefon dneska volá. Skoro 44 minut a náš telefon dneska volá do Náchoda, kde už v Praze. Minut a náš telefon dneska volá do Náchoda, kde už v Praze. A náš telefon dneska volá do Náchoda, kde už v práci sedí Petra. Telefon dneska volá do Náchoda, kde už v práci sedí Petra. Peťa volá do Náchoda, kde už v práci sedí Petra. Peťo, dobré ráno přejeme.
5: Dobré ráno.
4: Náchoda, kde už v práci sedí Petra. Peťo, dobré ráno přejeme.
5: Dobré.
4: Kde už v práci sedí Petra. Peťo, dobré ráno přejeme.
5: Dobré ráno.
6: Dobré ráno. Ahoj.
4: My tě zdraví sedí Petra. Peťo, dobré ráno přejeme.
5: Dobré ráno.
6: Dobré ráno. Ahoj.
4: My tě zdraví Petra. Peťo, dobré ráno přejeme.
5: Dobré ráno.
6: Dobré ráno. Ahoj.
4: My tě zdravíme, Jaseno. Peťo, dobré ráno přejeme.
5: Dobré ráno.
6: Dobré ráno. Ahoj.
4: My tě zdravíme. Já se jenom zeptám, co prosím tě děláš?
5: Dobré ráno.
6: Dobré ráno. Ahoj.
4: My tě zdravíme, já se jenom zeptám, co prosím tě děláš?
5: Ano.
6: Dobré ráno. Ahoj.
4: My tě zdravíme, já se jenom zeptám, co prosím tě děláš?

0: děláš?
1: Ahoj.
0: My tě zdravíme, já se jenom zeptám, co prosím tě děláš?
1: Dělám administrativu.
0: Zeptám, co prosím tě děláš?
1: Dělám administrativu v jedné firmě.
0: Výborně, děláš?
1: Dělám administrativu v jedné firmě.
0: Výborně, tak to máš času dost. Prosím tě.
1: Dělám administrativu v jedné firmě.
0: Výborně, tak to máš času dost. Prosím tě.
1: Dělám administrativu v jedné firmě.
0: Výborně, tak to máš času dost. Prosím tě. Ty jsi na...
1: administrativu v jedné firmě.
0: Výborně, tak to máš času dost. Prosím tě. Ty jsi nám psala...
1: firmě.
0: Výborně, tak to máš času dost. Prosím tě. Ty jsi nám psala... ne, tak to máš času dost. Prosím tě. Ty jsi nám psala... lístky na... prosím tě. Ty jsi nám psala... lístky na narozeniny bych moc chtěla... ty jsi nám psala... lístky na narozeniny bych moc chtěla, protože psala... lístky na narozeniny bych moc chtěla, protože jsem takhle ještě nikdy nic nevyhrála. Lístky na narozeniny bych moc chtěla, protože jsem takhle ještě nikdy nic ne... lístky na narozeniny bych moc chtěla, protože jsem takhle ještě nikdy nic nevyhrála a hlavně proto, abych naživo viděla Dan. Narozeniny bych moc chtěla, protože jsem takhle ještě nikdy nic nevyhrála a hlavně proto, abych naživo viděla Dandu. A chtěla, protože jsem takhle ještě nikdy nic nevyhrála a hlavně proto, abych naživo viděla Dandu. Ale to nesmím takhle ještě nikdy nic nevyhrála a hlavně proto, abych naživo viděla Dandu. Ale to nesmím říct nahlas. Nikdy nic nevyhrála a hlavně proto, abych naživo viděla Dandu. Ale to nesmím říct nahlas kvůli svému příteli. Hrála hlavně proto, abych naživo viděla Dandu, ale to nesmím říct nahlas kvůli svému příteli. Abych naživo viděla Dandu, ale to nesmím říct nahlas kvůli svému příteli.
1: Přesně tak.
0: Dandu, ale to nesmím říct nahlas kvůli svému příteli.
1: Přesně tak.
2: Právě teď
0: nesmím říct nahlas kvůli svému příteli.
1: Přesně tak.
2: Právě teď si to prozradil několika tisíc
0: kvůli svému příteli.
1: Přesně tak.
2: Právě teď si to prozradil několika tisíc
0: svému příteli.
1: Tak.
2: Právě teď si to prozradil několika tisícům lidí v éteru, ale to...
1: Přesně tak.
2: Právě teď si to prozradil několika tisícům lidí v éteru, ale to vůbec nevadí.
0: Ale
1: přesně tak.
2: Právě teď si to prozradil několika tisícům lidí v éteru, ale to vůbec nevadí.
0: Ale
2: tvůj přítel určitě neposlouchá. Právě teď si to prozradil několika tisícům lidí v éteru, ale to vůbec nevadí.
0: Ale
2: tvůj přítel určitě neposlouchá. Prozradil několika tisícům lidí v éteru, ale to vůbec nevadí.
0: Ale
2: tvůj přítel určitě neposlouchá Rock Radio, že jo? Tisícům lidí v éteru, ale to vůbec nevadí.
0: Ale
2: tvůj přítel určitě neposlouchá Rock Radio, že jo?
1: No, hlavně doufám, že mi to...
2: Ale to vůbec nevadí.
0: Ale
2: tvůj přítel určitě neposlouchá Rock Radio, že jo?
1: No, hlavně doufám, že mi to odpustí za ty zisky.
0: Ale
2: tvůj přítel určitě neposlouchá Rock Radio, že jo?
1: No, hlavně doufám, že mi to odpustí za ty zisky, tak...
2: neposlouchá Rock Radio, že jo?
1: No, hlavně doufám, že mi to odpustí za ty zisky, tak... Tak to bude dobrý.
2: Rock Radio, že jo?
1: No, hlavně doufám, že mi to odpustí za ty zisky, tak... Tak to bude dobrý.
2: My víme, že...
1: No, hlavně doufám, že mi to odpustí za ty zisky, tak tak to bude dobrý.
2: My víme, že jsi to řekla účelově s Honzíkem.
1: Hlavně doufám, že mi to odpustí za ty zisky, tak tak to bude dobrý.
2: My víme, že jsi to řekla účelově s Honzíkem.
1: Odpustí za ty zisky, tak tak to bude dobrý.
2: My víme, že jsi to řekla účelově s Honzíkem, se nikdo dobrovolně se
1: ty zisky, tak tak to bude dobrý.
2: My víme, že jsi to řekla účelově s Honzíkem, se nikdo dobrovolně se
1: ty zisky, tak
2: my víme, že jsi to řekla účelově s Honzíkem, se nikdo dobrovolně setkává.
0: Si...
2: My víme, že jsi to řekla účelově s Honzíkem, se nikdo dobrovolně setkává. Víme, že jsi to řekla účelově s Honzíkem, se nikdo dobrovolně setkává.
0: Já si taky říkám jako.
2: S Honzíkem se nikdo dobrovolně setkává.
0: Já si taky říkám jako. Že proč
2: se nikdo dobrovolně setkává.
0: Já si taky říkám jako. Že proč, jakože bych ti tam
2: dobrovolně setkává.
0: Já si taky říkám jako. Že proč, jakože bych ti taky říkám jako. Že proč, jakože bych ti tam třeba, nevím, přeparkoval auto nebo něco, co... Že proč, jakože bych ti tam třeba, nevím, přeparkoval auto nebo něco, co bys mohla tak jako vyzlít. Že proč, jakože bych ti tam třeba, nevím, přeparkoval auto nebo něco, co bys mohla tak jako vyzlít, je potřebovat ode mě. Jakože bych ti tam třeba, nevím, přeparkoval auto nebo něco, co bys mohla tak jako vyzlít, je potřebovat ode mě. Takže třeba, nevím, přeparkoval auto nebo něco, co bys mohla tak jako vyzlít, je potřebovat ode mě. Takže se těším, že přeparkoval auto nebo něco, co bys mohla tak jako vyzlít, je potřebovat ode mě. Takže se těším, že až samozřejmě přijdeš si se mnou ťuknout, tak přidej tvůj přítel, od kterého okamžitě dostanu pěstí mezi oči. Až samozřejmě přijdeš si se mnou ťuknout, tak přidej tvůj přítel, od kterého okamžitě dostanu pěstí mezi oči. Přijdeš si se mnou ťuknout, tak přidej tvůj přítel, od kterého okamžitě dostanu pěstí mezi oči, to bude krásný. Ťuknout, tak přidej tvůj přítel, od kterého okamžitě dostanu pěstí mezi oči, to bude krásný. Přítel, od kterého okamžitě dostanu pěstí mezi oči, to bude krásný. Prosím tě, byla jsi někdy, když dostanu pěstí mezi oči, to bude krásný. Prosím tě, byla jsi někdy ve Zlíně, už s tím mezi oči, to bude krásný. Prosím tě, byla jsi někdy ve Zlíně.

0: Ne, už, bude krásný. Prosím tě, byla jsi někdy ve Zlíně, už?
1: Jo, už jsem tam.
0: Prosím tě, byla jsi někdy ve Zlíně, už?
1: Jo, už jsem tam.
0: Prosím tě, byla jsi někdy ve Zlíně, už?
1: Jo, už jsem tam byla.
0: Byla jsi někdy ve Zlíně, už?
1: Jo, už jsem tam byla.
0: Takže máš ve Zlíně, už?
1: Jo, už jsem tam byla.
0: Takže máš představu, kde je sportovní hala, ne, už?
1: Jo, už jsem tam byla.
0: Takže máš představu, kde je sportovní...
1: Jo, už jsem tam byla.
0: Takže máš představu, kde je sportovní hala Datart?
1: Tam byla.
0: Takže máš představu, kde je sportovní hala Datart? Takže máš představu, kde je sportovní hala Datart?
1: To ani náhodou, ale nějak to dopadne.
0: Máš představu, kde je sportovní hala Datart?
1: To ani náhodou, ale nějak to dopadne.
0: Výborně. A kde je sportovní hala Datart?
1: To ani náhodou, ale nějak to dopadne.
0: Výborně. Hala Datart?
1: To ani náhodou, ale nějak to dopadne.
0: Výborně. A chápu teda, že pojedete se...
1: To ani náhodou, ale nějak to dopadne.
0: Výborně. A chápu teda, že pojedete se svým přítelem...
1: Náhodou, ale nějak to dopadne.
0: Výborně. A chápu teda, že pojedete se svým přítelem, jste asi oba roky... Výborně. A chápu teda, že pojedete se svým přítelem, jste asi oba rokeři, máš nějaké... A chápu teda, že pojedete se svým přítelem, jste asi oba rokeři, máš nějakou představu, co... Chápu teda, že pojedete se svým přítelem, jste asi oba rokeři, máš nějakou představu, co na... Jste asi oba rokeři, máš nějakou představu, co nám bude na našich narozeninách hrát za keři? Máš nějakou představu, co nám bude na našich narozeninách hrát za kapely? Máš nějaký přání nebo představu, co nám bude na našich narozeninách hrát za kapely? Máš nějaký přání nebo tip? Co nám bude na našich narozeninách hrát za kapely? Máš nějaký přání nebo tip?
1: Tak.
0: Na našich narozeninách hrát za kapely? Máš nějaký přání nebo tip?
1: Tak máme...
0: Na narozeninách hrát za kapely, máš nějaký přání nebo tip?
1: Tak máme tip, panu.
0: Kapely, máš nějaký přání nebo tip?
1: Tak máme tip, panoptiko, což by bylo...
0: Přání nebo tip?
1: Tak máme tip, panoptiko, což by bylo super, protože máme rádi. Tak máme tip, panoptiko, což by bylo super, protože máme rádi. Tak máme tip panoptiko, což by bylo super, protože máme rádi. Máme tip panoptiko, což by bylo super, protože máme rádi. A doufám, že tip panoptiko, což by bylo super, protože máme rádi. A doufám, že to, což by bylo super, protože máme rádi. A doufám, že to bude, no. Super, protože máme rádi. A doufám, že to bude, no. Rádi. A doufám, že to bude, no. A doufám, že to bude, no. Doufám, že to bude, no.
2: Že žádný další kapely si netypovala.
1: To bude, no.
2: Že žádný další kapely si netypovala podle... Že žádný další kapely si netypovala podle grafiky. Že žádný další kapely si netypovala podle grafiky.
1: Ještě.
2: Že žádný další kapely si netypovala podle grafiky.
1: Ještě mě napadl Harley.
2: Žádný další kapely si netypovala podle grafiky.
1: Ještě mě napadl Harley.
2: A netypovala podle grafiky.
1: Ještě mě napadl Harley.
2: A grafiky.
1: Ještě mě napadl Harley. A dál nevím, ještě mě napadl Harley. A dál nevím, na tohle se nejsem moc dobrá. To mě napadl Harley. A dál nevím, na tohle se nejsem moc dobrá. Tohle jsou Harley. A dál nevím, na tohle se nejsem moc dobrá. Tohle jsou luštění. A dál nevím, na tohle se nejsem moc dobrá. Tohle jsou luštění.
0: To je úplně v pořádku.
1: Dál nevím, na tohle se nejsem moc dobrá. Tohle jsou luštění.
0: To je úplně v pořádku.
1: Nevím, na tohle se nejsem moc dobrá. Tohle jsou luštění.
0: To je úplně v pořádku, protože já vlastně...
1: To nejsem moc dobrá, tohle jsou luštění.
0: To je úplně v pořádku, protože já vlastně vůbec nevím, co nám tam bude...
1: Luštění.
0: To je úplně v pořádku, protože já vlastně vůbec nevím, co nám tam bude...
1: Luštění.
0: To je úplně v pořádku, protože já vlastně vůbec nevím, co nám tam bude hrát.
2: Já taky ne, nám to...
0: To je úplně v pořádku, protože já vlastně vůbec nevím, co nám tam bude hrát.
2: Já taky ne, nám to neřekli, protože my všechno...
0: V pořádku, protože já vlastně vůbec nevím, co nám tam bude hrát.
2: Já taky ne, nám to neřekli, protože my všechno...
0: Že já vlastně vůbec nevím, co nám tam bude hrát.
2: Já taky ne, nám to neřekli, protože my všechno vyblém, takže před náma
0: tak,
2: to taj...
0: Já vlastně vůbec nevím, co nám tam bude hrát.
2: Já taky ne, nám to neřekli, protože my všechno...

0: vyblém, takže před náma tak, to tajej.
1: Přesně, vím, co nám tam bude hrát.
0: Já taky ne, nám to neřekli, protože my všechno vyblém, takže před náma to tajej.
1: Přesně, všichni se tváří.
0: Řekli, protože my všechno vyblém, takže před náma to tajej.
1: Přesně, všichni se tváří, jakože tam vlastně nikdo nebude.
0: Všechno vyblém, takže před náma to tajej.
1: Přesně, všichni se tváří, jakože tam vlastně nikdo nebude.
0: A to tajej.
1: Přesně, všichni se tváří, jakože tam vlastně nikdo nebude. A my tam stejně na tom pódiu. Všichni se tváří, jakože tam vlastně nikdo nebude. A my tam stejně na tom pódiu celou dobu budeme chlastat vzadu, takže tam vlastně nikdo nebude. A my tam stejně na tom pódiu celou dobu budeme chlastat vzadu, takže je to vlastně jedno, kdo tam bude hrát.
0: Já.
1: Tam stejně na tom pódiu celou dobu budeme chlastat vzadu, takže je to vlastně jedno, kdo tam bude hrát.
0: Já určitě ne, ale to nevadí.
1: Chlastat vzadu, takže je to vlastně jedno, kdo tam bude hrát.
0: Já určitě ne, ale to nevadí.
1: Každopádně je to vlastně jedno, kdo tam bude hrát.
0: Já určitě ne, ale to nevadí.
1: Každopádně, Péťo, ty si to moc...
0: Já určitě ne, ale to nevadí.
1: Každopádně, Péťo, ty si to moc užij.
0: Ale to nevadí.
1: Každopádně, Péťo, ty si to moc užij, naplánujte si hezký výlet. Každopádně, Péťo, ty si to moc užij, naplánujte si hezký výlet s přítelem, těšíme. Každopádně, Péťo, ty si to moc užij, naplánujte si hezký výlet s přítelem, těšíme se na vás. Ty si to moc užij, naplánujte si hezký výlet s přítelem, těšíme se na vás. Klidně si pak přijďte ťuknout. Užij, naplánujte si hezký výlet s přítelem, těšíme se na vás. Klidně si pak přijďte ťuknout. Pozdravíte si hezký výlet s přítelem, těšíme se na vás. Klidně si pak přijďte ťuknout. Pozdravit nás, rádi tě uvidíme. S přítelem, těšíme se na vás. Klidně si pak přijďte ťuknout. Pozdravit nás, rádi tě uvidíme. Ale těšíme se na vás. Klidně si pak přijďte ťuknout. Pozdravit nás, rádi tě uvidíme. A jinak ti přejeme, klidně si pak přijďte ťuknout. Pozdravit nás, rádi tě uvidíme. A jinak ti přejeme úspěšný týden. Ťuknout, pozdravit nás, rádi tě uvidíme. A jinak ti přejeme úspěšný týden. Rádi tě uvidíme. A jinak ti přejeme úspěšný týden. A měj se krásně.
2: Super, moc děkuji.
1: A jinak ti přejeme úspěšný týden. A měj se krásně.
2: Super, moc děkuji, mějte se a budu se těšit.
1: Ti přejeme úspěšný týden a měj se krásně.
2: Super, moc děkuji, mějte se
1: a budu se těšit. Úspěšný týden a měj se krásně.
2: Super, moc děkuji, mějte se a budu se těšit.
1: A měj se krásně.
2: Super, moc děkuji, mějte se a budu se těšit.
0: Krásnej den, ahoj.
2: Ahoj.
1: Krásně.
2: Super, moc děkuji, mějte se a budu se těšit.
0: Krásnej den, ahoj.
2: Ahoj, ahoj. Super, moc děkuji, mějte se a budu se těšit.
0: Krásnej den, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
3: Na rok
2: se budu se těšit.
0: Krásnej den, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
3: Na rok
2: těšit.
0: Krásnej den, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
3: Na rok rádiu.
0: Krásnej den, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
3: Na rok rádiu nesoutěžíme, ale roz...
0: Ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
3: Na rok rádiu nesoutěžíme, ale rozdávám.
2: Ahoj, ahoj.
3: Na rok rádiu nesoutěžíme, ale rozdávám. Na rok rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera. Na rok rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera. Slušnej rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera. Slušnej rok. Žíme, ale rozdáváme. Od rána do večera. Slušnej rok. Ale rozdáváme. Od rána do večera. Slušnej rok.
0: Jinak nevím, co jsme...
3: Od rána do večera, slušnej rok.
0: Jinak nevím, co jsme dneska udělali, ale nám tady...
3: Včera, slušnej rok.
0: Jinak nevím, co jsme dneska udělali, ale nám tady dávají samý...
3: Slušnej rok.
0: Jinak nevím, co jsme dneska udělali, ale nám tady dávají samý ubrečený... Jinak nevím, co jsme dneska udělali, ale nám tady dávají samý ubrečený... Jinak nevím, co jsme dneska udělali, ale nám tady dávají samý ubrečený songy před chvilkou Aerosmith. Co jsme dneska udělali, ale nám tady dávají samý ubrečený songy před chvilkou Aerosmith Crying a teď... Ale nám tady dávají samý ubrečený songy před chvilkou Aerosmith Crying a teď divoce blil plakala. Dávají samý ubrečený songy před chvilkou Aerosmith Crying a teď divoce blil plakala. Ubrečený songy před chvilkou Aerosmith Crying a teď divoce blil plakala. Před chvilkou Aerosmith Crying a teď divoce blil plakala.
1: Já nevím.
0: Aerosmith Crying a teď divoce blil plakala.
1: Já nevím.
0: Jo, co se ne? Co se... Divoce blil plakala.
1: Já nevím.
0: Jo, co se ne? Co se koužel? Plakala.
1: Já nevím.
0: Jo, co se ne? Co se koužel?
1: Já nevím.
0: Jo, co se ne? Co se koužel?

Nemusíš být kdo ví jak kozatá, abys byla rockerka. Rock je slušná. Nemusíš být kdo ví jak kozatá, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Být kdo ví jak kozatá, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika ptá, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. Muzika pro všechny. Všechny.

Nemusíš být kdo ví jak. Nemusíš být kdo ví jak kozatá. Nemusíš být kdo ví jak kozatá, aby... Nemusíš být kdo ví jak kozatá, abys byla rockerka. Rock.

0: 7 minut před 9 jsou v roku. 7 minut před 9 jsou v rokovém rozjezdu na. 7 minut před 9 jsou v rokovém rozjezdu na Rock Radius. 7 minut před 9 jsou v rokovém rozjezdu na Rock. 7 minut před 9 jsou v rokovém rozjezdu na Rock Radius Stratová. 7 minut před 9 jsou v rokovém rozjezdu na Rock Radius Stratovarius naprosto jsou v rokovém rozjezdu na Rock Radius Stratovarius naprosto nerozbitný. A nerozbitný svém rozjezdu na Rock Radius Stratovarius naprosto nerozbitný. A nerozbitný jste doufám Radius Stratovarius naprosto nerozbitný. A nerozbitný jste doufám i vy, protože jste i dnes naprosto nerozbitný. A nerozbitný jste doufám i vy, protože jste i dneska nerozbitný. A nerozbitný jste doufám i vy, protože jste i dneska bitný. A nerozbitný jste doufám i vy, protože jste i dneska a nerozbitný jste doufám i vy, protože jste i dneska absolvovali. Doufám i vy, protože jste i dneska absolvovali ranní protažení. Že jste i dneska absolvovali ranní protažení od Anabel Šípkové.
1: Je to tak, tak přátelé, zítra nás čeká další, každopádně, kdybyste si chtěli dát malou rekapitulaci,
2: Mě pobavil komentář Romana, který tam napsal víc sexy, mělo to

0: push-up jako zadnici. Ženská. Mě pobavil komentář Romana, který tam napsal kašťap zadnici. Mě pobavil komentář Romana, který tam napsal každé po šesté. Mě pobavil komentář Romana, který tam napsal každé po šesté stuhlá. Pobavil komentář Romana, který tam napsal každé po šesté stuhlá samotná. Romana, který tam napsal každé po šesté stuhlá samotného. Tam napsal každé po šesté stuhlá samotného. Tak jsem mu napsala každé po šesté stuhlá samotného. Tak jsem mu napsala po šesté stuhlá samotného. Tak jsem mu napsala, ať to radši namaluje.
1: Počkej, co?
0: No. Té stuhlá samotného. Tak jsem mu napsala, ať to radši namaluje.
1: Počkej, co?
0: No. Tuhlá samotného. Tak jsem mu napsala, ať to radši namaluje.
1: Počkej, co?
0: No.
1: Každé
0: samotného. Tak jsem mu napsala, ať to radši namaluje.
1: Počkej, co?
0: No.
1: Každé.
0: Tak jsem mu napsala, ať to radši namaluje.
1: Počkej, co?
0: No.
1: Každé po šesté.
0: Jako... Napsala, ať to radši namaluje.
1: Počkej, co?
0: No.
1: Každé po šesté, jako každé ráno po šesté hodině. Počkej, co?
0: No.
1: Každé po šesté, jako každé ráno po šesté hodině.
0: No. No.
1: Každé po šesté, jako každé ráno po šesté hodině mám stuhlá záda. Po šesté, jako každé ráno po šesté hodině mám stuhlá záda a šesté, jako každé ráno po šesté hodině mám stuhlá záda a nebaví. Každé ráno po šesté hodině mám stuhlá záda a nebaví mě to dělat samotného. Po šesté hodině mám stuhlá záda a nebaví mě to dělat samotného. Hodině mám stuhlá záda a nebaví mě to dělat samotného. Mám stuhlá záda a nebaví mě to dělat samotného.
0: Asi nevím, ale já jsem...
1: Záda a nebaví mě to dělat samotného.
0: Asi nevím, ale já jsem mu napsala, ať to radši namaluje.
1: A nebaví mě to dělat samotného.
0: Asi nevím, ale já jsem mu napsala, ať to radši namaluje, že...
1: Baví mě to dělat samotného.
0: Asi nevím, ale já jsem mu napsala, ať to radši namaluje, že tomu možná budeme rozumět...
1: Samotného.
0: Asi nevím, ale já jsem mu napsala, ať to radši namaluje, že tomu možná budeme... Asi nevím, ale já jsem mu napsala, ať to radši namaluje, že tomu možná budeme rozumět líp, tak on to třeba nakreslí během dne. Nevím, ale já jsem mu napsala, ať to radši namaluje, že tomu možná budeme rozumět líp, tak on to třeba nakreslí během dne. Tak mu napsala, ať to radši namaluje, že tomu možná budeme rozumět líp, tak on to třeba nakreslí během dne.
1: Já bych chtěl vědět, co to znamená.
0: Že tomu možná budeme rozumět líp, tak on to třeba nakreslí během dne.
1: Já bych chtěl vědět, co to znamená.
0: Možná budeme rozumět líp, tak on to třeba nakreslí během dne.
1: Já bych chtěl vědět, co to znamená. Teď neusnu.
0: Já tak vám to třeba nakreslí během dne.
1: Já bych chtěl vědět, co to znamená. Teď neusnu.
0: Já taky tak kreslí během dne.
1: Já bych chtěl vědět, co to znamená. Teď neusnu.
0: Já taky tak prosím tě, Romane.
1: Já bych chtěl vědět, co to znamená. Teď neusnu.
0: Já taky tak prosím tě, Romane, napiš Honzíkovi.
1: Co to znamená. Teď neusnu.
0: Já taky tak prosím tě, Romane, napiš Honzíkovi, co si tím myslel.
1: Znamená, teď neusnu.
0: Já taky tak prosím tě, Romane, napiš Honzíkovi, co si tím myslel, jestli si tím chválil jeho
1: snu.
0: Já taky tak prosím tě, Romane. Napiš Honzíkovi, co si tím myslel, jestli si tím chválil jeho stuhlé legíny nebo něco. Romane, napiš Honzíkovi, co si tím myslel, jestli si tím chválil jeho stuhlé legíny nebo něco jiného. A Honzíkovi, co si tím myslel, jestli si tím chválil jeho stuhlé legíny nebo něco jiného. A my se na vás budeme těšit zase, jestli si tím chválil jeho stuhlé legíny nebo něco jiného. A my se na vás budeme těšit zase zítra. Šest, mějte se jeho stuhlé legíny nebo něco jiného. A my se na vás budeme těšit zase zítra. Šest, mějte se krásně, páček schodně nebo něco jiného. A my se na vás budeme těšit zase zítra. Šest, mějte se krásně, páček shledáček. A vás budeme těšit zase zítra. Šest, mějte se krásně, páček shledáček.
1: Nazdar.
0: Zase zítra. Šest, mějte se krásně, páček shledáček.
1: Nazdar.
0: Šest, mějte se krásně, páček shledáček.
1: Nazdar.
0: Páček shledáček.
1: Nazdar.
0: Páček.
1: Nazdar. Páček.

0: Business. Česká spořitelna. Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna. Finance v George Business. Česká spořitelna. Když v Business. Česká spořitelna.
1: Když v Praze přichází podzim.
0: Česká spořitelna.
1: Když v Praze přichází podzim. Když v Praze přichází podzim. V čínském. Když v Praze přichází podzim. V čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines. Na ostrově Hainan v Číně.
2: Náš růstový fond patří ke špičce na penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří

0: Les Sundays. Les Sundays sont tady. Les Sundays sont tady. Vos in. Les Sundays sont tady. Vos in. Les Sundays sont tady. Vos in Nissan se slevou až 190. Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc. Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na pivou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimní o 90 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou z 1000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. S prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan Nissan nebo na Nissan. CZ. Podmínky akce na Nissan.cz. Na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
1: Paní ředitel.
0: Podmínky akce na Nissan.cz.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
0: CZ.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Dnes. Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Dnes. Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr a
1: rozšíříme. Ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr a
1: rozšíříme.
2: Dvojnásobíme. Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr a
1: rozšíříme.
2: Dvojnásobíme investice.
1: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr a
1: rozšíříme.
2: Dvojnásobíme investice.
1: Musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr a
1: rozšíříme.
2: Dvojnásobíme investice.
3: Přijmete to riziko? Mám tady pro vás předvýběr a
1: rozšíříme.
3: Přijmete to riziko?
1: Rozšíříme.
2: Dvojnásobíme investice.
3: Přijmete to riziko? Přijmete to riziko?
4: Nejjednodušší rozhodnutí. Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes... Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte... Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte... Zhodnotit firemní... Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte... Zhodnotit firemní finance v George Business... Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte... Zhodnotit firemní finance v George Business... Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte... Zhodnotit firemní finance v George Business... Česká spořitelna. Rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna. Uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business.

0: patří ke špičce na trhu. Veďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu N. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. 1000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží. NN.cz. NN. Na vás záleží. NN. Na vás záleží. NN. Na vás záleží. Z nabídky záleží. Z nabídky 7 dní. Z nabídky 7 dní Peugeot se Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz z Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek a radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 300 nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc nebo 2000. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc nebo 2008 již za 379 tisíc nebo 2008 již za 475 tisíc. 479 tisíc, nebo 2008, již za 475 tisíc, nebo 2008, již za 475 tisíc. 7 dní po 2008, již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot, právě teď. Již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot, právě teď. 175 tisíc. 7 dní Peugeot, právě teď. 5000. 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Každý
0: 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Každý
0: od. Právě teď.
1: Každý den čelí vaše data digitálně
0: teď.
1: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nej... Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku dítěm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Distribuuje Alef. Alef.

0: zprávy.
1: Hezké dopoledne má.
0: Radio. Zprávy.
1: Hezké dopoledne máme minutu.
0: Zprávy.
1: Hezké dopoledne máme minutu po deváté.
0: Zprávy.
1: Hezké dopoledne máme minutu po deváté, jsou tu další zprávy. Hezké dopoledne máme minutu po deváté, jsou tu další zprávy. Prezident. Hezké dopoledne máme minutu po deváté, jsou tu další zprávy. Prezident Pavel. Hezké dopoledne máme minutu po deváté, jsou tu další zprávy. Prezident Pavel. Máme minutu po deváté, jsou tu další zprávy. Prezident Pavel dnes zahájí fórum 2000 hlavy. Prezident Pavel dnes zahájí fórum 2000 hlava státu, ráno odstartuje hlavní program. Prezident Pavel dnes zahájí fórum 2000 hlava státu, ráno odstartuje hlavní program této mezinárodní fórum 2000 hlava státu, ráno odstartuje hlavní program této mezinárodní konference. 2000. Hlava státu ráno odstartuje hlavní program této mezinárodní konference. Kvůli zahraničníci hlava státu ráno odstartuje hlavní program této mezinárodní konference. Kvůli zahraniční cestě promluví startuje hlavní program této mezinárodní konference. Kvůli zahraniční cestě promluví k účastník hlavní program této mezinárodní konference. Kvůli zahraniční cestě promluví k účastníkům pouze této mezinárodní konference. Kvůli zahraniční cestě promluví k účastníkům pouze prostřednictvím video zdraference. Kvůli zahraniční cestě promluví k účastníkům pouze prostřednictvím videozdravice. Kvůli zahraniční cestě promluví k účastníkům pouze prostřednictvím videozdravice. Mezi dalšími české promluví k účastníkům pouze prostřednictvím videozdravice. Mezi dalšími českými řečníkům pouze prostřednictvím videozdravice. Mezi dalšími českými řečníky vystoupí Jan Lipavský nebo svým videozdravice. Mezi dalšími českými řečníky vystoupí Jan Lipavský nebo Alexandr Vondra. Mezi dalšími českými řečníky vystoupí Jan Lipavský nebo Alexandr Vondra. Celá akce s dalšími českými řečníky vystoupí Jan Lipavský nebo Alexandr Vondra. Celá akce s českými řečníky vystoupí Jan Lipavský nebo Alexandr Vondra. Celá akce skončí zítra. Řečníky vystoupí Jan Lipavský nebo Alexandr Vondra. Celá akce skončí zítra. Vystoupí Jan Lipavský nebo Alexandr Vondra. Celá akce skončí zítra. Kriminalisté Zadrský nebo Alexandr Vondra. Celá akce skončí zítra. Kriminalisté zadrželi podezřelého Vondra. Celá akce skončí zítra. Kriminalisté zadrželi podezřelého z celá akce skončí zítra. Kriminalisté zadrželi podezřelého z plzeňského útoku. Skončí zítra. Kriminalisté zadrželi podezřelého z plzeňského útoku. Kriminalisté zadrželi podezřelého z plzeňského útoku. Policie dopadla muže. Kriminalisté zadrželi podezřelého z plzeňského útoku. Policie dopadla muže, který o víkendu podezřelého z plzeňského útoku. Policie dopadla muže, který o víkendu pobodal ženu u jeho z plzeňského útoku. Policie dopadla muže, který o víkendu pobodal ženu u Boleveckého rybníka. Útoku. Policie dopadla muže, který o víkendu pobodal ženu u Boleveckého rybníka. Policie dopadla muže, který o víkendu pobodal ženu u Boleveckého rybníka. Zraněná oběť skončila v nemocnici, který o víkendu pobodal ženu u Boleveckého rybníka. Zraněná oběť skončila v nemocnici, kdy pobodal ženu u Boleveckého rybníka. Zraněná oběť skončila v nemocnici, detektivové u Boleveckého rybníka. Zraněná oběť skončila v nemocnici, detektivové původní právní kvalifikace. Zraněná oběť skončila v nemocnici, detektivové původní právní kvalifikace. Zraněná oběť skončila v nemocnici, detektivové původní právní kvalifikace činu nyní výrazně v nemocnici. Detektivové původní právní kvalifikace činu nyní výrazně zpříznili. Detektivové původní právní kvalifikace činu nyní výrazně zpříznili. Zpřísnili případ nově vyšetřují jako pokus o vraždu.

pokus o vraždu. Zpřísnili případ, nově vyšetřují jako pokus o vraždu. Rusko zaútočilo na ukrajinskou energetiku i vyšetřují jako pokus o vraždu.

0: Slabší přehánky, čednější budou na horách. Vážně polojasno až oblačno, výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, čednější budou na horách. Na severu oblačno, výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, čednější budou na horách, na severu a severovýchodě území. V severovýchodě území, kde můžou být nad 12 metrů i sněhové. Večer pak budou srážky i oblačno, kde můžou být nad 12 metrů i sněhové. Večer pak budou srážky i oblačnost. Můžou být nad 20 metrů i sněhové. Večer pak budou srážky i oblačnost obývat. Nejvyšší teploty na měří mnohé. Večer pak budou srážky i oblačnost obývat. Nejvyšší teploty na měříme na jihu Moravy až 17 stupňů celsia. Jinak se budou pohybovat maxima mezi 10 až 15 stupňů celsia.
1: Na 61. a v Praze se bouralo na Pražském okruhu ve směru k D1 na

0: 61. kilometru je tam nebouralo na Pražském okruhu ve směru k D1, na 61. kilometru je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh.
1: Vejl, ty víme, že na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Aku nařadí hilty, protože profíci vědí.
2: Rock Radio. Rock Radio. Rock. Rock Radio. Rock Radio. Rockový. Rock Radio. Rockový dopoledne. Rock Radio. Rockový dopoledne. Rock Radio. Rockový dopoledne.
3: Dneska má svátek Marcel z Malého Mesta.
2: Rockový dopoledne.
3: Dneska má svátek Marcel z Malého Mesta.
2: Rockový dopoledne.
3: Dneska má svátek Marcel z Malého Mesta.
0: Já vím.
3: Dneska má svátek Marcel z Malého Mesta.
0: Já vím, my už jsme...
3: Dneska má svátek Marcel z Malého Mesta.
0: Já vím, my už jsme mu přáli dneska.
3: Dneska má svátek Marcel z Malého Mesta.
0: Já vím, my už jsme mu přáli dneska.
4: Jo, no přímo jo. Našemu Marcelovi
3: Mesta.
0: Já vím, my už jsme mu přáli dneska.
4: Jo, no přímo jo. Našemu Marcelovi.
0: Přímo našemu. Já vím, my už jsme mu přáli dneska.
4: Jo, no přímo jo. Našemu Marcelovi.
0: Přímo našemu.
4: Tak...
0: Teda jsme mu přáli dneska.
4: Jo, no přímo jo. Našemu Marcelovi.
0: Přímo našemu.
4: Tak...
0: Dneska.
4: Jo, no přímo jo. Našemu Marcelovi.
0: Přímo našemu.
4: Tak...
0: Teda jako na dálku hodně, nevíme, jestli nás poslouchá.
4: A tak ono to zase...
0: Přímo
4: našemu Marcelovi.
0: Přímo našemu.
4: Tak
0: jako na dálku hodně, nevíme, jestli nás poslouchá.
4: A tak ono to zase není Marcelovi.
0: Přímo našemu.
4: Tak
0: jako na dálku hodně, nevíme, jestli nás poslouchá.
4: A tak ono to zase není tak malý město.
0: Našemu.
4: Tak
0: jako na dálku hodně, nevíme, jestli nás poslouchá.
4: A tak ono to zase není tak malý město ten Zlín, ne?
0: No to na dálku hodně, nevíme, jestli nás poslouchá.
4: A tak ono to zase není tak malý město ten Zlín, ne?
0: No to asi není, ale hodně, nevíme, jestli nás poslouchá.
4: A tak ono to zase není tak malý město ten Zlín, ne?
0: No to asi není, ale musím říct, že jak jsem byla už téměř.
4: A tak ono to zase není tak malý město ten Zlín, ne?
0: No to asi není, ale musím říct, že jak jsem byla už téměř všude.
4: Se není tak malý město ten Zlín, ne?
0: No to asi není, ale musím říct, že jak jsem byla už téměř všude v České republice.
4: Město ten Zlín, ne?
0: No to asi není, ale musím říct, že jak jsem byla už téměř všude v České republice, tak to asi není, ale musím říct, že jak jsem byla už téměř všude v České republice, tak ve Zlíně jsem ještě nebyla.
4: Fakt ne? Ty jsi nebyla ve Zlíně?
0: Téměř všude v České republice, tak ve Zlíně jsem ještě nebyla.
4: Fakt ne? Ty jsi nebyla?
0: V České republice, tak ve Zlíně jsem ještě nebyla.
4: Fakt ne? Ty jsi nebyla ve Zlíně?
0: Fakt ne.
4: Moje dlouhej.
0: Publice, tak ve Zlíně jsem ještě nebyla.
4: Fakt ne, ty jsi nebyla ve Zlíně?
0: Fakt ne.
4: Moje dlouhej.
0: Jo, já vím, jsem ještě nebyla.
4: Fakt ne, ty jsi nebyla ve Zlíně?
0: Fakt ne.
4: Moje dlouhej.
0: Jo, já vím, no, tam
4: dlouhej.
0: Jsou ty...
4: Fakt ne, ty jsi nebyla ve Zlíně?
0: Fakt ne.
4: Moje dlouhej.
0: Jo, já vím, no, tam
4: dlouhej.
0: Jsou ty uličky.
4: Ty jsi nebyla ve Zlíně?
0: Fakt ne.
4: Moje dlouhej.
0: Jo, já vím, no, tam
4: dlouhej.
0: Jsou ty uličky baťovský.
4: Fakt ne. Moje dlouhej.
0: Jo, já vím, no, tam
4: dlouhej.
0: Jsou ty uličky baťovský.
4: No, což to jo, ale...
0: Jo, já vím, no, tam
4: dlouhej.
0: Jsou ty uličky baťovský.
4: No což to jo, ale ta štráse...
0: Jo, já vím, no, tam
4: dlouhej.
0: Jsou ty uličky baťovský.
4: No což to jo, ale ta štráse jako přes...
0: No, tam
4: dlouhej.
0: Jsou ty uličky...

0: Baťovský.
1: No což to jo, ale ta štráse jako přes celý to město, jako víš.
0: Uličky jejich Baťovský.
1: No což to jo, ale ta štráse jako přes celý to město, jako víš, asi 50.
0: Baťovský.
1: No což to jo, ale ta štráse jako přes celý to město, jako víš, asi 50 semaforů a... No což to jo, ale ta štráse jako přes celý to město, jako víš, asi 50 semaforů a... Jo. Ale ta štráse jako přes celý to město, jako víš, asi 50 semaforů a... Jo, projedeš to jak za hodinu, no. Celý to město, jako víš, asi 50 semaforů a... Jo, projedeš to jak za hodinu, no. Takhle při pondělku ráno, jako víš, asi 50 semaforů a projedeš to jak za hodinu, no. Takhle při pondělku ráno, 50 semaforů a projedeš to jak za hodinu, no. Takhle při pondělku ráno, to jsem tam taky jednou jel, takhle v pondělí ráno, projedeš to jak za hodinu, no. Takhle při pondělku ráno, to jsem tam taky jednou jel, takhle v pondělí ráno, projedeš to jak za hodinu, no. Takhle při pondělku ráno, to jsem tam taky jednou jel, takhle v pondělí ráno. Takhle při pondělku ráno, to jsem tam taky jednou jel, takhle v pondělí ráno. Tak to tak na tu hodinku bylo, no.
0: Až
1: pondělku
0: takhle?
1: Ráno, to se nám taky jednou jel, takhle v pondělí ráno. Tak to tak na tu hodinku bylo, no.
0: Až jako. Tak jo.
1: No, to se nám taky jednou jel, takhle v pondělí ráno. Tak to tak na tu hodinku bylo, no.
0: Až
1: jako.
0: Tak jo.
1: No, to jo. To takhle v pondělí ráno. Tak to tak na tu hodinku bylo, no.
0: Až tak jo.
1: No, to jo. To zdravíme ráno. Tak to tak na tu hodinku bylo, no.
0: Až
1: jako.
0: Tak jo.
1: No, to jo. To tak to tak na tu hodinku bylo, no.
0: Až tak jo.
1: No, to jo. To zdravíme všechny, co tam stojí. Hodinku bylo, no.
0: Až jako. Tak jo.
1: No, to jo. To zdravíme všechny, co tam stojíte teď v těch kolonách.
0: Až tak jo.
1: No, to jo. To zdravíme všechny, co tam stojíte teď v těch kolonách. No, to jo. To zdravíme všechny, co tam stojíte teď v těch kolonách. Na těch 50 semaforů. To zdravíme všechny, co tam stojíte teď v těch kolonách. Na těch 50 semaforů. Zdravíme všechny, co tam stojíte teď v těch kolonách. Na těch 50 semaforech, tam stojíte teď v těch kolonách. Na těch 50 semaforech, pokud chcete projezd do Otrokovic, ze v těch kolonách. Na těch 50 semaforech, pokud chcete projezd do Otrokovic, na těch 50 semaforech, pokud chcete projezd do Otrokovic, ze 50 semaforech, pokud chcete projezd do Otrokovic, ze Vsetína.
0: Tak. Jo, až takhle to tam znáš, jo?
1: Semaforech, pokud chcete projezd do Otrokovic, ze Vsetína. Tak.
0: Jo, až takhle to tam znáš, jo?
1: Pokud chcete projezd do Otrokovic, ze Vsetína.
0: Tak. Jo, až takhle to tam znáš, jo?
1: No tak jako víš... Otrokovic, ze Vsetína. Tak.
0: Jo, až takhle to tam znáš, jo?
1: No tak jako víš... Ta štráse tam ze Vsetína, tak.
0: Jo, až takhle to tam znáš, jo?
1: No tak jako víš, ta štráse tam ze Vsetína, tak.
0: Jo, až takhle to tam znáš, jo?
1: No tak jako víš, ta štráse tam, ty se nevyhneš prostě.
0: Ty se nevyhneš.
1: Jako. No tak jako víš, ta štráse tam, ty se nevyhneš prostě.
0: Ty se nevyhneš.
1: Jako. To jako, takže ta štráse tam, ty se nevyhneš prostě.
0: Ty se nevyhneš.
1: Jako. To jako, takže, to je tam, ty se nevyhneš prostě.
0: Ty se nevyhneš.
1: Jako. To jako, takže... To je takový specifický na tom městě.
0: To
1: nevyhneš prostě.
0: Ty se nevyhneš.
1: Jako. To jako, takže to je takový specifický na tom městě.
0: To
1: pro mě teda.
0: Až ty se nevyhneš.
1: Jako. To jako, takže to je takový specifický na tom městě.
0: To
1: pro mě teda.
0: Až...
1: To jako, takže to je takový specifický na tom městě. Pro mě teda.
0: Až tam budeme mít narozeniny.
1: Takže to je takový specifický na tom městě. Pro mě teda.
0: Až tam budeme mít narozeniny, tak se tam udělám...
1: To je takový specifický na tom městě.
0: Pro mě teda. Já se to tam prohlídnu, až tam budeme mít narozeniny, tak se tam udělám nějaký menší výlet.
1: Specifický na tom městě. Pro mě teda.
0: Já se to tam prohlídnu, až tam budeme mít narozeniny, tak se tam udělám nějaký menší výlet.
1: Pro mě jako prostě na tom městě. Pro mě teda.
0: Já se to tam prohlídnu, až tam budeme mít narozeniny, tak se tam udělám nějaký menší výlet.
1: Pro mě jako prostě. Pro mě teda.
0: Já se to tam až tam budeme mít narozeniny, tak se tam udělám nějaký menší výlet.
1: Pro mě jako pro cizence je tohle to jako specifický.
0: Tam budeme mít narozeniny, tak se tam udělám nějaký menší výlet.
1: Pro mě jako pro cizence je tohle to jako specifický.
0: Budeme mít narozeniny, tak se tam udělám nějaký menší výlet.
1: Pro mě jako pro cizence je tohle to jako specifický tam.
0: Tak se tam udělám nějaký menší výlet.
1: Pro mě jako pro cizence je tohle to jako specifický tam.
0: Aha.
1: Víš jako, že každý město s něčím pamatuju. Pro mě jako pro cizence je tohle to jako specifický tam.
0: Aha.
1: Víš jako, že každý město s něčím pamatuju.
0: Mm-hmm.
1: Jako pro cizence je tohle to jako specifický tam.
0: Aha.
1: Víš jako, že každý město s něčím pamatuju.
0: Mm-hmm.
1: Je tohle to jako specifický tam.
0: Aha.
1: Víš jako, že každý město s něčím pamatuju.
0: Mm-hmm.
1: A tohle si pamatuju.
0: Tady si pamatuješ kolo...
1: To jako specifický tam.
0: Aha.
1: Víš jako, že každý město s něčím pamatuju.
0: Mm-hmm.
1: A tohle si pamatuju.
0: Kolony, to je...
1: Víš jako, že každý město s něčím pamatuju.
0: Mm-hmm.
1: A tohle si pamatuju.
0: Tady si pamatuješ kolony, to je hezký, no. To já mám tak...
1: Víš jako, že každý město s něčím pamatuju.
0: Mm-hmm.
1: A tohle si pamatuju.
0: Tady si pamatuješ kolony, to je hezký, no. To já mám tak...
1: Čím pamatuju.
0: Mm-hmm.
1: A tohle si pamatuju.
0: Tady si pamatuješ kolony, to je hezký, no. To já mám takhle třeba s Mladou Boleslaví.
1: A tohle si pamatuju.
0: Tady si pamatuješ kolony, to je hezký, no. To já mám takhle třeba s Mladou Boleslaví u Škodovky, že jako. Tady si pamatuješ kolony, to je hezký, no. To já mám takhle třeba s Mladou Boleslaví u Škodovky, že jako.
1: Fakt,
0: tam jsou šílený kolony, to je kolony, to je hezký, no. To já mám takhle třeba s Mladou Boleslaví u Škodovky, že jako.
1: Fakt,
0: tam jsou hezký, no. To já mám takhle třeba s Mladou Boleslaví u Škodovky, že jako.
1: Fakt,
0: tam jsou šílený

0: kolony. No jak tam najíždějí ráno na to. Já mám takhle třeba s Mladou Boleslaví u Škodovky, že jako tam jsou šílený kolony. No jak tam najíždějí ráno na směnu. Třeba s Mladou Boleslaví u Škodovky, že jako tam jsou šílený kolony. No jak tam najíždějí ráno na směnu, tak to je taky peklo. Slaví u Škodovky, že jako tam jsou šílený kolony. No jak tam najíždějí ráno na směnu, tak to je taky peklo.
1: Jo, tak jako
0: tam jsou šílený kolony. No jak tam najíždějí ráno na směnu, tak to je taky peklo.
1: Jo, taky. Vidíš to.
0: Šílený kolony. No jak tam najíždějí ráno na směnu, tak to je taky peklo.
1: Jo, taky. Vidíš to. Tak jo, tak...
0: No jak tam najíždějí ráno na směnu, tak to je taky peklo.
1: Jo, taky, vidíš to. Tak jo, tak zdravíme všechny,
0: co... Ráno na směnu, tak to je taky peklo.
1: Jo, taky, vidíš to. Tak jo, tak zdravíme všechny, co jste na...
0: Taky peklo.
1: Jo, taky, vidíš to. Tak jo, tak zdravíme všechny, co jste na cestách. Vidíš to. Tak jo, tak zdravíme všechny, co jste na cestách v tuhle tu chvíli. Děkujeme za vidíš to. Tak jo, tak zdravíme všechny, co jste na cestách v tuhle tu chvíli. Děkujeme za Tak jo, tak zdravíme všechny, co jste na cestách v tuhle tu chvíli. Děkujeme za zprávy a pojďme všechny, co jste na cestách v tuhle tu chvíli. Děkujeme za zprávy a pojďme na rokový dopoledne. Kamil na cestách v tuhle tu chvíli. Děkujeme za zprávy a pojďme na rokový dopoledne. Kamil Drábě s vámi tuhle tu chvíli. Děkujeme za zprávy a pojďme na rokový dopoledne. Kamil Drábě s vámi, máme 5 minut po 9. Děkujeme za zprávy a pojďme na rokový dopoledne. Kamil Drábě s vámi, máme 5 minut po 9. A za zprávy a pojďme na rokový dopoledne. Kamil Drábě s vámi, máme 5 minut po 9. A tady jsou systémy. Na rokový dopoledne. Kamil Drábě s vámi, máme 5 minut po 9. A tady jsou systémy. Na Kamil Drábě s vámi, máme 5 minut po 9. A tady jsou systémy. My máme 5 minut po 9. A tady jsou systémy. Po 9. A tady jsou systémy. Tady jsou systémy. Systémy.

Rock Radio. Rock Radio, rokový dopoledne a Kamil Dráb.

A když jsme u těch klasik, u těch Juráheep a u ostatních kapel. No a když jsme u těch klasik, u těch Juráheep a u ostatních klasik, u těch Juráheep a u ostatních kapel, tak bych vám určitě chtěl doporučit nový číslo času.

0: Mě celý, protože ty články jsou skvěle formulovaný, napsaný a přečtu to úplně celý, protože ty články jsou skvěle formulovaný, napsaný, jsou začtu to úplně celý, protože ty články jsou skvěle formulovaný, napsaný, jsou zajímavý, protože ty články jsou skvěle formulovaný, napsaný, jsou zajímavý a jsou samozřejmě přebíraný, jsou skvěle formulovaný, napsaný, jsou zajímavý a jsou samozřejmě přebíraný z anglicky napsaný, jsou zajímavý a jsou samozřejmě přebíraný z anglický formy taný jsou zajímavý a jsou samozřejmě přebíraný z anglický formy zajímavý a jsou samozřejmě přebíraný z anglický formy, to znamená, že jsou samozřejmě přebíraný z anglický formy, to znamená, že jsou tam citace přebíraný z anglický formy, to znamená, že jsou tam citace rozhovory z anglický formy, to znamená, že jsou tam citace rozhovory z těch formy, to znamená, že jsou tam citace, rozhovory s těma danýma muzikantama, takže jsou tam citace, rozhovory s těma danýma muzikantama, takže to fakt jako citace, rozhovory s těma danýma muzikantama, takže to fakt jako stojí za rozhovory s těma danýma muzikantama, takže to fakt jako stojí za to. Aktuální těma danýma muzikantama, takže to fakt jako stojí za to. Aktuální číslo Classic Rock kantama, takže to fakt jako stojí za to. Aktuální číslo Classic Rock nabízí, to fakt jako stojí za to. Aktuální číslo Classic Rock nabízí, jako stojí za to. Aktuální číslo Classic Rock nabízí ten hlavní. Aktuální číslo Classic Rock nabízí ten hlavní článek o kapele Pink. Aktuální číslo Classic Rock nabízí ten hlavní článek o kapele Pink Floyd. Číslo Classic Rock nabízí ten hlavní článek o kapele Pink Floyd, tak nabízí ten hlavní článek o kapele Pink Floyd, takže když ho budete hledat na stáncích, ten hlavní článek o kapele Pink Floyd, takže když ho budete hledat na stáncích, ten hlavní článek o kapele Pink Floyd, takže když ho budete hledat na stáncích, tak hledejte zeď, takže když ho budete hledat na stáncích, tak hledejte zeď Pink Floydu a hned vám to tam budete hledat na stáncích, tak hledejte zeď Pink Floydu a hned vám to tam vyskočí. No, nicméně, co se tak hledejte zeď Pink Floydu a hned vám to tam vyskočí. No, nicméně, co jsem chtěl říct, tak hledejte zeď Pink Floydu a hned vám to tam vyskočí. No, nicméně, co jsem chtěl říct,
1: Takže potom na konci elektrického oběda nebo nějak tak si řekneme, kdo zbyl.

0: vás ho získal. Potom na konci elektrického oběda nebo nějak tak si řekneme, kdo z vás ho získal.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář, ale ne, na to všechno stačí rekby.
1: Zedník, malíř, topenář, podlahář,
2: ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
1: Ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z
1: stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbit.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
3: Udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
3: Rekbity
1: opět domov.
3: Více informací na rekbity.cz.
1: Rekbity záruka kvality.
3: Více informací na rekbity.cz.
1: Rekbity záruka kvality.
3: Na rekbity.cz.
1: Rekbity záruka kvality.
3: Ty.cz.

0: Regbity, záruka kvality. Regbity, záruka kvality.
1: Trenýrky,
0: záruka kvality.
1: Trenýrka
0: kvality.
1: Trenýrkarna.cz Trenýrkarna.cz
2: Hlášení pro
1: Trenýrkarna.cz
2: Hlášení pro lovce slev
1: Trenýrkarna.cz
2: Hlášení pro lovce slev
1: Trenýrkarna.cz
2: Hlášení pro lovce slev
1: Trenýrkarna.cz
2: Hlášení pro lovce slev
1: Trenky, boxerky, ponožky i kalhoty CZ.
2: Hlášení pro lovce slev.
1: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní.
2: Hlášení pro lovce slev.
1: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slev.
2: Slev.
1: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. Trenky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
3: No to není možný.
1: Se slevou až 80%.
3: No to není možný.
1: Jo, čtu 80%.
3: No to není možný.
1: Jo, čtu to dobře. Až 80%.
3: No to není možný.
1: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes obě...
3: No to není možný.
1: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš... Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. 30%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
0: Na velik...
1: Objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
0: Na velikosti...
1: Zítra máš. Trenýrkarna.cz
0: Na velikosti záleží.
1: Trenýrkarna.cz
0: Na velikosti záleží. Proto je šířka.
1: Trenýrkarna.cz
0: Na velikosti záleží. Proto je šířka našeho...
1: .cz
0: Na velikosti záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu... Na velikosti záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. Šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem, pravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétka. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: Spotřební.cz
0: 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: Spotřební daň. Tvoř...
0: 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: Spotřební daň. Tvoří...
0: Položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: Spotřební daň. Tvoří 14%
0: skladem a diskrétně.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česk počtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. CZ pro bohatší Česko.
5: Co je?
4: Pro bohatší Česko.
5: Co je? Funguj ty.
4: Česko.
5: Co je? Funguj ty, křáp. Co je? Funguj ty, křápe. Co je? Funguj ty, křápe.
6: Já to musím,
5: křápe.
6: Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor. Dodělat. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní.

Jurea Hip. Jurea Hip na Rock Rádiu. Jurea Hip na Rock Rádiu. Jurea Hip na Rock Rádiu. Jurea Hip na Rock Rádiu. Lady in Black, to už je pro flak. Jurea Hip na Rock Rádiu. Lady in Black, to už je pro fláklá skladba, která... Jurea Hip na Rock Rádiu. Lady in Black, to už je pro fláklá skladba, která zazněla 5 minut. Na Rock Rádiu. Lady in Black, to už je pro fláklá skladba, která zazněla 5 minut po čtvrt. Lady in Black, to už je pro fláklá skladba, která zazněla 5 minut po čtvrt na 10. To už je pro fláklá skladba, která zazněla 5 minut po čtvrt na 10. No a když jsme u těch fláklá skladba, která zazněla 5 minut po čtvrt na 10. No a když jsme u těch klasik, která zazněla 5 minut po čtvrt na 10. No a když jsme u těch klasik, u těch Jurea po čtvrt na 10. No a...

0: a za skvělou cenu na... Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www. Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www. Kompresory vzduchotechnika.cz. Kvalitní a za skvělou cenu na www. Kompresory vzduchotechnika.cz. A nejen to, a za skvělou cenu na www. Kompresory vzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství na www. Kompresory vzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro CV, kompresory vzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačení vzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačení vzduch CZ. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačení vzduch, pistole, ventily, válce, a nejen to, veškeré příslušenství pro stlačení vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, veškeré příslušenství pro stlačení vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické příslušenství pro stlačení vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího, najdete na válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího, najdete na našem e-shopu, pneumatické nářadí a mnoho dalšího, najdete na našem e-shopu na www. Kompresory vzduchotechnické nářadí a mnoho dalšího, najdete na našem e-shopu na www. Kompresory vzduchotechnika a mnoho dalšího, najdete na našem e-shopu na www. Kompresory vzduchotechnika.cz, najdete na našem e-shopu na www. Kompresory vzduchotechnika.cz.
1: Kdo spoří?
0: E-shopu na www. Kompresory vzduchotechnika.cz.
1: Kdo spoří, má za
0: dva. Kompresory vzduchotechnika.cz.
1: Kdo spoří, má za tři? Ne.
0: Vzduchotechnika.cz.
1: Kdo spoří, má za tři? Ne.
0: CZ.
1: Kdo spoří, má za tři? Ne. V Unicredit Bank má na spoří má za tři? Ne. V Unicredit Bank má na spoření dokonce až 4 za 3? Ne. V Unicredit Bank má na spoření dokonce až 4? Ne. V Unicredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. V Unicredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A Credit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí? Spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí? Ten u nás dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí? Ten u nás může získat 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému 3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000. Ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. Unicredit Bank. Může získat k novému účtu až 4 000 korun. Unicredit Bank.
2: Komín.
1: K novému účtu až 4 000 korun. Unicredit Bank.
2: Komín musí mít
1: až 4 000 korun. Unicredit Bank.
2: Komín musí mít pořádnej
1: 4 000 korun. Unicredit Bank.
2: Komín musí mít pořádnej tah
1: korun. Unicredit Bank.
2: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to nerezo
1: Credit Bank.
2: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to nerezové komíny. Komín musí mít po...

0: hotmailu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení. Dým 5 kusům víceúčelového hotmailu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení. Od nás 5 kusům víceúčelového hotmailu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení. Od nás do celového hotmailu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení. Od nás dostanete další kus FC všech odstínů a balení. Od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve odstínů a balení. Od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Tech platí a balení. Od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Tech platí do 16. nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Tech platí do 16. října. Tak si přijďte. Mega akce ve stavebninách Tech platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Ve stavebninách Tech platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na Tech platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na Tech.cz. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na Tech.cz. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na Tech.cz. Přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na Tech.cz. Sikaflex zdarma. Více na Tech.cz.
1: Tak co já?
0: Více na Tech.cz.
1: Tak co jí koupíme?
0: Tech.cz.
1: Tak co jí koupíme? Přála si ně... Tak co jí koupíme? Přála si ně... Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala...
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala, že...
1: Koupíme. Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky.
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří...
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, chce.
1: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřeší.
1: Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: Svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: Se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: Když už neví...
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: Když už nevíte, co darovat, daru...
2: Letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: Když už nevíte, co darovat, darujte...
2: Zážitkem od Allegrie.
1: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od
2: Allegrie.
1: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou...
1: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou...
1: Darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
2: House running.
1: Od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
2: House running.
1: Jízdu v...
2: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
2: House running.
1: Jízdu v supersportu.
2: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
2: House running.
1: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek.
1: Pro dva.
2: House running.
1: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž. Running.
1: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na Allegrii vyberete.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na Allegrii vyberete dárek
2: zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Zaslouženou masáž.
1: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitkovou masáž.
1: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky.
1: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na.
1: Vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na.
3: Firma na zážitky.
1: Opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na.
3: Firma na zážitky.
1: Pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na.
3: Firma na zážitky.
2: CZ. Nejlepší zážitky hledejte na.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: 25 kilo prim...
2: Hledejte na...
3: Firma na zážitky...
2: CZ
4: 25 kilo Primalexu plus...
3: Firma na zážitky...
2: CZ
4: 25 kilo Primalexu plus...
2: CZ
4: 25 kilo Primalexu plus...
5: Hele, akce! Minus 200 korun...
4: 25 kilo Primalexu plus...
5: Hele, akce! Minus 200 korun...

0: 20 kilo Primalexu plus? Hele, akce! Minus 200 korun! 20 kilo Primalexu plus? Hele, akce! Minus 200 korun! Takže vymaluju plus! Hele, akce! Minus 200 korun! Takže vymaluju a ještě zbyda na oběd! Akce! Minus 200 korun! Takže vymaluju a ještě zbyda na oběd!
1: Blesková sleva 200 korun!
0: Takže vymaluju a ještě zbyda na oběd!
1: Blesková sleva 200 korun!
0: Takže vymaluju a ještě zbyda na oběd!
1: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení.
0: Maluju a ještě zbyda na oběd.
1: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení.
0: Zbyda na oběd.
1: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz. Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
2: Under Armour.
1: Jen do konce října. Více na Primalex.cz.
2: Under Armour makes you better.
1: Října. Více na Primalex.cz.
2: Under Armour makes you better.
1: Už 30. Primalex.cz.
2: Under Armour makes you better.
1: Už 30 let. Ladíš formu.
2: Under Armour makes you better.
1: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fit.
2: Under Armour makes you better.
1: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš.
2: Better.
1: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš, pak ti nesmí chybět. 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš, pak ti nesmí chybět leg. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš, pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer. Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, koliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě. Je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě s parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě s recykling, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu neolásní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu neolás. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu neolást. Tě z recyklovatelného revolučního materiálu neolást. Base layer objevuj v andného revolučního materiálu neolást. Base layer objevuj v Under Armour materiálu neolást. Base layer objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium Chodov Černý most neolást. Base layer objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium Chodov Černý most a Nový Smíchov. Objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium Chodov Černý most a Nový Smíchov nebo na Under Armour Brandhouse Palladium Chodov Černý most a Nový Smíchov nebo na Under Armour Brandhouse Palladium Chodov Černý most a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz. Černý most a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
3: Ahoj rokeři, zdraví vás
1: Smíchov nebo na underarmour.cz.
3: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest.
1: Nebo na underarmour.cz.
3: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. V rok opeře Praha se
1: Armour.cz.
3: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. V rok opeře Praha se zrodila u
1: Ahoj rokeři, zdraví vás

0: 10. v 19 hodin. Rock Opera CZ.
1: Zlato, co máš dneska v plánu?
0: Rock Opera CZ.
1: Zlato, co máš dneska v plánu?
2: No přece všechno.
1: Zlato, co máš dneska v plánu?
2: No přece všechno.
3: Ať už plánujete cokoliv. Nový
1: máš dneska v plánu.
2: No přece všechno.
3: Ať už plánujete cokoliv. Nový sedmimístný
2: No přece všechno.
3: Ať už plánujete cokoliv. Nový sedmimístný Volkswagen Caddy.
2: Přece všechno.
3: Ať už plánujete cokoliv. Nový sedmimístný Volkswagen Caddy. Ať už plánujete cokoliv. Nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3000 cokoliv. Nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů. Nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů. Vám s tím rád místní Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů, vám s tím rád Agen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů, vám s tím rád pomůže. Nyní s zavazadlovým prostorem až 3105 litrů, vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním prostorem až 3105 litrů, vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 105 litrů, vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun, vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a Family Pack pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a Family Pack. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a Family Packetem zdarma. No zvýhodněním až 381 tisíc korun a Family Packetem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Pro 381 tisíc korun a Family Packetem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Pro 381 tisíc korun a Family Packetem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány. Korun a Family Packetem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány. Paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány. Rok pro vaše plány.

0: OK Seto, ten pravej tah. Za OK.seto.cz OK Seto, ten pravej tah.
1: Stavebniny Dek.
0: Pravej tah.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. 5 plus 1. Stavebniny Dek přináší mega akci. 5 plus 1. Ke každým 5 kusům více účelovéhniny Dek přináší mega akci. 5 plus 1. Ke každým 5 kusům více účelového tmelu přináší mega akci. 5 plus 1. Ke každým 5 kusům více účelového tmelu Sikaflex 1. 5 plus 1. Ke každým 5 kusům více účelového tmelu Sikaflex 11 FC všech od stínu 1. Ke každým 5 kusům

Jean-T. Martin Sluka. Hororová opera Frankenstein. Honza Toužinský. Jean-T. Martin Sluka. Čtvrtková opera Frankenstein. Honza Toužinský. Jean-T. Martin Sluka. Čtvrtenstein. Honza Toužinský. Jean-T. Martin Sluka. Čtvrtek 15. Honza Toužinský. Jean-T. Martin Sluka. Čtvrtek 15. 10. 19. Jean-T. Martin Sluka. Čtvrtek 15. 10. 19. hodin. Rock opera. Martin Sluka. Čtvrtek 15. 10. 19. hodin. Rock opera CZ. Čtvrtek 15. 10. 19. hodin. Rock opera CZ.

0: Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legend?
1: Hvězdný host, podcast rock rádia jsou vám plně k dispozici. Najdete je na našem webu Deska měsíce a Motokeci speciál. Slušný podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková Kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu Rockový Rádio CZ, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu Rockový Rádio CZ a na streamovacích platformách. Slušný webu Rockový Rádio CZ a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková Kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu Rockový Rádio CZ a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete si žít kdykoliv, kdekoliv.

Propásli jste středeční... Propásli jste středečního hosta. Propásli jste středečního hosta. Propásli jste středečního hosta. Zajímá vás, co se konkrétní týden u středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rokové historii? Ta?

Termíny už jsou známý, 17, tedy ty dva vyprodaný, a nový termín už jsou známý 17. listopadu a

termíny nejsou úplně ideální a tak dál, což je zvláštní, daný termíny nejsou úplně ideální a tak dál, což je zvláštní, naštěstí nejsou úplně ideální a tak dál, což je zvláštní, ideální a tak dál, což je zvláštní, naštěstí kapela Kabáce k tomu a tak dál, což je zvláštní, naštěstí kapela Kabáce k tomu staví, je zvláštní, naštěstí kapela Kabáce k tomu staví velice pozitivně. Zvláštní naštěstí kapela Kabáce k tomu staví velice pozitivně. Naštěstí kapela Kabáce k tomu staví velice pozitivně, protože některý kapela Kabáce k tomu staví velice pozitivně, protože některý ty termíny k tomu staví velice pozitivně, protože některý ty termíny dokonce, který byly velice pozitivně, protože některý ty termíny dokonce, který byly nahrazený, třeba konkrétně v Brně, tak navíc úplně nejsou ideální pro kapelu Kabát, třeba konkrétně v Brně, tak navíc úplně nejsou ideální pro kapelu Kabát, protože i je to bude stát, tak navíc úplně nejsou ideální pro kapelu Kabát, protože i je to bude stát peníze za to. Navíc úplně nejsou ideální pro kapelu Kabát, protože i je to bude stát peníze za to přeložení. Nejsou ideální pro kapelu Kabát, protože i je to bude stát peníze za to přeložení. A protože i je to bude stát peníze za to přeložení a za vymýšlení nových, i je to bude stát peníze za to přeložení a za vymýšlení nových peníze za to přeložení a za vymýšlení nových míst. Takže kluci se snaží dložení a za vymýšlení nových míst. Takže kluci se snaží dělat pro to maximum a za vymýšlení nových míst. Takže kluci se snaží dělat pro to maximum a vymýšlení nových míst. Takže kluci se snaží dělat pro to maximum a ještě jsou za to v podstatě míst. Takže kluci se snaží dělat pro to maximum a ještě jsou za to v podstatě. Takže kluci se snaží dělat pro to maximum a ještě jsou za to v podstatě kritizováni. Kluci se snaží dělat pro to maximum a ještě jsou za to v podstatě kritizováni, že to dávají na termíny pro to maximum a ještě jsou za to v podstatě kritizováni, že to dávají na termíny, na který a ještě jsou za to v podstatě kritizováni, že to dávají na termíny, na který si lidi nekoupili, za to v podstatě kritizováni, že to dávají na termíny, na který si lidi nekoupili lístky, no kritizováni, že to dávají na termíny, na který si lidi nekoupili lístky, no je to tak, že to dávají na termíny, na který si lidi nekoupili lístky, no je to takový zvláštní, ale dávají na termíny, na který si lidi nekoupili lístky. No je to takový zvláštní, ale já na který si lidi nekoupili lístky. No je to takový zvláštní, ale já klukům držím palce a věřím, že si lidi nekoupili lístky. No je to takový zvláštní, ale já klukům držím palce a věřím, že lístky. No je to takový zvláštní, ale já klukům držím palce a věřím, že to zvládnou a že takový zvláštní, ale já klukům držím palce a věřím, že to zvládnou a že do konce roku se to pční, ale já klukům držím palce a věřím, že to zvládnou a že do konce roku se to povede. Já klukům držím palce a věřím, že to zvládnou a že do konce roku se to povede všechno realizovat. Klukům držím palce a věřím, že to zvládnou a že do konce roku se to povede všechno realizovat. Držím palce a věřím, že to zvládnou a že do konce roku se to povede všechno realizovat a věřím, že to zvládnou a že do konce roku se to povede všechno realizovat a odehrát. Takže všechno realizovat a odehrát. Tak se taky těšte a pokud to všechno realizovat a odehrát, tak se taky těšte a pokud to a odehrát, tak se taky těšte a pokud to všechno dobře dopadne, tak se taky těšte a pokud to všechno dobře dopadne a nebudou další komplikace, se taky těšte a pokud to všechno dobře dopadne a nebudou další komplikace, tak na další a pokud to všechno dobře dopadne a nebudou další komplikace, tak na další zastávce. Pokud to všechno dobře dopadne a nebudou další komplikace, tak na další zastávce dobře dopadne a nebudou další komplikace, tak na další zastávce by se měli kabáti objevit a nebudou další komplikace, tak na další zastávce by se měli kabáti objevit ve komplikace, tak na další zastávce by se měli kabáti objevit ve Zlíně 4 na další zastávce by se měli kabáti objevit ve Zlíně 24. října. Na další zastávce by se měli kabáti objevit ve Zlíně 24. října. Tak se by se měli kabáti objevit ve Zlíně 24. října. Tak snad to bude všechno. Kabáti objevit ve Zlíně 24. října. Tak snad to bude všechno dobrý. Pojďme na kyně.

0: 24. října. Tak snad to bude všechno dobrý. Pojďme na kulturní tipy, abyste věděli. 24. října. Tak snad to bude všechno dobrý. Pojďme na kulturní tipy, abyste věděli, co 24. října. Tak snad to bude všechno dobrý. Pojďme na kulturní tipy, abyste věděli, co se bude dít tento. Tak snad to bude všechno dobrý. Pojďme na kulturní tipy, abyste věděli, co se bude dít tento víkend, a pak snad to bude všechno dobrý. Pojďme na kulturní tipy, abyste věděli, co se bude dít tento víkend, a pak si dáme Kerny. No dobrý. Pojďme na kulturní tipy, abyste věděli, co se bude dít tento víkend, a pak si dáme Kerny Trivium anebo Manta, pak si dáme Kerny Trivium anebo Mikea Oldfielda.
1: Ale, co pak?
0: Kerny Trivium anebo Mikea Oldfielda.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchají.
0: Anebo Mikea Oldfielda.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek.
0: Ale,
1: co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ať už je to pak. Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Přijde, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Vozek, svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychlí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8. Na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní servis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je auto. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Servis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Pořídit si vůz Škoda.cz.
1: Jezděte bez poruchy.
2: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě.
1: Jezděte bez poruchy.
2: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy.
1: Poruchy.
2: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akční. Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů. Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia Scala. Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia Scala Kamiq nebo Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia Scala Kamiq nebo Karoq easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia Scala Kamiq nebo Karoq nyní v metalických. Vyberte si z akčních modelů Fabia Scala Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. Z akčních modelů Fabia Scala Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou Fabia Scala Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5000 barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz. Škoda Easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz. Hledá duše pro vás. Více na škodaauto.cz.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už...
2: Více na škodaauto.cz.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde...
2: Škodaauto.cz.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... Okoukaný. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... Okoukaný.
4: Tak dobře...
3: Adrenalin, ale všechno už vám přijde... Okoukaný.
4: Tak dobře
3: všechno už vám přijde...

0: okoukaný.
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Allegri, okoukaný.
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Allegria má pro vás totiž okoukaný.
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku.
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste...
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou...
1: Poslouchejte.
0: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli. Úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na...
0: Novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát...
0: V Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset stoj zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad...
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pá. Jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak. Pak si to pře.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak. Pak si to pěk.
1: 101 metrů nad zemí.
0: A pak. Pak si to pěkně se běhnete dolů.
1: Zemí.
0: A pak. Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko.
0: Pak. Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
0: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě.
0: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
0: Prostě se běhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle...
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najde...
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete.
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na.
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na.
2: Firma.
1: Pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na.
2: Firma na zážitky.
1: Adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na.
2: Firma na zážitky
1: CZ.
0: Najdete pouze na
2: Firma na zážitky
1: CZ.
0: Pouze na
2: Firma na zážitky
1: CZ.
2: Firma na zážitky
1: CZ.
2: Zážitky
1: CZ.
4: Ne.
5: Každý je...
4: Ne. Ne.
5: Každý je naladěný na...
4: Ne. Ne.
5: Každý je naladěný na něco jiného.
4: Ne.
5: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u...
4: Ne.
5: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu... Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI nebo odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy. 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravy. 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Není chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.

Survival a Burning Heart na Rock Rádiu, 9 hodin a 38 minut. Už jsme mluvili o Survival a Burning Heart na Rock Rádiu, 9 hodin a 38 minut. Už jsme mluvili Survival a Burning Heart na Rock Rádiu, 9 hodin a 38 minut. Už jsme mluvili o tom, že kapelu Burning Heart na Rock Rádiu, 9 hodin a 38 minut. Už jsme mluvili o tom, že kapelu Kabát na Rock Rádiu, 9 hodin a 38 minut. Už jsme mluvili o tom, že kapelu Kabát postihla viróza a 9 hodin a 38 minut. Už jsme mluvili o tom, že kapelu Kabát postihla viróza a byli nuceni 8 minut. Už jsme mluvili o tom, že kapelu Kabát postihla viróza a byli nuceni zrušit. Už jsme mluvili o tom, že kapelu Kabát postihla viróza a byli nuceni zrušit koncerty v Brně. O tom, že kapelu Kabát postihla viróza a byli nuceni zrušit koncerty v Brně. Kabát postihla viróza a byli nuceni zrušit koncerty v Brně. Tedy ty dva vyhla viróza a byli nuceni zrušit koncerty v Brně. Tedy ty dva vyprodaný a byli nuceni zrušit koncerty v Brně. Tedy ty dva vyprodaný a nový zrušit koncerty v Brně. Tedy ty dva vyprodaný a nový termín jsou známý koncerty v Brně. Tedy ty dva vyprodaný a nový termín jsou známý 17 v Brně. Tedy ty dva vyprodaný a nový termín.

0: Raiffeisen Bank. Více na rb.cz. Více na rb.cz.
1: Mate.cz.每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证。只需要您的几条个人信息。条纹多多，品质保证。只需要您的几条个人信息和银行卡。品质保证。只需要您的几条个人信息和银行卡号。
2: Bez potisku CZ.
3: Svět není jen samé slunce.
2: Bez potisku CZ.
3: Svět není jen samé slunce a duha. Je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za dešť. Nejlevnější pneu CZ.
4: Kapela Škvor.
5: Kapela Škvor v Dubnu vyráží na halové turné k nové desce. Navštíví Brno, Zlín, Plzeň, Jihlavu, Prahu, České Budějovice, Ostravu a Pardubice. Na hraně Tour 2027. To je nabitá rocková show plná hitů, ale také songy z nového alba. Vstupenky v prodeji v síti Ticket Portal. Mediálním partnerem je Rock Radio.
6: A co vaše úspory v penzíku vydělávají, nebo jenom spí?
7: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu.

0: Získejte, převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod. Růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Na vás za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Na vás záleží.
1: Mám barák děravej, mě do Mám barák děravej, mě do Mám barák děravej, mě do postele. Mám barák děravej, mě do postele fičí. Barák děravej, mě do postele fičí. Do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem poraděj, jinak jsem, jinak jsem, jinak jsem, jinak jsem.

víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace z pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak zim do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě komunikace s lidmi? Tak změň

Duchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory Duchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory .cz nikde jinde nenajdete. Ventilátory .cz jinde nenajdete. Ventilátory .cz jdete. Ventilátory .cz Ventilátory .cz Ventilátory .cz Rok.cz

opěje. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Čeká právě teď na radiohouse.cz. Právě teď na radiohouse.cz. Okay. Na radiohouse.cz.

Na úterý 20. to do pražského univerza kanačtí Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hietala. A jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hietala. 4 dekády na metal. Úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hietala. 4 dekády na metal. Týho to do pražského distriktu přijede Marko Hietala. 4 dekády na metalový scéně. 4 dekády na metalový scéně. Tarot, synergie a samozřejmě hlavně dlouhý roky v Night. 4 dekády na metalový scéně. Tarot, synergie a samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte. Pro metalový scéně, tarot, synergie a samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte. Prorok, tarot, synergie a samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte. Prorok rádio, šarky a samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte. Prorok rádio, šárka hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte. Prorok rádio, Šárka Holubcová. Dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte. Prorok rádio, Šárka Holubcová. Tak se bavte, Prorok rádio, Šárka Holubcová. Prorok rádio. Se bavte, Prorok rádio, Šárka Holubcová. Prorok rádio. Rádio, Šárka Holubcová. Prorok rádio. Holubcová.

0: Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Dnes.
0: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Dnes se nám zkra...
0: Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Dnes se nám zkracují a tím...
0: Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Dnes se nám zkracují a tím pádem máme...
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Dnes se nám zkracují a tím pádem máme další noci na koncerty.
0: Co se děje?
1: Dnes se nám zkracují a tím pádem máme další noci na koncerty. Pátek šest... Dnes se nám zkracují a tím pádem máme další noci na koncerty. Pátek se nám zkracují a tím pádem máme další noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme do... a tím pádem máme další noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme do pražského Rock Café. Koná se tam punkovej bene... Pátek 16. října můžeme do pražského Rock Café. Koná se tam punkovej benefiční koncert. 16. října můžeme do pražského Rock Café. Koná se tam punkovej benefiční koncert Havloids. 9. můžeme do pražského Rock Café. Koná se tam punkovej benefiční koncert Havloids. 9 pětek. A za Rock Café koná se tam punkovej benefiční koncert Havloids. 9 pětek. A zahrají VVU. Tam punkovej benefiční koncert Havloids. 9 pětek. A zahrají VVU. Švindl. PUM. Koncert Havloids. 9 pětek a zahrají VVU Švindl PUM Havloids 9 pětek a zahrají VVU Švindl PUM anebo Motork 5 pětek a zahrají VVU Švindl PUM anebo Motorkáři tobě. Pátek hrají VVU Švindl PUM anebo Motorkáři tobě. Pátek taky hrají Švindl PUM anebo Motorkáři tobě. Pátek taky hrají Rybičky 48 v domě UM anebo Motorkáři tobě. Pátek taky hrají Rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boles anebo Motorkáři tobě. Pátek taky hrají Rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boles Motorkáři tobě. Pátek taky hrají Rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi na Face Tour Face. Pátek taky hrají Rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi na Face Rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi na Face Tour Face se vracejí z Velkých hal zpátky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi na Face Tour Face se vracejí z Velkých hal z kultury v Mladý Boleslavi na Face Tour Face se vracejí z Velkých hal zpátky do menších sálů bez Mladý Boleslavi na Face Tour Face se vracejí z Velkých hal zpátky do menších sálů bez na Face Tour Face se vracejí z Velkých hal zpátky do menších sálů bez velkých efektů a pěkně Face se vracejí z Velkých hal zpátky do menších sálů bez velkých efektů a pěkně se jí z Velkých hal zpátky do menších sálů bez velkých efektů a pěkně zblízka jako host kobyl zpátky do menších sálů bez velkých efektů a pěkně zblízka jako host kobylíšci sálů bez velkých efektů a pěkně zblízka jako host kobylíšci v neděli bez velkých efektů a pěkně zblízka jako host kobylíšci v neděli velkých efektů a pěkně zblízka, jako host, Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop a pěkně zblízka, jako host, Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop-punku, osuda, jako host, Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop-punku, 18. října totiž dorazí Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop-punku, 18. října totiž dorazí do O2 University. V neděli se nabízí trocha pop-punku, 18. října totiž dorazí do O2 University. Se nabízí trocha pop-punku, 18. října totiž dorazí do O2 University kanadští Simple Plan. Trocha pop-punku, 18. října totiž dorazí do O2 University kanadští Simple Plan. A jeden tip na 18. října totiž dorazí do O2 University kanadští Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. října totiž dorazí do O2 University kanadští Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. to dorazí do O2 University kanadští Simple Plan. A jeden tip

0: praví?
1: Zedník,
0: malíř,
1: topenák.
0: Knem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
0: plecha, padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne.
0: Praví.
1: Zedník,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity.
0: Zedník,
1: malíř,
0: topenář, podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity.
0: Malíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu.
1: Ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět
1: stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
1: Více informací. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Vašeho bytu. Opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekby 5 domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity. Záruka kvality.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity. Záruka kvality.
1: Informací na rekbity.cz.
2: Rekbity. Záruka kvality.
1: Rekbity.cz.
2: Rekbity. Záruka kvality. Rekbity. Záruka kvality. Rekbity. Záruka kvality.
3: Koupel
2: kvality.
3: Koupel. Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmysl. Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální. Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory. Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplo. Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplo. Ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplo. Vzdušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplo. Vzdušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory, radiální ventilátory, teplo. Vzdušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory. Radiální ventilátory, teplo, vzdušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory. Střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
4: Tak, takhle širokou nabídku.
3: Ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
4: Tak, takhle širokou nabídku ventilátorů. Tak, takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky. Tak, takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde. Tak, takhle širokou

0: okna Sukorady. Sukorady. www.oknasukorady.cz. Sukorady. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz.
1: Už tě nebaví od rána do večera.
0: Sukorady.cz.
1: Už tě nebaví od rána do večera. Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat. Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetří. Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat, baví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavlky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě krát, chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné.

Radio. Rokový dopoledne s... Rok. Rok Radio. Rokový dopoledne s Kamilem... Rok. Rok Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rok. Rok Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rok. Rok Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den. Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrej.
0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrej, potřebuji přistavit hodně.
0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrej, potřebuji přistavit hodně.
0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrej, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale...
0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrej, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak.
0: Dobrý den.
1: Dobrej, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10. Dobrej, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
0: A tomu říkáte hodně?
1: Potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
0: A tomu říkáte hodně?
2: Jsme Siegel.
1: Ale fakt hodně. Tak 10.
0: A tomu říkáte hodně?
2: Jsme Siegel. V Praze vám...
1: Hodně. Tak 10.
0: A tomu říkáte hodně?
2: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme...
1: Tak 10.
0: A tomu říkáte hodně?
2: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů.
1: 10.
0: A tomu říkáte hodně?
2: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na...
0: Říkáte hodně?
2: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz. Vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz. Třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz. Na jednou. www.siegel.cz. www.siegel.cz. www.siegel.cz.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Řekni třikrát, strč prst
3: po nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Řekni třikrát, strč prst skrz skrz.
4: Známle.
3: Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Řekni třikrát, strč prst skrz skrz.
4: Znám lepší.
3: Skrtutí slevy u obchodníka.
2: Řekni třikrát, strč prst skrz skrz.
4: Znám lepší.
3: U obchodníka.
2: Řekni třikrát, strč prst skrz skrz.
4: Znám lepší.
3: Skla prostroje sklika.
2: Řekni třikrát, strč prst skrz skrz.
4: Znám lepší.
3: Skla prostroje, skla prostroje, skla.
2: Třikrát, strč prst skrz skrz.
4: Znám lepší.
3: Skla prostroje, skla.
2: Strč prst skrz skrz.
4: Znám lepší.
3: Skla prostroje, skla prostroje, skla prostroje
2: skrz.
4: Znám lepší.
3: Skla prostroje, skla prostroje, skla prostroje CZ.
2: Co?
4: Skla

0: CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla?
0: Stroje CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla? Pro stroje. Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla? Pro stroje CZ. Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla? Pro stroje CZ.
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla? Pro stroje CZ.
0: Specialista na skla, zemědělské a stavební stroje.
1: Skla? Pro stroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
1: Skla? Pro stroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
1: Pro stroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Stavebniny Dek přináší Mega.
1: CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Stavebniny Dek přináší Mega akci.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Stavebniny Dek přináší Mega akci. Nopová
0: skla pro pracovní stroje.
2: Stavebniny Dek přináší Mega akci. Nopová folie Dek drenní
0: stroje.
2: Stavebniny Dek přináší Mega akci. Nopová folie Dek dren 8 mm. Stavebniny Dek přináší Mega akci. Nopová folie Dek dren 8 mm. Nyní za skvělý Dek přináší Mega akci. Nopová folie Dek dren 8 mm. Nyní za skvělých 25 korun Mega akci. Nopová folie Dek dren 8 mm. Nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů. Nopová folie Dek dren 8 mm. Nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů. Folie Dek dren 8 mm. Nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů včetně DPH. Dren 8 mm. Nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů včetně DPH. Nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů včetně DPH za metr čtvereční. Mega akce 25 korun 90 haléřů včetně DPH za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek 50 haléřů včetně DPH za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách včetně DPH za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro Nopovou akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro Nopovou folii Dek dren za super. Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro Nopovou folii Dek dren za super cenu. 16. října. Tak si přijďte pro Nopovou folii Dek dren za super cenu. Více na Dek.cz. Tak si přijďte pro Nopovou folii Dek dren za super cenu. Více na Dek.cz. Přijďte pro Nopovou folii Dek dren za super cenu. Více na Dek.cz. Folii Dek dren za super cenu. Více na Dek.cz.
3: Sada zimních kol
2: za super cenu. Více na Dek.cz.
3: Sada zimních kol zdarma.
2: Cenu. Více na Dek.cz.
3: Sada zimních kol zdarma. Prodloužena
2: na Dek.cz.
3: Sada zimních kol zdarma. Prodloužená záruka. Sada zimních kol zdarma. Prodloužená záruka na 5 let. Sada zimních kol zdarma. Prodloužená záruka na 5 let. Sada zimních kol zdarma. Prodloužená záruka na 5 let. Nissan Qashqai kol zdarma. Prodloužená záruka na 5 let. Nissan Qashqai. Prodloužená záruka na 5 let. Nissan Qashqai. Nyní už od 5 let. Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc. Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka 9 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodloužení DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodloužení. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan. To jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.

0: Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Na Nissan.cz.
1: Když v Praze
0: CZ.
1: Když v Praze přichází Když v Praze přichází podzim, v Čínsku Když v Praze přichází podzim, v Čínsku Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objev čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z... Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Air. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sany. Místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sany. To nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan. Z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky je Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na Skat Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na Skat. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz. I do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz. A u všech a zpět. Letenky najdete na skat.kz. A u všech autorizovaných prodejců. Letenky najdete na skat.kz. A u všech autorizovaných prodejců. Letenky najdete na skat.kz. A u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Skat.kz. A u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. A u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. U všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem. Prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem. Airlines. Z Prahy za sluncem. Z Prahy za sluncem. Prahy za sluncem.
2: S námi. S námi je balení hro. S námi je balení hrou. Velkou. S námi je balení hrou. Velkou obchod a. S námi je balení hrou. Velkou obchod a e-shop obalice. S námi je balení hrou. Velkou obchod a e-shop obalice.cz. Váš spolehlivý. S námi je balení hrou. Velkou obchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel je balení hrou. Velkou obchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel široké hrou. Velkou obchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů www.obaly dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů www.obaly.cz dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů www.obaly.cz sortimentu obalových materiálů www.obaly.cz

0: také SPD, Piráti a Motoristé. 0,5%. Do sněmovny by se dostali také SPD, Piráti a Motoristé. Evropská unie dnes v Lucemburku
1: Dneska bude proměnlivá oblačnost ve Slezsku očekáváme přehánky a

0: Rádio. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy.
1: Příjemné dopoledne.
0: Zprávy.
1: Příjemné dopoledne, jsou tady nejnovější
0: zprávy.
1: Příjemné dopoledne, jsou tady nejnovější
0: zprávy.
1: Příjemné dopoledne, jsou tady nejnovější zprávy a Příjemné dopoledne, jsou tady nejnovější zprávy a Vladan Hýl. Příjemné dopoledne, jsou tady nejnovější zprávy a Vladan Hýl. Příjemné dopoledne, jsou tady nejnovější zprávy a Vladan Hýl. Hnutí ANO podle nejnovějšího poledne jsou tady nejnovější zprávy a Vladan Hýl. Hnutí ANO podle nejnovějšího volebního průzkumu jsou tady nejnovější zprávy a Vladan Hýl. Hnutí ANO podle nejnovějšího volebního průzkumu nejnovější zprávy a Vladan Hýl. Hnutí ANO podle nejnovějšího volebního průzkumu oslabuje a Vladan Hýl. Hnutí ANO podle nejnovějšího volebního průzkumu oslabuje aktuálně by získalo. Hnutí ANO podle nejnovějšího volebního průzkumu oslabuje aktuálně by získalo 28. Hnutí ANO podle nejnovějšího volebního průzkumu oslabuje aktuálně by získalo 28,8. Nejnovějšího volebního průzkumu oslabuje aktuálně by získalo 28,8%. Nejnovějšího průzkumu oslabuje aktuálně by získalo 28,8% hlasů. Téměř oslabuje aktuálně by získalo 28,8% hlasů. Téměř o 4 aktuálně by získalo 28,8% hlasů. Téměř o 4% body získalo 28,8% hlasů. Téměř o 4% body méně než v 8,8% hlasů. Téměř o 4% body méně než v květnu. Vyplých 8% hlasů. Téměř o 4% body méně než v květnu. Procenta hlasů. Téměř o 4% body méně než v květnu. Vyplývá to téměř o 4% body méně než v květnu. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS o 4% body méně než v květnu. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS pro novinky body méně než v květnu. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS pro novinky CZ než v květnu. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS pro novinky CZ. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS pro novinky CZ. Naopak posilují starostové z průzkumu agentury NMS pro novinky CZ. Naopak posilují starostové z 18 agentury NMS pro novinky CZ. Naopak posilují starostové z 18 pro novinky CZ. Naopak posilují starostové z 18,8% CZ. Naopak posilují starostové z 18,8% třetí. Naopak posilují starostové z 18,8% třetí ODS by posilují starostové z 18,8% třetí ODS by získali z 18,8% třetí ODS by získala 12,5% domy 8% třetí ODS by získala 12,5% do sněmovny by se 10% třetí ODS by získala 12,5% do sněmovny by se 10% třetí ODS by získala 12,5% do sněmovny by se dostali ODS by získala 12,5% do sněmovny by se dostali také SPD, Piráti a získala 12,5% do sněmovny by se dostali

0: Oblačnost ve Slezsku očekáváme přehánky a maximální denní teploty dneska mezi 10. Oblačnost ve Slezsku očekáváme přehánky a maximální denní teploty dneska mezi 10. Slezsku očekáváme přehánky a maximální denní teploty dneska mezi 10 až 14. Máme přehánky a maximální denní teploty dneska mezi 10 až 14 stupni Celsia. A maximální denní teploty dneska mezi 10 až 14 stupni Celsia. Denní teploty dneska mezi 10 až 14 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
2: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil.

0: Bezpečnou jízdu kdykoli a kamkoli přeje Emil Frey. Bezpečnou jízdu kdykoli a kamkoli přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé. Bezpečnou jízdu kdykoli a kamkoli přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé kdykoli a kamkoli přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách. Kamkoli přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz. Spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz. Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz. Na našich webových stránkách www.emilfrey.cz. Stránkách www.emilfrey.cz. Emilfrey.cz.
1: Kamil Dráb.
2: Rock Radio, rockový dopoledne.
1: Kamil Dráb je s vámi a přeju.
2: Rock Radio, rockový dopoledne.
1: Kamil Dráb je s vámi a přeju vám hezký.
2: Radio, rockový dopoledne.
1: Kamil Dráb je s vámi a přeju vám hezký pondělí.
2: Rockový dopoledne.
1: Kamil Dráb je s vámi a přeju vám hezký pondělí. 3 minuty po 10. Kamil Dráb je s vámi a přeju vám hezký pondělí. 3 minuty po 10. hodině při. Kamil Dráb je s vámi a přeju vám hezký pondělí. 3 minuty po 10. hodině při 12. říjnu. S vámi a přeju vám hezký pondělí. 3 minuty po 10. hodině při 12. říjnu. No a přeju vám hezký pondělí. 3 minuty po 10. hodině při 12. říjnu. No pondělí. 3 minuty po 10. hodině při 12. říjnu. No a samozřejmě tady mám 3 minuty po 10. hodině při 12. říjnu. No a samozřejmě tady mám pro vás 10. hodině při 12. říjnu. No a samozřejmě tady mám pro vás spoustu muziky. Při 12. říjnu. No a samozřejmě tady mám pro vás spoustu muziky. 12. říjnu. No a samozřejmě tady mám pro vás spoustu muziky. Takže to nebudu zdržovat jenom při. No a samozřejmě tady mám pro vás spoustu muziky. Takže to nebudu zdržovat jenom připomínám, že na samozřejmě tady mám pro vás spoustu muziky. Takže to nebudu zdržovat jenom připomínám pro vás spoustu muziky. Takže to nebudu zdržovat jenom připomínám, že na našem Facebooku spoustu muziky. Takže to nebudu zdržovat jenom připomínám, že na našem Facebooku dneska rozdáváme aktuální. Takže to nebudu zdržovat jenom připomínám, že na našem Facebooku dneska rozdáváme aktuální číslo časopisu. Jenom připomínám, že na našem Facebooku dneska rozdáváme aktuální číslo časopisu Classic Rock. Že na našem Facebooku dneska rozdáváme aktuální číslo časopisu Classic Rock, tedy pro vás na Facebooku dneska rozdáváme aktuální číslo časopisu Classic Rock, tedy pro vás všechny rozdáváme aktuální číslo časopisu Classic Rock, tedy pro vás všechny milovníky, který ještě aktuální číslo časopisu Classic Rock, tedy pro vás všechny milovníky, který ještě rádi otáčíte stránky číslo časopisu Classic Rock, tedy pro vás všechny milovníky, který ještě rádi časopisu Classic Rock, tedy pro vás všechny milovníky, který ještě rádi otáčíte stránky a hlavně rok, tedy pro vás všechny milovníky, který ještě rádi otáčíte stránky a hlavně máte tedy pro vás všechny milovníky, který ještě rádi otáčíte stránky a hlavně máte rádi milovníky, který ještě rádi otáčíte stránky a hlavně máte rádi řekněme ještě rádi otáčíte stránky a hlavně máte rádi řekněme periodik hlavně máte rádi řekněme periodika, které jsou hodně na úrovni, protože rádi. Řekněme periodika, které jsou hodně na úrovni, protože tenhle časopis rádi. Řekněme periodika, které jsou hodně na úrovni, protože tenhle časopis. Řekněme periodika, které jsou hodně na úrovni, protože tenhle časopis vychází opravdu. Periodika, které jsou hodně na úrovni, protože tenhle časopis vychází opravdu ze skvělého. Jsou hodně na úrovni, protože tenhle časopis vychází opravdu ze skvělého základu, protože tenhle časopis vychází opravdu ze skvělého základu zahraničí. Tenhle časopis vychází opravdu ze skvělého základu zahraničního. Časopis vychází opravdu ze skvělého základu zahraničního podloženého.

Vychází opravdu ze skvělého základu zahraničního podloženého a fakt ze skvělého základu zahraničního podloženého a fakta, články a rozhovory k základu zahraničního podloženého a fakta, články a rozhovory, které tam jsou podloženého a fakta, články a rozhovory, které tam jsou, což můžu sám osobně a fakta, články a rozhovory, které tam jsou, což můžu sám osobně potvrdit. A fakta, články a rozhovory, které tam jsou, což můžu sám osobně potvrdit, tak ta články a rozhovory, které tam jsou, což můžu sám osobně potvrdit, tak opravdu stojí za rozhovory, které tam jsou, což můžu sám osobně potvrdit, tak opravdu stojí za to a jsou od jsou, což můžu sám osobně potvrdit, tak opravdu stojí za to a jsou od sám osobně potvrdit, tak opravdu stojí za to a jsou od renomovaných autorů potvrdit. Tak opravdu stojí za to a jsou od renomovaných autorů. Tak hezký pondělí s Okrádiem přeju. Z Okrádiem přeju.

Rokový dopoledne. Rokový dopoledne. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Kamilem Drábem. Rock Radio. Drábem. Rock Radio. Rock Radio.

Ahoj, tady Petr Hrdlička ze skupiny Rock Radio. Ahoj, tady Petr Hrdlička ze skupiny Rock Radio. Ahoj, tady Petr Hrdlička ze skupiny Škvor a zdravím Radio. Ahoj, tady Petr Hrdlička ze skupiny Škvor a zdravím všechny. Ahoj, tady Petr Hrdlička ze skupiny Škvor a zdravím všechny posluchače do skupiny Škvor a zdravím všechny posluchače do rádia. A zdravím všechny posluchače do rádia. Všechny posluchače do rádia.

Ve čtvrtek v 19 hodin... Ve čtvrtek v 19 hodin měla premiéru skladba... Ve čtvrtek v 19 hodin měla premiéru skladba Tajný přání... Ve čtvrtek v 19 hodin měla premiéru skladba Tajný přání, kterou jsme teď... Ve čtvrtek v 19 hodin měla premiéru skladba Tajný přání, kterou jsme teď na rok... Skladba Tajný přání, kterou jsme teď na rok rádiu slyšeli samozřejmě v podání... Přání, kterou jsme teď na rok rádiu slyšeli samozřejmě v podání kapely Škvor, což je skladba už třetí... Teď na rok rádiu slyšeli samozřejmě v podání kapely Škvor, což je skladba už třetí... Slyšeli samozřejmě v podání kapely Škvor, což je skladba už třetí single... Samozřejmě v podání kapely Škvor, což je skladba už třetí single, která je z příka... kapely Škvor, což je skladba už třetí single, která je z připravovaného alba na hraně. Což je skladba už třetí single, která je z připravovaného alba na hraně, který vyjde už a už třetí single, která je z připravovaného alba na hraně, který vyjde už pokud single, která je z připravovaného alba na hraně, který vyjde už pokud počítám ve čtvrtek, která je z připravovaného alba na hraně, který vyjde už pokud počítám ve čtvrtek, paního alba na hraně, který vyjde vyjde už, pokud počítám, ve čtvrtek 15. na hraně, který vyjde už, pokud počítám, ve čtvrtek 15. Vyjde už, pokud počítám, ve čtvrtek 15. No a my jsme s klukama, pokud počítám, ve čtvrtek 15. No a my jsme s klukama, čtvrtek 15. No a my jsme s klukama pro vás připravili podcast 15. No a my jsme s klukama pro vás připravili podcast. Kde se... No a my jsme s klukama pro vás připravili podcast, kde se tímhle albem bude... My jsme s klukama pro vás připravili podcast, kde se tímhle albem budeme... S klukama pro vás připravili podcast, kde se tímhle albem budeme... Zabí... Pro vás připravili podcast, kde se tímhle albem budeme... Zabývat a budeme se jim proplet... Podcast, kde se tímhle albem budeme... Zabývat a budeme se jim... Budeme... Zabývat a budeme se jim proplétat a budeme se bavit o tom, jak vznikalo. Zabývat a budeme se jim proplétat a budeme se bavit o tom, jak vznikalo, co je na něm dobrý. A budeme se jim proplétat a budeme se bavit o tom, jak vznikalo, co je na něm dobrý, co proplétat a budeme se bavit o tom, jak vznikalo, co je na něm dobrý, co je na něm nejlepší. A budeme se bavit o tom, jak vznikalo, co je na něm dobrý, co je na něm nejlepší. Se bavit o tom, jak vznikalo, co je na něm dobrý, co je na něm nejlepší. A prostě tak o tom, jak vznikalo, co je na něm dobrý, co je na něm nejlepší a prostě tak ho vykalo, co je na něm dobrý, co je na něm nejlepší a prostě tak ho vememe o něm dobrý, co je na něm nejlepší a prostě tak ho vememe od začátku až do konce, co je na něm nejlepší a prostě tak ho vememe od začátku až do konce lepší a prostě tak ho vememe od začátku až do konce. Nicméně a prostě tak ho vememe od začátku až do konce. Nicméně celou desku prostě tak ho vememe od začátku až do konce. Nicméně celou desku vememe od začátku až do konce. Nicméně celou desku vám taky budeme hrát až do konce. Nicméně celou desku vám taky budeme hrát celý den do konce. Nicméně celou desku vám taky budeme hrát celý den, respektive celou desku vám taky budeme hrát celý den, respektive zní a večku vám taky budeme hrát celý den, respektive zní a večer taky budeme hrát celý den, respektive zní a večer v 9 hodin si pak hrát celý den, respektive zní a večer v 9 hodin si pak celý den, respektive zní a večer v 9 hodin si pak celý album kapely Škvor na hraně zní a večer v 9 hodin si pak celý album kapely Škvor na hraně a večer v 9 hodin si pak celý album kapely Škvor na hraně pustíme. Večer v 9 hodin si pak celý album kapely Škvor na hraně pustíme celý. Jakože si pak celý album kapely Škvor na hraně pustíme celý. Jakože v premiéře album kapely Škvor na hraně pustíme celý. Jakože v premiéře v podstatě kapely Škvor na hraně pustíme celý. Jakože v premiéře v podstatě, ale ten den už pustíme celý. Jakože v premiéře v podstatě, ale ten den už si ho budete moct pustíme celý. Jakože v premiéře

premiéře v podstatě, ale ten den už si ho budete moct dojít, jakože v premiéře v podstatě, ale ten den už si ho budete moct dojít koupit, a nebo v premiéře v podstatě, ale ten den už si ho budete moct dojít koupit, a nebo vy ostatní, co jste v podstatě, ale ten den už si ho budete moct dojít koupit, a nebo vy ostatní, co jste si dělali předprodej. Ale ten den už si ho budete moct dojít koupit, a nebo vy ostatní, co jste si dělali předprodej. Budete moct dojít koupit, a nebo vy ostatní, co jste si dělali předprodej, tak už ho budete mít doma. Jít koupit, a nebo vy ostatní, co jste si dělali předprodej, tak už ho budete mít doma. Což je skvělý, já už ho mám. Vy ostatní, co jste si dělali předprodej, tak už ho budete mít doma. Což je skvělý, já už ho mám doma nějaký čas. Si dělali předprodej, tak už ho budete mít doma. Což je skvělý, já už ho mám doma nějaký čas, takže už jsem. Tak už ho budete mít doma. Což je skvělý, já už ho mám doma nějaký čas, takže tak už ho budete mít doma. Což je skvělý, já už ho mám doma nějaký čas, takže už jsem měl možnost ho doma. Což je skvělý, já už ho mám doma nějaký čas, takže už jsem měl možnost ho naposlouchat a musím říct. Což je skvělý, já už ho mám doma nějaký čas, takže už jsem měl možnost ho naposlouchat a musím říct, že už ho mám doma nějaký čas, takže už jsem měl možnost ho naposlouchat a musím říct, že je to velice příjemný. Nějaký čas, takže už jsem měl možnost ho naposlouchat a musím říct, že je to velice příjemný pokračování. Už jsem měl možnost ho naposlouchat a musím říct, že je to velice příjemný pokračování předchozí. Možnost ho naposlouchat a musím říct, že je to velice příjemný pokračování předchozího alba Soposlouchat a musím říct, že je to velice příjemný pokračování předchozího alba Sobě věrnej. Musím říct, že je to velice příjemný pokračování předchozího alba Sobě věrnej. Jsou na něj předchozího alba Sobě věrnej. Jsou na něj skvělý písničky a právě píseň Tajný přání alba Sobě věrnej. Jsou na něj skvělý písničky a právě píseň Tajný přání nej. Jsou na něj skvělý písničky a právě píseň Tajný přání je za mě tak na něj skvělý písničky a právě píseň Tajný přání je za mě a právě píseň Tajný přání je za mě takovej, bych řekl, asi právě píseň Tajný přání je za mě takovej, bych řekl, Tajný přání je za mě takovej, bych řekl, asi největší je za mě takovej, bych řekl, asi největší hit za mě takovej, bych řekl, asi největší hit z týhletý desky, ale takovej, bych řekl, asi největší hit z týhletý desky, ale oni řekl, asi největší hit z týhletý desky, ale oni ty písně největší hit z týhletý desky, ale oni ty písně postupně rostou, jak větší hit z týhletý desky, ale oni ty písně postupně rostou, jak je poslouch hit z týhletý desky, ale oni ty písně postupně rostou, jak je poslouchasky, ale oni ty písně postupně rostou, jak je posloucháte, tak se objevujou noví. Oni ty písně postupně rostou, jak je poslouchat. Tak se objevujou noví a ty písně postupně rostou, jak je posloucháte, tak se objevujou noví a postupně rostou, jak je posloucháte, tak se objevujou noví a lezou, jak je posloucháte, tak se objevujou noví a lezou vám pod kůži, tak se objevujou noví a lezou vám pod kůži, zaposlouchávají noví a lezou vám pod kůži, zaposlouchávají se noví a lezou vám pod kůži, zaposlouchávají se, takže těch písní lezou vám pod kůži, zaposlouchávají se, takže těch písní opravdu je tam. Lezou vám pod kůži, zaposlouchávají se, takže těch písní opravdu je tam pod kůži, zaposlouchávají se, takže těch písní opravdu je tam spousta, zaposlouchávají se, takže těch písní opravdu je tam spousta, takže těch písní opravdu je tam spousta. Těším se na to, až uslyšíte třeba písní opravdu je tam spousta. Těším se na to, až uslyšíte třeba Stačí jen. Je tam spousta. Těším se na to, až uslyšíte třeba Stačí jen chtít. Spousta. Těším se na to, až uslyšíte třeba Stačí jen chtít. Což těším se na to, až uslyšíte třeba Stačí jen chtít. Což je taky výborná skladba, která zatím ještě to, až uslyšíte třeba Stačí jen chtít. Což je taky výborná skladba, která zatím ještě teda venku Stačí jen chtít. Což je taky výborná skladba, která zatím ještě teda venku není. Stačí jen chtít. Což je taky výborná skladba, která zatím ještě teda venku není. Ale což je taky výborná skladba, která zatím ještě teda venku není, ale určitě taky výborná skladba, která zatím ještě teda venku není, ale

0: Určitě, teda zatím ještě teda venku není, ale určitě si ještě teda venku není, ale určitě si ji potom můžete najít na desce. Není, ale určitě si ji potom můžete najít na desce a poslechnout. Ale určitě si ji potom můžete najít na desce a poslechnout. No, určitě si ji potom můžete najít na desce a poslechnout. No, určitě si ji potom můžete najít na desce a poslechnout. No, jak jsem říkal, každopádně 15. si ji potom můžete najít na desce a poslechnout. No, jak jsem říkal, každopádně 15. kdy jde najít na desce a poslechnout. No, jak jsem říkal, každopádně 15. kdy deska vychází, se a poslechnout. No, jak jsem říkal, každopádně 15. kdy deska vychází, se jí budeme naslechnout. No, jak jsem říkal, každopádně 15. kdy deska vychází, se jí budeme na Rock Rádiu věnovat. No, jak jsem říkal, každopádně 15. kdy deska vychází, se jí budeme na Rock Rádiu věnovat. Teď se pojďme 15. kdy deska vychází, se jí budeme na Rock Rádiu věnovat. Teď se pojďme věnovat Remons, kdy deska vychází, se jí budeme na Rock Rádiu věnovat. Teď se pojďme věnovat Remons, dáme si taky pak vychází, se jí budeme na Rock Rádiu věnovat. Teď se pojďme věnovat Remons, dáme si na Rock Rádiu věnovat. Teď se pojďme věnovat Remons, dáme si taky Panoptiko anebo Amarant. Rock Rádiu věnovat. Teď se pojďme věnovat Remons, dáme si taky Panoptiko anebo Amarant. Teď se pojďme věnovat Remons, dáme si taky Panoptiko anebo Amarant.
1: Tak co?
0: Remons, dáme si taky Panoptiko anebo Amarant.
1: Tak co, sousede, už má...
0: Dáme si taky Panoptiko anebo Amarant.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy.
0: Taky Panoptiko anebo Amarant.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy.
2: No jasně, že...
0: Amarant.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy.
2: No jasně, že mám.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy.
2: No jasně, že mám.
1: A gumy.
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
1: No nekecej.
2: Citroen, že mám. A k ním nový Citroen.
1: No nekecej.
2: Citroen Happy Days jsou... A k ním nový Citroen.
1: No nekecej.
2: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi Exen.
1: No nekecej.
2: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi...
1: No nekecej.
2: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny. A... Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny. Až 8 let záruka. Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny. Až 8 let záruka. A zimní days jsou tu. S nimi extra ceny. Až 8 let záruka. A zimní pne. S nimi extra ceny. Až 8 let záruka. A zimní pneu k vozu zdarma. S nimi extra ceny. Až 8 let záruka. A zimní pneu k vozu zdarma. Až 8 let záruka. A zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Tak mrkněte na Citroen.cz.
3: Vytvořeno s použitím...
2: Mrkněte na Citroen.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
2: CZ.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v KIK.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v KIK.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v KIK. Zachumlejte se se Stitchem.
3: No s použitím AI.
4: Právě teď v KIK. Zachumlejte se se Stitchem.
3: AI.
4: Právě teď v KIK. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 200. Právě teď v KIK. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249. Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun. A měkké samelejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun. A měkké... Pyžama za 249 korun a měkké sametové pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každé sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a vlečení.

0: za 399 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty za 399 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte. Momenty. KIK. Víc než si myslíte. KIK. Víc než si myslíte. Víc než si myslíte.
1: Vám baráha.
0: Myslíte.
1: Vám baráha. Vám baráha. Děravej. Vám baráha. Děravej. Vám baráha. Děravej. Mě do postele. Vám baráha. Děravej. Fičí, barák děravej, mě do postele fičí, děravej, mě do postele fičí, mě do postele fičí, snad zná fičí, snad zná mý poraděj, snad zná mý poraděj. Snad zná mý poraděj, jinak snad zná mý poraděj, jinak jsem, snad zná mý poraděj, jinak jsem, zná mý poraděj, jinak jsem, poraděj, jinak jsem, jinak jsem. Jinak jsem.

0: Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás Viču, to je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nám, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. Zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdo se vyčmuchává nové zprávy? A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svá? Vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svá? Nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jadí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užka svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným kovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Se z internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Pozor!
0: Užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Pozor! Přijíždí
0: parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Pozor! Přijíždí
0: Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Pozor! Přijíždí dýňová sezóna.
2: Na farmě
0: Najdu tam, co neznám.
1: Pozor! Přijíždí dýňová sezóna.
2: Na farmě Vraňany je vše,
0: co neznám.
1: Pozor! Přijíždí dýňová sezóna.
2: Na farmě Vraňany je vše, veznam.
1: Pozor! Přijíždí dýňová sezóna.
2: Na farmě Vraňany je vše, ve znamení dýní.
1: Pozor! Přijíždí dýňová sezóna.
2: Na farmě Vraňany je vše, ve znamení dýní.
1: Dýňová sezóna.
2: Na farmě Vraňany je vše, ve znamení dýní.
1: Dlabání, malování, dýňová sezóna.
2: Na farmě Vraňany je vše, ve znamení dýní.
1: Dlabání, malování, dýňová stezka.
2: Na Vraňany je vše, ve znamení dýní.
1: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a
2: ve znamení dýní.
1: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní
2: dýní.
1: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti. Dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
2: Dýně si u nás
1: fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
2: Dýně si u nás můžete i koupit.
1: A spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
2: Dýně si u nás můžete i
1: podzimní zábavy pro děti i dospělé.
2: Dýně si u nás můžete i koupit navaření i podzimní
1: pro děti i dospělé.
2: Dýně si u nás můžete i koupit navaření i podzimní výzdobu
1: a dospělé.
2: Dýně si u nás můžete i koupit navaření i podzimní výzdobu
1: a když
2: si u nás můžete i koupit navaření i podzimní výzdobu
1: a když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba
2: koupit navaření i podzimní výzdobu
1: a když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč
2: navaření i podzimní výzdobu
1: a když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová
2: podzimní výzdobu.
1: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burgery. A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito. Hládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová třeba dýňový koláč, dýňová polévka.

Ve čtvrtek v 19 hodin.

0: poznáte chutí.
1: Svět není...
2: Farmě Vraňany.
0: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
1: Svět není jen...
0: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
1: Svět není jen samé slunce a duha je...
0: Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně
0: zlý. Který poznáte chutí.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo.
0: Chutí.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky. Není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky na duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani zadek, a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
3: Nejlevnější pneumatiky
1: Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
3: Nejlevnější pneu.cz.
1: Pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
3: Nejlevnější pneu.cz.
1: Nerozbijete hubu ani za deště.
3: Nejlevnější pneu.cz.
4: Čekáte
1: ani za deště.
3: Nejlevnější pneu.cz.
4: Čekáte na nejvýhodnější
3: nejlevnější pneu.cz.
4: Čekáte na nejvýhodnější čas
3: pneu.cz.
4: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý. Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
2: Tak.
4: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
2: Tak abyste ho nepromeškali.
4: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
2: Tak abyste ho nepromeškali.
4: V Auto S.A. máte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
2: Tak abyste ho nepromeškali.
4: V Auto S.A. máte záruku výhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
2: Tak abyste ho nepromeškali.
4: V Auto S.A. máte záruku výhodné ceny a ojetý vůz?
2: Tak abyste ho nepromeškali.
4: V Auto S.A. máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
2: Tak abyste ho nepromeškali.
4: V Auto S.A. máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
2: Garanci kvality nepromeškali.
4: V Auto S.A. máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
2: Garanci kvality.
4: V Auto S.A. máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
2: Garanci kvality i výhodného financování.
4: Máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
2: Garanci kvality i výhodného financování.
4: Vyberte ceny a široké nabídky.
2: Garanci kvality i výhodného financování.
4: Vyberte si ze 6000 široké nabídky.
2: Garanci kvality i výhodného financování.
4: Vyberte si ze 6000 vozů.
2: Garanci kvality i výhodného financování.
4: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto S.A. právě
2: teď i výhodného financování.
4: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto S.A. právě teď a výhodného
2: financování.
4: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto S.A. právě teď a výhodně. Vyberte si ze 6000 vozů v Auto S.A. právě teď a výhodně.
5: Kdo na to jde? Od Lesa.
4: Ze 6000 vozů v Auto S.A. právě teď a výhodně.
5: Kdo na to jde? Od Lesa.
4: Vozů v Auto S.A. právě teď a výhodně.
5: Kdo na to jde? Od Lesa. Koupí auto u S.A.
4: právě teď a výhodně.
5: Kdo na to jde? Od Lesa. Koupí auto u S.A.
4: právě teď a výhodně.
5: Kdo na to jde? Od Lesa. Koupí auto u S.A. Jde od Lesa. Koupí auto u S.A.
6: Přemýšlíte o nové koupě?
5: Koupí auto u S.A.
6: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
5: Za to u S.A.
6: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Sikon. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Sikon nebo na web. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Sikon nebo na web. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Sikon nebo na web siko.cz, kde najdete in koupelně nebo kuchyni. Zaměřte do prodejen Sikon nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci kuchyni. Zaměřte do prodejen Sikon nebo na web siko.cz, kde najdete in. Zaměřte do prodejen Sikon nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci stylové Sikon nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci stylová řešení a nejoblíbenější na web siko.cz, kde najdete inspiraci stylová řešení a nejoblíbenější CZ, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafit, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní graf inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně nejoblíbenější trendy. Nyní grafický

0: Návrh koupelny zdarma a grafický návrh. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen téma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyň 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyň na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlahy. Podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. I vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. A také podlah. Siko.cz.
1: Někdy se čet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Homecredit.cz naší pobočce nebo online do 15 minut. Homecredit.cz nebo online do 15 minut. Homecredit.cz online do 15 minut. Homecredit.cz 15 minut. Homecredit.cz
2: Všichni.
1: Homecredit.cz
2: Všichni jdeme životem.
1: Homecredit.cz
2: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás, ale všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás, ale někdy může potřebovat životem svou vlastní cestou. Každý z nás, ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé vlastní cestou. Každý z nás, ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé cestou. Každý z nás, ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky z nás, ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a ovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké. 12. Bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké. 12. až 14. podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké. 12. až 14. října v ulici pro nevidomé a slabozraké. 12. až 14. října v ulicích vašeho nevidomé a slabozraké. 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Zraké. 12. až 14. října v ulicích vašeho města. 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá 14. října.

0: ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. V ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka .cz. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka .cz. Pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka .cz. Vidět svět. Bílá pastelka .cz.
1: Doktor Max.
0: Bílá pastelka .cz.
1: Doktor Max o vás pečuje.
0: Pastelka .cz.
1: Doktor Max o vás pečuje už
0: .cz.
1: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte. Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října. Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250. O vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola 60 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola chytrého a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola chytré hodinky nebo získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky, registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky, nebo poukazy na měření chyže o elektrokola, chytré hodinky, nebo poukazy na měření cholesterolu. Prokola, chytré hodinky, nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drma, chytré hodinky, nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na hodinky, nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drma nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz / soutěž na měření cholesterolu. Více na drmax.cz / soutěž cholesterolu. Více na drmax.cz / soutěž. / soutěž.
2: Vyber si ze široké nabídky Direct Auto. Vyber si ze široké nabídky Direct Auto. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke nabídky Direct Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu Direct Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Je zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladnu vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct a v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto CZ. To i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto CZ. Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně férce. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně férový auto. Direct Auto. Konečně férový autobazar. Bazar.

0: Sukorady. Sukorady. www.oknasukorady.cz. Sukorady. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Slyšíte? To je seznam.

0: dýňové burrito, dýňové noki, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe. Dýňové burrito, dýňové noki, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe. Dýňové noki, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
1: Dýňový ráj na farmě.
0: Dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
1: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
0: Fanka a dokonce i dýňové kafe.
1: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
0: Farma Vraňany. Dokonce i dýňové kafe.
1: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
0: Farma Vraňany. Originál, který pije kafe.
1: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
0: Farma Vraňany. Originál, který poznáte.
1: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
0: Farma Vraňany. Originál, který

0: Pít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz. Letost. Lístky na rokovýradio.cz. Lístky na rokovýradio.cz. Ahoj, rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Minijeřáb z Zlín. Ahoj, jsem Minijeřáb z Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat. Ahoj, jsem Minijeřáb z Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat. Ahoj, jsem Minijeřáb z Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jsem Minijeřáb z Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrik z Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím. Stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. I usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na Minijeřáb.cz. Usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na Minijeřáb.cz. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na Minijeřáb.cz. Pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na Minijeřáb.cz. Kouřím a dovezu se sám. Více na Minijeřáb.cz. Více na Minijeřáb.cz.
2: Rok má být tvrdý.
1: Na Minijeřáb.cz.
2: Rok má být tvrdý.
1: A Zlín.cz.
2: Rok má být tvrdý. A beton taky. Rok má být tvrdý. A beton taky. Ferobet. Rok má být tvrdý. A beton taky. Ferobet. Krásnej. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná z beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeďky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz. A pevná zeď. Ferobet.cz. Pevná zeď. Ferobet.cz. Ferobet.cz.

ale my na sebe. Ale my na sebe po 18 rok rádia radši. Ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. Ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. Ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach. 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach. Ale pořádnej rokový rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach. Ale pořádnej rokový dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach. Ale pořádnej rokovej mejdan. A nebude to žádnej potlach. Ale pořádnej rokovej mejdan. Je to žádnej potlach, ale pořádnej rokovej mejdan. Tři ostrý český skupiny. Plach, ale pořádnej rokovej mejdan. Tři ostrý český skupiny. Rokovej mejdan. Tři ostrý český skupiny. Tým Rock Rádia. Slušný. Tři ostrý český skupiny. Tým Rock Rádia. Slušný rockerky. Křest kalendářů. Prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích. Je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy pením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovních, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datar, mějte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s námi sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokový rádio ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokový rádio CZ. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokový rádio CZ.

0: To je krásný, jak se s tím Queeni pohráli v roce...
1: To je krásný, jak se s tím Queeni pohráli v roce 95.
2: Popřát a samozřejmě i jeden hudební dárek a taky tři kapely, který nám přijdou

0: jdou popřát a samozřejmě i jeden hudební dárek navíc. To všechno víte taky, kapely, který nám přijdou popřát a samozřejmě i jeden hudební dárek navíc. To všechno víte, tam přijdou popřát a samozřejmě i jeden hudební dárek navíc. To všechno víte taky. Co se týká toho kalendáře, a samozřejmě i jeden hudební dárek navíc. To všechno víte taky. Co se týká toho kalendáře, tak samozřejmě i jeden hudební dárek navíc. To všechno víte taky. Co se týká toho kalendáře, tak ten se hudební dárek navíc. To všechno víte taky. Co se týká toho kalendáře, tak ten se oficiálně pokřtí. To všechno víte taky. Co se týká toho kalendáře, tak ten se oficiálně taky. Co se týká toho kalendáře, tak ten se oficiálně pokřtí na narozeninách a do se týká toho kalendáře, tak ten se oficiálně pokřtí na narozeninách a do prodeje toho kalendáře, tak ten se oficiálně pokřtí na narozeninách a do prodeje půjde, tak ten se oficiálně pokřtí na narozeninách a do prodeje půjde 9. listopadu. Ten se oficiálně pokřtí na narozeninách a do prodeje půjde 9. listopadu. Ne pokřtí na narozeninách a do prodeje půjde 9. listopadu. Ale pokud už se na narozeninách a do prodeje půjde 9. listopadu. Ale pokud už se nemůžete dočkat, do prodeje půjde 9. listopadu. Ale pokud už se nemůžete dočkat, tak se může půjde 9. listopadu. Ale pokud už se nemůžete dočkat, tak se můžete podívat na 9. listopadu. Ale pokud už se nemůžete dočkat, tak se můžete podívat na naše sociální. Už se nemůžete dočkat, tak se můžete podívat na naše sociální sítě. A tak můžete dočkat, tak se můžete podívat na naše sociální sítě. A taky do slušný party se můžete podívat na naše sociální sítě. A taky do slušný party na rokový rádio podívat na naše sociální sítě. A taky do slušný party na rokovýradio.cz sociální sítě. A taky do slušný party na rokovýradio.cz sítě. A taky do slušný party na rokovýradio.cz a tam na vás čeká takový jakože překvapení, dozvíte se, jaký rokový hudebníky a jaký zvířata jsme pro vás letos nafotili do kalendáře,
1: Aktuálně tento měsíc v říjnu.

0: kupujte na naše narozeniny, aktuálně tento měsíc v říjnu stojí 890. Kupujte na naše narozeniny, aktuálně tento měsíc v říjnu stojí 890 korun a na naše narozeniny, aktuálně tento měsíc v říjnu stojí 890 korun a v listopadu narozeniny, aktuálně tento měsíc v říjnu stojí 890 korun a v listopadu bude tento měsíc v říjnu stojí 890 korun a v listopadu budou stát 990. V říjnu stojí 890 korun a v listopadu budou stát 990. 890 korun a v listopadu budou stát 990. 90 korun a v listopadu budou stát 990.
1: Padají
0: stát 990.
1: Padají vám vlasy. Vraťte úder.
0: 90.
1: Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový. Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový. Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit der. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin doping pro vaše vlasy a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin doping pro vaše vlasy a dědičnému vypadávání. Alpecin doping pro vaše vlasy vypadávání. Alpecin doping pro vaše vlasy.
0: No a my jedeme dál v roku...
1: Alpecin, doping pro vaše vlasy.
0: No a my jedeme dál v rokovým dopolední...
1: Doping pro vaše vlasy.
0: No a my jedeme dál v rokovým dopolední...
1: Pro vaše vlasy.
0: No a my jedeme dál v rokovým dopolední, za chvíli jeden...
1: Vlasy.
0: No a my jedeme dál v rokovým dopolední, za chvíli jedenáctá, to znamená elektrický... No a my jedeme dál v rokovým dopolední, za chvíli jedenáctá, to znamená elektrický oběd. No a my jedeme dál v rokovým dopolední, za chvíli jedenáctá, to znamená elektrický oběd. No a my jedeme dál v rokovým dopolední, za chvíli jedenáctá, to znamená elektrický oběd. Muzika podle vašich chutí. Rokovým dopolední, za chvíli jedenáctá, to znamená elektrický oběd. Muzika podle vašich chutí a přání. Do týdne, za chvíli jedenáctá, to znamená elektrický oběd. Muzika podle vašich chutí a přání. Do té doby. Chvíli jedenáctá, to znamená elektrický oběd. Muzika podle vašich chutí a přání. Do týdne, to znamená elektrický oběd. Muzika podle vašich chutí a přání. Do té doby. Ještě Vysací zámek, architektský oběd, muzika podle vašich chutí a přání, do té doby ještě Vysací zámek, architekt, muzika podle vašich chutí a přání, do té doby ještě Vysací zámek, architekt, anebo taky Blinkmanity a přání, do té doby ještě Vysací zámek, architekt, anebo taky Blinkmanity tu na Rock Rádiu. Do té doby ještě Vysací zámek, architekt, anebo taky Blinkmanity tu na Rock Rádiu. Ještě Vysací zámek, architekt, anebo taky Blinkmanity tu na Rock Rádiu. Na Rock Rádiu.
1: Ráno do práce, odpoledne za město. Ráno do práce, odpoledne za město. A o víkendu? Ráno do práce, odpoledne za město. A o víkendu? Divočina. Odpoledne za město. A o víkendu? Divočina. Nový dne za město. A o víkendu? Divočina. Nový. A o víkendu? Divočina. Nový víkendu. Divočina. Nový Jeep. Divočina. Nový Jeep Avenger. Kompaktní SUV se zárukou na 5 let. Nový Jeep Avenger. Kompaktní SUV se zárukou. Nový Jeep Avenger. Kompaktní SUV se zárukou. Jeep Avenger. Kompaktní SUV se zárukou na 5 let. Pořídíte Avenger. Kompaktní SUV se zárukou na 5 let pořídíte od 449. SUV se zárukou na 5 let pořídíte od 449 tisíc zárukou na 5 let pořídíte od 449 tisíc 900 korun na 5 let pořídíte od 449 tisíc 900 korun. Pořídíte od 449 tisíc 900 korun. Jeep od 449 900 korun.

0: Jeep Avenger. 349 900 korun. Jeep Avenger. Tak 49 900 korun. Jeep Avenger. Tak kam to 900 korun. Jeep Avenger. Tak kam to bude? Jeep Avenger. Tak kam to bude? Jeep Avenger. Tak kam to bude? Avenger. Tak kam to bude? Znabík kam to bude? Z nabídky bude. Z nabídky 7 dní Peugeot. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 370 i svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 370 kus za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc nebo 2208 již za 379 tisíc nebo 2008 již za 475 již za 379 tisíc nebo 2008 již za 479 tisíc nebo 2008 již za 475 tisíc 5 tisíc nebo 2008 již za 475 tisíc 7 dní Peugeot po 2008 již za 475 tisíc 7 dní Peugeot právě již za 475 tisíc 7 dní Peugeot právě teď.
1: Tak nečekejte, jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Autosalony Kopeté, jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký, jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký, služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na kopecký.cz.
3: Tak děti, zítra je taky den.
2: Zvyká. Více na kopecký.cz.
3: Tak děti, zítra je taky den.
2: Kopecký.cz.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinka.
2: CZ.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinka. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinka. Zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinka. A teď už do spacáku a spinka. Spacáku a spinka.
4: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělá. Luboši, ty ho nebyl.

0: bezkempu.cz. Jinak zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
1: Gravitrax Spider... Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
1: Gravitrax Spider-Man startovní...
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
1: Gravitrax Spider-Man startovní sada...
2: Ta XX... A dvojka a Šoproku přináší...
1: Gravitrax Spider-Man startovní sada...
2: Ta XXL novinka roku přináší...
1: Gravitrax Spider-Man startovní sada...
2: Ta XXL novinka od Ravensburgu...
1: Gravitrax Spider-Man startovní sada...
2: Ta XXL novinka od Ravensburgu...
1: Jasně, Spider-Man startovní sada...
2: Ta XXL novinka od Ravensburgu.
1: Jasně, kuličková dráha se subsada.
2: Ta XXL novinka od Ravensburgu.
1: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
2: Ta XXL novinka od Ravensburgu.
1: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
2: Tomka od Ravensburgu.
1: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
2: To musím mít.
1: V Ravensburgu. Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
2: To musím mít.
1: V Mironetu není sně, kuličková dráha se superhrdiny.
2: To musím mít.
1: V Mironetu není za bomba cenu 2000ková dráha se superhrdiny.
2: To musím mít.
1: V Mironetu není za bomba cenu 2000 dráha se superhrdiny.
2: To musím mít.
1: V Mironetu není za bomba cenu 2700 dráhy.
2: To musím mít.
1: V Mironetu není za bomba cenu 2700.
2: Musím mít.
1: V Mironetu není za bomba cenu 2799. V Mironetu není za bomba cenu 2799. Kdy to není za bomba cenu 2799. Když stavebnice, tak bomba cenu 2799. Když stavebnice, tak Mironet.
2: Klik
1: 1799. Když stavebnice,
2: tak Mironet. Klikni.
1: 69. Když stavebnice,
2: tak Mironet. Klikni.
3: Střešní okna Fenet.
1: Když stavebnice,
2: tak Mironet. Klikni.
3: Střešní okna Fenet.
1: Když stavebnice,
2: tak Mironet. Klikni.
3: Střešní okna Fenestra.
1: Chce,
2: tak Mironet. Klikni.
3: Střešní okna Fenestra.
4: Fenestra?
3: Ano.
2: Mironet. Klikni.
3: Střešní okna Fenestra.
4: Fenestra?
3: Ano. Česká střed.
2: Klikni.

0: mezi vámi a nebem interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra, mezi vámi a nebem již 40 let. Střešní okna Fenestra, mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra, střešní okna Fenestra, mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz. Fenestra, mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
1: Pozor, metalová temnota.
0: Bem již 40 let. Fenestra.cz.
1: Pozor,
0: meš 40 let. Fenestra.cz.
1: Pozor, metalová temnota útočí.
0: CZ.
1: Pozor, metalová temnota útočí. Dimmuborgir Behemoth. Pozor, metalová temnota útočí. Dimmuborgir Behemoth Dark Funeral. Metalová temnota útočí. Dimmuborgir Behemoth Dark Funeral. Tato ďábelská útočí. Dimmuborgir Behemoth Dark Funeral. Tato ďábelská Dimmuborgir Behemoth Dark Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne brněnskou halu Behemoth Dark Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne brněnskou halu Vodova Dark Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne brněnskou halu Vodova
2: Satanovi Legal.
1: Tato ďábelská trojice ovládne brněnskou halu Vodova
2: Satanovi Legie. Spojte se.
1: Ďábelská trojice ovládne brněnskou halu Vodova.
2: Satanovi Legie, spojte se.
1: Dimmuborgir ovládne brněnskou halu Vodova.
2: Satanovi Legie, spojte se.
1: Dimmuborgir Behemothovou halu Vodova.
2: Satanovi Legie, spojte se.
1: Dimmuborgir Behemoth a Dark Vodova.
2: Satanovi Legie, spojte se.
1: Dimmuborgir Behemoth a Dark Funeral.
2: Satanovi Legie, spojte se.
1: Dimmuborgir Behemoth a Dark Funeral. Běsní v Brně,
2: spojte se.
1: Dimmuborgir Behemoth a Dark Funeral. Běsní v Brně už
2: spojte se.
1: Dimmuborgir Behemoth a Dark Funeral. Běsní v Brně už 24. Behemoth a Dark Funeral. Běsní v Brně už 24. října.
2: Buďte tam.
1: Behemoth a Dark Funeral. Běsní v Brně už 24. října.
2: Buďte tam.
1: Funeral. Běsní v Brně už 24. října.
2: Buďte tam.
1: Běsní v Brně už 24. října.
2: Buďte tam.
1: Už 24. října.
2: Buďte tam.
1: 24. října.
2: Buďte tam.
1: Října.
2: Buďte tam. Buďte tam.
3: Sedíš celý den na pře... Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde právě na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativ bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu. Nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu. Tak zahoď práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu. Tak zahoď razítko. Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu. Tak zahoď razítko. Kreativní a cool

tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Proč bychom měli vybrat právě tebe? Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na Radio House.cz.

0: Kvalitní vrtané studny. Kvalitní vrtané studny na klíč. Z 10. Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč. S 10letou zárukou. Profivoda. Kvalitní vrtané studny na klíč. S 10letou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč. S 10letou zárukou. Profivoda.cz. Dny na klíč. S 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Ceny rostou.
0: Letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí.
0: Profivoda.cz.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí.
2: Ale zlato?
0: CZ.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí.
2: Ale zlato?
1: Čísla mizí.
2: Ale zlato?
1: To tu bude vždycky. A u portál CZ.
2: Ale zlato?
1: To tu bude vždycky. A u portál CZ.
2: Zlato?
1: To tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty,
2: to tu bude vždycky.
1: A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží poky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
2: Zlaté mince.
1: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
2: Zlaté mince a cihličky.
1: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
2: Zlaté mince a cihličky.
1: Jistota ve vašich
2: hodnoty, které vydrží po generace.
1: Zlaté mince a cihličky.
2: Jistota ve vašich rukou.
1: A vydrží po generace.
2: Zlaté mince a cihličky.
1: Jistota ve vašich rukou.
2: A u jako zlato
1: po generace.
2: Zlaté mince a cihličky.
1: Jistota ve vašich rukou.
2: A u jako zlato.
1: Zlaté mince a cihličky.
2: Jistota ve vašich rukou.
1: A u jako zlato.
2: Portál jako brána k bričky.
1: Jistota ve vašich rukou.
2: A u jako zlato.
1: Portál jako brána k bezpečí.
2: Jistota ve vašich rukou.
1: A u jako zlato.
2: Portál jako brána
1: ve vašich rukou.
2: A u jako zlato.
1: Portál jako brána k bezpečí.
2: A u rukou.
1: A u jako zlato.
2: Portál jako brána k bezpečí.
1: A u portál.
2: U jako zlato.
1: Portál jako brána k bezpečí.
2: A u portál CZ.
1: Portál jako brána k bezpečí.
2: A u portál CZ.
3: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozrakové pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké. 12. až 14. podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké. 12. až 14. služby pro nevidomé a slabozraké. 12. až 14. října v ulicích vašeho nevidomé a slabozraké. 12. až 14. října v ulicích vašeho města. 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka o města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
4: Ale co
3: pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
4: Ale co
3: vidět svět. Bílá pastelka.cz.
4: Ale co pak
5: pískají brzdy.
3: Bílá pastelka.cz.
4: Ale co pak
5: pískají brzdy, bouchá podvoz.
3: Bílá pastelka.cz.
4: Ale co pak
5: pískají brzdy, bouchá.

0: podvozek.cz. Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek. Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek. Svítí kontrolky, ať copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek. Svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Pískají brzdy, bouchá podvozek. Svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to, bouchá podvozek. Svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a oprav. Svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 zvelo a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní to servis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis. Ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy. Bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy. Ať už zrovna. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy. Ať už zrovna míříte kamkoliv. Pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy. Ať už zrovna míříte kamkoliv. Zkuste poruchy CZ. Jezděte bez poruchy. Ať už zrovna míříte kamkoliv. Zkuste rozluštit hádanku. Jezděte bez poruchy. Ať už zrovna míříte kamkoliv. Zkuste rozluštit hádanku. Ano, poruchy. Ať už zrovna míříte kamkoliv, zkuste rozluštit hádanku. Panorama. Ať už zrovna míříte kamkoliv, zkuste rozluštit hádanku. Panorama nad hlavou. Míříte kamkoliv, zkuste rozluštit hádanku. Panorama nad hlavou. 407 koliv, zkuste rozluštit hádanku. Panorama nad hlavou. 470, zkuste rozluštit hádanku. Panorama nad hlavou. 475 litrů hádanku. Panorama nad hlavou. 475 litrů místa za vámi. Panorama nad hlavou. 475 litrů místa za vámi. A až 400 hlavou. 475 litrů místa za vámi. A až 440. 475 litrů místa za vámi. A až 440. 75 litrů místa za vámi. A až 440 kilometrů před vámi na 1 litrů místa za vámi. A až 440 kilometrů před vámi na jeden zátah. Tak s vámi. A až 440 kilometrů před vámi na jeden zátah. Tak schválně. Až 440 kilometrů před vámi na jeden zátah. Tak schválně. Co je 40 kilometrů před vámi na jeden zátah? Tak schválně. Co je to? Před vámi na jeden zátah. Tak schválně. Co je to? No přece na jeden zátah. Tak schválně. Co je to? No přece nová tah. Tak schválně. Co je to? No přece nová Škoda Epic. Válně, co je to? No přece nová Škoda Epic. Pro vaše Epic. Co je to? No přece nová Škoda Epic. Pro vaše epické No přece nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
1: Na vaši.
0: No přece nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
1: Na vaši návštěvu.
0: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
1: Na vaši návštěvu se těší
0: Škoda Epic pro vaše epické zážitky.
1: Na vaši návštěvu se těší Autobranka
0: pro vaše epické zážitky.
1: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autor
0: zážitky.
1: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchovu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchovu.

0: okna mezi vámi a nebem již 40... Fenestra? Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střecha?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v
0: klidu. Střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu.
0: A okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu.
0: A vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu.
0: A bez starostí již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí.
0: Ano, česká střešní
1: let. Výměna střešních oken.

0: Náchodě. Tobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz
1: Rock Radio.
0: Autobranka.cz
1: Rock Radio.
0: CZ

Kempovat může... Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez... Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Bez kempu můžeš i jinak. Zkus to bez...

Bezplatné zaměření, výroba ní okna fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba ale fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba ale i profesionální montáž. Od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba ale i profesionální montáž. A pozor, bezplatné zaměření, výroba ale i profesionální montáž. A pozor, výměny výroba ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiéru. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešen umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna fenestra. Mezi vámi bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna fenestra. Do interiérových obkladů.

0: projekt Nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě vod. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká.
0: Prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe.

do huby, myslel si kapanku, kohoutí hnát si zapích do huby, myslel si, že je to znát. Kohoutí hnát si zapích do huby, myslel si, že je to znám kapanku. Hnát si zapích do huby, myslel si, že je to znám kapanku. Teplej rumpích do huby,

Rokový dopoledne. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Drábem. Rock Radio. Rock Radio.

0: až na výběr vozů skladem i hned k odběru.
1: To je Domanský.
0: Auto kupujte až s nabídkou od skladem i hned k odběru.
1: To je Domanský.
0: Auto kupujte až s nabídkou od Domanský i hned k odběru.
1: To je Domanský.
0: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
1: To je Domanský.
0: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
2: Klikni!
3: Mironet!
1: Domanský!
0: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
2: Klikni!
0: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
2: Klikni!
3: Mironet! Nová dvojka
0: až s nabídkou od Domanského.
2: Klikni!
3: Mironet! Nová dvojka až o proku přináší...
2: Gravitrak
0: od Domanského.
2: Klikni!
3: Mironet! Nová dvojka až o proku přináší...
2: Gravitrak SPO. Klikni!
3: Mironet! Nová dvojka až o proku přináší...
2: Gravitrax Spider-Man!
3: Stavěj dráhy!
2: Klikni!
3: Mironet! Nová dvojka až o proku přináší...
2: Gravitrax Spider-Man!
3: Stavěj dráhy se... Nová dvojka až o proku přináší...
2: Gravitrax Spider-Man!
3: Stavěj dráhy se svým hrdinou... Až o proku přináší...
2: Gravitrax Spider-Man!
3: Stavěj dráhy se svým hrdinou!
2: Když stavebnice...
3: Tak!
2: Gravitrax Spider-Man!
3: Stavěj dráhy se svým hrdinou!
2: Když stavebnice...
3: Tak! Mironet!
2: Gravitrax Spider-Man!
3: Stavěj dráhy se svým hrdinou!
2: Když stavebnice,
3: tak Mironet.
2: Spider-Man.
3: Stavěj dráhy se svým hrdinou.
2: Když stavebnice,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát. Dráhy se svým hrdinou.
2: Když stavebnice,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát. Svým hrdinou.
2: Když stavebnice,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Chceme ho postavit vlastní.
2: Když stavebnice,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Tak Mironet.
3: Klikni dvakrát.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
3: Klikni dvakrát.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
5: Vybrat.
3: Krát.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
5: Vybrat dobrý materiál.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
5: Vybrat dobrý materiál.
6: A vybudovat náš domov.
4: Postavit vlastníma rukama.
5: Vybrat dobrý materiál.
6: A vybudovat náš domov.
4: Vlastníma rukama.
5: Vybrat dobrý materiál.
6: A vybudovat náš domov.
4: Porfix.
5: Brát dobrý materiál
6: a vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zdět
5: materiál
6: a vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem
6: a vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
6: Náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Budujte srdcem.
7: Ne.
4: Te srdcem.
7: Ne.
8: Každý je naladěný.
7: Ne.
8: Každý je naladěný na něco jiného.
7: Ne.
8: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás...
7: Ne.
8: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás...
7: Ne.
8: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu... Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50... K novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI. Vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákup. 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy. 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy. Procent zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na e-kupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
9: Přijďte si do Benu pro
8: víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
9: Přijďte si do Benu pro léky i pro rady.
8: Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
9: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Více na rb.cz.
9: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Na rb.cz.
9: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.

0: Kolik
1: přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
0: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
0: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Pro léky i pro radu.
0: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte i pro radu.
0: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku, s kartou.
0: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku.
0: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte...
0: Doplácet, prosím.
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000...
0: Prosím.
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků... Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a více léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kapsách. Bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kapsách. Nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Ti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. Tatár. Lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
3: Tatár tvých
1: nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
3: Tatárt vyhlašuje Tatár.cz.
1: Benu. Rádi vám poradíme.
3: Tatárt vyhlašuje Tatárt nákupy.
1: Benu. Rádi vám poradíme.
3: Tatárt vyhlašuje Tatárt nákupy.
4: Slyším.
1: Vám poradíme.
3: Tatárt vyhlašuje Tatárt nákupy.
4: Slyším.
3: Tatárt vyhlašuje Tatárt nákupy.
4: Slyším. Tatárt nákupy.
3: Tatárt vyhlašuje Tatárt nákupy.
4: Slyším. Tatárt nákupy.
3: Ano. Tatárt nákupy.
4: Slyším. Tatárt nákupy.
3: Ano. Tatárt nákupy.
4: Slyším. Tatárt nákupy.
3: Ano. Tatárt nákupy.
4: Slyším. Tatárt nákupy.
3: Ano. Tatárt nákupy s fůrou ex.
4: Nákupy.
3: Ano. Tatárt nákupy s fůrou exkluzivních slev.
5: Odstartujte podzim naplno s novou...
3: Ano, Tatárt nákupy s fůrou exkluzivních slev.
5: Odstartujte podzim naplno...
3: Tatárt nákupy s fůrou exkluzivních slev.
5: Odstartujte podzim naplno s novým notebookem...
3: S fůrou exkluzivních slev.
5: Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletních
3: slev.
5: Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který... Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až odvatujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až odvatujte naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji. Notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
4: To je mazec.
5: Tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
4: To je mazec.
5: Tatárt. Který pořídíte až o 20% levněji.
4: To je mazec.
5: Tatárt. Opravdový až o 20% levněji.
4: To je mazec.
5: Tatárt. Opravdový 20% levněji.
4: To je mazec.
5: Tatárt. Opravdový elektrospecialista.
4: Levněji. To je mazec.
5: Tatárt. Opravdový elektrospecialista.
6: K novému Peugeotu.
4: To je mazec.
5: Tatárt. Opravdový elektrospecialista.
6: K novému Peugeotu.
4: Parádní.
5: Tatárt. Opravdový elektrospecialista.
6: K novému Peugeotu. Parádní nákupy. Pouze.
5: Opravdový elektrospecialista.
6: K novému Peugeotu. Parádní nákupy. Pouze.
5: Vý elektrospecialista.
6: K novému Peugeotu. Parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete.
5: Lista.
6: K novému Peugeotu. Parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu. Parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu. Parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru a u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pamanské.

0: dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády. Dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. K novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz. Na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz. Centru Arkády Pankrác. Domanský.cz. Arkády Pankrác. Domanský.cz.
1: Snáv
0: Domanský.cz.
1: S námi je balení
0: CZ.
1: S námi je balení hrou. S námi je balení hrou. Velkou. S námi je balení hrou. Velkou obchod a e-shop obal. S námi je balení hrou. Velkou obchod a e-shop obaly.cz. Váš s námi je balení hrou. Velkou obchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý. S námi je balení hrou. Velkou obchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého hrou. Velkou obchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého. Velkou obchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalů. Obchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www. Obaly. Spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www. Obaly.cz. Širokého sortimentu obalových materiálů. www. Obaly.cz. Sortimentu obalových materiálů. www. Obaly.cz. Materiálů www.obaly.cz www.obaly.cz www.obaly.cz

0: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeotku. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208. I vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 307 nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc nebo dalších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc nebo 2008. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc nebo 2008. 208 již za 379 tisíc nebo 2008 již za 379 tisíc nebo 2008 již za 475 tisíc nebo 2008 již za 475 tisíc 5000 nebo 2008 již za 475 tisíc 7 dní Peugeot nebo 2008 již za 475 tisíc 7 dní Peugeot právě teď již za 475 tisíc 7 dní Peugeot právě teď pro svůj nový 75 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď. Pro svůj nový Peugeot si přijď. 7 dní Peugeot. Právě teď. Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. 7 dní Peugeot. Právě teď. Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Právě teď. Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů. Teď. Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem. Kuj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru. Si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
1: To je Domanský.
0: Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
1: To je Domanský.
0: Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
1: To je Domanský.
0: Auto kupujte.

0: s vyhlášením výsledků senátních voleb, vyhlášením ve sbírce zákonů spolu s vyhlášením výsledků senátních voleb v pěti obvodech, sbírce zákonů spolu s vyhlášením výsledků senátních voleb v pěti obvodech, kde si lidé zvolili senát, spolu s vyhlášením výsledků senátních voleb v pěti obvodech, kde si lidé zvolili senátora už výsledků senátních voleb v pěti obvodech, kde si lidé zvolili senátora už v prvním kole. U senátních voleb v pěti obvodech, kde si lidé zvolili senátora už v prvním kole. V pěti obvodech, kde si lidé zvolili senátora už v prvním kole. Rusko údajech, kde si lidé zvolili senátora už v prvním kole. Rusko údajně zasahovalo, zvolili senátora už v prvním kole. Rusko údajně zasahovalo do referenda o už v prvním kole. Rusko údajně zasahovalo do referenda o odchodu Británie z kole. Rusko údajně zasahovalo do referenda o odchodu Británie z Evropské. Rusko údajně zasahovalo do referenda o odchodu Británie z Evropské unie v roce 2000. Rusko údajně zasahovalo do referenda o odchodu Británie z Evropské unie v roce 2016. Zasahovalo do referenda o odchodu Británie z Evropské unie v roce 2016. Referenda o odchodu Británie z Evropské unie v roce 2016. Uvedl to premiér Andy odchodu Británie z Evropské unie v roce 2016. Uvedl to premiér Andy Burnham z Evropské unie v roce 2016. Uvedl to premiér Andy Burnham. Prohlásil také, že 2016. Uvedl to premiér Andy Burnham. Prohlásil také, že podobné aktivity. Uvedl to premiér Andy Burnham. Prohlásil také, že podobné aktivity se odehrávají i v to premiér Andy Burnham. Prohlásil také, že podobné aktivity se odehrávají i v Německu. Burnham prohlásil také, že podobné aktivity se odehrávají i v Německu. Je to poprvé, co Brit prohlásil také, že podobné aktivity se odehrávají i v Německu. Je to poprvé, co britské, že podobné aktivity se odehrávají i v Německu. Je to poprvé, co britský premiér řekl, že se Rusko se odehrávají i v Německu. Je to poprvé, co britský premiér řekl, že se Rusko snažilo ovlivnit i v Německu. Je to poprvé, co britský premiér řekl, že se Rusko snažilo ovlivnit hlasování. Je to poprvé, co britský premiér řekl, že se Rusko snažilo ovlivnit hlasování o Brexitu. Řekl, že se Rusko snažilo ovlivnit hlasování o Brexitu. Tenistka Marie Bouzková, že se Rusko snažilo ovlivnit hlasování o Brexitu. Tenistka Marie Bouzková postoupila ovlivnit hlasování o Brexitu. Tenistka Marie Bouzková postoupila na turnaji ve Wuhanu o Brexitu. Tenistka Marie Bouzková postoupila na turnaji ve Wuhanu po skreči Clary Tang. Tenistka Marie Bouzková postoupila na turnaji ve Wuhanu po skreči. Tenistka Marie Bouzková postoupila na turnaji ve Wuhanu po skreči Clary Townsonové do druhého kola. Marie Bouzková postoupila na turnaji ve Wuhanu po skreči Clary Townsonové do druhého kola. A postoupila na turnaji ve Wuhanu po skreči Clary Townsonové do druhého kola. Dánka kvůli zranění na ve Wuhanu po skreči Clary Townsonové do druhého kola. Dánka kvůli zranění levého lítka vzdala skreči Clary Townsonové do druhého kola. Dánka kvůli zranění levého lítka vzdala zápas Clary Townsonové do druhého kola. Dánka kvůli zranění levého lítka vzdala zápas z druhého kola. Dánka kvůli zranění levého lítka vzdala zápas za stavu 6-1. Dánka kvůli zranění levého lítka vzdala zápas za stavu 6-1 2-0 pro českou levého lítka vzdala zápas za stavu 6-1 2-0 pro českou tenistku. Dohrála lítka vzdala zápas za stavu 6-1 2-0 pro českou tenistku. Dohrála naopak zápas za stavu 6-1 2-0 pro českou tenistku. Dohrála naopak Sára Bejlek, která stavu 6-1 2-0 pro českou tenistku. Dohrála naopak Sára Bejlek, která 2-0 pro českou tenistku. Dohrála naopak Sára Bejlek, která podlehla 3-6 a českou tenistku. Dohrála naopak Sára Bejlek, která podlehla 3-6 a 4-6 jas. Dohrála naopak Sára Bejlek, která podlehla 3-6 a 4-6 Jasmin Paul. Dohrála naopak Sára Bejlek, která podlehla 3-6 a 4-6 Jasmin Pauliniové Bejlek, která podlehla 3-6 a 4-6 Jasmin Pauliniové z Itálie. Rok. Která podlehla 3-6 a 4-6 Jasmin Pauliniové z Itálie.
1: Rok Radio.
0: 3-6 a 4-6 Jasmin Pauliniové z Itálie.
1: Rok Radio. Počasí.
0: 3-6 Jasmin Pauliniové z Itálie.
1: Rok Radio. Počasí.
0: Jasmin Pauliniové z Itálie.
1: Rok Radio. Počasí.
0: Pauliniové z Itálie.
1: Rok Radio. Počasí.
0: Tak jdeme z Itálie.
1: Rok Radio. Počasí.

0: Tak jdeme ještě na počasí dneska. Rock Radio. Počasí. Tak jdeme ještě na počasí, dneska bude proměnlivá počasí. Tak jdeme ještě na počasí, dneska bude proměnlivá oblačnost ve počasí. Tak jdeme ještě na počasí, dneska bude proměnlivá oblačnost. Tak jdeme ještě na počasí, dneska bude proměnlivá oblačnost, ve Slezsku očekáváme přehánky. Tak jdeme ještě na počasí, dneska bude proměnlivá oblačnost, ve Slezsku očekáváme přehánky a denní teploty mezi. Počasí dneska bude proměnlivá oblačnost, ve Slezsku očekáváme přehánky a denní teploty mezi 10. Proměnlivá oblačnost, ve Slezsku očekáváme přehánky a denní teploty mezi 10 až oblačnost, ve Slezsku očekáváme přehánky a denní teploty mezi 10 až 14. Ve Slezsku očekáváme přehánky a denní teploty mezi 10 až 14 stupni Celsia. Očekáváme přehánky a denní teploty mezi 10 až 14 stupni Celsia. A denní teploty mezi 10 až 14 stupni Celsia. Ať už teploty mezi 10 až 14 stupni Celsia. Ať mezi 10 až 14 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří.
0: Až 14 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce.
0: 14 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok
0: Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete. Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat. Prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsán paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. To je v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Do každého počasí. Rock Radio.
0: Do každého počasí.
1: Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
0: V tuhle chvíli to jezdí jak...
1: Rock Radio. Doprava.
0: V tuhle chvíli to jezdí...
1: Rock Radio. Doprava.
0: V tuhle chvíli to jezdí aktuál...
1: Rock Radio. Doprava.
0: V tuhle chvíli to jezdí aktuálně dobře.
1: Rock Radio. Doprava.
0: V tuhle chvíli to jezdí aktuálně dobře. Tam, kde ladíte...
1: Doprava.
0: V tuhle chvíli to jezdí aktuálně dobře. Tam, kde ladíte Rock Radio, takže tady nemám nějaký zá... V tuhle chvíli to jezdí aktuálně dobře. Tam, kde ladíte Rock Radio, takže tady nemám nějaký zásadní... V tuhle chvíli to jezdí aktuálně dobře. Tam, kde ladíte Rock Radio, takže tady nemám nějaký zásadní zprávy. To jezdí aktuálně dobře. Tam, kde ladíte Rock Radio, takže tady nemám nějaký zásadní zprávy. Dobře. Tam, kde ladíte Rock Radio, takže tady nemám nějaký zásadní zprávy. Radio, takže tady nemám nějaký zásadní zprávy ohledně toho, kde byste se mohli zdržet, nebo mám nějaký zásadní zprávy ohledně toho, kde byste se mohli zdržet, nebo kde by vám něco zásadní zprávy ohledně toho, kde byste se mohli zdržet, nebo kde by vám něco mohlo překážet vy ohledně toho, kde byste se mohli zdržet, nebo kde by vám něco mohlo překážet v provozu, pokud už by mě toho, kde byste se mohli zdržet, nebo kde by vám něco mohlo překážet v provozu, pokud už bych měl něco, abyste se mohli zdržet, nebo kde by vám něco mohlo překážet v provozu, pokud už bych měl něco říct, tak Česká Lípa, nebo kde by vám něco mohlo překážet v provozu, pokud už bych měl něco říct, tak Česká Lípa aktuálně, kde by vám něco mohlo překážet v provozu, pokud už bych měl něco říct, tak Česká Lípa aktuálně překážet v provozu, pokud už bych měl něco říct, tak Česká Lípa aktuálně v ulici Průmyslov. Pokud už bych měl něco říct, tak Česká Lípa aktuálně v ulici Průmyslov. Ky, tak je ta aktuálně v ulici Průmyslov. Ky, tak je ta ulice, tak tam se řeší nehoda dvou osob. Ulici Průmyslov. Ky, tak je ta ulice, tak tam se řeší nehoda dvou osob. Ky, tak je ta ulice, tak tam...

0: Tam se řeší nehoda dvou osobních aut, tak si tam dejte
1: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.

@rokoviradio.cz. No a uvidíme, co v těch příštích 60 minutách stihneme. No a uvidíme, co v těch příštích 60 minutách stihneme. A právě proto to nebudeme 60 minutách stihneme. A právě proto to nebudeme zdržovat zbytečným kecáním a jdeme rovnou na muziku. Stihneme. A právě proto to nebudeme zdržovat zbytečným kecáním a jdeme rovnou na muziku. První kousek je standardně ode mě. Tady jsou Linkin Park. Tady jsou Linkin Park.

0: Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné.
0: Zprávy.
1: Krásné pondělní.
0: Zprávy.
1: Krásné pondělní do.
0: Zprávy.
1: Krásné pondělní dopoledne, jsou tady nejnovější. Krásné pondělní dopoledne, jsou tady nejnovější zprávy a Vladan Hýl. Krásné pondělní dopoledne, jsou tady nejnovější zprávy a Vladan Hýl. Státní. Krásné pondělní dopoledne, jsou tady nejnovější zprávy a Vladan Hýl. Státní volební dopoledne, jsou tady nejnovější zprávy a Vladan Hýl. Státní volební komise dnes jsou tady nejnovější zprávy a Vladan Hýl. Státní volební komise dnes schválila výsledky zprávy a Vladan Hýl. Státní volební komise dnes schválila výsledky letošní a Vladan Hýl. Státní volební komise dnes schválila výsledky letošních obecních voleb. Státní volební komise dnes schválila výsledky letošních obecních voleb. Oficiální podobu státní volební komise dnes schválila výsledky letošních obecních voleb. Oficiální podobu získají v dnes schválila výsledky letošních obecních voleb. Oficiální podobu získají v úterý vyhlášením vezlila výsledky letošních obecních voleb. Oficiální podobu získají v úterý vyhlášením ve sbírce zákonních obecních voleb. Oficiální podobu získají v úterý vyhlášením ve sbírce zákonů. Oficiální podobu získají v úterý vyhlášením ve sbírce zákonů spolu s vyhlášením výsledků senátu. Získají v úterý vyhlášením ve sbírce zákonů spolu s vyhlášením výsledků senátních voleb. V úterý vyhlášením ve sbírce zákonů spolu

oběd. Tak Rock Radio, elektrický oběd. Tak startujeme Rock Radio, elektrický oběd. Tak startujeme elektrický oběd. Rock Radio, elektrický oběd. Tak startujeme elektrický oběd první v tomto týdnu. Radio, elektrický oběd. Tak startujeme elektrický oběd první v tomto týdnu. Elektrický oběd. Tak startujeme elektrický oběd první v tomto týdnu. Kamil Dráb. Oběd. Tak startujeme elektrický oběd první v tomto týdnu. Kamil Dráb je s vámi a to přesně v 11. Tak startujeme elektrický oběd první v tomto týdnu. Kamil Dráb je s vámi a to přesně v. Startujeme elektrický oběd první v tomto týdnu. Kamil Dráb je s vámi a to přesně v 11 hodin. A vy si můžete oběd první v tomto týdnu. Kamil Dráb je s vámi a to přesně v 11 hodin. A vy si můžete zpestřit den v tomto týdnu. Kamil Dráb je s vámi a to přesně v 11 hodin. A vy si můžete zpestřit den. Je s vámi a to přesně v 11 hodin. A vy si můžete zpestřit den nějakou svoji oblíbenou muziku. A to přesně v 11 hodin. A vy si můžete zpestřit den nějakou svoji oblíbenou muzikou. Hodin a vy si můžete zpestřit den nějakou svoji oblíbenou muzikou. Třeba jste měli hektický. Si můžete zpestřit den nějakou svoji oblíbenou muzikou. Třeba jste měli hektický start do nového pracovního. Střed den nějakou svoji oblíbenou muzikou. Třeba jste měli hektický start do nového pracovního týdne a potřebujete svoji oblíbenou muzikou. Třeba jste měli hektický start do nového pracovního týdne a potřebujete se uklidnit. Tak od toho jste měli hektický start do nového pracovního týdne a potřebujete se uklidnit. Tak od toho tady jsme hektický start do nového pracovního týdne a potřebujete se uklidnit, tak od toho tady jsme klidně napište na nového pracovního týdne a potřebujete se uklidnit, tak od toho tady jsme klidně napište na náš Facebook do zpráv a nebo na e-mail potřebujete se uklidnit, tak od toho tady jsme klidně napište na náš Facebook do zpráv a nebo na e-mail obed zavina se uklidnit, tak od toho tady jsme klidně napište na náš Facebook do zpráv a nebo na e-mail obed zavináč rokový, od toho tady jsme klidně napište na náš Facebook do zpráv a nebo na e-mail obed zavináč rokový, klidně napište na náš Facebook do zpráv a nebo na e-mail obed zavináč rokovýradio.cz. No a uvidíme, až Facebook do zpráv nebo na e-mail obed zavináč rokovýradio.cz. No a uvidíme, co v těch nebo na e-mail obed zavináč rokovýradio.cz. No a uvidíme, co v těch příštích 60 minutách.

rozhodně nemiluje. Tak nevím, zaklíčovaná zpráva taky rozhodně nemiluje. Tak nevím, zaklíčovaná zpráva rozeberte. Tak nevím, zaklíčovaná zpráva rozeberte si to každý. Nevím, zaklíčovaná zpráva rozeberte si to každý, jak chcete, každopádně přání plníme. Zaklíčovaná zpráva, rozeberte si to každý, jak chcete, každopádně přání plníme, tady je pres. Klíčovaná zpráva, rozeberte si to každý, jak chcete, každopádně přání plníme, tady je preskej výběr. Zpráva, rozeberte si to každý, jak chcete, každopádně přání plníme, tady je preskej výběr. Rozeberte si to každý, jak chcete, každopádně přání plníme, tady je preskej výběr. Každopádně přání plníme, tady je preskej výběr. Přání plníme, tady je preskej výběr. Přání plníme, tady je preskej výběr. Preskej výběr.

Tak Linkin Park. Tak Linkin Park nám to hezky odstartovali a teď už pojď. Tak Linkin Park nám to hezky odstartovali a teď už pojďme na vaše. Tak Linkin Park nám to hezky odstartovali a teď už pojďme na vaše první přání. Čau kam. Tak Linkin Park nám to hezky odstartovali a teď už pojďme na vaše první přání. Čau Kamile, zahraj. Tak Linkin Park nám to hezky odstartovali a teď už pojďme na vaše první přání. Čau Kamile, zahraj prosím v elektrickém obědě. Nám to hezky odstartovali a teď už pojďme na vaše první přání. Čau Kamile, zahraj prosím v elektrickém obědě píseň Pratovali a teď už pojďme na vaše první přání. Čau Kamile, zahraj prosím v elektrickém obědě píseň Pražákům je tu hej od výběru. Vaše první přání. Čau Kamile, zahraj prosím v elektrickém obědě píseň Pražákům je tu hej od výběru. Píseň Vání. Čau Kamile, zahraj prosím v elektrickém obědě píseň Pražákům je tu hej od výběru. Píseň věnuji jedno prosím v elektrickém obědě píseň Pražákům je tu hej od výběru. Píseň věnuji jednomu konkrétnímu Andrejskému obědě píseň Pražákům je tu hej od výběru. Píseň věnuji jednomu konkrétnímu Andrejovi Pražákům je tu hej od výběru. Píseň věnuji jednomu konkrétnímu Andrejovi, který je tu hej od výběru. Píseň věnuji jednomu konkrétnímu Andrejovi, který teď je Pražák. Píseň věnuji jednomu konkrétnímu Andrejovi, který teď je Pražáky rozhodně nemiluje. Tak věnuji jednomu konkrétnímu Andrejovi, který teď je Pražáky rozhodně nemiluje. Tak konkrétnímu Andrejovi, který teď je Pražáky rozhodně nemiluje. Tak nevím. Andrejovi, který teď je Pražáky rozhodně nemiluje. Tak nevím. Který teď je Pražáky rozhodně nemiluje. Tak nevím. Zaklíčovaná je Pražáky.

Scratch.

Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil. Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Tráp. Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Tráp. Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Tráp. Radio. Elektrický oběd a Kamil Tráp. Elektrický oběd a Kamil Tráp. Oběd a Kamil Tráp. Kamil Tráp.

0: Scorpions na Rock Radio Flex.
1: Kafka Ivet, tak tady je čarodějka.

0: i oběd.
1: Auto z druhé ruky? No trochu se...
0: Tričký oběd.
1: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím...
0: Oběd.
1: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
2: V Autonor.
1: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
2: V Autonord víš.
1: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
2: V Autonord víš.
1: Ruky? No trochu se bojím, co koupím.
2: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut.
1: Trochu se bojím, co koupím.
2: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina...
1: Koupím.
2: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší dvou let. Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší dvou let. Přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší dvou let.
1: Jako fakt? No tak to už se...
2: Kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší dvou let.
1: Jako fakt? No tak to už se nebojím.
2: 500 prověřených aut, polovina mladší dvou let.
1: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
2: Aut, polovina mladší dvou let.
1: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
2: Mladší dvou let.
1: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
3: Certifikované.
1: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
3: Certifikované ojetiny. Největší.
1: Fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
3: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu.
1: No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
3: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu.
1: Jedu na sever.
3: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Auto. Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Auto Nord. Váš dealer v pětiměstné ojetiny. Největší nabídka v regionu. Auto Nord. Váš dealer v pěti městech na sever od větší nabídka v regionu. Auto Nord. Váš dealer v pěti městech na sever od Prahy. Auto Nord CZ v regionu. Auto Nord. Váš dealer v pěti městech na sever od Prahy. Auto Nord CZ. Auto Nord. Váš dealer v pěti městech na sever od Prahy. Auto Nord CZ.
4: Vše, co potřebuji za cenu.
3: Váš dealer v pěti městech na sever od Prahy. Auto Nord CZ.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
3: V pěti městech na sever od Prahy. Auto Nord CZ.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
3: Na sever od Prahy. Autonord CZ.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí.
3: Autonord CZ.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu ve...
3: CZ.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Vepřová Krkovice. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Vepřová Krkovice bez kosti v ceně. Za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Vepřová Krkovice bez kosti v ceně 74. Vepřová Krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bez semene 5 bez kosti v ceně 74,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bez semene 574,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 až za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 gram. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 a řepkový olej 1 stolní bez semene 500 gramů za 24,90 a řepkový olej 1 litr za 29,500 gramů za 24,90 a řepkový olej 1 litr za 24,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a za 4,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 2 oleje 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 Lidl a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí. Aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Radio House 300 Cross.
4: Za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Radio House 300 Cross Plus. To je
4: 6,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Radio House 300 Cross Plus.
4: To Lidl, to se vyplatí.
5: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova. 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační online, na

0: Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. A Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa. Celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na Radio vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na Radio House značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na Radio House. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Ta pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Firem na radiohouse.cz. Radiohouse.cz.
1: Kosmetika.cz. Kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, tyka, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný ble. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagr i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagr i žádný keci, funkční věci. Anagr i BR10 keci, funkční věci. Anagr i BR10 tečka funkční věci. Anagr i BR10 tečka C. Anagr i BR10 tečka CZ. Anagr i BR10 tečka CZ. BR10 tečka CZ.
2: 25 kilo Primalexu plus.
1: BR10 tečka CZ.
2: 25 kilo Primalexu plus? Hele.
1: Tečka CZ.
2: 25 kilo Primalexu plus?
1: Tečka CZ.
2: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce.
1: Z.
2: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce. Minus 200. 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymal... Kilo Primalexu plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbylexu plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyda na oběd. Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyda na oběd.
3: Blesková sleva.
2: Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyda na oběd.
3: Blesková sleva 200 korun na...
2: Korun. Takže vymaluju a ještě zbyda na oběd.
3: Blesková sleva 200 korun na...
2: Takže vymaluju a ještě zbyda na oběd.
3: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení.
2: Vymaluju a ještě zbyda na oběd.
3: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalexu.
2: A ještě zbyda na oběd.
3: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení. Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Vícekilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz. Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz. Prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz. Do konce října. Více na primalex.cz.
4: Když v Praze... Když v Praze přichází podzim v čínském Sanya... Když v Praze přichází podzim v čínském Sanya stále... Když v Praze přichází podzim v čínském Sanya stále přichází podzim v čínském Sanya stále panuje léto. Přichází podzim v čínském Sanya stále panuje léto.

0: Zlínském Sania stále panuje léto. Objevte místo Sania stále panuje léto. Objevte místo, kde léto Nia stále panuje léto. Objevte místo, kde léto panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Sky. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Sky. Místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Sky Airlines do Sania. Léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Sky Airlines do Sania. Na ostrově se z letiště Praha se Sky Airlines do Sania. Na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy tě Praha se Sky Airlines do Sania. Na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sky Airlines do Sania. Na ostrově Hainan v Číně. Do Sania. Na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sania a zpět. Na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sania a zpět. Letenky je Hainan v Číně. Z Prahy do Sania a zpět. Letenky najdete v Číně. Z Prahy do Sania a zpět. Letenky najdete na skat.kz. Z Prahy do Sania a zpět. Letenky najdete na skat.kz. Do Sania a zpět. Letenky najdete na skat.kz. A u všech autor a zpět. Letenky najdete na skat.kz. A u všech autorizovaných letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Jdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem. Zahrádka. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem. Zahrádkář se Rad Airlines. Z Prahy za sluncem. Zahrádkář se z Prahy za sluncem. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Prahy za sluncem. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupujem. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
1: Ať už jste hobby.
0: Všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás
0: potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si
0: Zafido.e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
0: Pře-e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
2: Připravte svou zahradu.
0: Shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
2: Připravte svou zahradu na
1: podzim. Už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
2: Připravte svou zahradu na podzim.
1: Profík, u nás si vyberete.
2: Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od
1: Českého si vyberete.
2: Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agroce. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agroces. U zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agroces. Nejlevněji podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agroces. Nejlevněji koupíte vždy na kvalitními produkty od českého výrobce Agroces. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafidu
2: od českého výrobce Agroces. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido.eho
2: výrobce Agroces. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido.e-shop.cz.
2: Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido.e-shop.cz. Partner.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Vikingská bouře Amo na Mart se řítí na Prahu.
0: Partner pro vaši zahradu.
3: Vikingská bouře Amo na Mart se řítí na Prahu.
0: Hradu.
3: Vikingská bouře Amo na Mart se řítí na Prahu. Vikingská bouře Amo na Mart

0: se řítí na Prahu. A bouře Amon Amarth se řítí na Prahu. Se smrt se řítí na Prahu. Se svým na Prahu. Se svým novým albem a brutální show. Se svým novým albem a brutální show s vás přijíždí pod se svým novým albem a brutální show s vás přijíždí podmanit už 6. listopadu. Se svým novým albem a brutální show s vás přijíždí podmanit už 6. listopadu. Se svým novým albem a brutální show s vás přijíždí podmanit už 6. listopadu. Speciálním albem a brutální show s vás přijíždí podmanit už 6. listopadu. Speciálními hosty turné jsou Švédové. Brutální show s vás přijíždí podmanit už 6. listopadu. Speciálními hosty turné jsou Švédové Orbit vás přijíždí podmanit už 6. listopadu. Speciálními hosty turné jsou Švédové Orbit podmanit už 6. listopadu. Speciálními hosty turné jsou Švédové Orbit Culture 6. listopadu. Speciálními hosty turné jsou Švédové Orbit Culture a Soilwork. Speciálními hosty turné jsou Švédové Orbit Culture a Soilwork. Královská jízda Amon Amarth. Hosty turné jsou Švédové Orbit Culture a Soilwork. Královská jízda Amon Amarth. 6. Amarth. 6. listopadu Praha O2 Univerzum.
1: Uvažujete o tepelném
0: 6. listopadu Praha O2 Univerzum.
1: Uvažujete o tepelném čerpadle?
0: Praha O2 Univerzum.
1: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního
0: O2 Univerzum.
1: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepel. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tím značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichýho výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Spolepadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistí tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
2: Kráva.
1: Osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz. Přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
2: Kráva.
1: Na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
2: Kráva, kráva, kapr, kapr.
1: U nás zvyklí. Proterm.cz.
2: Kráva, kráva, kapr, kapr.
1: Proterm.cz.
2: Kráva, kráva, kapr, kapr.
3: Kapr, kapr, husa.
1: CZ.
2: Kráva, kráva, kapr, kapr.
3: Kapr, kapr, husa, husa.
1: Neděle.
2: Kráva, kráva, kapr, kapr.
3: Kapr, kapr, husa, husa.
2: Kapr, kapr.
3: Kapr, kapr, husa, husa.
1: Nedělej team building v zasedačce.
3: Kapr, kapr, husa, husa.
1: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na
3: kapr, husa, husa.
1: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na šeberák.
3: Husa.
1: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na šeberák. Sportovní areál. Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na šeberák. Sportovní areál. Building v zasedačce. Vyražte na šeberák. Sportovní areál s restaurací v Praze v zasedačce. Vyražte na šeberák. Sportovní areál s restaurací v Praze. Vyražte na šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velký šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita. Vodní sporty na přilehlý areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita. Vodní sporty na přilehlém rybníku v pražských Kunraticích. Velká kapacita. Vodní sporty na přilehlém rybníku Kunraticích. Velká kapacita. Vodní sporty na přilehlém rybníku. Výborné jídlo, ale velká kapacita.

0: vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizo... Vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizoní na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Ševerák. A letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Ševerák. Jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Ševerák. Ideální stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Ševerák. Ideální místo na lepení koleze. Restaurace a sportovní areál Ševerák. Ideální místo na lepení kolektivu. Restaurace a sportovní areál Ševerák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak mi areál Ševerák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co do Ševerák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma. Kruta. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma.
1: Kruta, kruta.
0: Sto na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma.
1: Kruta, kruta. Tchos.
0: Nech to kolektivu. Všude dobře, tak co doma.
1: Kruta, kruta. Tchos.
0: Nech toho a pojď. Všude dobře, tak co doma.
1: Kruta, kruta. Tchos.
0: Nech toho a pojď. Tcho. Tak co doma.
1: Kruta, kruta. Tchos.
0: Nech toho a pojď.
1: Tcho. Doma. Kruta, kruta. Tchos.
0: Nech toho a pojď.
1: Tchos. Kruta, kruta, tchos.
0: Nech toho a pojď.
1: Tchos. Tchos.
0: Nech toho a pojď.
1: Tchos.
2: Kontejnery sí...
0: A pojď.
1: Tchos.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Tchos.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den. Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrej, potřebuji...
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrej, potřebuji přistavit hodně kontejnerů.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrej, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrej, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Dobrej, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10. Dobrej, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
2: A tomu říkáte?
3: Potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
2: A tomu říkáte hodně?
3: Hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
2: A tomu říkáte hodně?
4: Jsme Siegel.
3: Ale fakt hodně. Tak 10.
2: A tomu říkáte hodně?
4: Jsme Siegel.
3: Fakt hodně. Tak 10.
2: A tomu říkáte hodně?
4: Jsme Siegel.
3: Tak 10.
2: A tomu říkáte hodně?
4: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů.
2: A tomu říkáte hodně?
4: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednu.
2: Říkáte hodně?
4: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www. Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www. Siegel. Vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www. Siegel.cz. Třeba 20 kontejnerů na jednou. www. Siegel.cz. Kontejnerů na jednou. www. Siegel.cz.
5: Turecko a dlouhé písečné. Turecko a dlouhé písečné pláže. Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných písečné pláže. Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok. Máme je v Tuji. Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok. Máme je v Tuji. Mallorca je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok. Máme je v Tuji. Mallorca a její Tyrky. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok. Máme je v Tuji. Mallorca a její Tyrkysové ostrovy plné krásných zátok. Máme je v Tuji. Mallorca a její Tyrkysové moře. Máme je v Tuji. Zátok. Máme je v Tuji. Mallorca a její Tyrkysové moře. Máme je v Tuji. Máme je v Tuji. Mallorca a její Tyrkysové moře. Máme je v Tuji. Egypt a Tuji. Mallorca a její Tyrkysové moře. Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. V Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v Tuji. Kypr, úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme svět Rudého moře. Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme moře. Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme v Tuji. V Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive?

0: Rock Radio. Elektrický. Rock Radio. Elektrický. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Auto z druhé.
0: Elektrický.

0: jako hotel jen Kypr, slunce a pohodová dovolená, máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků a pohodová dovolená, máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže, dovolená, máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže, i to najdete v máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže, i to najdete v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže, i to najdete v TUI. Objevte first all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže, i to najdete v TUI. Objevte first minute nabídku hotel jen pár kroků od pláže, i to najdete v TUI. Objevte first minute nabídku na jen pár kroků od pláže, i to najdete v TUI. Objevte first minute nabídku na léto 2020 pláže, i to najdete v TUI. Objevte first minute nabídku na léto 2027 a vyberte najdete v TUI. Objevte first minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou v TUI. Objevte first minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou. Objevte first minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás. 27 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás. Vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás. Dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
1: Je vaše auto po záruce.
0: TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
1: Je vaše auto po záruce. Vlouda.
0: Dovolená začíná u nás.
1: Je vaše auto po záruce. Vlouda auto. Máme řešení.
0: U nás.
1: Je vaše auto po záruce. Vlouda auto. Máme řešení. Otevíráme auto po záruce. Vlouda auto. Máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch záruce. Vlouda auto. Máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch partner. Vlouda auto. Máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch partner. To je profesionální servis. Máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch partner. To je profesionální servis. Otevíráme pobočky Bosch partner. To je profesionální servis pro všechny značky. Otevíráme pobočky Bosch partner. To je profesionální servis pro všechny značky Bosch partner. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta Bosch partner. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. O po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. O Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na Auto Louda. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na Auto Louda CZ. I neautorizované opravy. Objednejte se na Auto Louda CZ. Pane opravy. Objednejte se na autolouda.cz. Objednejte se na autolouda.cz. Se na autolouda.cz. CZ.

Dali jsme si Black... Dali jsme si Black Sabbath, Changes Peace... Dali jsme si Black Sabbath, Dali jsme si Black Sabbath Changes píseň, která doznívá v elektrické... Dali jsme si Black Sabbath Changes píseň, která doznívá v... Dali jsme si Black Sabbath Changes píseň, která doznívá v elektrickém obědě právě teď a tu. Dali jsme si Black Sabbath Changes píseň, která doznívá v elektrickém obědě právě teď a to díky. Changes píseň, která doznívá v elektrickém obědě právě teď a to díky Radce. Píseň, která doznívá v elektrickém obědě právě teď a to díky Radce. Jdeme dál obědě právě teď a to díky Radce. Jdeme dál za vašimi přáními, mám tady to díky Radce. Jdeme dál za vašimi přáními, mám tady další vzkaz zdraví. Jdeme dál za vašimi přáními, mám tady další vzkaz zdraví, mohu poprosit něco. Jdeme dál za vašimi přáními, mám tady další vzkaz zdraví, mohu poprosit něco. Vašimi přáními, mám tady další vzkaz zdraví, mohu poprosit něco od Aleše Brichty. My mám tady další vzkaz zdraví, mohu poprosit něco od Aleše Brichty. Další vzkaz zdraví, mohu poprosit něco od Aleše Brichty a Honza Brichty a Honza píše, dlouho jsem se neozval, děkuji. Tak a Honza píše, dlouho jsem se neozval, děkuji. Tak ses ozval v pravou chvíli a Honza píše, dlouho jsem se neozval, děkuji. Tak ses ozval v pravou chvíli a píše, dlouho jsem se neozval, děkuji. Tak ses ozval v pravou chvíli, Aleš Brichta je tady. Jsem se neozval, děkuji. Tak ses ozval v pravou chvíli, Aleš Brichta je tady. Děkuji. Tak ses ozval v pravou chvíli, Aleš Brichta je tady. Tak ses ozval v pravou chvíli, Aleš Brichta je tady. U chvíli, Aleš Brichta je tady. Brichta je tady.

Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Radio. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Oběd a Kamil Dráb. Kamil Dráb.

0: Tak já jsem vybral a chtěla by slyšet Olympik něco novějšího. Tak já jsem vybral píseň, která by slyšet Olympik něco novějšího. Tak já jsem vybral píseň, která je absolutně nejnovější. Olympik něco novějšího. Tak já jsem vybral píseň, která je absolutně něco novějšího. Tak já jsem vybral píseň, která je absolutně nejnovější, vyšla novějšího. Tak já jsem vybral píseň, která je absolutně nejnovější, vyšla teď na výběr. Já jsem vybral píseň, která je absolutně nejnovější, vyšla teď na výběru, který se píseň, která je absolutně nejnovější, vyšla teď na výběru, který se křtil. Absolutně nejnovější, vyšla teď na výběru, který se křtil ve středu. Novější, vyšla teď na výběru, který se křtil ve středu. Vyšla teď na výběru, který se křtil ve středu. Byli jsme u toho a výběru, který se křtil ve středu. Byli jsme u toho a výběru, který se křtil ve středu. Byli jsme u toho a křtil ve středu. Byli jsme u toho a právě se tam pouštěl ve středu. Byli jsme u toho a právě se tam pouštěl i nový videoklip. Byli jsme u toho a právě se tam pouštěl i nový videoklip k písni. Jsme u toho a právě se tam pouštěl i nový videoklip k písni Až a právě se tam pouštěl i nový videoklip k písni Až to Stouni zabalí. Právě se tam pouštěl i nový videoklip k písni Až to Stouni zabalí. Tak si teď tam pouštěl i nový videoklip k písni Až to Stouni zabalí. Tak Až to Stouni zabalí. Tak si teď na Rock Rádiu dáme.
1: Až to Stouni zabalí.
0: Zabalí. Tak si teď na Rock Rádiu dáme.
1: Až to Stouni zabalí.
0: Tak si teď na Rock Rádiu dáme.
1: Až to Stouni zabalí.

Tak tohle byly Halloweeny na Rock Radio. Tak tohle byly Halloweeny na Rock Radio v elektrickém obědě. Tak tohle byly Halloweeny na Rock Radio v elektrickém obědě muzik. Tak tohle byly Halloweeny na Rock Radio v elektrickém obědě muzika podle vaší. Tak tohle byly Halloweeny na Rock Radio v elektrickém obědě muzika podle vaší chutí a přání. Tak tohle byly Halloweeny na Rock Radio v elektrickém obědě muzika podle vaší chutí a přání. Vzkaznil. Na Rock Radio v elektrickém obědě muzika podle vaší chutí a přání. Vzkaznil. Tak to ahoj Kamile, zahraj obědě muzika podle vaší chutí a přání. Vzkaznil. Tak to ahoj Kamile, podle vaší chutí a přání. Vzkaznil. Tak to ahoj Kamile, zahraj mi prosím k dnešním narozeninám. Vzkaznil. Tak to ahoj Kamile, zahraj mi prosím k dnešním narozeninám cokoliv od Halloween. To ahoj Kamile, zahraj mi prosím k dnešním narozeninám cokoliv od Halloween, ať mám lepší náladu. Děkuji mi prosím k dnešním narozeninám cokoliv od Halloween, ať mám lepší náladu. Děkuji k dnešním narozeninám cokoliv od Halloween, ať mám lepší náladu. Děkuji, tak tahle narozeninám cokoliv od Halloween, ať mám lepší náladu. Děkuji, tak tahle ta veselá píseň ti určitě od Halloween, ať mám lepší náladu. Děkuji, tak tahle ta veselá píseň ti určitě Halloween. Ať mám lepší náladu, děkuji, tak tahle ta veselá píseň ti určitě náladu zlepšila. Ať mám lepší náladu, děkuji, tak tahle ta veselá píseň ti určitě náladu zlepšila. Jdeme za dalším. Děkuji, tak tahle ta veselá píseň ti určitě náladu zlepšila. Jdeme za dalším. Tak tahle ta veselá píseň ti určitě náladu zlepšila. Jdeme za dalším kouskem. Píseň ti určitě náladu zlepšila. Jdeme za dalším kouskem, píše Žaneta, která ti určitě náladu zlepšila. Jdeme za dalším kouskem, píše Žaneta, která zdraví zlepšila. Jdeme za dalším kouskem, píše Žaneta, která zdraví a chtěla by. Jdeme za dalším kouskem, píše Žaneta, která zdraví a chtěla by. Za dalším kouskem, píše Žaneta, která zdraví a chtěla by slyšet Olympik něco nového. Kouskem, píše Žaneta, která zdraví a chtěla by slyšet Olympik něco novějšího. Píše Žaneta, která zdraví a chtěla by slyšet Olympik něco novějšího. Ta, která zdraví a chtěla by slyšet Olympik něco novějšího.

0: Rádio. Električký oběd. Električký oběd. Já nový plot mám. Oběd. Já nový plot mám. Nový plot od firmy. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dob. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodávají sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý, Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Hledá
0: Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Hledáte ojeté auto, na které se
0: CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Hledáte ojeté auto, na které se můžete
0: Dobrý, všechno dobrý.
1: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout.
0: Všechno dobrý.
1: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout. V Louda Auto si vyberete. Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout. V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojeto, na které se můžete spolehnout. V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek spolehnout. V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek. V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. A berete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinných značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz, nebo něco pro modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz, nebo něco i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz, nebo něco pro radost, u nás. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz, nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na auto Louda, zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz. Výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
0: No to, že seš mladý.
1: I pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
0: No to, že seš mladý projekt.
1: CZ.
0: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda ale diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Musí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha. Zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha. A nabízím alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha. A nabízíme profesi u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha. A nabízíme profesionální výzvy i mladým a... Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na projektant budoucnosti Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ nebo vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost na vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš. Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Podívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost.

0: najdeš právě tam. Sudok Praprojektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudok Praha. Budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudok Praha. Pojďte v tom s námi. Budoucnost najdeš právě tam. Sudok Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz právě tam. Sudok Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz Sudok Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz Sudok Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz S námi. www.projektantbudoucnosti.cz www.projektantbudoucnosti.cz Budoucnosti.cz
1: Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Divákem. A staň se součástí. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si. To, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Světa a přitom kousek od tebe. Another world. A přitom kousek od tebe. Another world. Kousek od tebe. Another world. Jiná realita od tebe. Another world. Jiná realita CZ. Another world. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ.
2: Vše, co
1: Jiná realita CZ.
2: Vše, co potřebuji za cenu.
1: Jiná realita CZ.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
1: Realita CZ.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za jeden. Pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za jeden kilogram. Bílé hrozny stolní bevá krkovice bez kosti v ceně 74,90 za jeden kilogram. Bílé hrozny stolní besky v ceně 74,90 za jeden kilogram. Bílé hrozny stolní besemené 90 za jeden kilogram. Bílé hrozny stolní besemené 500 gramů za 24,90 a kilogram. Bílé hrozny stolní besemené 500 gramů za 24,90 a řepkový hrozny stolní besemené 500 gramů za 24,90 a řepkový olej besemené 500 gramů za 24,90 a řepkový olej 1 litr za 20 gramů za 24,90 a řepkový olej 1 litr za 24,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus sa a řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 20-kový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 je 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 plus jen za 26,90 Lidl, to se vyplatí.
3: Ahoj, tady Kuba Rybář s rybičkama
2: 6,90 Lidl, to se vyplatí.

0: tady Kuba Rybář s rybičkama na podzim.
1: Vím, to se vyplatí.
0: Ahoj, tady Kuba Rybář s rybičkama na podzim. Vyrážíme na turné do klubu a kultura.
1: Platí.
0: Ahoj, tady Kuba Rybář s rybičkama na podzim. Vyrážíme na turné do klubu a kulturáku 24. Ahoj, tady Kuba Rybář s rybičkama na podzim. Vyrážíme na turné do klubu a kulturáku 24 koncertů po celé. Rybičkama na podzim. Vyrážíme na turné do klubu a kulturáku 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět? Vyrážíme na turné do klubu a kulturáku 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face do klubu a kulturáku 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších turáku 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sále, kde jsme začínali, v Opleči 4 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sále, kde jsme začínali, v Oplečení věků po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sále, kde jsme začínali, v Oplečení v jakým jsme hráli za mladá. Tak chceš nás vidět face to face v menších sále, kde jsme začínali, v Oplečení v jakým jsme hráli za mladá. Tak doraš. A že nehrajeme face to face v menších sále, kde jsme začínali, v Oplečení v jakým jsme hráli za mladá. Tak doraš. Sále, kde jsme začínali, v Oplečení v jakým jsme hráli za mladá. Tak doraš. A že nehrajeme nikde poblínali, v Oplečení v jakým jsme hráli za mladá. Tak doraš. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. Jakým jsme hráli za mladá, tak doraš. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Tak doraš. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraš na Kačinu. 16.10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraš na Kačinu. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraš na Kačinu. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraš na Kačinu.
2: Pondělí to Robert slavil.
0: Příští rok slavíme 25 let, tak doraš na Kačinu.
2: Pondělí to Robert slavil narozeniny. Úterý musel na oslavu tchýně a ve středu...
3: Pořád hledáte
2: tchýně. Úterý musel na oslavu tchýně a ve středu...
3: Pořád hledáte výmluvy, proč ještě...
2: Úterý musel na oslavu tchýně a ve středu...
3: Pořád hledáte výmluvy, proč ještě nepřez...
2: ...na oslavu tchýně a ve středu...
3: Pořád hledáte výmluvy, proč ještě nepřezoub pneumatiky z celoročního...
2: ...tchýně a ve středu...
3: Pořád hledáte výmluvy, proč ještě nepřezoub pneumatiky s celoročkama... ...hledáte výmluvy, proč ještě nepřezoub pneumatiky s celoročkama už nemusíte. Ještě nepřezoub pneumatiky s celoročkama už nemusíte. Největší výběr na pneumatiky CZ. Přezoub pneumatiky s celoročkama už nemusíte. Největší výběr na pneumatiky CZ. S celoročkama už nemusíte. Největší výběr na pneumatiky CZ. Nakupujte už nemusíte. Největší výběr na pneumatiky CZ. Nakupujte bez výmluv. Největší výběr na pneumatiky CZ. Nakupujte bez výmluv. Někdy na pneumatiky CZ. Nakupujte bez výmluv.
4: Někdy se člověk musí
3: CZ. Nakupujte bez výmluv.
4: Někdy se člověk musí otáčet.
3: Nakupujte bez výmluv.
4: Někdy se člověk musí otáčet.
3: Nakupujte bez výmluv.
4: Někdy se člověk musí otáčet.
5: Jindy se vše točí kolem práce.
4: Někdy se člověk musí otáčet.
5: Jindy se vše točí kolem práce.
4: Někdy se člověk musí otáčet.
5: Jindy se vše točí kolem práce.
4: Aby se svět točil, člověk musí otáčet.
5: Jindy se vše točí kolem práce.
4: Aby se svět točil podle vás,
5: otáčet.
4: Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás. Aby se svět točil podle vás.
5: Může vám Home Credit půjčit klidně milion.
4: Aby se svět točil podle vás.
5: Může vám Home Credit půjčit klidně milion.
4: I na podnikání
5: podle vás.
4: Může vám Home Credit půjčit klidně milion.
5: I na podnikání.
4: Může vám Home Credit půjčit klidně milion.
5: I na podnikání.
4: Žádost
5: kredit půjčit klidně milion.
4: I na podnikání.
5: Žádost vyřídíte klidně milion.
4: I na podnikání.
5: Žádost vyřídíte na naší pobočce
4: nebo o
5: milion.
4: I na podnikání.
5: Žádost vyřídíte na naší pobočce
4: podnikání.
5: Žádost vyřídíte na naší pobočce
4: nebo online.
5: Žádost vyřídíte na naší pobočce
4: nebo online do 15 minut.
5: Žádost vyřídíte na naší pobočce
4: nebo online do 15 minut.
5: Home Credit se
4: řídíte na naší pobočce
5: nebo online do 15 minut.
4: Home Credit CZ
5: pobočce
4: nebo online do 15 minut.
5: Home Credit CZ
4: nebo online do 15 minut.
5: Home Credit CZ
4: online do 15 minut.
5: Home Credit CZ.
6: Chcete
5: minut.
4: Home Credit CZ.

0: Chcete mít jistotu o stavu vašeho
1: HomeCredit.cz.
0: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu
1: EZ.
0: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do... Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného servisu. Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného servisu Louda. Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou jistotu o stavu vašeho vozu Audi. Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou jeho vozu Audi. Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu Audi. Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku. Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu, pečlivě zkontrolovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu, pečlivě zkontrolujeme brzdy Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu, pečlivě zkontrolujeme brzdy podvozek. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu, pečlivě zkontrolujeme brzdy podvozek a vyměníme prohlídku celého vozu, pečlivě zkontrolujeme brzdy podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme vám celého vozu, pečlivě zkontrolujeme brzdy podvozek a vyměníme pneumatiky. Pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečné brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednej podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na auto. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto. Váš autorizovaný. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto. Váš autorizovaný vše online na autolouda.cz. Louda Auto. Váš autorizovaný servis Audi. Váš autorizovaný servis Audi.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte
0: do servis Audi.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen SIG
0: Audi.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen SIGO nebo na web. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen SIGO nebo na web siko.cz. Nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen SIGO nebo na web siko.cz, kde najdete koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen SIGO nebo na web siko.cz, kde najdete ni? Zaměřte do prodejen SIGO nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci? Prodejen SIGO nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy Z, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny si, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh oblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž. Koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 tisíc. Její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 tisíc korun. A jen navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 tisíc korun. A jen tento na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 tisíc korun. A jen tento měsíc sleva kuchyni nebo koupelnu sleva 10 tisíc korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechnu sleva 10 tisíc korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny po 10 tisíc korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vaší. Tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupel. Sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní. Cent na všechny podlahy. Siko, stylová řešení.

Rok to taky, bavíme to taky. Možná. Rok rádio. Bavíme to taky. Možná. Rok rádio. Elektri. Bavíme to taky. Možná. Rok rádio. Elektrický ob. Možná. Rok rádio. Elektrický oběd. Možná. Rok rádio. Elektrický oběd. Rok rádio. Elektrický oběd.

0: pony podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz, koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
1: Tak co?
0: Kuchyní a také podlah. Siko.cz.
1: Tak co koupelna hotová?
0: Také podlah. Siko.cz.
1: Tak co koupelna hotová?
2: Super.
0: Podlah. Siko.cz.
1: Tak co koupelna hotová?
2: Sepeš.
1: Takže
0: Siko.cz.
1: Tak co koupelna hotová?
2: Sepeš.
1: Takže sprcht. Tak co koupelna hotová?
2: Sepeš.
1: Takže sprcháč, umyvadlo. Tak co koupelna hotová?
2: Sepeš.
1: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod. Koupelna hotová?
2: Sepeš.
1: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
2: Jo, všechno hotový.
1: Hotová?
2: Sepeš.
1: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
2: Jo, všechno tež.
1: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
2: Jo, všechno hotový.
1: A co odvětrá? Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
2: Jo, všechno hotový.
1: A co odvětrávání? Umyvadlo, záchod.
2: Jo, všechno hotový.
1: A co odvětrávání? Kde je větrák?
2: Jo, všechno hotový.
1: A co odvětrávání? Kde je větrák?
2: Všechno hotový.
1: A co odvětrávání? Kde je větrák?
2: Větrák, co?
1: A co odvětrávání? Kde je větrák?
2: Větrák, co?
3: Tak takhle ne.
2: Co?
3: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu? Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz. Takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
4: Ventilatory.cz.
5: Turecko a dlouhé písečné pláže. Turecko a dlouhé písečné pláže.
6: Máme je v Tuji.
5: Turecko a dlouhé písečné pláže.
6: Máme je v Tuji.
5: Turecko a dlouhé písečné pláže.
6: Máme je v Tuji.
5: Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných dlouhé písečné pláže.
6: Máme je v Tuji.
5: Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok.
6: Máme je v Tuji.
5: Malorka a její Tyrkysové moře.
6: Zátok.
5: Máme je v Tuji. Malorka a její Tyrkysové moře.
6: Máme je v Tuji.
5: Egypt a
6: Máme je v Tuji.
5: Malorka a její Tyrkysové moře.
6: Máme je v Tuji.
5: Egypt a Uj. Malorka a její Tyrkysové moře.
6: Máme je v Tuji.
5: Egypt a úžasný podmořský svět Rudého
6: a její Tyrkysové moře.
5: Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře.
6: Moře.
5: Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře.
6: Máme ho v Tuji.
5: V Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře.
6: Máme ho v Tuji.
5: Kypr. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře.
6: Máme ho v Tuji.
5: Kypr, slunce a pohodová dovolená.
6: Podmořský svět Rudého moře.
5: Máme ho v Tuji.
6: Kypr, slunce a pohodová
5: Rudého moře.
6: Máme ho v Tuji.
5: Kypr, slunce a pohodová dovolená.
6: Máme v Tuji.
5: A máme ho v Tuji.
6: Kypr, slunce a pohodová dovolená.
5: Máme v Tuji.
6: A co dovolená all in?
5: V Tuji.
6: Kypr, slunce a pohodová dovolená.
5: Máme v Tuji.
6: A co dovolená all inclusive?
5: Kypr, slunce a pohodová dovolená.
6: Máme v Tuji.
5: A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od
6: pohodová dovolená.
5: Máme v Tuji.
6: A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže.
5: Itana.
6: Máme v Tuji.
5: A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže.
6: Itana.
5: Máme v Tuji.
6: A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže.
5: Itana najdete v Tuji.
6: A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže.
5: Itana najdete v Tuji.
6: Objevte First Minute
5: a All Inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže.
6: I to najdete v Tuji.
5: Objevte First Minute
6: nebo hotel jen pár kroků od pláže.
5: I to najdete v Tuji.
6: Objevte First Minute nabídku na léto 2020
5: pár kroků od pláže.
6: I to najdete v Tuji.
5: Objevte First Minute nabídku na léto 2020
6: pláže.
5: I to najdete v Tuji.
6: Objevte First Minute nabídku na léto 2027
5: najdete v Tuji.
6: Objevte First Minute nabídku na léto 2027
5: a vyberte si svou dovolenou včas.
6: Tuji.
5: Objevte First Minute nabídku na léto 2027
6: a vyberte si svou dovolenou včas.
5: Tuji.
6: Vaše First Minute nabídku na léto 2027
5: a vyberte si svou dovolenou včas.
6: Tuji.
5: Vaše dovoléto 2027
6: a vyberte si svou dovolenou včas.
5: Tuji.
6: Vaše dovolená začíná
5: si svou dovolenou včas.
6: Tuji.
5: Vaše dovolená začíná u nás.
6: Dovolenou včas.
5: Tuji.
6: Vaše dovolená začíná u nás.
5: Rok.
6: Tuji. Vaše dovolená začíná u nás.
5: Rok.
6: Dovolená začíná

si Marilyna Mansona a jeho skvělou předělávku. Elektrický oběd na Rock Radio a dali jsme si Marilyna Mansona a jeho skvělou předělávku Personal Jesus od na Rock Radio a dali jsme si Marilyna Mansona a jeho skvělou předělávku Personal Jesus od Depeche Mode a dali jsme si Marilyna Mansona a jeho skvělou předělávku Personal Jesus od Depeche Mode. Marilyna Mansona a jeho skvělou předělávku Personal Jesus od Depeche Mode. Tuhle tu muziku, skvělou předělávku Personal Jesus od Depeche Mode. Tuhle tu muziku chtěla skladbu Personal Jesus od Depeche Mode. Tuhle tu muziku chtěla slyšet Jesus od Depeche Mode. Tuhle tu muziku chtěla slyšet Annette Schmout. Tuhle tu muziku chtěla slyšet Annette. No a já tady mám další muziku chtěla slyšet Annette. No a já tady mám další vzkaz chtěla slyšet Annette. No a já tady mám další vzkaz. Ahoj Kamile. Slyšet Annette. No a já tady mám další vzkaz. Ahoj Kamile. Zahraj mi hned, no a já tady mám další vzkaz. Ahoj Kamile, zahraj mi tam. A já tady mám další vzkaz. Ahoj Kamile, zahraj mi tam tuhle pecku. Další vzkaz. Ahoj Kamile, zahraj mi tam tuhle pecku. Je nějaká z. Ahoj Kamile, zahraj mi tam tuhle pecku. Je nějaká nostalgická nálada. Zahraj mi tam tuhle pecku, je nějaká nostalgická nálada, díky. Zahraj mi tam tuhle pecku, je nějaká nostalgická nálada, díky Standa. A napsal jsem tuhle pecku, je nějaká nostalgická nálada, díky Standa. A napsal si o Mochumurku, je nějaká nostalgická nálada, díky Standa. A napsal si o Mochumurky od Garáže. Je nějaká nostalgická nálada, díky Standa. A napsal si o Mochumurky od Garáže. Nostalgická nálada, díky Standa. A napsal si o Mochumurky od Garáže. Díky Standa. A napsal si o Mochumurky od Garáže. Tak si je pojďme na rok. Napsal si o Mochumurky od Garáže. Tak si je pojďme na Rock Rádiu dát. O Mochumurky od Garáže. Tak si je pojďme na Rock Rádiu dát. Mochumurky od Garáže. Tak si je pojďme na Rock Rádiu dát. Tak si je pojďme na Rock Rádiu.

vidíte. Ladíte elektrický oběd. Ladíte elektrický oběd na Rock Radio a dali jsme si Merlina Manson. Ladíte elektrický oběd na Rock Radio a dali jsme si Merlina Mansona, jeho skvělou předěla. Ladíte elektrický oběd na Rock Radio a dali jsme

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Elektrický oběd a Rock Rádio. Elektrický oběd. Rock Rádio. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Rock Rádio. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Kamil Dráb.

Tak ještě pořád nový... Tak ještě pořád nový Stouni na... Tak ještě pořád nový Stouni na Rock Rádiu v elektrickým... Tak ještě pořád nový Stouni na Rock Rádiu v elektrickým obědě. Pavel si napsal o tuhle... Tak ještě pořád nový Stouni na Rock Rádiu v elektrickým obědě. Pavel si napsal o tuhle tu píseň. Tak ještě pořád nový Stouni na Rock Rádiu v elektrickým obědě. Pavel si napsal o tuhle tu píseň. The Stars. Stouni na Rock Rádiu v elektrickým obědě. Pavel si napsal o tuhle tu píseň. The Stars. No a Rádiu v elektrickým obědě. Pavel si napsal o tuhle tu píseň. The Stars. No a my se pomalu dostáváme ke... Pavel si napsal o tuhle tu píseň. The Stars. No a my se pomalu dostáváme ke konci. Kdy napsalo tuhle tu píseň The Stars, no a my se pomalu dostáváme ke konci dnešního píseň The Stars, no a my se pomalu dostáváme ke konci dnešního elektrického seno a my se pomalu dostáváme ke konci dnešního elektrického oběda. Kamil Dráb se s vámi a my se pomalu dostáváme ke konci dnešního elektrického oběda. Kamil Dráb se s vámi loučí a vám pomalu dostáváme ke konci dnešního elektrického oběda. Kamil Dráb se s vámi loučí a vám přeju hezký konci dnešního elektrického oběda. Kamil Dráb se s vámi loučí a vám přeju hezký pondělí dnešního elektrického oběda. Kamil Dráb se s vámi loučí a vám přeju hezký pondělí, hezký zbytek pondělí oběda. Kamil Dráb se s vámi loučí a vám přeju hezký pondělí, hezký zbytek pondělí. Ať vám Kamil Dráb se s vámi loučí a vám přeju hezký pondělí, hezký zbytek pondělí. Ať vám to hezky odsejpá, loučí a vám přeju hezký pondělí, hezký zbytek pondělí. Ať vám to hezky odsejpá, pěkně jde od ruky v práci. Ať vám to hezky odsejpá, pěkně jde od ruky v práci, nebo ať už odpočíváte cokoliv. Odsejpá, pěkně jde od ruky v práci, nebo ať už odpočíváte cokoliv. Užijte si rokový voraz s Danem, který od ruky v práci, nebo ať už odpočíváte cokoliv. Užijte si rokový voraz s Danem, který přijde za chvíli, nebo ať už odpočíváte cokoliv. Užijte si rokový voraz s Danem, který přijde za chvíli. A já tady mám post, když odpočíváte cokoliv. Užijte si rokový voraz s Danem, který přijde za chvíli. A já tady mám poslední cokoliv. Užijte si rokový voraz s Danem, který přijde za chvíli. A já tady mám poslední píseň dnešní. A já tady mám poslední píseň dnešního elektrického oběda. A budou to Kabáti, protože mi poslední píseň dnešního elektrického oběda. A budou to Kabáti, protože mi napsala Hanka, která zdraví dnešního elektrického oběda. A budou to Kabáti, protože mi napsala Hanka, která zdraví a moc se těšila elektrického oběda. A budou to Kabáti, protože mi napsala Hanka, která zdraví a moc se těšila na Kabáti, protože mi napsala Hanka, která zdraví a moc se těšila na turné s Kabátama. Mi napsala Hanka, která zdraví a moc se těšila na turné s Kabátama. Napsala Hanka, která zdraví a moc se těšila na turné s Kabátama, na koncerty a moc se těšila na turné s Kabátama, na koncerty, ale bohužel jsou na turné s Kabátama, na koncerty, ale bohužel jsou turné s Kabátama, na koncerty, ale bohužel jsou přeložený. Oni teda budou samozřejmě Kabátama, na koncerty, ale bohužel jsou přeložený. Oni teda budou samozřejmě nakonec na koncerty, ale bohužel jsou přeložený. Oni teda budou samozřejmě nakonec se povede určitě, ale bohužel jsou přeložený. Oni teda budou samozřejmě nakonec se povede určitě ty termíny přeložený. Oni teda budou samozřejmě nakonec se povede určitě ty termíny. Oni teda budou samozřejmě nakonec se povede určitě ty termíny najít a do samozřejmě nakonec se povede určitě ty termíny najít a dostat. Nakonec se povede určitě ty termíny najít a dostat svým závazkům, tak povede určitě ty termíny najít a dostat svým závazkům, tak jak to chlapci z Kabáty najít a dostat svým závazkům, tak jak to chlapci z najít a dostat svým závazkům, tak jak to chlapci z Kabátu umí, to se nebojte. A dostat svým závazkům, tak jak to chlapci z Kabátu umí, to se nebojte. Nicméně řekla svým závazkům, tak jak to chlapci z Kabátu umí, to se nebojte. Nicméně řekla, abych vybral nějakou závazkům, tak jak to chlapci z Kabátu umí, to se nebojte. Nicméně řekla, abych vybral nějakou píseň, tak jak to chlapci z Kabátu umí, to se nebojte. Nicméně řekla, abych vybral nějakou.

Píseň a zahrát z kabátu umí, to se nebojte. Nicméně řekla, abych vybral nějakou píseň a zahrál jí také. Já jsem vybral, to se nebojte. Nicméně řekla, abych vybral nějakou píseň a zahrál jí také. Já jsem vybral písničku. Nicméně řekla, abych vybral nějakou píseň a zahrál jí také. Já jsem vybral písničku, kterou. Řekla, abych vybral nějakou píseň a zahrál jí také. Já jsem vybral písničku, kterou aktuálně kabátina píseň a zahrál jí také. Já jsem vybral písničku, kterou aktuálně kabátina koncertní zahrálí také. Já jsem vybral písničku, kterou aktuálně kabáti na koncertní šňůře nehrají také. Já jsem vybral písničku, kterou aktuálně kabáti na koncertní šňůře nehrajou. Vybral písničku, kterou aktuálně kabáti na koncertní šňůře nehrajou. O to spíš, kterou aktuálně kabáti na koncertní šňůře nehrajou. O to spíš aktuálně kabáti na koncertní šňůře nehrajou. O to spíš si můžeme zahrát na koncertní šňůře nehrajou. O to spíš si můžeme zahrát my tady šňůře nehrajou. O to spíš si můžeme zahrát my tady na Rock Rádiu. A je to o to spíš si můžeme zahrát my tady na Rock Rádiu. A je to skladba z alba Colorado. Spíš si můžeme zahrát my tady na Rock Rádiu. A je to skladba z alba Colorado s čerty hrát my tady na Rock Rádiu. A je to skladba z alba Colorado s čerty na Rock Rádiu. A je to skladba z alba Colorado s čerty nejsou žerty, tak si ji vychut. A je to skladba z alba Colorado s čerty nejsou žerty, tak si ji vychutnej. No a vy od vás alba Colorado s čerty nejsou žerty, tak si ji vychutnejte, no a vy ostatní Colorado s čerty nejsou žerty, tak si ji vychutnejte, no a vy ostatní, který se těšíte, čerty nejsou žerty, tak si ji vychutnejte, no a vy ostatní, který se těšíte na ty, tak si ji vychutnejte, no a vy ostatní, který se těšíte na koncerty kabátů, tak vy vychutnejte, no a vy ostatní, který se těšíte na koncerty kabátů, vy ostatní, který se těšíte na koncerty kabátů, tak vydržte. Náhradní, který se těšíte na koncerty kabátů, tak vydržte. Náhradní termíny už jsou. Který se těšíte na koncerty kabátů, tak vydržte. Náhradní termíny už jsou. Těšíte na koncerty kabátů, tak vydržte. Náhradní termíny už jsou v jednání. No a ty kabátů, tak vydržte. Náhradní termíny už jsou v jednání. No a teď kabáti, vydržte, náhradní termíny už jsou v jednání. No a teď kabáti, mějte se hezky a hezky pojďte, náhradní termíny už jsou v jednání. No a teď kabáti, mějte se hezky a hezky pondělí, náhradní termíny už jsou v jednání. No a teď kabáti, mějte se hezky a hezky pondělí s Rokrádiem, už jsou v jednání. No a teď kabáti, mějte se hezky a hezky pondělí s Rokrádiem. No a teď kabáti, mějte se hezky a hezky pondělí s Rokrádiem. Mějte se hezky a hezký pondělí s Rokrádiem. Mějte se hezky a hezký pondělí s Rokrádiem. Hezký pondělí s Rokrádiem.

0: nejvýhodnějších podmínek. Třeba sedmimístné SUV za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba sedmimístné SUV Peugeot 5000 nejvýhodnějších podmínek. Třeba sedmimístné SUV Peugeot 5008 skladnějších podmínek. Třeba sedmimístné SUV Peugeot 5008. Třeba sedmimístné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 703 místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. V Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot 8. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Jsou dny dobré, lepší.
0: Peugeot. Právě teď.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty.
0: Právě teď.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů skvělé akce jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů skvělé akce a sezónní Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš z nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. Produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej. Akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej. Běž na Allegro. Sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej. Běž na Allegro a už najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej. Čekej, běž na Allegro a užij si den na super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Přestaň být ten.
1: Když něco, tak Allegro.
2: Přestaň být ten.
1: Tak Allegro.
2: Přestaň být ten divákem. Přestaň být ten divákem. Přestaň být ten divákem. Přestaň být ten divákem. Staň být ten divákem. A staň se součástí. A staň se součástí. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné a staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám. To, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Na světa a přitom kousek od tebe. Another world a přitom kousek od tebe. Another world přitom kousek od tebe. Another world.

0: od tebe. Another World. Jiná realitace. Another World. Jiná realita.cz. Another World. Jiná realita.cz. The World. Jiná realita.cz. Jiná realita.cz. Jiná realita.cz. Jiná realita.cz.
1: ACDC
0: realita.cz.
1: ACDC Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin.

0: Co je to? No přece vtah. Tak schválně. Co je to? No přece nová Škoda. Tak schválně. Co je to? No přece nová Škoda Epic. Co je to? No přece nová Škoda Epic. Pro vaše epic. No přece nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky. No přece nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
1: Na vaši na...
0: Přece nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
1: Na vaši návštěvu se těší...
0: Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
1: Na vaši návštěvu se těší...
0: Epic. Pro vaše epické zážitky.
1: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný...
0: Epické zážitky.
1: Na vaši návštěvu se těší Autobranka...
0: Zážitky.
1: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů. Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze. Návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. VVK, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz a v Náchodě. www.autobranka.cz Autobranka.cz.
2: S námi je balení. S námi je balení hrou S námi je balení hrou velkoobchod a e-shop. S námi je balení hrou velkoobchod a e-shop obalice. S námi je balení hrou velkoobchod a e-shop obalice.cz. Váš spolehlivý je balení hrou velkoobchod a e-shop obalice.cz. Váš spolehlivý dodavatel hrou velkoobchod a e-shop obalice.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obchod a e-shop obalice.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obal e-shop obalice.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů obalice.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů www.obt váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů www.obali.cz dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů www.obali.cz širokého sortimentu obalových materiálů www.obali.cz tu obalových materiálů www.obali.cz obali.cz

Další legendy v jedinečném symfonickém psí Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin Symphony, legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin Symphony, Legends Live Forever. V jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin Symphony, Legends Live Forever. A speciální pojetí na jednom místě. Rockin Symphony, Legends Live Forever. A speciální host večera na jednom místě. Rockin Symphony, Legends Live Forever. A speciální host večera skupina Lucie. Rockin Symphony, Legends Live Forever. A speciální host večera skupina Lucie. Symphony, Legends Live Forever. A speciální host večera skupina Lucie. 27. Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. října O2 Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. října O2 Universum speciální host večera skupina Lucie. 27. října O2 Universum Praha nera skupina Lucie. 27. října O2 Universum Praha. Nenechte si ujít událost Lucie. 27. října O2 Universum Praha. Nenechte si ujít událost 20. října O2 Universum Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony O2 Universum Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupí událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportal a Ticketmaster. Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportal a Ticketmaster. Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportal a Ticketmaster. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportal a Ticketmaster. Ať už zakoupíte v sítích Ticketportal a Ticketmaster. Ať už zrovna sítích Ticketportal a Ticketmaster. Ať už zrovna míříte portál a Ticketmaster. Ať už zrovna míříte kamkoliv, zkusmaster. Ať už zrovna míříte kamkoliv, zkuste rozluštit hádanku. Ať už zrovna míříte kamkoliv, zkuste rozluštit hádanku. Panorama. Ať už zrovna míříte kamkoliv, zkuste rozluštit hádanku. Panorama nad hlavou. Namíříte kamkoliv, zkuste rozluštit hádanku. Panorama nad hlavou. Kamkoliv, zkuste rozluštit hádanku. Panorama nad hlavou. 470. Zkuste rozluštit hádanku. Panorama nad hlavou. 475 litrů místa hádanku. Panorama nad hlavou. 475 litrů místa za vámi. Panorama nad hlavou. 475 litrů místa za vámi. A až 404. 475 litrů místa za vámi. A až 475 litrů místa za vámi. A až 440 kilometrů před 25 litrů místa za vámi. A až 440 kilometrů před vámi najeta za vámi. A až 440 kilometrů před vámi na jeden zátah. A až 440 kilometrů před vámi na jeden zátah. Tak schválně. Co je 40 kilometrů před vámi na jeden zátah? Tak schválně. Co je to? Metrů před vámi na jeden zátah. Tak schválně. Co je to? No před na jeden zátah. Tak schválně.

slunečné počasí. Nejvíce slunečních paprsků nabídnou dnes se v Česku opět prosadí slunečné počasí. Nejvíce slunečních paprsků nabídnou čtvrtek a pátek prosadí slunečné počasí. Nejvíce slunečních paprsků nabídnou čtvrtek a pátek, kdy můžou slunečné počasí. Nejvíce slunečních paprsků nabídnou čtvrtek a pátek, kdy můžou teploty vystoupat. Nejvíce slunečních paprsků nabídnou čtvrtek a pátek, kdy můžou teploty vystoupat až k 18. Nejvíce slunečních paprsků nabídnou čtvrtek a pátek, kdy můžou teploty vystoupat až k 18. Paprsků nabídnou čtvrtek a pátek, kdy můžou teploty vystoupat až k 18 stupňům. Čtvrtek a pátek, kdy můžou teploty vystoupat až k 18 stupňům. Rána však zůstatek, kdy můžou teploty vystoupat až k 18 stupňům. Rána však zůstanou chladná a budou se objevovat teploty vystoupat až k 18 stupňům. Rána však zůstanou chladná a budou se objevovat mlhy až k 18 stupňům. Rána však zůstanou chladná a budou se objevovat mlhy. O víkendu dorazí pňům. Rána však zůstanou chladná a budou se objevovat mlhy. O víkendu dorazí další front. Rána však zůstanou chladná a budou se objevovat mlhy. O víkendu dorazí další frontální systém, který přinou chladná a budou se objevovat mlhy. O víkendu dorazí další frontální systém, který přinese déšť, budou se objevovat mlhy. O víkendu dorazí další frontální systém, který přinese déšť a další ochlazení. O víkendu dorazí další frontální systém, který přinese déšť a další ochlazení. O víkendu dorazí další frontální systém, který přinese déšť a další ochlazení. Další frontální systém, který přinese déšť a další ochlazení. Rusko porušilo energetický systém, který přinese déšť a další ochlazení. Rusko porušilo přinese déšť a další ochlazení. Rusko porušilo energetické a další ochlazení. Rusko porušilo energetické příměří ohlášené americkým prezidentem. Rusko porušilo energetické příměří ohlášené americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Příměří ohlášené americkým prezidentem Donaldem Trumpem, zatímco Ukrajina v noci neútočila na ruské rafinerie. Americkým prezidentem Donaldem Trumpem, zatímco Ukrajina v noci neútočila na ruské rafinerie. Prezidentem Donaldem Trumpem, zatímco Ukrajina v noci neútočila na ruské rafinerie. Dnes to ve video Trumpem, zatímco Ukrajina v noci neútočila na ruské rafinerie. Dnes to ve video projevu na bezpečnost, co Ukrajina v noci neútočila na ruské rafinerie. Dnes to ve video projevu na bezpečnost v noci neútočila na ruské rafinerie. Dnes to ve video projevu na bezpečnostní konferenci ve Varšavě útočila na ruské rafinerie. Dnes to ve video projevu na bezpečnostní konferenci ve Varšavě uvedl rafinerie. Dnes to ve video projevu na bezpečnostní konferenci ve Varšavě uvedl ukrajinský prezident. Dnes to ve video projevu na bezpečnostní konferenci ve Varšavě uvedl ukrajinský prezident Zelenský. Projevu na bezpečnostní konferenci ve Varšavě uvedl ukrajinský prezident Zelenský. Zároveň bezpečnostní konferenci ve Varšavě uvedl ukrajinský prezident Zelenský. Zároveň vyzval spojené konferenci ve Varšavě uvedl ukrajinský prezident Zelenský. Zároveň vyzval spojené státy uvedl ukrajinský prezident Zelenský. Zároveň vyzval spojené státy ukrajinský prezident Zelenský. Zároveň vyzval spojené státy, aby donutili Moskvu prezident Zelenský. Zároveň vyzval spojené státy, aby donutili Moskvu příměří dodržovat. Zároveň vyzval Spojené státy, aby donutili Moskvu příměří dodržovat. Český tenista vyzval Spojené státy, aby donutili Moskvu příměří dodržovat. Český tenista Jiří Lehečka, aby donutili Moskvu příměří dodržovat. Český tenista Jiří Lehečka vypadl na to, donutili Moskvu příměří dodržovat. Český tenista Jiří Lehečka vypadl na to, příměří dodržovat. Český tenista Jiří Lehečka vypadl na turnaji série Masters dodržovat. Český tenista Jiří Lehečka vypadl na turnaji série Masters v Šanghaji. Český tenista Jiří Lehečka vypadl na turnaji série Masters v Šanghaji ve třetím kole. S Rafaelem Chodarem vypadl na turnaji série Masters v Šanghaji ve třetím kole. S Rafaelem Chodarem ze Španělska série Masters v Šanghaji ve třetím kole. S Rafaelem Chodarem ze Španělska prohrál potéměř Masters v Šanghaji ve třetím kole. S Rafaelem Chodarem ze Španělska prohrál po téměř 3hodinovém boji 6. S Rafaelem Chodarem ze Španělska prohrál po téměř 3hodinovém boji 6 4 6. Chodarem ze Španělska prohrál po téměř 3hodinovém boji 6 4 6 7 a 4. Španělska prohrál po téměř 3hodinovém boji 6 4 6 7 a 4 6. Po téměř 3hodinovém boji 6 4 6 7 a 4-6. V Šanghaji novém boji 6-4-6-7 a 4-6. V Šanghaji

Z nabídky 7 dní Peugeot. Z nabídky 7 dní. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvýhod se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvýhodnějších podmínek. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7 míst i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7 místné SUV i svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších.

0: I dnes bude usilovat o postup boji 6, 4, 6, 7 a 4, 6. V Šanghaji dnes bude usilovat o postup 4, 6, 7 a 4, 6. V Šanghaji dnes bude usilovat o postup do čtvrtého kola ještě Dalibor 7 a 4, 6. V Šanghaji dnes bude usilovat o postup do čtvrtého kola ještě Dalibor 6. V Šanghaji dnes bude usilovat o postup do čtvrtého kola ještě Dalibor Svrčina. V Šanghaji dnes bude usilovat o postup do čtvrtého kola ještě Dalibor Svrčina.
1: Rock Radio.
0: Dnes bude usilovat o postup do čtvrtého kola ještě Dalibor Svrčina.
1: Rock Radio. Počas.
0: Postup do čtvrtého kola ještě Dalibor Svrčina.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Čtvrtého kola ještě Dalibor Svrčina.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes ještě Dalibor Svrčina.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude polojasno.
0: Svrčina.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno, přechodně.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno, přechodně až zataženo.
1: Počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno, přechodně až zataženo. Dnes bude polojasno až oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle se vyskytnou přehánky. Dnes bude polojasno až oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní. Bude polojasno až oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty. Oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty 10 až 15. Zataženo a ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty 10 až 15 stupňů. A ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty 10 až 15 stupňů. Přehánky, nejvyšší denní teploty 10 až 15 stupňů.
3: Mami.
2: Nejvyšší denní teploty 10 až 15 stupňů.
3: Mami, proč?
2: Teploty 10 až 15 stupňů.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: 15 stupňů.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se...
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptejte.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého.
3: Máme všechno od konceptu.
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého
3: konceptu.
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřeby.
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept.
7: Chytře vymyšleno pro
5: žly. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept.
7: Chytře vymyšleno pro
5: žly. U každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept.
7: Chytře vymyšleno pro
5: život. Spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept.
7: Chytře vymyšleno pro život.
5: I na maličkosti.
6: Koncept.
7: Chytře vymyšleno pro život.
6: Koncept.
7: Chytře vymyšleno pro život. Chytře vymyšleno pro život. Pro život.
1: Rock Radio. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
2: Na D.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Na D nula.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Na D nula. Na 17.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Na D0 na 17. kilometru na trase Modletic.
1: Doprava.
2: Na D0 na 17. kilometru na trase Modletice Ruzinin.
1: Doprava.
2: Na D0 na 17. kilometru na trase Modletice Ruzinin. Na D0 na 17. kilometru na trase Modletice Ruzinin. Nehoda dvou osobních aut je tam. Na D0 na 17. kilometru na trase Modletice Ruzinin, nehoda dvou osobních aut. Na 17. kilometru na trase Modletice Ruzinin, nehoda dvou osobních aut, je tam překážka na vozovce. Na 17. kilometru na trase Modletice Ruzinin, nehoda dvou osobních aut, je tam překážka na vozovce. Také se někam jdete Modletice Ruzinin, nehoda dvou osobních aut, je tam překážka na vozovce. Také se někam jdete, tak hlavně opatrně. Ruzinin, nehoda dvou osobních aut, je tam překážka na vozovce. Také se někam jdete, tak hlavně opatrně, tam pořád dvou osobních aut, je tam překážka na vozovce. Také se někam jdete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte. Je tam překážka na vozovce, také se někam jdete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte. Na vozovce, také se někam jdete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte. Také se někam jdete, tak hlavně opatrně, tam pořádku.

0: dorazíte. Tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte. Brně tam pořádku dorazíte.
1: Bezpečíte. Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý. Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý. Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý. Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz. Partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz. Pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz. Spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz. www.emilfrey.cz. emilfrey.cz. CZ. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej. Rock Radio. Rockovej voras.
0: Yep.
1: Rockovej voras.
0: Já vás zdravím, rockeři.
1: Rock Radio. Rockovej voras.
0: Já vás zdravím, rockeři.
1: Rock Radio. Rockovej voras.
0: Já vás zdravím, rockeři. Začíná Rockovej voras s Danem.
1: Rock Radio. Rockovej voras.
0: Já vás zdravím, rockeři. Začíná Rockovej voras s Danem. Venku se nám
1: Rockovej voras.
0: Já vás zdravím, rockeři. Začíná Rockovej voras s Danem. Venku se nám krásně ochladí. Já vás zdravím, rockeři, začíná Rockovej voras s Danem. Venku se nám krásně ochladilo. Zdravím, rockeři, začíná Rockovej voras s Danem. Venku se nám krásně ochladilo, přišel krásný podzim. Rockovej voras s Danem. Venku se nám krásně ochladilo, přišel krásný podzim. Vedete určitě s obědu, jste promrzlí. Takem. Venku se nám krásně ochladilo, přišel krásný podzim. Vedete určitě s obědu, jste promrzlí. Tak já vás trošku se nám krásně ochladilo, přišel krásný podzim. Vedete určitě s obědu, jste promrzlí. Tak já vás trošku zahřeju. Dělo, přišel krásný podzim. Vedete určitě s obědu, jste promrzlí. Tak já vás trošku zahřeju a pustím vám Valda Gang svařat podzim. Vedete určitě s obědu, jste promrzlí. Tak já vás trošku zahřeju a pustím vám Valda Gang svařat. Určitě s obědu, jste promrzlí. Tak já vás trošku zahřeju a pustím vám Valda Gang svařák anebo Killers Somebody Told Me. Promrzlí. Tak já vás trošku zahřeju a pustím vám Valda Gang svařák anebo Killers Somebody Told Me. Zahřeju a pustím vám Valda Gang svařák anebo Killers Somebody Told Me. A pustím vám Valda Gang svařák anebo Killers Somebody Told Me. Valda Gang svařák anebo Killers Somebody Told Me.
1: Rock Radio.
0: Svařák anebo Killers Somebody Told Me.
1: Rock Radio.
0: Somebody Told Me.
1: Rock Radio.

0: Radio. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Příjemné poledne, jsou tady aktuální
0: zprávy.
1: Příjemné poledne, jsou tady aktuální zprávy.
0: Zprávy.
1: Příjemné poledne, jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl.
0: Zprávy.
1: Příjemné poledne, jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl. Pokladní. Příjemné poledne, jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl. Pokladnějším začátku poledne jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl. Pokladnějším začátku týdne se v Česku opět prosadí aktuální zprávy a Vladan Hýl. Pokladnějším začátku týdne se v Česku opět prosadí slunečné a Vladan Hýl. Pokladnějším začátku týdne se v Česku opět prosadí slunečné počasí. Pokladnějším začátku týdne se v Česku opět prosadí slunečné počasí. Nejvíce slunečních začátku týdne se v Česku opět prosadí slunečné.

Rokovej vora. Rokovej voraz. Rokovej voraz s Danem.

0: na rokovyradio.cz a dát na ně předprodej. Stačí jenom, abyste klikli na rokovyradio.cz a dáte staň se členem slušný prodej. Stačí jenom, abyste klikli na rokovyradio.cz a dáte staň se členem klikli na rokovyradio.cz a dáte staň se členem slušný party a tam si členem slušný party a tam si koupíte předprodej na ten kalendář. Ať to si hezky vyzdobíte v práci a tam si koupíte předprodej na ten kalendář. Ať to si hezky vyzdobíte v práci nebo v dílně, si koupíte předprodej na ten kalendář. Ať to si hezky vyzdobíte v práci nebo v dílně, předprodej na ten kalendář. Ať to si hezky vyzdobíte v práci nebo v dílně, ten kalendář. Ať to si hezky vyzdobíte v práci nebo v dílně, nebo kdekoliv, kde ten kalendář. Ať to si hezky vyzdobíte v práci nebo v dílně, nebo kdekoliv, kde ten kalendář chcete. Takže na to mrkněte, zdobíte v práci nebo v dílně, nebo kdekoliv, kde ten kalendář chcete. Takže na to mrkněte, práci nebo v dílně, nebo kdekoliv, kde ten kalendář chcete. Takže na to mrkněte a čeká vás tam tři český kapely, nebo kdekoliv, kde ten kalendář chcete. Takže na to mrkněte a čeká vás tam tři český kapely, nápovědu, kdekoliv, kde ten kalendář chcete. Takže na to mrkněte a čeká vás tam tři český kapely, nápovědu už máte, chcete. Takže na to mrkněte a čeká vás tam tři český kapely, nápovědu už máte u nás. Takže na to mrkněte a čeká vás tam tři český kapely, nápovědu už máte u nás na stránkách v plakátu, kde to a čeká vás tam tři český kapely, nápovědu už máte u nás na stránkách v plakátu, kde to uhorský kapely, nápovědu už máte u nás na stránkách v plakátu, kde to uhodnete, je to jednoduchý. Nápovědu už máte u nás na stránkách v plakátu, kde to uhodnete, je to jednoduchý, protože nás posloucháte každý. U nás na stránkách v plakátu, kde to uhodnete, je to jednoduchý, protože nás posloucháte každý na stránkách v plakátu, kde to uhodnete, je to jednoduchý, protože nás posloucháte každý den většina. Tu, kde to uhodnete, je to jednoduchý, protože nás posloucháte každý den většina. Takže to víte, je to jednoduchý, protože nás posloucháte každý den většina. Takže to víte, každý den většina. Takže to víte, z těhleté napovědy, co tam bude. Většina. Takže to víte, z těhleté napovědy, co tam bude. Takže to víte, z těhleté napovědy, co tam bude. Víte, z těhleté napovědy, co tam bude.
1: Padají vám.
0: Z těhleté napovědy, co tam bude.
1: Padají vám vlasy. Vraťte.
0: Co tam bude.
1: Padají vám vlasy. Vraťte. Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofein. Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofein. Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinovýte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a brání kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpsilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin dopisové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy. Dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy. Dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: No a my se pustíme.
1: Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: No a my se pustíme Bon Jovi Dimitri.
1: Pro vaše vlasy.
0: No a my se pustíme Bon Jovi Dimitri anebo Kiss. No a my se pustíme Bon Jovi Dimitri anebo Kiss. No a my se pustíme Bon Jovi Dimitri anebo Kiss. No a my se pustíme Bon Jovi Dimitri anebo Kiss.
1: Drby z ohrad a výběhu.
0: Bon Jovi Dimitri anebo Kiss.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku z
0: Dimitri anebo Kiss.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín.
0: Kiss.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásí. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne.
1: A výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a ve
1: u zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno
1: u Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer.
1: Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Necelý tu zrůst.
1: Od slepičí party.

0: dne plno lidí a večer. Některý tu zůstanou spát.
1: Ty.
0: Ve dne plno lidí a večer. Některý tu zůstanou spát. Plno lidí a večer. Některý tu zůstanou spát. Staný karav a večer. Některý tu zůstanou spát. Staný karavany ticho v kempu. Některý tu zůstanou spát. Staný karavany ticho v kempu. Některý tu zůstanou spát. Staný karavany ticho v kempu. Ráno se prostanou spát. Staný karavany ticho v kempu. Ráno se probudí a mat. Staný karavany ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je po karavany ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je po zdraví ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je po zdraví. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je po zdraví. Mým to ráno budí a my jsme první, kdo je po zdraví. Mým to ráno od kdáků, kdo je po zdraví. Mým to ráno od kdákáme. Zdraví. Mým to ráno od kdákáme. Kemp v zooparku. Mým to ráno od kdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo. Ráno od kdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo. A my jsme kdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo. A my jsme u toho. Kemp v zooparku má svoje kouzlo. A my jsme u toho. Kemp v zooparku má svoje kouzlo. A my jsme u toho.
2: Zoopark z...
0: Zooparku má svoje kouzlo. A my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčí.
0: Svoje kouzlo. A my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy.
0: A my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a... Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko. Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Tak tohle nevyvět.
2: A hodně blízko u zvířat.
3: Tak tohle nevyvětr.
2: U zvířat.
3: Tak tohle nevyvětram. Tak tohle nevyvětram.
4: Zase všude tolik vody.
3: Tak tohle nevyvětram.
4: Zase všude tolik vody.
3: Tak tohle nevyvětram.
4: Zase všude tolik vody.
3: Vyvětram.
4: Zase všude tolik vody.
5: To je půh.
3: Tram.
4: Zase všude tolik vody.
5: To je puch.
4: Zase všude tolik vody.
5: To je puch.
6: Jak od větra
4: tolik vody.
5: To je puch.
6: Jak od větra do zápach vlh.
5: To je puch.
6: Jak od větra do zápach vlhko.
5: To je puch.
6: Jak od větra do zápach vlhkost a špatný vzduch vám puch. Jak od větra do zápach, vlhkost a špatný vzduch vám pomůžeme. Jak od větra do zápach, vlhkost a špatný vzduch vám pomůžeme na ventilátory.cz. Od větra do zápach, vlhkost a špatný vzduch vám pomůžeme na ventilátory.cz. Pach, vlhkost a špatný vzduch vám pomůžeme na ventilátory.cz. Světy trání na jednom místě. A špatný vzduch vám pomůžeme na ventilátory.cz. Světy trání na jednom místě. Vzduch vám pomůžeme na ventilátory.cz. Světy trání na jednom místě.
7: Ventilátory.
6: Pomůžeme na ventilátory.cz. Světy trání na jednom místě.
7: Ventilátory.cz.
6: Světy trání na jednom místě.
7: Ventilátory.cz.
6: Světy trání na jednom místě.
7: Ventilátory.cz.
8: Vytvořeno
6: na místě.
7: Ventilátory.cz.
8: Vytvořeno s použitím AI.
7: Ventilátory.cz.
8: Vytvořeno s použitím AI.
7: Pra.cz.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Právě.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Právě teď.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Právě teď v Kik. Zachumlejte se
8: s použitím AI.
9: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama. Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za dvě. Právě teď v Kik.

A my už se pomalu... Dohrávají Rainbow. A my už se pomalu chystáme na narozeniny... Dohrávají Rainbow. A my už se pomalu chystáme na narozeniny tohle rádia, protože... Rainbow. A my už se pomalu chystáme na narozeniny tohle rádia, protože bude slavit... A my už se pomalu chystáme na narozeniny tohle rádia, protože bude slavit 18 let a vy mu... A my už se pomalu chystáme na narozeniny tohle rádia, protože bude slavit 18 let a vy můžete být u toho. Se pomalu chystáme na narozeniny tohle rádia, protože bude slavit 18 let a vy můžete být u toho. Narozeniny tohle rádia, protože bude slavit 18 let a vy můžete být u toho. Stačí jenom, abyste se mrkli. Narozeniny tohle rádia, protože bude slavit 18 let a vy můžete být u toho. Stačí jenom, abyste se mrkli na, že bude slavit 18 let a vy můžete být u toho. Stačí jenom, abyste se mrkli na rokovyradio.cz a vy můžete být u toho. Stačí jenom, abyste se mrkli na rokovyradio.cz a tam můžete být u toho. Stačí jenom, abyste se mrkli na rokovyradio.cz a tam si koupili. Stačí jenom, abyste se mrkli na rokovyradio.cz a tam si koupili lístky. Tenhle měsíc se mrkli na rokovyradio.cz a tam si koupili lístky. Tenhle měsíc na rokovyradio.cz a tam si koupili lístky. Tenhle měsíc jsou za .cz a tam si koupili lístky. Tenhle měsíc jsou za 890, příští 900 a tam si koupili lístky, tenhle měsíc jsou za 890, příští 990, tam si koupili lístky, tenhle měsíc jsou za 890, příští 990, těšit tenhle měsíc jsou za 890, příští 990, těšit se můžete na všechny moderátory za 890, příští 990, těšit se můžete na všechny moderátory, budou 90, příští 990, těšit se můžete na všechny moderátory, budou tam i hostesky, 90, těšit se můžete na všechny moderátory, budou tam i hostesky a nově tam bude i kalendář, těšit se můžete na všechny moderátory, budou tam i hostesky a nově tam bude i kalendář, můžete si koupit, budou tam i hostesky a nově tam bude i kalendář, můžete si koupit slušný rockerky a nebo slušný rockery, hostesky a nově tam bude i kalendář, můžete si koupit slušný rockerky a nebo slušný rockery. A to už si můžete, nově tam bude i kalendář, můžete si koupit slušný rockerky a nebo slušný rockery. A to už si můžete koupit kalendář, můžete si koupit slušný rockerky a nebo slušný rockery. A to už si můžete koupit na ně. Si koupit slušný rockerky a nebo slušný rockery. A to už si můžete koupit na ně. Předprodej, stační rockerky a nebo slušný rockery. A to už si můžete koupit na ně. Předprodej, stačí jenom, abyste klikli na slušný rockery. A to už si můžete koupit na ně. Předprodej, stačí jenom, abyste klikli na rokovyradio.cz. A to už si můžete koupit na ně. Předprodej, stačí jenom, abyste klikli na rokovyradio.cz a dáte koupit na ně. Předprodej, stačí jenom, abyste klikli.

0: zachumlejte se se styčem. Pyžama za 249 korun a mikik. Zachumlejte se se styčem. Pyžama za 249 korun a mějte se se styčem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové postyčem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 300 za 249 korun a měkké sametové povlečení za 349 korun a měkké sametové povlečení za 390 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den. Sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den. Za 399 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. 399 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte. Momenty. KIK. Víc než si myslíte.
1: Proč se culíš?
0: KIK. Víc než si myslíte.
1: Proč se culíš?
0: Protože si myslíte.
1: Proč se culíš?
0: Protože budeme krásný.
1: Proč se culíš?
0: Protože budeme krásný.
1: To už přece jsme.
0: Proč se culíš?
1: Protože budeme krásný.
0: To už přece jsme.
1: Proč se culíš?
0: Protože budeme krásný.
1: To už přece jsme.
0: Tohle bude ale jiný.
1: Víš,
0: protože budeme krásný.
1: To už přece jsme.
0: Tohle bude ale jiný level. Budeme krásný.
1: To už přece jsme.
0: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metzný.
1: To už přece jsme.
0: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Met.
1: Už přece jsme.
0: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling. Beauty World level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling. Beauty workshopy. 3 days v Metropoli Zličín. Vlasový styling. Beauty workshopy. Příprava matcha čaje nebo Metropoli Zličín. Vlasový styling. Beauty workshopy. Příprava matcha čaje nebo kavárna Zličín. Vlasový styling. Beauty workshopy. Příprava matcha čaje nebo kavárna s dárečky. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna s dárečky. Beauty Days v Metčaje nebo kavárna s dárečky.
2: Beauty Days v Metropoli Zličín 15. až 18.
0: dárečky.
2: Beauty Days v Metropoli Zličín 15. až 18. října. K tomu Beauty Days v Metropoli Zličín 15. až 18. října. V Metropoli Zličín 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se Zličín 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% 15. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové. Pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
0: Navštivte L'Occitan, Nike, Profi
2: 10% díky týdenní slevové knížce.
0: Navštivte L'Occitan, Nike, Profimet a
2: díky týdenní slevové knížce.
0: Navštivte L'Occitan, Nike, Profimet a další značkové
2: slevové knížce.
0: Navštivte L'Occitan, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu. Navštivte L'Occitan, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole L'Occitan, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín. Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín. A další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
3: Komín musí mít
0: další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
3: Komín musí mít
0: více na webu Metropole Zličín.
3: Komín musí mít pořádnej tah.
0: Metropole Zličín.
3: Komín musí mít pořádnej tah. Oká se to nerezové kom
0: Zličín.
3: Komín musí mít pořádnej tah. Oká se to nerezové Komín musí mít pořádnej tah. Oká se to nerezové komíny, kouřovody a kompletní musí mít pořádnej tah. Oká se to nerezové komíny, kouřovody.

komínové systémy. OKSET, nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OKSET, nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OKSET, nerezové kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OKSET, nerezové komíny pro firmy i sortiment pro komínové systémy. OKSET, nerezové komíny pro firmy i domácnost komínové systémy. OKSET, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100. OKSET, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkách nebo na nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkách nebo na OK pomlčka z firmy i domácnosti.

0: Turecko a dlouhé... Homekredit.cz. Turecko a dlouhé písečné pláže. Homekredit.cz. Turecko a dlouhé písečné pláže. Máme. Turecko a dlouhé písečné pláže. Máme je v Tuji. Řecko... Turecko a dlouhé písečné pláže. Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné... Turecko a dlouhé písečné pláže. Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásy. Turecko a dlouhé písečné pláže. Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásy. Písečné pláže. Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok. Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok. Máme je v Tuji. Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok. Máme je v Tuji. Malorka a její. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok. Máme je v Tuji. Malorka a její plné ostrovy plné krásných zátok. Máme je v Tuji. Malorka a její Tyrkysové moře. Máme krásných zátok. Máme je v Tuji. Malorka a její Tyrkysové moře. Máme je v Tuji. Egypt. Máme je v Tuji. Malorka a její Tyrkysové moře. Máme je v Tuji. Egypt. Malorka a její Tyrkysové moře. Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého a její Tyrkysové moře. Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Kysové moře. Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v Tuji. Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v Tuji. Kypr, Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová. Úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Rudého moře. Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme v Rudého moře. Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme v slunce a pohodová dovolená. Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků dovolená? Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků? A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuji. Objevte si nebo hotel jen pár kroků od pláže. I to najdete v Tuji. Objevte First Minute nabídku na léto 2000 kroků od pláže. I to najdete v Tuji. Objevte First Minute nabídku na léto 2020. I to najdete v Tuji. Objevte First Minute nabídku na léto 2020 v Tuji. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. Nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolená začíná na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolená 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolená začíná u nás. 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolená začíná u nás. Si svou dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolená začíná u nás. Včas. Tuji. Vaše dovolená začíná u nás. Vaše dovolená začíná u nás.
1: Pohon. Pohon všech kol u nového X-Trail. Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada z X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze běhlu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšná záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěš 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky u Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Podmínky akce

0: ten pravej tah. Nebo na ok.seto.cz. OK Seto, ten pravej tah.
1: Řekni třikrát.
0: .seto.cz. OK Seto, ten pravej tah.
1: Řekni třikrát. Strč prst skrz
0: CZ. OK Seto, ten pravej tah.
1: Řekni třikrát. Strč prst skrz skrz. Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla prostroje, skla.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla prostroje, skla prostroje, skla pro.
1: Strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla prostroje, skla prostroje, skla prostroje. Znám lepší. Skla prostroje, skla prostroje, skla prostroje CZ.
1: Co?
2: Lepší. Skla prostroje, skla prostroje, skla prostroje CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla prostroje, skla prostroje, skla prostroje CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla je skla prostroje, skla prostroje CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro země a prostroje CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Co
2: je CZ?
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro
2: CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
2: Specialista na skláke a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
2: Specialista na skla stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
0: Někdy.
1: Pro stroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
0: Někdy se člověk musí
1: otáčet.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
0: Někdy se člověk musí otáčet.
2: Ta na skla pro pracovní stroje.
0: Někdy se člověk musí otáčet.
2: Jindy se vše točí. Pro pracovní stroje.
0: Někdy se člověk musí otáčet.
2: Jindy se vše točí kolem práce.
0: Někdy se člověk musí otáčet.
2: Jindy se vše točí kolem práce.
0: Někdy se člověk musí otáčet.
2: Jindy se vše točí kolem práce.
0: A člověk musí otáčet.
2: Jindy se vše točí kolem práce.
0: Aby se svět točil podle vás, musí otáčet.
2: Jindy se vše točí kolem práce.
0: Aby se svět točil podle vás.
2: Jindy se vše točí kolem práce.
0: Aby se svět točil podle vás.
2: Může vám home
0: točí kolem práce.
2: Aby se svět točil podle vás.
0: Může vám home credit
2: půjčit.
0: Aby se svět točil podle vás.
2: Může vám home credit půjčit klidně milion.
0: Aby se svět točil podle vás.
2: Může vám home credit půjčit klidně milion.
0: I na podnikání.
2: Podle vás.
0: Může vám home credit půjčit klidně milion.
2: I na podnikání.
0: Může vám home credit půjčit klidně milion.
2: I na podnikání.
0: Žádost
2: vám home credit půjčit klidně milion.
0: I na podnikání.
2: Žádost vyřídíte na naší
0: půjčit klidně milion.
2: I na podnikání.
0: Žádost vyřídíte na naší pobočce.
2: I na podnikání.
0: Žádost vyřídíte na naší pobočce.
2: Nebo online do 15.
0: Žádost vyřídíte na naší pobočce.
2: Nebo online do 15 minut.
0: Žádost vyřídíte na naší pobočce.
2: Nebo online do 15 minut.
0: Žádost vyřídíte na naší pobočce
2: nebo online do 15 minut.
0: Home na naší pobočce
2: nebo online do 15 minut.
0: Homecredit.cz
2: nebo online do 15 minut.
0: Homecredit.cz
2: nebo online do 15 minut.
0: Homecredit.cz
2: 15 minut.
0: Homecredit.cz

0: oknem fouká střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
2: malíř.
0: Oknem fouká střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
2: malíř.
1: Topenář.
0: Střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
2: malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne.
0: Kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
2: malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí.
0: To praví.
1: Zedník,
2: malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to.
2: Zedník, malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytu.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytu.
2: Topenář.
1: Podlahář. Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytu.
3: Nechte si udělat z vašeho
1: bytu. Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytu.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu.
1: Ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytu.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Stačí rekbity. Rekonstrukce bytu.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbytu.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
3: Rek vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
3: Rekbity, záruka
1: informací na rekbity.cz.
3: Rekbity, záruka kvality.
1: Z.
3: Rekbity, záruka kvality.
4: Ceny,
3: záruka kvality.
4: Ceny střech jsou šílený a termín...
3: Záruka kvality.
4: Ceny střech jsou šílený a...
3: Kvality.
4: Ceny střech jsou šílený a termínu nedohlednu nemáš nějak... Ceny střech jsou šílený a termínu nedohlednu nemáš nějakou radu?
5: Já...
4: Ceny střech jsou šílený a termínu nedohlednu nemáš nějakou radu?
5: Já jako řemeslník...
4: ...jsou šílený a termínu nedohlednu nemáš nějakou radu?
5: Já jako řemeslník beru vše ukaz bet.
4: ...a termínu nedohlednu nemáš nějakou radu?
5: Já jako řemeslník beru vše ukaz bet. A naprostá...
4: ...nemáš nějakou radu?
5: Já jako řemeslník beru vše ukaz bet. A naprostá spokojenost.
4: Kaz...
5: Já jako řemeslník beru vše ukaz bet. A naprostá spokojenost.
4: Kaz bet? A v čem jsou jiný?
5: Jsou to... ...řemeslník beru vše ukaz bet. A naprostá spokojenost.
4: Kazbet a v čem jsou...
5: Kazbet a naprostá spokojenost.
4: Kazbet a v čem jsou jiný?
5: Jsou to přímí výrobci, udělost.
4: Kazbet a v čem jsou jiný?
5: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově za super cenu a nečeká... To přímí výrobci, udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc výrobci, udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn... Vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně... super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
4: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
6: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin.
4: Ale, jdu tam volat.
6: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned.
4: Volat.
6: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz. Kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz. Krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz. Hned. Kazbet.cz.
7: Jsem farmář František z Vysočiny. Jsem farmář František z Vysočiny. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Franci. Rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme faříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických léka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a Francimel, probiotický jogurt.

jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chuť probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávej nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farm. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel to je bo tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel to je boží. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farm. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farma. Farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. CZ. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. To je boží nápoj. Váš farmář František. Váš farmář František. Farmář František.

Těch, co tě svlíkli až na kost. Těch, co tě svlíkli až na kost.

budeme hrát songy z nový desky a těšit celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Desk. Budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcastky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. Těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. Kde z Brusu Novejku na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. Kde z Brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na Hradě. Rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na Hraně. Ve čtvrtek s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na Hraně. Ve Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na Hraně. Ve čtvrtek 15. října s Honzou Chudanem. Škvor a novinka na Hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Danem. Škvor a novinka na Hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rokrádiu. Škvor a novinka na Hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rokrádiu. Anka na Hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rokrádiu. A v 9 večer. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rokrádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Týho října celý den na Rokrádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Celý den na Rokrádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Na Rokrádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Večer vám desku pustíme celou. Desku pustíme celou. Celou.

0: na plíce, deru a sedej na plíce. A sedej na plíce.
1: V dobrým i...
0: A sedej na plíce.

Ve čtvrtek ve čtvrtek 15. října ve čtvrtek 15. října ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska škola. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska škvorů. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska škvorů na hraně. A 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle u světlo světa z brusu nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

PEK 21 nej, náš tým byl u toho, když se kouknete na socky, nebo rok Alba Olympic 21 nej, náš tým byl u toho, když se kouknete na socky, nebo rok Radio Stage, i naše rádio nej, náš tým byl u toho, když se kouknete na socky, nebo rok Radio Stage, i naše rádio, tak už tam máš tým byl u toho, když se kouknete na socky, nebo rok Radio Stage, i naše rádio, tak už tam máte krátký ho, když se kouknete na socky, nebo rok Radio Stage, i naše rádio, tak už tam máte krátký video, na socky, nebo rok Radio Stage, i naše rádio, tak už tam máte krátký video, kde se můžete podívat, jak ta Radio Stage i naše rádio, tak už tam máte krátký video, kde se můžete podívat, jak ta křes tohle CDčka probíhá i naše rádio, tak už tam máte krátký video, kde se můžete podívat, jak ta křes tohle CDčka probíhá, tak už tam máte krátký video, kde se můžete podívat, jak ta křes tohle CDčka probíhala. No a křes už tam máte krátký video, kde se můžete podívat, jak ta křes tohle CDčka probíhala. No a křili CDčko, krátký video, kde se můžete podívat, jak ta křes tohle CDčka probíhala. No a křili CD, kde se můžete podívat, jak ta křes tohle CDčka probíhala. No a křili CDčko byl u toho Michal Kocáb, z tohle CDčka probíhala. No a křili CDčko byl u toho Michal Kocáb a Lukáš Pavlásek probíhala. No a křili CDčko byl u toho Michal Kocáb a Lukáš Pavlásek. No a křili CDčko byl u toho Michal Kocáb a Lukáš Pavlásek. On právě Lukáš Pavlásek. CDčko byl u toho Michal Kocáb a Lukáš Pavlásek. On právě Lukáš Pavlásek napsal tu, byl u toho Michal Kocáb a Lukáš Pavlásek. On právě Lukáš Pavlásek napsal tu jedna Michal Kocáb a Lukáš Pavlásek. On právě Lukáš Pavlásek napsal tu 21. písničku, která se a Lukáš Pavlásek. On právě Lukáš Pavlásek napsal tu 21. písničku, která se on právě Lukáš Pavlásek napsal tu 21. písničku, která se jmenuje až to stovně zabalí. Lukáš Pavlásek napsal tu 21. písničku, která se jmenuje až to stovně zabalí. 21. písničku, která se jmenuje až to stovně zabalí, protože Petr Janda složil hudbu. Tou písničku, která se jmenuje až to stovně zabalí, protože Petr Janda složil hudbu a text na až to stovně zabalí, protože Petr Janda složil hudbu a text napsal právě Pavlásek. Až to stovně zabalí, protože Petr Janda složil hudbu a text napsal právě Pavlásek. Protože Petr Janda složil hudbu a text napsal právě Pavlásek. A oni mají v tom textu, že Janda složil hudbu a text napsal právě Pavlásek. A oni mají v tom textu, že vlastně až to zabalí a text napsal právě Pavlásek. A oni mají v tom textu, že vlastně až to zabalí stouně, text napsal právě Pavlásek. A oni mají v tom textu, že vlastně až to zabalí stouně, tak to Pavlásek. A oni mají v tom textu, že vlastně až to zabalí stouně, tak to zabalí Olympic. Tak a oni mají v tom textu, že vlastně až to zabalí stouně, tak to zabalí Olympic. Tak uvidíme, jestli to textu, že vlastně až to zabalí stouně, tak to zabalí Olympic. Tak uvidíme, jestli to bude pravda nebo ne. Vlastně až to zabalí stouně, tak to zabalí Olympic. Tak uvidíme, jestli to bude pravda nebo ne. Tahle to CD, tak to zabalí Olympic. Tak uvidíme, jestli to bude pravda nebo ne. Tahle to CDčko odkazuje na starý Olympic. Tak uvidíme, jestli to bude pravda nebo ne. Tato CDčko odkazuje na starou věc. Jestli to bude pravda nebo ne, tato CDčko odkazuje na starou věc. 12 nej. Pravda nebo ne, tato CDčko odkazuje na starou věc. 12 nej z roku 1970. Tato CDčko odkazuje na starou věc. 12 nej z roku 1970. CDčko odkazuje na starou věc. 12 nej z roku 1976. Dokonce tam je ten na starou věc. 12 nej z roku 1976. Dokonce tam je ten starý budík. 12 nej z roku 1976, dokonce tam je ten starý budík na tom albu. Z roku 1976, dokonce tam je ten starý budík na tom albu. A můžete z roku 1976, dokonce tam je ten starý budík na tom albu. A můžete z 76, dokonce tam je ten starý budík na tom albu. A můžete si to koupit i na LPčku, tam je ten starý budík na tom albu. A můžete si to koupit i na LPčku, je to dvou LP na tom albu. A můžete si to koupit i na LPčku, je to dvou LPčko jako na tom albu. A můžete si to koupit i na LPčku, je to dvou LPčko jako dvě L. A můžete si to koupit i na LPčku, je to dvou LPčko jako dvě L. Dvě desky. Můžete si to koupit i na LPčku, je to dvou LPčko jako dvě L. Dvě desky, abych to řekl líp, jak to čku, je to dvou LPčko jako dvě L. Dvě desky, abych to řekl líp, jak to tady do toho se nezakoktal. Takže dozbíráte olympiky a chcete mít plnou jejich koktal. Takže dozbíráte olympiky a chcete mít plnou jejich všechny jejich desky. Takže dozbíráte olympiky a chcete mít plnou jejich všechny jejich desky a CDčka. Dozbíráte olympiky a chcete mít plnou jejich všechny jejich desky a CDčka. A chcete mít plnou jejich

0: Všechny jejich desky a CDčka, tak máte jedinečnou šanci. Všechny jejich desky a CDčka, tak máte jedinečnou šanci si to koupit. A tuhle tu pecku právě a CDčka, tak máte jedinečnou šanci si to koupit. A tuhle tu pecku právě, až to sto mě zabalí, budem brzy a CDčka, tak máte jedinečnou šanci si to koupit. A tuhle tu pecku právě, až to sto mě zabalí, máte jedinečnou šanci si to koupit. A tuhle tu pecku právě, až to sto mě zabalí, budem brzo hrát, takže to koupit. A tuhle tu pecku právě, až to sto mě zabalí, budem brzo hrát, takže se na to můžete těšit. A já vám zatím a tuhle tu pecku právě, až to sto mě zabalí, budem brzo hrát, takže se na to můžete těšit. A já vám zatím zahraju, se na to můžete těšit. A já vám zatím zahraju Slash, Dogu anebo Motley Crue. Těšit. A já vám zatím zahraju Slash, Dogu anebo Motley Crue. Slash, Dogu anebo Motley Crue. Dogu anebo Motley Crue.
1: Panoramatická střech. Panoramatická střech. Panoramatická střecha. Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Prachný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vybunkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naš. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním a Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 tisíc korun. Více 65 tisíc korun. Více na škodaauto.cz.
2: Ale, copak?
1: Píska 1000 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá.
1: Více na škodaauto.cz.
2: Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek.
1: Škodaauto.cz.
2: Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez... Už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8. Jsme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze... Opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a blesk. Servis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a blesk. Sum s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autodobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy. Bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy.
3: Trenýrkarna.
1: Poruchy CZ. Jezděte bez poruchy.
3: Trenýrkarna.cz.
1: Jezděte bez poruchy.
3: Trenýrkarna.cz.
4: Hlášení pro lovce.
1: Poruchy.
3: Trenýrkarna.cz.
4: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenýrkarna.cz.
4: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky. Trenýrkarna.cz.
4: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, CZ.
4: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní.
4: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky.

0: ponožky i kalhotky nyní koupíš se
1: slevou. Pro lovce slev.
0: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až o...
1: Slev.
0: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
2: No to není možný.
0: Kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
2: No to není možný.
0: Jo, čtu to dobře. Koupíš se slevou až 80%.
2: No to není možný.
0: Jo, čtu to dobře. Až slevou až 80%.
2: No to není možný.
0: Jo, čtu to dobře. Až 80%.
2: No to není možný.
0: Jo, čtu to dobře. Až 80%.
2: No to není možný.
0: Jo, čtu to dobře. Až 80%.
2: No to není možný.
0: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš
2: z... Možný.
0: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš... Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trénír... 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trénírkarna.cz. Dnes objednáš, zítra máš. Trénírkarna.cz. Dnes objednáš, zítra máš. Trénírkarna.cz.
3: Věda.
0: Zítra máš. Trénírkarna.cz.
3: Věda.
0: Máš. Trénírkarna.cz.
3: Věda. Řemeslo.
0: Trénírkarna.cz.
3: Věda. Řemeslo.
0: Trénírkarna.cz.
3: Věda. Řemeslo. Slimovice. Věda. Řemeslo. Slimovice. Věda, řemeslo, Slimovice. A řemeslo, Slimovice. Lihovárek.cz. Řemeslo, Slimovice. Lihovárek.cz. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které... Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Klikni!
3: Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Klikni!
3: Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka až...
3: Můžeme být hrdí.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka až oproku při...
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší...
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší...
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší...
6: Apple iPhone 17 200... Apple iPhone 17 256 giga. V Mironetu nyní za... iPhone 17 256 giga. V Mironetu nyní za bomba cenu... V Mironetu nyní za bomba cenu 24 990. Mironetu nyní za bomba cenu 24 990.
5: Jupi!
6: Za bomba cenu 24 990. 90.
5: Jupi! iPhone 17.
6: Cenu 24 990.
5: Jupi! iPhone 17. Teď dává
6: 1990.
5: Jupi! iPhone 17. Teď dává největší
6: 990.
5: Jupi! iPhone 17. Teď dává největší
6: 50.
5: Jupi! iPhone 17. Teď dává největší smysl.
6: Když mobily.
5: iPhone 17. Teď dává největší smysl.
6: Když mobily.
5: iPhone 17. Teď dává největší smysl.
6: Když mobily, tak Mironet.
5: Klikni, teď dává největší smysl.
6: Když mobily, tak Mironet.
5: Klikni dvakrát, dává největší smysl.
6: Když mobily, tak Mironet.
5: Klikni dvakrát, největší smysl.
6: Když mobily, tak Mironet.
5: Klikni dvakrát.
6: Když mobily, tak Mironet.
5: Klikni dvakrát.
7: Pozor,
6: tak Mironet.
5: Klikni dvakrát.
7: Pozor, metalová temnota...
5: Klikni dvakrát.
7: Pozor, metalová temnota útočí.
5: Dvakrát.
7: Pozor, metalová temnota útočí. Dimmuborgir Behemoth. Pozor, metalová temnota útočí. Dimmuborgir Behemoth. Dar... metalová...

0: Temnota útočí. Dimmuborgir, Behemoth, Dark Funeral. Temnota útočí. Dimmuborgir, Behemoth, Dark Funeral. Tato ďábelská trojice. Dimmuborgir, Behemoth, Dark Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne Brněnsko. Dimmuborgir, Behemoth, Dark Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne Brněnskou halu. Behemoth, Dark Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne Brněnskou halu Vodova. Satan, Dark Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne Brněnskou halu Vodova. Satanovi legie. Tato ďábelská trojice ovládne Brněnskou halu Vodova. Satanovi legie. Ďábelská trojice ovládne Brněnskou halu Vodova. Satanovi legie, spojte se. Dimmuborgir ovládne Brněnskou halu Vodova. Satanovi legie, spojte se. Dimmuborgir, Behemoth, Brněnskou halu Vodova. Satanovi legie, spojte se. Dimmuborgir, Behemoth, Vodova. Satanovi legie, spojte se. Dimmuborgir, Behemoth a Dark Funeral. Satanovi legie, spojte se. Dimmuborgir, Behemoth a Dark Funeral. Běsní v Brně už je, spojte se. Dimmuborgir, Behemoth a Dark Funeral. Běsní v Brně už 24. Dimmuborgir, Behemoth a Dark Funeral. Běsní v Brně už 24. října. Dimmuborgir, Behemoth a Dark Funeral. Běsní v Brně už 24. října. Buďte Behemoth a Dark Funeral. Běsní v Brně už 24. října. Buďte tam. Běsní v Brně už 24. října. Buďte tam. V Brně už 24. října. Buďte tam. 24. října. Buďte tam.
1: Restaurace
0: Vina. Buďte tam.
1: Restaurace Vikárka.
0: Buďte tam.
1: Restaurace Vikárka. Restaurace Vikárka. Gastronomická perla. Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den. Od 10 přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den. Od 10 do 20 přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den. Od 10 do 20 hradě. Otevřeno každý den. Od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyň každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Adin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta asociace kuchyně. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta asociace kuchyně pod vedením prezidenta asociace kuchařů a cukrářů prezidenta asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece a cukrářů České republiky Miroslava Kubece hned vedle chrámu České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. Republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace taky výjimečné nedělní branče. Více informací a nedělní branče. Více informací a rezervace na Vikárka restaurant branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.com. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.com. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz. Více a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
2: Přijďte si do Benu.
1: Rezervace na vikarkarestaurant.cz.
2: Přijďte si do Benu pro lék
1: na vikarkarestaurant.cz.

Bitten Temptation. Bitten Temptation Shinee. Bitten Temptation Shinee. Bitten Temptation Shinee. Bitten Temptation Shinee. No a ve středu 7.10. Bitten Temptation Shinee. No a ve středu 7.10. byl křest Shinee. No a ve středu 7.10. No a ve středu 7.10. byl křest Alba Olympic 21 Nej. No a ve středu 7.10. byl křest Alba Olympic 21 Nej. Náš tým byl v středu 7.10. byl křest Alba Olympic 21 Nej. Náš tým byl u toho 7.10. byl křest Alba Olympic 21 Nej. Náš tým byl u toho, když se kouknete, byl křest Alba Olympic.

0: Přijďte si do Benu pro léky i pro...
1: restaurant.cz.
0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu. Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet?
0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Ký i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku.
0: Ský pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus.
2: Budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více...
2: ...cet, prosím.
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000... Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku. To bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým... Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobně než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky z léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám ký zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. Stavebnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
4: Stavebniny dek přináší...
0: Nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
4: Stavebniny dek přináší mega...
0: Poradíme.
4: Stavebniny dek přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields izostatické... Stavebniny dek přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields izostatický dek přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields izostatickou komínovou vložkou. Ucelené komínové systémy Shields izostatickou komínovou vložkou. Nyní za výjimečné systémy Shields izostatickou komínovou vložkou. Nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Izostatickou komínovou vložkou. Nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akci komínovou vložkou. Nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách dek platí snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách dek platí do 16 ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách dek platí do 16. října s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro kma. Mega akce ve stavebninách dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy ve stavebninách dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny z dopravou dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny z dopravou zdarma. 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny z dopravou zdarma. Více na dek. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny z dopravou zdarma. Více na dek.cz. Přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny z dopravou zdarma. Více na dek.cz. Komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na dek.cz. Zdarma. Více na dek.cz.
5: Under Armour makes you better.
4: Více na dek.cz.
5: Under Armour makes you better.
4: Už 30 let.
5: Under Armour makes you better.
4: Už 30 let.
5: Under Armour makes you better.
4: Už 30 let. Ladíš formu?
5: Under Armour makes you better.
4: Už 30 let. Ladíš
5: formu? Makes you better.
4: Už 30 let. Ladíš formu? Makáš ve fitku?
5: Makes you better.
4: Už 30 let. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě. Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu. Legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální armor. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, děláš cokoliv. To

0: univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklačního materiálu Neolast. Baselayer objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, černý Neolast. Baselayer objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Černý most a Nový Smíchov. Baselayer objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Černý most a Nový Smíchov, nebo objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Černý most a Nový Smíchov, nebo na objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Černý most a Nový Smíchov, nebo na Under Armour Palladium, Chodov, Černý most a Nový Smíchov, nebo na underarmour.cz. Palladium, Chodov, Černý most a Nový Smíchov, nebo na underarmour.cz. Černý most a Nový Smíchov, nebo na underarmour.cz. Nový Smíchov, nebo na underarmour.cz.
1: Kdy?
0: Nebo na underarmour.cz.
1: Když v Praze...
0: underarmour.cz.
1: Když v Praze přichází podzim...
0: CZ.
1: Když v Praze přichází podzim, v čínské... Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanjiasu je léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se... Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha... Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se... Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Scud Airlines, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Scud Airlines do... Vydejte se z letiště Praha se Scud Airlines do Sanja. Na ostrově... Vydejte se z letiště Praha se Scud Airlines do Sanja. Na ostrově Hainan v Číně. Praha se Scud Airlines do Sanja. Na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Airlines do Sanja. Na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanja. Sanja. Na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanja a zpět. Let na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanja a zpět. Letenky na Hainan v Číně. Z Prahy do Sanja a zpět. Letenky najdete na Scud Číně. Z Prahy do Sanja a zpět. Letenky najdete na skat.kz. Z Prahy do Sanja a zpět. Letenky najdete na skat.kz. A u Sanja a zpět. Letenky najdete na skat.kz. A u všech autorizovaných... Letenky najdete na skat.kz. A u všech autorizovaných prodejců. Letenky najdete na skat.kz. A u všech autorizovaných prodejců. Skat.kz. A u všech autorizovaných prodejců. Scud Airlines. KZ. A u všech autorizovaných prodejců. Scud Airlines. U všech autorizovaných prodejců. Scud Airlines. Z Prahy za sluncem. Autorizovaných prodejců. Scud Airlines. Z Prahy za sluncem. Prodejců. Scud Airlines. Z Prahy za sluncem. Scud Airlines. Z Prahy za sluncem. Z Prahy za sluncem. Z Prahy za sluncem.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se... Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj... Nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za... Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch... Nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc.

0: podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter, již za 525 tisíc. Třeba rodinný Peugeot Rifter, již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot pro Peugeot Rifter, již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Tak ne
0: 25 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Tak ne
0: 5 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Tak
0: právě teď.
1: Tak nečekejte, jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Tak nečekejte, jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Autoté, jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký.
2: Jezděte. Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký. Služby, na které se
2: staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno
2: Peugeotákem u Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více u Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.cz.
1: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.cz.
1: Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.cz.
1: Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.cz.
1: Které se snadno zvyká.
2: Více na Kopecký.cz.
1: Rokka.
2: Více na Kopecký.cz.
1: Rokka.
2: Kopecký.cz.

0: Domy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší
1: Apple.
0: Vše pro vaši lásku.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší
0: lásku.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší
1: Apple iPhone 17 200.
2: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší
1: Apple iPhone 17 256 GB.
2: Nová dvojka a šoproku přináší
1: Apple iPhone 17 256 GB. Chytrá volba
2: šoproku přináší
1: Apple iPhone 17 256 GB. Chytrá volba právě teď.
2: Když mobily
1: Apple iPhone 17 256 GB. Chytrá volba právě teď.
2: Když mobily
1: tak Mironet iPhone 17 256 GB. Chytrá volba právě teď.
2: Když mobily?
1: Tak Mironet. Klikni 256 giga. Chytrá volba právě teď.
2: Když mobily?
1: Tak Mironet. Klikni 256 giga. Chytrá volba právě teď.
2: Když mobily?
1: Tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: Pondělí.
1: Volba právě teď.
2: Když mobily?
1: Tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: Pondělí.
1: Je teď.
2: Když mobily?
1: Tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: Pondělí. To Robert slavil narozeniny.
1: Tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: Pondělí, to Robert slavil narozeniny.
1: Net, klikni dvakrát.
3: Pondělí, to Robert slavil narozeniny. Úterý musel na oslavu.
1: Klikni dvakrát.
3: Pondělí, to Robert slavil narozeniny. Úterý musel na oslavu tchýně
1: a...
3: Pondělí, to Robert slavil narozeniny. Úterý musel na oslavu tchýně a ve středu... To Robert slavil narozeniny. Úterý musel na oslavu tchýně a ve středu...
4: Pořád hledáte výmluvu...
3: Slavil narozeniny. Úterý musel na oslavu tchýně a ve středu...
4: Pořád hledáte výmluvy, proč ještě...
3: Úterý musel na oslavu tchýně a ve středu...
4: Pořád hledáte výmluvy, proč ještě nepřezoup...
3: Musel na oslavu tchýně a ve středu...
4: Pořád hledáte výmluvy, proč ještě nepřezoup... Pneumatiky z celoročně
3: a ve středu...
4: Pořád hledáte výmluvy, proč ještě nepřezoup... Pneumatiky s celoročkama už nemusí... Pořád hledáte výmluvy, proč ještě nepřezoup... Pneumatiky s celoročkama už nemusíte... Pořád hledáte výmluvy, proč ještě nepřezoup... Pneumatiky s celoročkama už nemusíte... Největší mluvy, proč ještě nepřezoup... Pneumatiky s celoročkama už nemusíte... Největší výběr na pneumatiky... Tě nepřezoup... Pneumatiky s celoročkama už nemusíte... Největší výběr na pneumatiky CZ... Pneumatiky s celoročkama už nemusíte... Největší výběr na pneumatiky CZ... Celoročkama už nemusíte. Největší výběr na pneumatiky CZ. Už nemusíte. Největší výběr na pneumatiky CZ. Nakupujte bez výmluv. Největší výběr na pneumatiky CZ. Nakupujte bez výmluv. Pneumatiky CZ.

0: vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty dobrý. Obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty dobrý. Praha běhá. Všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty dobrý. Praha Běchovice. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty dobrý. Praha Běchovice. Ploty dobrý. Prodáváme i montujeme. Ploty dobrý. Praha Běchovice. Ploty dobrý. CZ. Ploty dobrý. Montujeme. Ploty dobrý. Praha Běchovice. Ploty dobrý. CZ. Ploty dobrý. Všechno. Ploty dobrý. Praha Běchovice. Ploty dobrý. CZ. Ploty dobrý. Všechno. Dobrý. Praha Běchovice. Ploty dobrý. CZ. Ploty dobrý. Všechno dobrý. Ploty Ploty dobrý. CZ. Ploty dobrý. Všechno dobrý.
1: Ceny rostou.
0: Ploty dobrý. CZ. Ploty dobrý. Všechno dobrý.
1: Ceny rostou.
0: CZ. Ploty dobrý. Všechno dobrý.
1: Ceny rostou. Digitální čísla.
0: Dobrý. Všechno dobrý.
1: Ceny rostou. Digitální čísla mizí.
0: Ale všechno dobrý.
1: Ceny rostou. Digitální čísla mizí. Ceny rostou, digitální čísla mizí.
0: Ale zlato, to tu bude vždy.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí.
0: Ale zlato, to tu budou,
1: digitální čísla mizí.
0: Ale zlato, to tu bude vždycky.
1: A u portál CZ.
0: Ani čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky.
1: A u portál CZ.
0: Mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky.
1: A u portál CZ.
0: Zlato, to tu bude vždycky.
1: A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty,
0: to tu bude vždycky.
1: A u portál CZ.
0: Vsaďte na hodnoty, které vydrží.
1: A u portál CZ.
0: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generaci.
1: Portál CZ.
0: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
1: Zlaté mince
0: CZ.
1: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
0: Zlaté mince a cihličky.
1: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
0: Zlaté mince a cihličky.
1: Jistota.
0: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
1: Zlaté mince a cihličky.
0: Jistota ve vašich rukou.
1: Které vydrží po generace.
0: Zlaté mince a cihličky.
1: Jistota ve vašich rukou.
0: A údrží po generace.
1: Zlaté mince a cihličky.
0: Jistota ve vašich rukou.
1: A ú.
0: Zlaté mince a cihličky.
1: Jistota ve vašich rukou.
0: A ú jako zlato.
1: Porta.
0: Zlaté mince a cihličky.
1: Jistota ve vašich rukou.
0: A ú jako zlato.
1: Portál jako brána k bličky.
0: Jistota ve vašich rukou.
1: A ú jako zlato.
0: Portál jako brána k bezpečí.
1: A ú ve vašich rukou.
0: A ú jako zlato.
1: Portál jako brána k bezpečí.
0: A u portál
1: rukou.
0: A ú jako zlato.
1: Portál jako brána k bezpečí.
0: A u portál CZ.
1: Ú jako zlato.
0: Portál jako brána k bezpečí.
1: A u portál CZ.
0: Portál jako brána k bezpečí.
1: A u portál CZ.
0: Jako brána k bezpečí.
1: A u portál CZ.
0: Bezpečí.
1: A u portál CZ.
0: Vyber.
1: A u portál CZ.
0: Vyber si ze široké na
1: CZ.
0: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Bazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Je a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto. Každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto CZ. To. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto CZ. Direct. Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto CZ. Direct Auto. Kone to Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.

0: CZ. Direkt Auto a Horní Počernice. Direkt Auto CZ. Direkt Auto. Konečně férový autornice. Direkt Auto CZ. Direkt Auto. Konečně férový autobazar. Direkt Auto CZ. Direkt Auto. Konečně férový autobazar.
1: Pozor.
0: Direkt Auto. Konečně férový autobazar.
1: Pozor.
0: Direkt Auto. Konečně férový autobazar.
1: Pozor, metalová temnota
0: auto. Konečně férový autobazar.
1: Pozor, metalová temnota útočí.
0: Konečně férový autobazar.
1: Pozor, metalová temnota útočí.
0: Dimu autobazar.
1: Pozor, metalová temnota útočí. Dimmu Borgir Behemoth. Pozor, metalová temnota útočí. Dimmu Borgir Behemoth Dark Funeral. Metalová temnota útočí. Dimmu Borgir Behemoth Dark Funeral. Metalová temnota útočí. Dimmu Borgir Behemoth Dark Funeral. Tato ďábelská točí. Dimmu Borgir Behemoth Dark Funeral. Tato ďábelská Behemoth Dark Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne brněnskou halu Vodova. Satan Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne brněnskou halu Vodova. Satanovi legie spoj. Tato ďábelská trojice ovládne brněnskou halu Vodova. Satanovi legie spojte se. Ďábelská trojice ovládne brněnskou halu Vodova. Satanovi legie spojte se. Dimmu Borgir ovládne brněnskou halu Vodova. Satanovi legie spojte se. Dimmu Borgir, Behemoth, halu Vodova. Satanovi legie, spojte se. Dimmu Borgir, Behemoth a Dark Funeral. Satanovi legie, spojte se. Dimmu Borgir, Behemoth a Dark Funeral. Spojte se. Dimmu Borgir, Behemoth a Dark Funeral. Běsní v Brně už 24. Dimmu Borgir, Behemoth a Dark Funeral. Běsní v Brně už 24. října. Dimmu Borgir, Behemoth a Dark Funeral. Běsní v Brně už 24. října. Buďte a Dark Funeral běsní v Brně už 24. října. Buďte tam. Funeral běsní v Brně už 24. října. Buďte tam. 24. října. Buďte tam. Buďte tam. Buďte tam.
2: Každý den. Každý den čelí vaše data Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. CIS data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Na kterou v Česku distribuuje Alef. Distribuuje Alef.

0: Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Příjemné pondělí od
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Příjemné pondělí odpoledne, jsou tady zprávy.
0: Zprávy.
1: Příjemné pondělí odpoledne, jsou tady zprávy.
0: Zprávy.
1: Příjemné pondělí odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Příjemné pondělí odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Babišova vláda. Příjemné pondělí odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Babišova vláda u pondělí odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Babišova vláda usnadňuje cizincům život. Jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Babišova vláda usnadňuje cizincům život a práci v Česku. Zprávy a Vladan Hýl. Babišova vláda usnadňuje cizincům život a práci v Česku. A Hýl. Babišova vláda usnadňuje cizincům život a práci v Česku. A to navzdory vládní. Babišova vláda usnadňuje cizincům život a práci v Česku. A to navzdory vládní SPD. Vláda usnadňuje cizincům život a práci v Česku. A to navzdory vládní SPD. Usnadňuje cizincům život a práci v Česku. A to navzdory vládní SPD. Letos získalo život a práci v Česku. A to navzdory vládní SPD. Letos získalo možnost v Česku. A to navzdory vládní SPD. Letos získalo možnost dlouhodobého pobytu téměř 22 tisíc ukrajinských uprchlíků. Možnost dlouhodobého pobytu téměř 22 tisíc ukrajinských uprchlíků. Více než za pobytu téměř 22 tisíc ukrajinských uprchlíků. Více než za předchozí vlády. 22 tisíc ukrajinských uprchlíků. Více než za předchozí vlády. Kabinet chce také tisíc ukrajinských uprchlíků. Více než za předchozí vlády. Kabinet chce také urychlit příjem uprchlíků. Více než za předchozí vlády. Kabinet chce také urychlit přijímání zahraničníků. Více než za předchozí vlády. Kabinet chce také urychlit přijímání zahraničních než za předchozí vlády. Kabinet chce také urychlit přijímání zahraničních pracovníků vlády. Kabinet chce také urychlit přijímání zahraničních pracovníků, které kabinet chce také urychlit přijímání zahraničních pracovníků, které potřebují české firmy. Kabinet chce také urychlit přijímání zahraničních pracovníků, které potřebují české firmy. Přijímání zahraničních pracovníků, které potřebují české firmy. Informoval o tom server novinky zahraničních pracovníků, které potřebují české firmy. Informoval o tom server novinky.cz. Které potřebují české firmy. Informoval o tom server novinky.cz. Potřebují české firmy. Informoval o tom server novinky.cz. Při střelbě české firmy. Informoval o tom server novinky.cz. Při střelbě ve škole ve Francouzsku. Informoval o tom server novinky.cz. Při střelbě ve škole ve francouzském městě server novinky.cz. Při střelbě ve škole ve francouzském městě Aubagne byl zraněn CZ. Při střelbě ve škole ve francouzském městě Aubagne byl zraněn ředitel zařízení. Při střelbě ve škole ve francouzském městě Aubagne byl zraněn ředitel zařízení. Při střelbě ve škole ve francouzském městě Aubagne byl zraněn ředitel zařízení a učitelka. Ve francouzském městě Aubagne byl zraněn ředitel zařízení a učitelka. Policie podle médií. V městě Aubagne byl zraněn ředitel zařízení a učitelka. Policie podle médií zadržela. Byl zraněn ředitel zařízení a učitelka. Policie podle médií zadržela podezřelého ze střelby. Ředitel zařízení a učitelka. Policie podle médií zadržela podezřelého ze střelby, který je nezletilý. Ní a učitelka. Policie podle médií zadržela podezřelého ze střelby, který je nezletilý. Motelka. Policie podle médií zadržela podezřelého ze střelby, který je nezletilý. Motiv podle médií zadržela podezřelého ze střelby, který je nezletilý. Motiv činu není jasný. Zadržela podezřelého ze střelby, který je nezletilý. Motiv činu není jasný. Namířeného ze střelby, který je nezletilý. Motiv činu není jasný. Na místo míří ministr vnitra, který je nezletilý. Motiv činu není jasný. Na místo míří ministr vnitra a šéf zletilý. Motiv činu není jasný. Na místo míří ministr vnitra a šéf rezortu školy. Motiv činu není jasný. Na místo míří ministr vnitra a šéf rezortu školy. Není jasný. Na místo míří ministr vnitra a šéf rezortu školství. Aubagne se na místo míří ministr vnitra a šéf rezortu školství. Aubagne se nachází nedaleko jiho míří ministr vnitra a šéf rezortu školství. Aubagne se nachází nedaleko jiho francouzského města. Ministr vnitra a šéf rezortu školství. Aubagne se nachází nedaleko jiho francouzského

0: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete. E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Klikni.
0: Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Klikni.
2: Mironet, nová dvojka.
0: A online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Klikni.
2: Mironet, nová.

0: Jeho města v rezortu školství. Obáň se nachází nedaleko jihofrancouzského města Marseille. Školství. Obáň se nachází nedaleko jihofrancouzského města Marseille. Tenistka. Obáň se nachází nedaleko jihofrancouzského města Marseille. Tenistka Marie Bousková nachází nedaleko jihofrancouzského města Marseille. Tenistka Marie Bousková postoupila daleko jihofrancouzského města Marseille. Tenistka Marie Bousková postoupila na turnaji ve Wuhanu města Marseille. Tenistka Marie Bousková postoupila na turnaji ve Wuhanu po Scratchy Clay. Tenistka Marie Bousková postoupila na turnaji ve Wuhanu po Scratchy Clay. Tenistka Marie Bousková postoupila na turnaji ve Wuhanu po Scratchy Clay Tausonové. Marie Bousková postoupila na turnaji ve Wuhanu po Scratchy Clay Tausonové do druhého kola. Dánka postoupila na turnaji ve Wuhanu po Scratchy Clay Tausonové do druhého kola. Dánka kvůli zranění turnaji ve Wuhanu po Scratchy Clay Tausonové do druhého kola. Dánka kvůli zranění Wuhanu po Scratchy Clay Tausonové do druhého kola. Dánka kvůli zranění levého lýtka vzdala Tausonové do druhého kola. Dánka kvůli zranění levého lýtka vzdala zápas za stavu 6-0 do druhého kola. Dánka kvůli zranění levého lýtka vzdala zápas za stavu druhého kola. Dánka kvůli zranění levého lýtka vzdala zápas za stavu 6-1-2-0. Dánka kvůli zranění levého lýtka vzdala zápas za stavu 6-1-2-0. A kvůli zranění levého lýtka vzdala zápas za stavu 6-1-2-0 pro českou levého lýtka vzdala zápas za stavu 6-1-2-0 pro českou tenistku. Ka vzdala zápas za stavu 6-1-2-0 pro českou tenistku. Dohrála naopak Sára Bailey za stavu 6-1-2-0 pro českou tenistku. Dohrála naopak Sára Bailey, která 6-1-2-0 pro českou tenistku. Dohrála naopak Sára Bailey, která podlehla 3-2-0 pro českou tenistku. Dohrála naopak Sára Bailey, která českou tenistku. Dohrála naopak Sára Bailey, která podlehla 3-6 a 4-6 Jasmu. Dohrála naopak Sára Bailey, která podlehla 3-6 a 4-6 Jasmin Pauliniové. Naopak Sára Bailey, která podlehla 3-6 a 4-6 Jasmin Pauliniové z Itálie. Sára Bailey, která podlehla 3-6 a 4-6 Jasmin Pauliniové z Itálie. Která podlehla 3-6 a 4-6 Jasmin Pauliniové z Itálie. 3-6 Jasmin Pauliniové z Itálie.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Jasmin Pauliniové z Itálie.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Z Itálie.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude polojasná šoblačno.
0: Je.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude polojasná šoblačno přechod.
1: Radio. Počasí.
2: Dnes bude polojasná šoblačno přechodně zataženo o jedni les.
1: Počasí.
2: Dnes bude polojasná šoblačno přechodně zataženo o jedni lese vyskytnou. Dnes bude polojasná šoblačno přechodně zataženo o jedni lese vyskytnou přehánky. Dnes bude polojasná šoblačno přechodně zataženo o jedni lese vyskytnou přehánky nejvyšší denní. Bude polojasná šoblačno přechodně zataženo o jedni lese vyskytnou přehánky nejvyšší denní teploty. Šoblačno přechodně zataženo o jedni lese vyskytnou přehánky nejvyšší denní teploty 10 až 15 stupňů. Zataženo o jedni lese vyskytnou přehánky nejvyšší denní teploty 10 až 15 stupňů. O jedni lese vyskytnou přehánky nejvyšší denní teploty 10 až 15 stupňů. Vyskytnou přehánky nejvyšší denní teploty 10 až 15 stupňů.
1: Ať už
2: prší nejvyšší denní teploty 10 až 15 stupňů.
1: Ať už prší
2: teploty 10 až 15 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce
2: 10 až 15 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce slušnej rok. Ať už prší nebo paří slunce slušnej rok si můžete. Ať už prší nebo paří slunce slušnej rok si může. Ať už prší nebo paří slunce slušnej rok si můžete diktovat každý den. Prší nebo paří slunce slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání slunce slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 8. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. A muzika do každého počasí. Rock Radio do každého počasí. Rock Radio do každého počasí. Rock Radio doprava časí.

0: Kvalitní vrtané studny. Kvalitní vrtané studny na klíč. Z desetilet. Kvalitní vrtané studny na klíč. Z desetilet. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Já.
0: S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Já. Nový plot mám.
0: Desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Já nový plot mám.
0: Rukou. Profivoda.cz.
1: Já nový plot mám.
0: Nový. Profivoda.cz.
1: Já nový plot mám.
2: Nový plot od firmy Ploty.
1: Já nový plot mám.
2: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat.
1: Já nový plot mám.
2: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé.
1: Nový plot mám.
2: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé.
1: Mám.
2: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány.

0: na D55.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D55 mezi...
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D55 mezi...
1: Jo, doprava.
0: Na D55 mezi...
1: Kolem...
0: Na D55 mezi... kolem 57. kilometru. Na D55 mezi... kolem 57. kilometru na trase 55 mezi... kolem 57. kilometru na trase Babice Bzene mezi... kolem 57. kilometru na trase Babice Bzenec kolem 57. kilometru na trase Babice Bzenec dávejte pozor kolem 57. kilometru na trase Babice Bzenec dávejte pozor je tam 7. kilometru na trase Babice Bzenec dávejte pozor je tam překážka na vozovce tam vysypaný náklad na trase Babice Bzenec dávejte pozor je tam překážka na vozovce tam vysypaný náklad Babice Bzenec, dávejte pozor, je tam překážka na vozovce, tam vysypaný náklad, také si někam Bzenec, dávejte pozor, je tam překážka na vozovce, tam vysypaný náklad, také si někam jedete takhle, dávejte pozor, je tam překážka na vozovce, tam vysypaný náklad, také si někam jedete tak hlavně opatrně, překážka na vozovce, tam vysypaný náklad, také si někam jedete tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte, tam vysypaný náklad, také si někam jedete tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Náklad. Také si někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Také si někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
1: Vejl ty vím.
0: Tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
1: Vejl
0: opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
1: Vejl ty vím.
0: Pořádku dorazíte.
1: Vejl ty vím, že na cestách ani na stavbě. Vejl ty vím, že na cestách ani na Vejl ty vím, že na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Vejl ty vím, že na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Akunáře vím, že na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Akunáře na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Akunáře Hilti. Protože ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Aku nařadí Hilti. Protože profi nechceš ztrácet čas. Aku nařadí Hilti. Protože profíci vědí. Ztrácet čas. Aku nařadí Hilti. Protože profíci vědí. Aku nařadí Hilti. Protože profíci vědí. Dí Hilti. Protože profíci vědí. Protože profíci vědí. Profíci vědí. Vědí.
2: Rock Radio. Rock Radio. Rockovej. Rock Radio. Rockovej poraz. Rockovej poraz.
0: Tak rockeři máme
2: Rock Radio. Rockovej poraz.
0: Tak rockeři máme první hodinku za
2: Rock Radio. Rockovej poraz.
0: Tak rockeři máme první hodinku
2: Rock Radio. Rockovej poraz.
0: Tak rockeři máme první hodinku za za sebou. Doufám, jste
2: Rockovej poraz.
0: Tak rockeři máme první hodinku za za sebou. Doufám, jste po obědě, že jste
2: poraz.
0: Tak rockeři máme první hodinku za za sebou, doufám, jste po obědě, že jste teďka tak... Tak rockeři máme první hodinku za za sebou, doufám, jste po obědě, že jste teďka takový už... Máme první hodinku za za sebou, doufám, jste po obědě, že jste teďka takový už... Máte slehlý... Za za sebou, doufám, jste po obědě, že jste teďka takový už... Máte slehlý... A já vám ještě pustím... Doufám, jste po obědě, že jste teďka takový už... Máte slehlý... A já vám ještě pustím hudbu na slehnutí a nás... Že jste teďka takový už... Máte slehlý... A já vám ještě pustím hudbu na slehnutí a nás čeká Aleš Brichta. Teďka takový už... Máte slehlý... A já vám ještě pustím hudbu na slehnutí a nás čeká Aleš Brichta. Sol... Máte slehlý... A já vám ještě pustím hudbu na slehnutí a nás čeká Aleš Brichta. Sol... A já vám ještě pustím hudbu na slehnutí a nás čeká Aleš Brichta. Solwork anebo John Lennon a Imagine. Pustím hudbu na slehnutí a nás čeká Aleš Brichta. Solwork anebo John Lennon a Imagine. Po naslehnutí a nás čeká Aleš Brichta, Solwork anebo John Lennon a Imagine. Čeká Aleš Brichta, Solwork anebo John Lennon a Imagine.

Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem. Voraz s Danem.

0: lístky do Vizovic, protože to bude skvělý zážitek, tak si už kupujte lístky do Vizovic, protože to bude skvělý zážitek. Letos tam budou skvělý kapely. To je zpěvák Alter Bridge. Takže já si myslím, že to bude skvělý mejdan, že se to jako povede.
1: Objednejte se na Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované opravy.

0: Objednejte se na Autolouda auto. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na Autolouda.cz. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na Autolouda.cz. Neautorizované opravy. Objednejte se na Autolouda.cz. Neautorizované opravy. Objednejte se na Autolouda.cz. Objednejte se na Autolouda.cz. Objednejte se na Autolouda.cz.
1: Oknem fouká střecha.
0: CZ.

0: Rodinný dům v Tlumačově za 17 450 korun, rodinný dům v Tlumačově u Zlína za 6 milionů 950 korun, rodinný dům v Tlumačově u Zlína za 6 milionů 950 tisíc a nájem korun, rodinný dům v Tlumačově u Zlína za 6 milionů 950 tisíc a nájemní dům v Tlumačově u Zlína za 6 milionů 950 tisíc a nájemní dům v Rumburku za 9 milionů Tlumačově u Zlína za 6 milionů 950 tisíc a nájemní dům v Rumburku za 9 milionů 950 za 6 milionů 950 tisíc a nájemní dům v Rumburku za 9 milionů 950 tisíc a nájemní dům v Rumburku za 9 milionů 959 800 korun tisíc a nájemní dům v Rumburku za 9 milionů 959 800 korun a nájemní dům v Rumburku za 9 milionů 959 800 korun v Rumburku za 9 milionů 959 korun. Aktuální nabídku za 9 959 800 korun. Aktuální nabídku všech 959 800 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete 1800 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
1: Uvažujete
0: o všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
1: Uvažujete o tepelném čerpadle?
0: Najdete na mmreality.cz.
1: Uvažujete o tepelném čerpadle?
0: Na mmreality.cz.
1: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku
0: tradi.cz.
1: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelné čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou její techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou jejich oterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou jejich umístění. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou jejich umístění. Společně s našimi čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme tichým provozem a flexibilitou jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž kvalitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm lehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz. Osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz. Přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz. Kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz. ACDC u nás zvyklí. Proterm.cz.
2: ACDC, Metallica, Pink Floyd.
1: Proterm.cz.
2: ACDC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a
1: CZ.
2: ACDC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v ACDC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném ACDC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever. V jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever. A speciální na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever. A speciální místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever. A speciální host večera, skupina Lucie.

0: about Joe? What about Joe Cocara? What about Joe Cocara? What about Joe Cocara? What about Joe Cocara?
1: Headlinera, a tak jsme přemýšleli, kdo by to mohl být. No a vyskočilo Judas Priest.
0: Kdo máte rádi Roba Halforda, tak si už kupujte lístky do Vizovic, protože to bude skvělý zážitek.

0: oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník, malíř, topená.
0: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník, malíř, topenář,
2: podlahář.
1: Alen.
0: Kapadá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník, malíř, topenář,
2: podlahář.
1: Alen ne.
0: Pak nám to praví?
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Alen ne. Na to všechno stačí rek.
0: Praví.
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Alen ne. Na to všechno stačí rek byty.
2: Zedník, malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rek byty. Rekonstrukce.
2: Malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rek byty. Rekonstrukce bytů.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rek byty. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu.
1: Ale ne, na to všechno stačí rek byty. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Na to všechno stačí rek byty. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Rek byty. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací. Konstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na regbyty.cz.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na regbyty.cz.
3: Reg dělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na regbyty.cz.
3: Regbyty opět domov.
1: Více informací na regbyty.cz.
3: Regbyty.
1: Více informací na regbyty.cz.
3: Regbyty, záruka kvality.
1: Na regbyty.cz.
3: Regbyty, záruka kvality.
1: .cz.
3: Regbyty, záruka kvality. Regbyty, záruka kvality.
4: Máme pro vás tip na
3: záruka kvality.
4: Máme pro vás tip na Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM. Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2K na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2KK v Praze Stodůlkách nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2KK v Praze Stodůlkách za 9 milionů nabídce MM Reality. Byt 2KK v Praze Stodůlkách za 9 milionů 299 reality. Byt 2KK v Praze Stodůlkách za 9 milionů 299 tisíc korun. Byt 2KK v Praze Stodůlkách za 9 milionů 299 tisíc korun. Rodinný dům v AK v Praze Stodůlkách za 9 milionů 299 tisíc korun. Rodinný dům v Praze Horních Stodůlkách za 9 milionů 299 tisíc korun. Rodinný dům v Praze Horních Počernicích za 9 milionů 299 tisíc korun. Rodinný dům v Praze Horních Počernicích za 21 milionů 99 tisíc korun. Rodinný dům v Praze Horních Počernicích za 21 milionů 490 korun. Rodinný dům v Praze Horních Počernicích za 21 milionů 490 tisíc. Rodinný dům v Praze Horních Počernicích za 21 milionů 490 tisíc. Rodinný dům ze Horních Počernicích za 21 milionů 490 tisíc. Rodinný dům v Náchodě Lipnicích za 21 milionů 490 tisíc. Rodinný dům v Náchodě Lipí za 21 milionů 490 tisíc. Rodinný dům v Náchodě Lipí za 11 milionů 490 tisíc. Rodinný dům v Náchodě Lipí za 11 milionů 970 tisíc. Rodinný dům v Náchodě Lipí za 11 milionů 917 400. Rodinný dům v Náchodě Lipí za 11 milionů 917 450 korun. Rodinný dům v Náchodě Lipí za 11 milionů 917 450 korun. Rodinný dům Lipí za 11 milionů 917 450 korun. Rodinný dům v Tlumačově Úzdí za 11 milionů 917 450 korun. Rodinný

0: 27. Symphony Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. října O2 Univa a speciální host večera skupina Lucie. 27. října O2 Univa host večera skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum Praha. Nenechte si skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum Praha. Ne. 27. října O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku 20. října O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live. Nechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketit. Událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportálu Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster. Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster. Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster. Koupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster. Slyšíte portál a Ticketmaster.
1: Slyšíte tuhle reklamu?
0: A Ticketmaster.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby... Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Kmu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus? Za co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte o vaší firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádio. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů. S 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a další zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každým podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. Rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty. Dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitální. Získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery dáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho v akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se, že dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny, nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300. Pojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na radio. Získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio House. Všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio House. Informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio House CZ.
2: Náš
0: Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
2: Náš výkup je teď
0: 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
2: Náš výkup je

0: Počúvate totální
1: hard. A teď na radiohouse.cz.
0: Náš výkup je teď totální hardcore.
1: House.cz.
0: Náš výkup je teď totální hardcore.
1: V Ačku.
0: Náš výkup je teď totální hardcore.
1: V Ačkách zvyšujeme
0: výkup. Náš výkup je teď totální hardcore.
1: V Ačkách zvyšujeme
0: výkup je teď totální hardcore.
1: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny.
0: Vykupujeme totální hardcore.
1: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny.
0: Hardcore.
1: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny.
0: Vykupujeme všechna auta a platíme.
1: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny.
0: Vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti.
1: Zvyšujeme výkupní ceny.
0: Vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem.
1: Ceny.
0: Vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem.
1: Prodejte
0: všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu nad i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na AAA. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na AAA. Auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na AAA Auto.cz a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na AAA Auto.cz. Nebo volejte na AAA Auto.cz. Nebo volejte 800 110 8 z Auto.cz. Nebo volejte 800 110 8 800.
2: Ahoj, rokeři.
0: Nebo volejte 800 110 800.
2: Ahoj, rokeři. Zdraví vás Pavla Forest.
0: Volejte 800 110 800.
2: Ahoj, rokeři. Zdraví vás Pavla Forest.
0: Pro 110 800.
2: Ahoj, rokeři. Zdraví vás Pavla Forest.
3: Pro obeře Praha
0: 800.
2: Ahoj, rokeři. Zdraví vás Pavla Forest.
3: Pro obeře Praha se zrodila.
2: Ahoj, rokeři. Zdraví vás Pavla Forest.
3: Pro obeře Praha se zrodila umělá inteligence.
2: Zdraví vás Pavla Forest.
3: Pro obeře Praha se zrodila umělá inteligence.
2: Praha se zrodila umělá inteligence.
3: Hororová opera Frankenstein. Honza Toužínský.
2: Umělá inteligence.
3: Hororová opera Frankenstein.
2: Honza Toužínský.
3: Jean inteligence.
2: Hororová opera Frankenstein.
3: Honza Toužínský.
2: Jean T. Martin Sluka.
3: Hororová opera Frankenstein.
2: Honza Toužínský.
3: Jean T. Martin Sluka.
2: Čtvrtek patová opera Frankenstein.
3: Honza Toužínský.
2: Jean T. Martin Sluka.
3: Čtvrtek patnáctý.
2: Honza Toužínský.
3: Jean T. Martin Sluka.
2: Čtvrtek 15.10. v 19.
3: Toužínský.
2: Jean T. Martin Sluka.
3: Čtvrtek 15.10. v 19. hodin.
2: Jean T. Martin Sluka.
3: Čtvrtek 15.10. v 19. hodin.
2: Rock opera.
3: Martin Sluka.
2: Čtvrtek 15.10. v 19. hodin.
3: Rock opera. CZ.
2: Čtvrtek 15.10. v 19. hodin.
3: Rock opera. CZ.
4: 2 plus 1 z 10. v 19 hodin.
3: Rock opera CZ.
4: 2 plus 1 zdarma na pleť.
2: 19 hodin.
3: Rock opera CZ.
4: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku.
2: 19 hodin.
3: Rock opera CZ.
4: 2 plus 1 zdarma na
3: pleť. Rock opera CZ.
4: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta. Tak to se
3: CZ.
4: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta. Tak to se vyplatí. A plus jedna zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta, tak to se vyplatí. A k tomu vše má na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta, tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně kosmetiku v drogérii Teta, tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus z drogérii Teta, tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%, to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v... A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodeji Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu Teta Droge slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu Teta Drogerie CZ 30%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu Teta Drogerie CZ. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu Teta Drogerie CZ.
5: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Všichni jdeme životem

0: svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy... Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat... Jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupu vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké. 12. až 14. pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké. 12. až 14. podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké. 12. až 14. října v ul pro nevidomé a slabozraké. 12. až 14. října v ulicích vaše a slabozraké. 12. až 14. října v ulicích vašeho města. 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět 6. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka, tečka. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka, tečka CZ.
1: Řekni.
0: Pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka, tečka CZ. Bílá pastelka, tečka CZ.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší.
0: Tečka CZ.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla prostroje, skla.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla prostroje,
1: skrz.
2: Znám lepší. Skla prostroje, skla prostroje, CZ. Skla prostroje, skla prostroje, CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla. Skla prostroje, skla prostroje, skla prostroje, CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla. Prozemní prostroje, skla prostroje, CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla. Prozemní skla prostroje, CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla. Pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla
2: je CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ. Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
2: Specialist. Co? Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
2: Specialist. Pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
2: Specialista na skla pro pražské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje. Pro pracovní stroje.
3: Z nabídky 7 dní peš
2: stroje.
3: Z nabídky 7 dní Peugeot se ne... Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiď... Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový. Nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nej... 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvýhod nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvýhodnějších podmínek. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvýhodnějších podmínek. Přijďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba sedmimístné SUV za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba sedmimístné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď. Prosím již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď. Pro svůj 35 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Pro svůj nový Peugeot si přijít.
3: 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému.
3: 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký.
3: Právě teď.
2: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr.

0: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru. Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
1: To je Domanský.
0: Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
1: To je Domanský.
0: Auto kupujte až s výběr vozů skladem i hned k odběru.
1: To je Domanský.
0: Auto kupujte až s nabídkou od Domanské skladem i hned k odběru.
1: To je Domanský.
0: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského. Hned k odběru.
1: To je Domanský.
0: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
1: To je Domanský.
0: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského. Auto kupujte až s nabídkou od Domanského. Rok kupujte až s nabídkou od Domanského. Rok s nabídkou od Domanského.

vám drží Kamil Dráb. Rokovej inzertech těch nejlepších rokových skupin vám drží Kamil Dráb. Rokovej živák nejlepších rokových skupin vám drží Kamil Dráb. Rokovej živák. Každou neděli od devátých skupin vám drží Kamil Dráb. Rokovej živák. Každou neděli od vám drží Kamil Dráb. Rokovej živák. Každou neděli od 19 hodin Kamil Dráb. Rokovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rokovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Divák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. 19 hodin na Rock Rádiu. Na Rock Rádiu.

Nestihl žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před roku v krvi? A vychutnejte si rokovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží

Rokovej podzim. Rokovej podzim. Rokovej podzim. Podzim.

vrátil zpátky John Frusciante, on odešel dvakrát s Betty Love. To je vlastně album, kde už se vrátil zpátky John Frusciante, on odešel dvakrát s celé kapely. To je vlastně album, kde už se vrátil zpátky John Frusciante, on odešel dvakrát s celé kapely v roce 90. Album, kde už se vrátil zpátky John Frusciante, on odešel dvakrát s celé kapely v roce 92. Kde se mu nelíbilo dění v kapele a ten on odešel dvakrát z celé kapely v roce 92. Kde se mu nelíbilo dění v kapele a ten dvakrát z celé kapely v roce 92. Kde se mu nelíbilo dění v kapele a ten celková ta sláva a ten život 92. Kde se mu nelíbilo dění v kapele a ten celková ta sláva a ten život. Kde se mu nelíbilo dění v kapele a ten celková ta sláva a ten život. Pak se vrátil 98. a ten život. Pak se vrátil v 98., kdy si natočil CDčko Californication. Pak zase odešel v roce 2000, kdy si natočil CDčko Californication. Pak zase odešel v roce 2009, chtěl se věnovat vlastním projektům a zkusit si štakou tu šňůru svou. A zase se vrátil vlastně po 10 letech v roce 2019 a natočili to letos skvělý C7. Poznáte ten rukopis jeho kytary, za mě to je prostě kytarový genius. A já vám pustím nějakou hudbu, nás čekají Go Go Dolls, anebo Škvoři. Jeep Avenger, tak 349 900 korun.

0: Jeep Avenger. Před 9900 korun. Jeep Avenger. Tak kam to bude? 9900 korun. Jeep Avenger. Tak kam to bude? 900 korun. Jeep Avenger. Tak kam to bude?
1: Hledáte ojeté...
0: Jeep Avenger. Tak kam to bude?
1: Hledáte ojeté auto na...
0: Avenger. Tak kam to bude?
1: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout.
0: Tak kam to bude?
1: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout. Vlouda ojeté auto, na které se můžete spolehnout. Vlouda auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů, které se můžete spolehnout. Vlouda auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek. Vlouda auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenu. Vlouda auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. To si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. A tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodin různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinček, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz, nebo něco i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz, nebo něco pro radost, un kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz, nebo něco pro radost, u nás si už hledáte první auto, rodinný vůz, nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme vůz, nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování, nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz. Financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
2: Střešní okna
1: i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
2: Střešní okna Fenestra.
1: Vyberte si na autolouda.cz.
2: Střešní okna Fenestra.
1: Fenestra.cz.
2: Střešní okna Fenestra.
1: Fenestra?
2: Ano, česká střešní.

0: již 40 let. Fenestra.cz.
1: Kráva, kráva, kapr, kapr.
0: Kapr. Let. Fenestra.cz.
1: Kráva, kráva, kapr, kapr.
2: Kapr, kapr,
0: husa.cz.
1: Kráva, kráva, kapr, kapr.
2: Kapr, kapr, husa, husa.
1: Kráva, kráva, kapr, kapr.
2: Kapr, kapr, husa, husa.
3: Nedělej tým.
1: Kapr, kapr.
2: Kapr, kapr, husa, husa.
3: Nedělej team building v zas...
1: Kapr.
2: Kapr, kapr, husa, husa.
3: Nedělej team building v zasedačce.
2: Kapr, kapr, husa, husa.
3: Nedělej team building v zasedačce.
4: Vyražte na šeberák.
2: Husa, husa.
3: Nedělej team building v zasedačce.
4: Vyražte na šeberák.
3: Sportovní arena. Nedělej team building v zasedačce.
4: Vyražte na šeberák.
3: Sportovní areál Sereský team building v zasedačce.
4: Vyražte na šeberák.
3: Sportovní areál se restaurací v Praze
4: na šeberák.
3: Sportovní areál se restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita. Sportovní areál se restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita. Sportovní areál se restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita. Vodní sporty v Kunraticích. Velká kapacita. Vodní sporty na přilehlém rybníku. Výborné jídlo a vodní sporty na přilehlém rybníku. Výborné jídlo a letos jediné bizoň v přilehlém rybníku. Výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace Ku. Výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace Ne jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šep a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma? Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
4: Krůta.
3: Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
4: Krůta.
3: Lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
4: Krůta, krůta, tchos.
3: Nech toho a kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
4: Krůta, krůta, tchos.
3: Nech toho a všude dobře? Tak co doma?
4: Krůta, krůta, tchos.
3: Nech toho a pojď.
4: Krůta, krůta, tchos.
3: Nech toho a pojď.
4: Tchos.
5: No to...
4: Krůta, tchos.
3: Nech toho a pojď.
4: Tchos.
5: No to, že seš mladý projektant s mokrým...
3: Nech toho a pojď.
4: Tchos.
5: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplom...
4: Tchos.
5: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš... No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš... No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahrady. Seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahrady. Projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha. Amky, teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podívat Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektu, nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba smíchovskání výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba smíchovského i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba smíchovského nádraží nebo vysokorychlostní tům. Chceš se podílet na projektování třeba smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podílet na projektování třeba smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívat na projektování třeba smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej třeba smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti jeho nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost na rychlostních tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najde, tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam.

0: Sudop Praha. A jdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti. Tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
1: Pozor, přijde.
0: www.projektantbudoucnosti.cz.
1: Pozor, přijíždí Dýňová.
0: www.projektantbudoucnosti.cz.
1: Pozor, přijíždí Dýňová.
0: budoucnosti.cz.
1: Pozor, přijíždí Dýňová sezóna.
2: Na farmě Vraň.
0: CZ.
1: Pozor, přijíždí Dýňová sezóna.
2: Na farmě Vraňany je vše ve.
1: Pozor, přijíždí Dýňová sezóna.
2: Na farmě Vraňany je vše ve znamení.
1: Pozor, přijíždí Dýňová sezóna.
2: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
1: Dlabání Dýňová sezóna.
2: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
1: Dlabání, malování, dýňová.
2: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
1: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky.
2: Ve znamení dýní.
1: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábav. Dlabání, malování, dýňová stezka. Fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro dní, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zaní, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé. Stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé. Fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
2: Dýně si u nás můžete i koupit.
1: A spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
2: Dýně si u nás můžete i koupit.
1: Na podzimní zábavy pro děti i dospělé.
2: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i
1: podzimní pro děti i dospělé.
2: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
1: A když i dospělé.
2: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
1: A když vám v tom všem vyhládne.
2: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
1: A když vám v tom všem vyhládne.
2: Můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
1: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový.
2: Na vaření i podzimní výzdobu.
1: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč,
2: i podzimní výzdobu.
1: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová
2: výzdobu.
1: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová. Když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka. Vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová. Čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka, koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a doč dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové burrito, dýňová.

Red Hot Chili Peppers, Black Summer. Red Hot Chili Peppers, Black Summer z roku 2022. Red Hot Chili Peppers, Black Summer z roku 2022. Red Hot Chili Peppers, Black Summer z roku 2022. Red Hot Chili Peppers, Black Summer z roku 2022. Chili Peppers Black Summer z roku 2022 s Unlimited Love. Black Summer z roku 2022 s Unlimited Love. To je vlastně z roku 2022 s Unlimited Love. To je vlastně album, kde už se vrátil 2022 s Unlimited Love. To je vlastně album, kde už se vrátil zpátky John s Unlimited Love. To je vlastně album, kde už se vrátil

0: Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. S***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
1: Přemýšlíte o nové
0: koupi? Bez potisku. Bez potisku CZ.
1: Přemýšlíte o nové?
0: Bez potisku CZ.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo
0: kuchyni? CZ.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na... Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo... Myslíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete... Koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci... Kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci... Stylová řešení... Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci... Stylová řešení a nejoblíko... Nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a psiko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh nejnovější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také z návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva až také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva darma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc slevou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20 o koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. 1000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen. Sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen. 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen. Kuchyní. 100% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen. Kuchyní. I podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
2: Vše, co...
1: Koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu,
1: kterou... A také podlah. Siko.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
1: A také podlah. Siko.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
1: Siko.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
3: To se vyplatí.
1: Siko.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
3: To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
3: To se vyplatí.
2: Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kost.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
2: To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez
3: cenu, kterou chci.
2: To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 70
3: vyplatí.
2: Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej je jeden stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej je

0: Střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu a bez...
0: Mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu a bez...
0: Let. Výměna střešních oken...

0: 1 litr za 20, 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A z aplikací 90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 26. Olej 1 litr za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Litr za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl to jen za 26,90. Lidl to se vyplatí.
1: Vikingská
0: 6,90. Lidl to se vyplatí.
1: Vikingská bouře a Monamart se řítí na Prahu.
0: Lidl to se vyplatí.
1: Vikingská bouře a Monamart se řítí na Prahu.
0: To se vyplatí.
1: Vikingská bouře a Monamart se řítí na Prahu.
0: Platí.
1: Vikingská bouře a Monamart se řítí na Prahu. Vikingská bouře a Monamart se řítí na Prahu. Bouře a Monamart se řítí na Prahu. Se svým novým albem řítí na Prahu. Se svým novým albem a brutální show. Se svým novým albem a brutální show si vás přijde. Se svým novým albem a brutální show si vás přijíždí pod. Se svým novým albem a brutální show si vás přijíždí podmanit už. Se svým novým albem a brutální show si vás přijíždí podmanit už 6. Se svým novým albem a brutální show si vás přijíždí podmanit už 6. listopadu. S svým albem a brutální show si vás přijíždí podmanit už 6. listopadu. Speciálními hosty turné jsou brutální show si vás přijíždí podmanit už 6. listopadu. Speciálními hosty turné jsou Švédové Ormanit už 6. listopadu. Speciálními hosty turné jsou Švédové Orbit Culture a Soilwork. Listopadu. Speciálními hosty turné jsou Švédové Orbit Culture a Soilwork. Královská jízda i hosty turné jsou Švédové Orbit Culture a Soilwork. Královská jízda a Monamart. Švédové Orbit Culture a Soilwork. Královská jízda a Monamart. 6. list Orbit Culture a Soilwork. Královská jízda a Monamart. 6. listopadu Praha Culture a Soilwork. Královská jízda a Monamart. 6. listopadu Praha O2. Královská jízda a Monamart. 6. listopadu Praha O2. A Monamart. 6. listopadu Praha O2 Univerzum.
2: Chcete mít
1: a Monamart. 6. listopadu Praha O2 Univerzum. 6. listopadu Praha O2 Univerzum.
2: Chcete mít jistotu o stavu vašeho
1: listopadu Praha O2 Univerzum.
2: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi. Přijeďte
1: O2 Univerzum.
2: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi. Přijeďte do
1: O2 Univerzum.
2: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi. Přijeďte do autorizovaného. Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi. Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi. Přijeďte do autorizovaného servisu Louda stavu vašeho vozu Audi. Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu Audi. Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu. Pečlivě autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu. Pečlivě zkontrolujeme servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu. Pečlivě zkontrolujeme brzdy Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu. Pečlivě zkontrolujeme brzdy podvozek a vyměníme důkladnou prohlídku celého vozu. Pečlivě zkontrolujeme brzdy podvozek a vyměníme pneumatiky celého vozu. Pečlivě zkontrolujeme brzdy podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vozu. Pečlivě zkontrolujeme brzdy podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz. Zkontrolujeme brzdy podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednej vozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednej vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na auto. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto. Vážnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto. Váš autorizovaný. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto. Váš autorizovaný servis Audi. Online na autolouda.cz.

dodavatele. Bezplatné zaměření, vnešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i na. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a

0: Louda Auto, váš autorizovaný servis Audi. Autolouda.cz, Louda Auto, váš autorizovaný servis Audi. Louda Auto, váš autorizovaný servis Audi.
1: Rock Radio, co
0: to? Váš autorizovaný servis Audi.
1: Rock Radio, co se děje?
0: Autorizovaný servis Audi.
1: Rock Radio, co se děje?
2: Dnes se nám zkracují
0: Audi.
1: Rock Radio, co se děje?
2: Dnes se nám zkracují a tím pádem
1: Rock Radio, co se děje?
2: Dnes se nám zkracují a tím pádem máme další noci.
1: Rock Radio, co se děje?
2: Dnes se nám zkracují a tím pádem máme další noci na
1: Co se děje?
2: Dnes se nám zkracují a tím pádem máme další noci na koncerty. Pátek
1: Co se děje?
2: Dnes se nám zkracují a tím pádem máme další noci na koncerty. Pátek Dnes se nám zkracují a tím pádem máme další noci na koncerty. Pátek 16. října nám zkracují a tím pádem máme další noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme do pražského Rock Café a tím pádem máme další noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme do pražského Rock Café, koná se tam další noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme do pražského Rock Café, koná se tam punkovej pty. Pátek 16. října můžeme do pražského Rock Café, koná se tam punkovej benefiční koncert Havloids 9 pětek a zahrají VVU, Švindl, PUM a koncert Havloids 9 pětek a zahrají VVU, Švindl, PUM a nebo Motorkáři 9 pětek a zahrají VVU, Švindl, PUM a nebo Motorkáři tobě. Pátek a zahrají VVU, Švindl, PUM a nebo Motorkáři tobě. Pátek taky hrají VVU, Švindl, PUM a nebo Motorkáři tobě. Pátek taky hrají Rybičky 48, Švindl, PUM a nebo Motorkáři tobě. Pátek taky hrají Rybičky 48 v domě PUM a nebo Motorkáři tobě. Pátek taky hrají Rybičky 48 v domě kultury v Motorkáři tobě. Pátek taky hrají Rybičky 48 v domě kultury v Mladý Boleslavi na v tobě. Pátek taky hrají Rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi na Face Tour. Taky hrají Rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi na Face Tour. Face se vracejí z Velkých Rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi na Face Tour. Face se vracejí z Velkých hal 8 v Domě kultury v Mladý Boleslavi na Face Tour. Face se vracejí z Velkých hal zpátky do Domě kultury v Mladý Boleslavi na Face Tour. Face se vracejí z Velkých hal zpátky do menších sálů. Na Face Tour. Face se vracejí z Velkých hal zpátky do menších sálů. Bez velkých efektů a Face Tour. Face se vracejí z Velkých hal zpátky do menších sálů bez velkých efektů a pěkně se vracejí z Velkých hal zpátky do menších sálů bez velkých efektů a pěkně zblízka jako host Velkých hal zpátky do menších sálů bez velkých efektů a pěkně zblízka jako host ke do menších sálů bez velkých efektů a pěkně zblízka jako host Koblížci v neděli bez velkých efektů a pěkně zblízka jako host Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop host Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop punku, 18. října totiž dorazí do Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop punku, 18. října totiž dorazí do O2 Univerza. V neděli se nabízí trocha pop punku, 18. října totiž dorazí do O2 Univerza kanadští Simple Plan. Trocha pop punku, 18. října totiž dorazí do O2 Univerza kanadští Simple Plan. A jeden tip na 18. října totiž dorazí do O2 Univerza kanadští Simple Plan. A jeden tip na 18. října totiž dorazí do O2 Univerza kanadští Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. totiž dorazí do O2 Univerza kanadští Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu O2 Univerza kanadští Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu přijede kanadští Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hietala Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hietala. A jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hietala. 4 dekády na metal. Úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hietala. 4 dekády na metalový scéně. To do pražského distriktu přijede Marko Hietala. 4 dekády na metalový scéně. Tarotského distriktu přijede Marko Hietala. 4 dekády na metalový scéně. Tarot Synergy a samozřejmě hlavně to přijede Marko Hietala. 4 dekády na metalový scéně. Tarot Synergy a samozřejmě hlavně dlouhý Hietala. 4 dekády na metalový scéně. Tarot Synergy a samozřejmě hlavně dlouhý 4 dekády na metalový scéně. Tarot Synergy a samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se metalový scéně. Tarot Synergy a samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte. Tarot Synergy a samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte. Pro Rock Radio. Samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte.

0: dokonce i dýňové kafe.
1: Dýňový ráj na farmě
0: Pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
1: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
0: Farma a dokonce i dýňové kafe.
1: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
0: Farma Vraňany. Ory dýňové kafe.
1: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
0: Farma Vraňany.
1: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
0: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí. Te chutí.
2: 每一件漂亮的T恤条纹多多。
3: Nekupujte drahý značky, ani levný
2: sí he ying han ka hao.
3: Nekupujte drahý značky, ani levný
2: ying han ka hao.
3: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský sí
2: hao.
3: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský sí. Nekupujte drahý značky, ani levný čínský sí. Já se oblíkám bez potisku. Drahý značky, ani levný čínský sí.

Prorok Rádio, Šárka Holubcová. Pouhý rok je v Nightwish. Tak se bavte, Prorok Rádio, Šárka Holubcová. Prorok Rádio. Šárka Holubcová. Prorok Rádio. Rok. A.

každý tam, kde touha začíná. Každej se s ním tam, kde touha začíná. Každej se s ním na čas rozlouha začíná. Každej se s ním na čas rozloučí začíná. Každej se s ním na čas rozloučí. Každej se s ním na čas rozloučí. Každej se s ním na čas rozloučí. S ním na čas rozloučí. Rozloučí. Pravidlo je o co víc. Pravidlo je o co víc má. Pravidlo je o co víc máš rád. Tím je pravidlo je o co víc máš rád. Tím je pravidlo je o co víc máš rád.

0: Tak co sousede, už máš zimní gumy?
1: No.
0: Tak co sousede, už máš zimní gumy? No jasně, že mám.
1: A k ním nový Citroën.
0: No sousede, už máš zimní gumy? No jasně, že mám. A k ním nový Citroën? No nekecej.
1: Citroën Happy Days jsou tu.
0: S nimi extra ceny. S nimi extra ceny až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý. Potřebuju přistavit hodně kontejnerů. Ale fakt hodně. Tak 10.
2: A tomu říkáte hodně?
4: Jsme Siegel, v Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů najednou.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule.

0: Lucy vůně pot i sporek žádoule. Angry Birds. Lucy vůně pot i sporek žádný keci funkčí. Angry Birds. Lucy vůně pot i sporek žádný keci funkčí. Lucy vůně pot i sporek žádný keci funkčí věci. A nuggets. Lucy vůně pot i sporek žádný keci funkčí věci. A ně pot i sporek žádný keci funkčí věci. A nuggery. Ek žádný keci funkčí věci. A nuggery. Bear keci funkčí věci. A nuggery. Bear deset funkčí věci. A nuggery. Bear deset tečka c. A nuggery. Bear deset tečka c. A nuggery. Bear deset tečka c. BRDS.cz
1: Stavebniny dek
0: BRDS.cz
1: Stavebniny dek přináší mega akci
0: CZ.cz
1: Stavebniny dek přináší mega akci
0: CZ
1: Stavebniny dek přináší mega akci 1+1 Stavebniny dek přináší mega akci 1+1 Impregnace na dřevo. Stavebniny dek přináší mega akci 1+1 Impregnace na dřevo Dexan Alt. Stavebniny dek přináší mega akci 1+1 Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix přináší mega akci 1+1 Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix 1+1 Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny +1 Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma Fix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma Mega akce ve stavebninách výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16 ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16 balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro. Akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Dřevo zdarma. Více na dek.cz
2: Turecko a dlouhé písečné
1: Více na dek.cz
2: Turecko a dlouhé písečné pláže
1: Máme Z
2: Turecko a dlouhé písečné pláže
1: Máme je v Tuji
2: Řecko Turecko a dlouhé písečné pláže
1: Máme je v Tuji
2: Řecko a kouzelné ostrovy Turecko a dlouhé písečné pláže.
1: Máme je v Tuji.
2: Řecko a kouzelné ostrovy a dlouhé písečné pláže.
1: Máme je v Tuji.
2: Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok.
1: Máme
2: pláže.
1: Máme je v Tuji.
2: Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok.
1: Máme je v Tuji.
2: Kouzelné ostrovy plné krásných zátok.
1: Máme je v Tuji.
2: Malorka a její Tyrkysy. Malorka a její Tyrkysové moře.
1: Máme je v Tuji.
2: Egypt a úžasný podmořský svět
1: a její Tyrkysové moře.
2: Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře.
1: Máme v Tuji.
2: Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře.
1: Máme ho v Tuji.
2: Kypr, úžasný podmořský svět Rudého moře.
1: Máme ho v Tuji.
2: Kypr, slunce a pohodová dovolená.
1: Máme v Tuji.
2: A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuji. All inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuji. Objevte First Minute nabídku na od pláže, i to najdete v Tuji. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji, vaše dovolená a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji, vaše dovolená začíná u nás. Čas. Tuji, vaše dovolená začíná u nás.
3: Nissan Days
1: a u nás.
3: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až... Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let 1 000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. S prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům.

0: Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Nissan.cz.
1: S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop i hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu. Obchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. Obalový dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. Obaly.cz. Tu obalových materiálů. Obaly.cz. www.obaly.cz.

0: 2016 o odchodu Británie z Evropské unie v roce 2016. Uvedl to premiér Andy Burnham. Británie z Evropské unie v roce 2016. Uvedl to premiér Andy Burnham. Pro unie v roce 2016. Uvedl to premiér Andy Burnham. Prohlásil také, že po 2016. Uvedl to premiér Andy Burnham. Prohlásil také, že podobné aktivity se odehrávají. Uvedl to premiér Andy Burnham. Prohlásil také, že podobné aktivity se odehrávají aktuálně v Německu. Premiér Andy Burnham prohlásil také, že podobné aktivity se odehrávají aktuálně v Německu. Je to poprvé, co britský také, že podobné aktivity se odehrávají aktuálně v Německu.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.

0: Zprávy.
1: Krásné.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne, jsou tady aktuální.
0: Dio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne, jsou tady aktuální zprávy.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne, jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne, jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl. Na českého.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne, jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl. Krásné odpoledne, jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl. Na České hory dorazila první ledné, jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl. Na České hory dorazila první sněhová nadílka. Aktuální zprávy a Vladan Hýl. Na České hory dorazila první sněhová nadílka. Na Sněžce a Vladan Hýl. Na České hory dorazila první sněhová nadílka. Na Sněžce na Hýl. Na České hory dorazila první sněhová nadílka. Na Sněžce napadl sníh a České hory dorazila první sněhová nadílka. Na Sněžce napadl sníh a vytvořila první sněhová nadílka. Na Sněžce napadl sníh a vytvořil slabou souvislou vrstvu. Sněhová nadílka. Na Sněžce napadl sníh a vytvořil slabou souvislou vrstvu. Podle meteorologa. Na Sněžce napadl sníh a vytvořil slabou souvislou vrstvu. Podle meteorologa. Na Sněžce napadl sníh a vytvořil slabou souvislou vrstvu. Podle meteorologů jde o první zaznamenání. Napadl sníh a vytvořil slabou souvislou vrstvu. Podle meteorologů jde o první zaznamenanou a vytvořil slabou souvislou vrstvu. Podle meteorologů jde o první zaznamenanou sněhovou pokrývku souvislou vrstvu. Podle meteorologů jde o první zaznamenanou sněhovou pokrývku letošní zimy. Slou vrstvu. Podle meteorologů jde o první zaznamenanou sněhovou pokrývku letošní zimy. Podle meteorologů jde o první zaznamenanou sněhovou pokrývku letošní zimy. Sněžiologů jde o první zaznamenanou sněhovou pokrývku letošní zimy. Sněžit začalo už první zaznamenanou sněhovou pokrývku letošní zimy. Sněžit začalo už v neděli, a to nejen v Krkonoších sněhovou pokrývku letošní zimy. Sněžit začalo už v neděli, a to nejen v Krkonoších, ale také pokrývku letošní zimy. Sněžit začalo už v neděli, a to nejen v Krkonoších, ale také v Jizerskými. Sněžit začalo už v neděli, a to nejen v Krkonoších, ale také v Jizerských horách a naš. Sněžit začalo už v neděli, a to nejen v Krkonoších, ale také v Jizerských horách a začalo už v neděli, a to nejen v Krkonoších, ale také v Jizerských horách a na Šumavě. Rusko údajně nejen v Krkonoších, ale také v Jizerských horách a na Šumavě. Rusko údajně zasahovalo do referenda o odchodu v Jizerských horách a na Šumavě. Rusko údajně zasahovalo do referenda o odchodu Británie z Evropské unie. Uvalo do referenda o odchodu Británie z Evropské unie v roce 2016.

0: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
0: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily.
0: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého.
0: Máme všechno od konceptu.
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na malý.
0: Konceptu.
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na malý.
1: Jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře.
1: Tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno.
2: V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept.
2: Chytře. U každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život. Koncept. Chytře vymyšleno pro život. Chytře vymyšleno pro život. Pro život.
4: Rock Radio. Dobré. Rock Radio. Dobré. Rock Radio. Dobré. Rock Radio. Dobré.
5: Ulice.
4: Rock Radio. Dobré.
5: Ulice Na Vyhlídce v Karlových Varech.
4: Rock Radio. Dobré.
5: Ulice Na Vyhlídce v Karlových Varech nehoda.
4: Doprava.
5: Ulice Na Vyhlídce v Karlových Varech nehoda dvou osobních aut. Ulice Na Vyhlídce v Karlových Varech nehoda dvou osobních aut. Je tam překážka. Ulice Na Vyhlídce v Karlových Varech nehoda dvou osobních aut. Je tam překážka na vozovce a průjezd. Ulice Na Vyhlídce v Karlových Varech nehoda dvou osobních aut. Je tam překážka na Karlových Varech nehoda dvou osobních aut. Je tam překážka na vozovce a průjezd zvýšenou. Nehoda dvou osobních aut. Je tam překážka na vozovce a průjezd zvýšenou opatrností. Také se někam jedete, tak hlavně opatrně. Aut. Je tam překážka na vozovce a průjezd zvýšenou opatrností. Také se někam jedete, tak hlavně opatrně. Překážka na vozovce a průjezd zvýšenou opatrností. Také se někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Vozovce a půjde se zvýšenou opatrností. Také se někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Opatrností. Také se někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Také se někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Kam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Ať tam pořádku dorazíte.
4: Tichou
5: a dorazíte.
4: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil. Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní voz. Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní voz. Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www. Inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz. Inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz. Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz. Novou éru mobility. www.emilfrey.cz. www.emilfrey.cz. www.emilfrey.cz. Frey.cz.
6: Rockovej poraz. Rock Radio. Rockovej poraz. Rock Radio. Rockovej poraz.
5: Tak rockeři máme přesně.
6: Rock Radio. Rockovej poraz.
5: Tak rockeři máme přesně 14.
6: Rock Radio. Rockovej poraz.
5: Tak rockeři máme přesně 14 hodin.

0: Rokovej poraz.
1: Tak, rokeři, máme přesně 14 hodin a jsme poslední hodince.
0: Rokovej poraz.
1: Tak, rokeři, máme přesně 14 hodin a jsme poslední hodince.
0: Poraz.
1: Tak, rokeři, máme přesně 14 hodin a jsme poslední hodince rokovýho porazu. Takže jdem. Tak, rokeři, máme přesně 14 hodin a jsme poslední hodince rokovýho porazu. Takže jdem zase k hudbě. Máme přesně 14 hodin a jsme poslední hodince rokovýho porazu. Takže jdem zase k hudbě, ať si poslechneme co nejvíc. A jsme poslední hodince rokovýho porazu. Takže jdem zase k hudbě, ať si poslechneme. Poslední hodince rokovýho porazu. Takže jdem zase k hudbě, ať si poslechneme co nejvíc hudby. Já vám pustím Europe, Kabát a porazu. Takže jdem zase k hudbě, ať si poslechneme co nejvíc hudby. Já vám pustím Europe, Kabát a nebo Limp Bizkit. Takže jdem zase k hudbě, ať si poslechneme co nejvíc hudby. Já vám pustím Europe, Kabát a nebo Limp Bizkit. Ať si poslechneme co nejvíc hudby. Já vám pustím Europe, Kabát a nebo Limp Bizkit. Co nejvíc hudby. Já vám pustím Europe, Kabát a nebo Limp Bizkit. Nebo Limp Bizkit.
0: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: Dohráli Europe. A já mám tady pro vás nachystanou novinku, je od Keitha Richardse, který nahrál na soundtrack GTA 6, což je vlastně velký fenomén herní. Já už se na to těším, vychází 19. listopadu. Myslím si, že hodně lidí bude chybět v prácích různých, jak mileniálové, tak mladší, starší podle mě. Protože tahle hra je totální fenomén a už se čeká 13 let na tenhle ten díl od 5. dílu. Já už jsem nachystaný, už si 5 oživuju, už jsem si to pěkně proklepl, ale o tu hru nejde, jde o tu písničku, že Keith Richards, vlastně ikona Rolling Stoneu, nahrál soundtrack pro hru. Písnička se jmenuje Bright Lights, Big City. Big City. Takže kdo máte rádi Stony a ještě GTAčko, tak je to skvělá kombinace. Můžete si to poslechnout na YouTube, tuhle písničku. Je tam 3 týdny, docela už má zhlédnutí. Se úplně vidím, jak to hraju a hraju toho tato písnička. A já vám pustím další hudbu, nás čekají Rasmus, Papa Roach a Harley, protože za 40 minut končí rokovej voraz a přijou kluci. Tak jdeme další hudbě.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Tak nečekejte. Jezděte.
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na kopecký.cz.
5: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
2: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
3: Ahoj, rockeři, zdraví vás Pavla Forest. V rock opeře Praha se zrodila umělá inteligence. Hororová opera Frankenstein, Honza Toužínský, Jean T. Martin Sluka. Čtvrtek 15.10. v 19 hodin. Rock opera CZ.
4: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
5: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
6: Ne.
7: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
8: Usnula?
9: Asi jo.
8: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
9: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
8: Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy.
10: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
11: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
12: Tak dobře poslouchejte.
11: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
13: House Running.
12: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
11: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
12: Budete viset 101 metrů nad zemí.
11: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
14: Maminko!
12: Prostě pořádnej adrenalin.
11: Tenhle zážitek najdete pouze na...
15: Firma na zážitky.
12: CZ.
16: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
17: Ahoj, tady Kuba Ryba. S Rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sále, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mlada, tak dodaš. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak dodaš na kačinu.
18: Motokeci Marcela Herbolta.
19: Nejprestižnější motocyklová série světa MotoGP vstoupí příští rok do své nové éry. Především to bude obsah, ten se z litrů sníží na 8 pade. A pak také pneumatiky. Dosud jezdili všichni na Michelinkách, Bibendu však vystřídá značka Pirelli. Skoro dost na jednu sezónu, ovšem FIM se rozhodla společně s promotérem Dorna, že to je stále ještě málo a od nového roku se tam mimo jiné pojede kvalifikace v úplně novém formátu. Nebude totiž jedna, ale hned dvě. Ta první přijde po pátečních trénincích a rozhodne o tom, jaké bude postavení na start sprintového závodu. A těch 15 minut, které jsou páteční kvaldy věnovány, se tam bude honit všech 22 jezdců. No a pak tu máme druhou kvaldu, ta přijde před sobotním sprintem a bude, jak jsme zvyklí, rozdělena na dvě části. Ovšem pozor, jinak než dosud, první 15-minutovka bude opět o celém jezdeckém poli, ze kterého postoupí 12 jezdců, kteří si to rozdají o pole position na nedělní závod. Pravdou je, že sprint i klasický závod jsou dvě odlišné disciplíny a chtělo to rozdělit. Stejnou pravdou ovšem je, že to znamená krok naspět, co se týče bezpečnosti jezdců. A tak to vnímá třeba Pedro Acosta nebo Luca Marini. Opačný názor razí třeba Pecco Bagnaia. Jak to ovšem bude nakonec, o tom rozhodnou až první testy a závody v příštím roce. Teď nás ještě čeká 5 závodních víkendů v roce letošním.
18: Rock Radio. Motokeci.

0: Ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Mini Řáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdý a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: Dorava Erasmus, No Fear, rok 2005. Já už tady zdravím Petra.
1: Nazdar, nazdar, nazdar.
0: 21 let, tato písnička.
1: Ty brďo, a stejně je to furt tak strašně parádní, co?
0: Na časovka totálně.
1: Normálně, kdyby to vydali jako dneska, tak si furt řeknu, že to je normálně jako písnička jako dnešní.
0: Já vlastně tu severskou hudbu hrozně miluju, já třeba jako Him, Erasmus, tak to jsou moje jako srdcovky totálně.
1: No jasně, tak ty jsou, to jsou prostě, to se dá poslouchat pořád.
0: Tak, tohle já vždycky vzpomenu na střední školu, to jsem byl v druháku.
1: Tak to já mám zase Fate No More spojený se střední školou. No, Fate No More, to jsem poslouchal furt na střední.
0: No, já jako Rasmus, já jsem měl ještě MP3 klasicky, tak já jsem taky si nahrál do 125 nebo 128 to bylo.
1: No, jasně.
0: Takže jsem musel to vždycky, tak aby ti to vyšlo, tak jsem tam naházel pár písniček a věděl jsem, že tamhle dojedu do Ústí, kde jsem chodil na školu.
1: Jasně.
0: A naspátek, aby mě to vyšlo pěkně písničkama a každý den jsem obměňoval. To byla skvělá doba.
1: Hezky.
0: Jo, to jsme tam museli ještě sázet celý CD, protože toho tolik nebylo.
1: No to já si pamatuju ještě, že jsem normálně měl jako diskmena. Víš, normálně jsem nosil CDčka, ale myslím si nějaké CDčka od Rammsteinu a to jsem chodil na základku ještě.
0: No, teď, to a taky to, když tam neměl takový to vyvážení, tak vždycky to hrál. Vždycky dělalo.
1: Přesně.
0: Dobrý, jak já s vám budu loučit, nechám tady klukům štafetu, já pojedu domů do Hradce a už se těším. Dneska je takový pro mě utahanej den hrozně.
1: Je to taky dlouhý dneska.
0: Jo, půjde se šlofíka asi. Tak já vám ještě pustím Foo Fighters, Volbeat, Motorbad. Motorband, Ospringy. Tohle byl Jirko Jivara s Danem, já jsem Dan Kotek, tak se mi hezky a čau.
2: Zavřete oči, neříkejte nic. Zavřete oči. Odcházím. Čekám.
3: K novému Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
5: vybrat dobrý materiál
4: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
6: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
7: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
6: Dnes musíte vybrat.
7: Mám tady pro vás předvýběr a
6: rozšíříme výběr.
7: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
6: Ale je to na
7: váš názor. Váš názor.
8: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
9: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
10: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
11: Pak přijeďte do AutoESA.
10: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
11: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
10: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
11: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
12: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
13: Přímo bychytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
12: A co je chytrárt?
13: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
12: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
14: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
15: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
16: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Kapela Škvor v dubnu vyráží na halové turné k nové desce. Navštíví Brno, Zlín, Plzeň, Jihlavu, Prahu, České Budějovice, Ostravu a Pardubice. Na hraně Tour 2027. To je nabitá rocková show plná hitů, ale také songy z nového alba. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportal. Mediálním partnerem je Rock Radio.
19: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
20: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
21: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
22: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
23: Tlačíš?
24: Tlačím, ale moc to nejde.
23: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresoryvzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
24: Kompresory.vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
23: Kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
25: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
26: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 000 korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.

0: suvenírkárna.cz.
1: Hlášení pro lovce slev.
2: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkárna.cz.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: Kolik budu za lék doplacet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
6: Mami, já mám řidičák!
4: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
7: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
8: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
9: Sandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Sandria, Seven Spires a Secret Rule. 3 půvabné ženy, 3 epické kapely. Jeden večer, 15. říjen, Pražský distrikt.
10: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
11: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Cenové stropy na pohonné hmoty zítra vzrostou. Výrazněji to bude u nafty. Litr může stát až 48 korun a 630 haléřů. Benzín pak budou moci pumpy prodávat nejvýše za 640 korun a 85 haléřů za litr. Stropy, které denně určuje rezort financí, mají platit do konce října. Po volebním víkendu se naplno rozběhla povolební vyjednávání. Právě ta nakonec rozhodnou o faktických vítězích komunálek. Někde už je ale hotovo, a to včetně velkých měst. Koalici už domluvili třeba v Prachaticích, Havířově, Frýdku Místku a nebo v Liberci. Psí moč může poškozovat fasády domů i veřejné vybavení. V Jihlavě proto zkoušejí netradiční řešení v podobě takzvaných psích pisoárů. Jak fungují, ví mluvčí radnice Radovan Daněk.
1: Stačí, aby se na pisoár vyčural první pes, pach jeho moči potom přiláká další a další, kteří budou chtít to místo přeznačkovat. No a tak se to děje pořád dokola. První dva psí pisoáry už jsme začali testovat v centru Jihlavy.
0: Jeden je přímo u kostela svatého Jakuba, druhý na konci pěší zóny v Benešově ulici.

0: Na severu Evropy skončil Nobelovský týden. Jako poslední udělili ve Stockholmu Nobelovu cenu za ekonomii. Tu získala dvojice amerických vědců. Od minulého pondělí byli postupně zveřejňováni laureáti cen za lékařství, fyziku, chemii, literaturu a mír. Tolik zprávy, pěkný den.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Teploty už nám lezou dolů a bude hůř. Máme dneska venku kolem 13 stupňů a večer to padne asi na 4 nepříjemný stupně. Jinak máme venku polojasno po celé České republice a déšť by dneska neměl být vůbec nikde. Akorát koukám, že na severu, v horských oblastech, by se možná mohly objevit i nějaké mírné sněhové přehánky. Každopádně zítra nás bude čekat 14 stupňů po celé České republice a víceméně jasné počasí.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: No a jak vám to jezdí ve Frýdku Místku, tak tam je na Beskydské ulici u krajského policejního ředitelství trošku zásek, protože se tam srazili dva osobáky, tak pozor na to. Na D1 taky komplikace, tam je to kilometr 200 ve směru na Prahu, tam se taky srazili dva osobáky, takže to určitě pocítíte na dopravě. Přímo v Praze ve Strašnicích, tak tam se taky bouralo, dvě auta tam jsou v sobě na světelný křižovatce ulic na 50. a Přetlucká, je to tam u obchodního domu Tesco, tak pozor na to. No a v Kuřimi taky klasika, dva osobáky v sobě, je to na křižovatce Legionářská a Úvoz.
1: Vil, ty vím, že na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Aku nařadí Hilti, protože profíci vědí. Rock Radio. Rockový odpoledne.
2: 15 hodin, 3 minuty k tomu a rokový odpoledne právě teď začíná. Konečně v plný palbě Kuba i Petr za mikrofonem a přemýšleli jsme, komu bychom dneska to věnování, teda to hraní chtěli věnovat, to vysílání. Říkali jsme si, že co takhle třeba všem, kteří byli vo víkendu na nějakém koncertě.
3: Rozhodně, jako živá hudba je potřeba podporovat, to je jasný, takže vy všichni, co jste byli, tak na vás myslíme. No a samozřejmě, protože je pondělí, tak spousta z vás má teďka po tom víkendu, kdy třeba byli na koncertě, tak má teďka takovou tu první šichtu v tom týdnu,
2: to tak,
3: která se hrozně vleče.
2: Stejně jako my, viď?
3: A neutíká to. My jsme teda teď začali, takže jsme plně elánu.
2: Ale stejně to neutíká.
3: Ale stejně to neutíká, takže pojďme si to hezky tady zpříjemnit. Dáme si, hele, Motorhead, budou taky Valda Gang, Theory of a Deadman, anebo Sabatě, jdem na ně!

0: Jako železnou pěstí do nás právě teďka uhodili Motorhead. Pecka z roku 82 dohrála na Rock Rádiu. Máme kousek po čtvrt na čtyři a to znamená, že je čas si něco rozdat.
1: Dneska tady pro vás máme dva lístky na Dimitria a Rakhine do O2 Univerza a to si myslím, že bude hodně, jako, to se bude hodně psát tady ten týden.
0: 100% jako. Ježišmarja, rodinná záležitost vlastně.
1: Takže rozhodně jako musíte vytáhnout Facebooky a počítače, telefony, tablety, cokoliv. Jak nám můžete napsat na naše stránky Rock Radio na Facebooku do zpráv, proč tady ty lístky máme rád právě vám.
0: Těšíme se na to, věříme, že se tady o to opravdu strhne lítej boj, takže já nevím, no, zkuste to, tu zprávu něčím jako osladit.
1: A nebo okořenit,
0: pokořenit, no. Ale prosím vás, to už jako taky to lidi zkouší nám vyhrožovat, ale to teda jako obecně nepomáhá, jo? Jakože, hele, dejte mi ty lísky, nebo uvidíte. No. Tak tyhle ty zprávy většinou rovnou mažem a blokujem a pak už nevyhrajete nikdy nic, takže tato, to není ta cesta.
1: Jsme prostě spíš na ty sladký řeči, jako vlastně, no.
0: 100%. Ale taky jsme samozřejmě na rockovou muziku a teď tady máme Pain, taky Linkin Park, anebo 100 zvířat, nikdy nic nebylo.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
2: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
4: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
6: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
8: Více informací na rekbyty.cz.
9: Rekbyty, záruka kvality.
10: Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
11: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
12: Proč se culíš?
13: Protože budeme krásný.
12: To už přece jsme.
13: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
12: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
14: Kdo spoří, má za tři? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4000 korun. UniCredit Bank.
15: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogoroi, brds.cz.
16: Stavebniny Dek přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na Dek.cz.
17: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
18: Kapela Škvor v dubnu vyráží na halové turné k nové desce. Navštíví Brno, Zlín, Plzeň, Jihlavu, Prahu, České Budějovice, Ostravu a Pardubice. Na hraně Tour 2027. To je nabitá rocková show plná hitů, ale také songy z nového alba. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportal. Mediálním partnerem je Rock Radio.
19: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Homecredit.cz.
4: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače.
20: mobily nebo hračky, opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
21: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
22: Tak nečekejte, jezděte!
23: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
24: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
25: Více na kopecký.cz.
26: Nikdy jsi nebyla a naše seznámení proběhlo má milá před kinem, který není, nepil jsem tekilu a ne, že bych se šklebil,

Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska Škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z Brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

0: Clue a jejich pecka Snowy Wings právě teďka dojíždí na Rock Rádiu v 15 hodin a 35 minut k tomu. No a samozřejmě, co by to bylo za rokový odpoledne, kdyby jsme vás nezvali na dobrý akce? Tak co takhle třeba 7.11. ve sportovní hale Datar ve Zlíně?
1: No tak to je úplně jasný, hele, kdo posloucháte rokový rádio už nějaký ten pátek, a to myslím třeba tak 3 pátky už o tom tak mluvíme, že jo? Tak víte, že slavíme naše 18. narozeniny rádiový a vy samozřejmě určitě budete chtít být u toho, protože lidi z Rock Rádia tam budou. Budou tam 3 skvělý český kapely, který znáte z našeho vysílání. No a taky tam doufáme, budete vy všichni, co nás teď slyšíte.
0: Ale všechny tady ty informace už znáte dost dobře, ale my pro vás máme ještě novou informaci. Jestli budete na naše stránky rokovýradio.cz a přihlásíte se do naší slušný party, tak díky tomu si budete moct koupit v předprodeji naše nový rokový kalendáře, jak slušní rockerky, tak i slušního rockera.
1: No a to si samozřejmě tak zaslouží potlesk. No hele, takže přihlašte se do slušný party, běžte na rokovýradio.cz a tam právě najdete všechny informace a taky odkaz na lístky, protože ještě do konce měsíce seženete v tuhle chvíli nejvýhodnější, pak od příštího měsíce už to zase bude o 100 dražší.
2: Padají vám vlasy? Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: No a teďka už si samozřejmě dáme další muziku, od toho tady taky jsme, ne? Čeká vás Arakaini, taky Biffy Clyro, anebo Halloweeni už za chvíli na rokovém odpoledni.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Pomoc. Nemůžu dýchat.
6: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
7: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
8: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
7: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
8: To musím mít!
7: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice, tak Mironet!
8: Klikni!
9: Pondělí to Robert slavil narozeniny. Úterý musel na oslavu tchýně a ve středu...
10: Pořád hledáte výmluvy, proč ještě nepřezout pneumatiky? S celoročkama už nemusíte. Největší výběr na pneumatiky.cz. Nakupujte bez výmluv.
11: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důlkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
12: Vikingská bouře Amon Amarth se řítí na Prahu. Se svým novým albem a brutální show si vás přijíždí podmanit už 6. listopadu. Speciálními hosty turné jsou Švédové Orbit Culture a Soilwork. Královská jízda Amon Amarth. 6. listopadu Praha O2 Univerzum.
13: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
14: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.
15: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
16: No, říkala, že nic nechce.
15: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
16: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
17: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
16: Romantickou večeři.
17: Pobyt pro dva.
16: House running.
17: Jízdu v supersportu.
16: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
17: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
16: Nejlepší zážitky hledejte na
18: firmanazážitky.cz. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
19: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
18: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
20: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
21: Trenýrkarna.cz.
22: Hlášení pro lovce slev.
21: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
23: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
24: Rock Radio, co se děje?
25: Dny se nám zkracují a tím pádem máme delší noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme do pražského Rock Café. Koná se tam punkovej benefiční koncert Havloids 9 pětek a zahrají VVU, Švindl, PUM a nebo Motorkáři Tobě. Pátek taky hrají Rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi. Na Face Tour Face se vracejí z velkých hal zpátky do menších sálů bez velkých efektů a pěkně zblízka. Jako host Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop-punku, 18. října totiž dorazí do O2 Univerza kanadští Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hietala. 4 dekády na metalové scéně, Tarot, Synergy a samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte, pro Rock Radio, Šárka Holubcová.

0: Fíha, Šoksede, to je to nový kargo.
1: Jo, jo.
0: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
1: Co mě zrovna napadne?
2: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
3: A tomu říkáte hodně?
5: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz
6: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz Pro bohatší Česko.
7: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Klikni!
10: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší
9: Gravitrax Spiderman.
10: Stavěj dráhy se svým hrdinou.
9: Když stavebnice, tak Mironet.
10: Klikni dvakrát.
11: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter, již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
12: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
13: To je Domanský.
12: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
14: S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www.obaly.cz.
15: Rock Radio. Zprávy.
16: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Letošní volby proběhly podle státní volební komise korektně. Bez problémů proběhla i novinka voleb, tedy QR kódy pro nevidomé. A šlapala i aplikace e-doklady. Výsledky voleb do zastupitelstev obcí a do prvního senátního kola komise schválila. Zítra by mohly být vyhlášeny ve sbírce zákonů. Pořádková policie z celého Česka bude mít cvičení. Proběhne ve středu v areálu Neratovické Spolany. Zapojí se do něj stovky členů bezpečnostních složek a desítky policejních i dalších vozidel. V okolí proto musí lidé počítat se zvýšeným pohybem policejní techniky i s hlukem. Dopravu v Brně komplikují uzavírky tunelů Hlinky a Pisáreckého. Omezení zdrží nejen řidiče aut, ale taky cestující MHD. Na objížďkách se tvoří kolony, třeba v Kohoutovicích nebo Bystraci, a silný provoz hlavně dopoledne hlásila i D1. Největší zpoždění nabírali trolejbusy 25, 26 a 37 nebo autobusy 40.

0: 54 a 52. Pravidelná chůze patří mezi nejjednodušší způsoby, jak udělat něco pro své zdraví. V současné době probíhá po celé republice výzva 10 000 kroků. Ta motivuje lidi k pravidelnému pohybu. Důležité je se do toho pustit, jak říká koordinátorka výzvy Silva Machová.
1: Není nutný ujít 10 000 kroků, tak jak je to uvedeno v názvu, ale každý účastník si zvolí takzvanou osobní výzvu, kdy si dáte takové malé předsevzetí a řeknete si třeba, já bych rád každý den ušel třeba v průměru 4 kilometry.
0: Veškeré informace jsou na webu 10000kroků.cz. Tolik zprávy, hezký den. Rock Radio.
2: Počasí. No podzim je tady, co vám budu povídat. Teploty jsou někde kolem 13 stupňů a na většině území máme oblačno, možná někde polojasno, spíš na západě republiky a víc oblačno je zase naopak na východě republiky. Nejchladněji v tuhle chvíli máme na Vysočině, kde je průměrných 11 stupňů, naopak hned v sousedním jihočeském kraji, tak tam je až k 16. Přes noc budou pouhý 4 stupně, takže se připravte na velmi chladnou noc. No a zítra tak to vysvětne trochu víc sluníčka, hlavně teda v Čechách. Na Moravě tam bude víc zataženo, ale zase se o stupeň až dva oproti dnešku oteplí, to znamená zítra na průměrný 14.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Rock Radio. Doprava.
8: Dejte si pozor, v ulici Lidická v Třinci jsou tam v sobě dva osobáky, který narazili do lampy veřejného osvětlení, takže pozor na kolony. V ulici Dobrovodská v Budějovicích jsou v sobě tři auta, opět se tam začíná plnit docela nusná kolona. A v ulici Slánská si dejte pozor taky v Praze, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Ve směru na ulici Karlovarská taky už tam docela dost plnějí auta. Na jižní spojce ještě taky v Praze, hnedka po sjezdu z Průmyslový, je v sobě nákladák s osobákem. Co vám mám povídat? Samá kolona prostě dneska.
9: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
7: Rock Radio. Rockový odpoledne.
2: 4 hodiny, 4 minuty, nebudeme nic zdržovat. Posloucháte Rock Radio, my jsme Kuba a Petr a máme pro vás dva lístky.
8: Tentokrát na Dimitrija Rakajny na 23. října do O2 Univerza, takže rozhodně pište na Facebook, vy, kdo o ty lístky máte zájem. Teďka už ale určitě máte zájem o další muziku, co nás čeká?
2: Dáme si hymn, budou taky Brian May s jeho takovou romantickou peckou Too Much Love Will Kill You. In This Moment nám zahraju s Robem Halfordem, ale teď už je to Motýlek od Dana Landy, pojďme na něj.

0: Him právě teďka dohrává Right Here in My Arms na Rock Rádiu 16 hodin 19 minut. Čověče, Peťo, Krištof vydal nový album.
1: Super, jsem rád, že to vím. A co, jak ses měl o víkendu třeba?
0: Hele, dobrý, normálně, já jsem čtvrtek, pátek jsme hráli s kapelou, v sobotu jsem jel, no samozřejmě účastnice komunálních voleb.
1: No tak jistě.
0: Jako, že jo, pasivně teda myslím, jako že jsem jel volit, ne, že by kandidovali, ježišmarja, to ještě by tak jako...
1: Hele, co by si jako propagoval, kdyby si kandidoval?
0: Já bych hlavně si myslím, že by si všichni měli nechat narůst dlouhý vlasy a prostě mělo by se pogovat vždycky na té radě města.
1: A místo toho, aby se dávalo jako ruka v ruce, když se s někým zdravíš, tak by se ukazoval panoháč.
0: No jasně, prostě tyhle ty věci, víš co, jako myslím si, že ta rada vlastně, nebo to zastupitelstvo městský, by spolu hlavně mělo jako chodit na koncerty, víš, tyhle ty team buildingy, nebo založit kapelu, nebo něco tohleto dělat, protože to hrozně lidi zbližuje a třeba by se míň hádali, míň by se podplácili. Já nevím, že by existovala třeba v hudbě korupce.
1: No, jako tak to je, až když jdeš jako do labelů a takový, do toho show businessu vlastně.
0: Přesně tak, ale já si myslím, že kdyby byla nějaká taková jako hudební politická strana, že by to rozhodně jako mohla všude vyhrát na plný čáře.
1: To je pravda, rockeři sobě prostě.
0: Jo, no. Ježišmarja, to je super. Jo, tak přátelé, jestli nás zvolíte, protože tyhle ty volby rockový, tak ty probíhají dál. Tak my vám dáme tady prezidenty Spojených států, to je mimochodem kapela Presidents of the United States of America, to budeme za chvilku hrát s písničkou Lump, nebo Lump, já teď nevím, jestli je to...
1: Tak ono to na ní docela sedí.
0: No, jako rozhodně. Sad but true, no, je to pravda, je to smutný, ale je to pravda. Ale to je taky název pecky od Metallica, kterou si zahrajeme a celý to bude exploze. Nevím, jak to všechno spolu souvisí, ale tady za chvilku bude kapela Kern.
2: Je vaše auto po záruce? V Louda Auto máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na autolouda.cz.
3: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
4: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
3: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
4: No, to by šlo.
3: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
5: Kráva, kráva, kapr, kapr.
6: Kapr, kapr, husa, husa.
7: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma?
8: Krůta, krůta, tchos.
7: Nech toho a pojď.
8: Tchos.
9: Pozor, metalová temnota útočí. Dimmu Borgir, Behemoth, Dark Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne brněnskou halu Vodova. Satanovi legie, spojte se. Dimmu Borgir, Behemoth a Dark Funeral běsní v Brně už 24. října. Buďte tam!
10: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
11: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
12: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Homecredit.cz.
14: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
15: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
16: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
17: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
18: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.

0: Ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na minijeřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdej. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: Presidents of the United States of America, jejich pecka Lump, neboli Lump, právě teďka dohrál na Rock Rádiu. 16 hodin, 38 minut k tomu a já si myslím, že je na čase si rozdat nějaký lístky. Tentokrát rozdáváme na Arakain a Dimitri a už dokonce i známe výherce, takže se s tím člověkem teďka spojíme a za chvilku už se tady všichni uslyšíme.
1: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu, pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto, váš autorizovaný servis Audi.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lamy máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Střešní okna Fenestra.
5: Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
5: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
4: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
6: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný.
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running.
10: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na...
12: Firma na zážitky.
10: CZ.
13: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
14: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
13: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
15: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
16: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
17: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
16: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
18: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
19: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
20: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
19: Co?
20: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
19: Skla prostroje.cz.
20: Specialista na skla pro pracovní stroje.
21: Ráno do práce, odpoledne za město a o víkendu divočina. Nový Jeep Avenger. Kompaktní SUV se zárukou na 5 let pořídíte od 449 900 korun. Jeep Avenger. Tak kam to bude?
22: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
23: Rock Radio.
0: Jsme tady zpátky, tenhle týden rozdáváme na Arakainy a Dimitri společný koncert v O2 Univerzu, no a my jsme nemohli jinak než ty lístky dát Helče, kterou tady teďka vítám ve vysílání, ahoj.
9: Ahoj, kluci.
0: Tak prosím tě, já bych chtěl jenom přečíst kousek té tvojí zprávy, jo? Ty jsi napsala, slyšet vás dva je ten nejlepší moment dne, nejenom, že rozdáváte na skvělou hudbu, ale ještě k tomu jste tak sladcí a máte super energii. Děkuju moc, udělali jste mi obrovskou radost, že dnes vyhrávám právě já. To jsi napsala ještě, než jsi vůbec věděla, že to vyhráváš. A normálně jo. Opravdu to vyšlo.
9: Jo, tak jste si o to řekli, že to chcete sladce. Tak.
0: No ale prostě byla si nejsladší dneska. No hele, byla si rozhodně nejsladší a jako nikdo nebyl ani trošku blízko, jako takovouhle hezkou zprávu jsme ještě nečetli, proto jsme si říkali, hele, prostě my budeme, no prostě jsme se nechali skorumpovat trošku a normálně, jako hele, vyšlo to, jo. Takže děkujeme moc za komplimenty, věříme, že to určitě myslíš vážně a neříkáš to jenom proto, že chceš na koncert, to, že?
9: Samozřejmě a každý, kdo chce vyhrát lístky, tak doporučuji, aby vás poslouchal a vyslyšel vždycky ty vaše prosby, no a jde to, že jo?
0: No tak paráda, tak prosím tě, hele, když už máš takhle výborný názor a ještě si zatím takhle stojíš, tak ode dneška až do toho 23., než bude ten koncert, tak každý den tohle to prosím tě řekni aspoň 10 lidem kolem sebe, jo?
9: Dobře. Tak jo, Helčo. Na stolik práci, tak já to obejdu dvakrát.
0: Budeš muset asi, já nevím, do vedlejšího města nebo něco.
11: Nebo do vedlejší budovy,
0: prosím. No, určitě, hele, nebo to napiš na internet všude. Helčo, hlavně dobře. Si užij koncert, pozdravuj v obě kapely, vem sebou no, někoho skvělého, s kým si to užiješ. A,
9: beru s sebou svoji dceru, která vždycky musí jít úplně vepředu, takže...
11: Ty brďo, takže hezky přední linii.
0: Tak hlavně, ať se vám nic nestane, dávejte na sebe pozor a hlavně si to strašně moc užijte a věřím, že se určitě někde ještě uvidíme nebo uslyšíme.
9: Tak jo, děkuju moc.
0: Taky díky, ahoj Helčo.
9: Moc díky, ahoj.
23: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
11: No, tak jste to sami slyšeli. Možná se holt jsme se dneska nechali trošičku skorumpovat takovou nádhernou zprávou, ale víte, co je fajn, že tyhle ty lístky rozdáváme celý týden. Takže to můžete zkusit vaše štěstí nebo skorumpovatelnost třeba zítra. Teďka už ale škvoři a jejich tajný přání.

0: Vyber si ze široké nabídky Direkt Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direkt Auto. A to i v Direkt Auto Kladno a Horní Počernice. Direkt Auto.cz. Direkt Auto. Konečně férový autobazar.
1: Ne. Ne.
2: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
5: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
6: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
7: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
6: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
8: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
9: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Podvodníci mají další fintu. Energetický regulační úřad se v poslední době stále víc zabývá lidmi, kteří se na něj obrací a snaží se zjistit údajný dluh. Ten měl vzniknout u dodavatele energií, u kterého byli v minulosti. A teď jim přišla výzva k jeho zaplacení. O problému napsal server TNCZ. Na horách už se o slovo přihlásila zima a přišlo sněžení. Bílo je třeba na Sněžce. Sněžit začalo včera, kdy přes den ležel sníh nejen na hřebenech Krkonoš, ale taky v Jizerských horách nebo na Šumavě. Řidičům v centru Olomouce má ubýt čekání na semaforech. Město dokončilo modernizaci dvou důležitých křižovatek. Úpravy se týkaly náměstí Národních hrdinů a křižovatky ulic Havlíčkova a Třída svobody. Co se tam změnilo, ví mluvčí magistrátu Jan Horejš.
2: Obě křižovatky jsou nyní propojeny do koordinovaného tahu a řízeny společně. Díky tomu fungují semafory efektivněji, zvýšila se dopravní kapacita křižovatek a průjezd centrem Olomouce je plynulejší. Nově jsou zde dohledové kamery a videodetektory, které na základě snímání intenzity dopravy umožní lépe reagovat na aktuální dopravní situaci.
1: Modernizace obou křižovatek vyšla na téměř 27 milionů korun. Německý tenista Alexander Zverev se poprvé v kariéře stane světovou jedničkou. První příčku

0: si definitivně zajistil dneska, když ve třetím kole turnaje Masters v Šanghaji vyřadil Španěla Alcaraze. V čele žebříčku vystřídá Itala Sinra, který kvůli zranění kolena sezónu předčasně ukončil. Ze zpráv je to všechno, pěkný den. Rock Radio.
1: Počasí. Teploty nám jdou dolů, je to prostě hold tak, no a venku máme kolem 13 stupňů a večer to padne na 4. Máme ale aspoň polojasno po celé České republice a deště bychom se dneska neměli bát vůbec. Úplně stejně tak i zítra, opět polojasno po celé České republice, akorát na západě, si dejte pozor na poměrně silný vítr. Teploty zítra kolem 13 až 14 stupňů a večer už to padne na docela nepříjemný 2 stupně.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Kdo se vydáte po D2 z Brna, tak máte možná radost, ale ta vám hned skončí už na druhém kilometru, protože se tam srazil osobák s nákladákem, tak s tím počítejte, pravděpodobně se na místě zdržíte. Na D1 se taky bouralo a je to hromadná nehoda dvou nákladních automobilů a ještě dodávky k tomu, tam se jedná o 343. kilometr ve směru na Prahu. Silnice 34 mezi Svitavama a Poličkou, tak na ní je nefunkční světelná signalizace na železničním přejezdu, je to u odbočky na obec Vendolí, tak pozor na to, radši se dobře rozhlídněte na obě strany. A v obci Zašová na Vsetínsku, tak tam u železniční stanice havarovalo 8 auto s autobusem.
2: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz. Rock Radio. Rockový odpoledne.
1: 4 minuty po 5. hodině, rokový odpoledne právě teď pokračuje do svojí 3. hodinky a máme tady samozřejmě svátek o 5. Dneska totiž slaví Marcel.
3: Všem Marcelům přejeme samozřejmě všechno nejkrásnější. Pokud nás posloucháte, tak si můžete užít tyhle následující pecky. A pokud nás neposloucháte, tak nevím, na koho vlastně.
1: Tak nemáte mluvím. Na výběr.
3: No nemáte na výběr, musíte si prostě to užít, protože víte co, my si to taky užíváme. Je pondělí, tak co nám zbývá, tonoucí se stébla chytá. Takže my se jdeme tady chytat stébel. Máme tady třeba Nightwish, Metanol, budou taky Kysáci anebo Skeleti, tak doufáme, že si tady tu pondělní odpolední jízdu s náma pořádně užijete.

0: Nightwish, Wish I Had an Angel právě teďka dohrálo na Rock Rádiu a já nevím, proč jsem si vzpomněl na Kelly Family. Víš, oni měli taky takovou písničku, ne? Sometimes wish I had an angel.
1: Jo, takhle, no, tak dobře, jako se s jedním zamouřeným okem možná.
0: Ne, tak to tady nehrajem samozřejmě Kelly Family. No, ale pozor, jiná kapela, kterou tady hrajeme, tak ta má teďka trošku problémy s živým vystupováním. Mluvím samozřejmě o naší, řekl bych, takový královský rockový kapele Kabát.
1: Počkej, která, jaký problémy s vystupováním? Jako?
0: No, s vystupováním, jakože, no ne, že by se jako chovali neslušně na, jako na veřejnosti, to nemyslím, ale s živým koncertováním mají problémy, protože tři z nich jsou tak nachcípaný, nebo mají takový zdravotní problémy, že nemůžou ani mluvit, natož zpívat, což je
1: jo,
0: samozřejmě...
1: Jo, takže oni mají malou imunitu prostě, oni no, se totiž na jaře málo líbali, že jo?
0: To takhle funguje.
1: No jasně, čím více líbáš, tak tím máš větší imunitu.
0: Hele, to je docela dobrý, no, no, ale tak to právě Kabáti, no to my musíme říct příště, protože příští rok určitě budou taky chystat nějaký koncerty, tak ať mají lepší imunitu, tak musíme
1: tak jim to vyřídíme, ne?
0: Vyřídíme to rozhodně. No, každopádně, jestli máte lístky na jejich koncerty teďka nejbližší na Slovensko nebo do Brna, tak sledujte jejich stránky, protože ty koncerty se nějak odkládají, budou se zveřejňovat náhradní data, tak ať o to úplně nepřijdete. Každopádně nemělo by to snad ohrozit vrchol tohohle turné, který by mělo být v O2 aréně. Každopádně sledujte ty informace, ať si ty Kabáty můžete užít a hlavně se líbejte na jaře.
1: Teď jsem to chtěl říct, aby se hlavně líbali.
0: Jo, to je prosím vás, líbejte se, líbejte se.
1: Ať máte imunitu.
0: A to je důležitý, líbejte se u muziky, to je dobrý.
1: Ale ona vás totiž čekají právě Sex Pistols, u toho se líbá super, potom Blackstone Cherry, anebo taky Lucie, která ti dá, co by si chtěl, tak se líbejte.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
5: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr a
4: rozšíříme
5: dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
6: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
7: Xandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy, tři epické kapely, jeden večer, 15. říjen, Pražský distrikt.
8: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
9: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
8: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
9: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
8: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
9: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
8: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
10: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
11: No, říkala, že nic nechce.
10: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
11: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
12: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
11: Romantickou večeři.
12: Pobyt pro dva.
11: House running.
12: Jízdu v supersportu.
11: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
12: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
11: Nejlepší zážitky hledejte na
13: firmanazážitky.cz.
14: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
15: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
16: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
17: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Scud Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na scud.cz a u všech autorizovaných prodejců. Scud Airlines. Z Prahy za sluncem.
18: Proč mám Reponeo, proč mám Reponeo? No Reponeo, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponeo.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
19: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.

Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska Škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z Brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

0: Máme 17 hodin 37 minut k tomu a Sex Pistols s jejich peckou God Save the Queen právě teďka končí na Rock Rádiu. No a hold, už tady je i konec rokovýho odpoledne, za chvilinku nás tady vystřídá kapitán, takže se s váma s Kubou už budeme pomalu loučit.
1: V podstatě se pro vás nemusí ani nic měnit, pokud máte v plánu jenom tak si nechat zapnutý Rock Rádio. Pořád tady samozřejmě uslyšíte občas nějaký keci, ale samozřejmě spoustu rockový muziky. Tentokrát ta změna ale je tak, že ta muzika je ve vaší režii, takže mezi 6 a 8 můžete samozřejmě psát anebo volat, vy už moc dobře víte kam a komu. Jirka nás tady za chvilku nahradí a mně přijde, že už ho slyším běžet na chodbě, ale asi to tak není. Každopádně.
0: To se ti jenom zdálo, Kuby.
1: Jo, to asi ne, tak možná někdo jiný tady dupal. Každopádně, ta rocková hudba, se kterou my se rozloučíme, tak to je tady takový výběr z hroznů. Zrovna v Volkabátech jsme se před chvílí bavili, že už teďka nějak jsou takový nachcípaný.
0: Jsou lehce, no, jak jsme říkali, málo se líbají.
1: No, takže se pojďme teďka tady aspoň pustit takhle z záznamu. Kdo ví, jestli budou taky Red Hoti nebo Ghosti, Dance Macabre.
0: A my se samozřejmě s váma slyšíme zase zítra klasicky od 3 do 6. Tak čus!
2: K novému Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz.
3: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
4: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
5: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
4: Kazbet? A v čem jsou jiný?
5: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
4: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
2: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
6: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
7: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
8: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
9: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
10: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
11: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
13: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportal a Ticketmaster.
14: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
15: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
16: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
17: Třikrát zelená, smažák.
18: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu.
11: www.bezkempu.cz.
18: Vytvořeno s použitím AI.
19: Právě teď v KIK. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
20: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
21: Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
22: Dnes se nám zkracují a tím pádem máme delší noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme do pražského Rock Café. Koná se tam punkovej benefiční koncert Havloids 9 pětek a zahrají VVU, Švindl, PUM a nebo Motorkáři Tobě. V pátek taky hrají Rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi. Na Face Tour Face se vracejí z velkých hal zpátky do menších sálů bez velkých efektů a pěkně zblízka. Jako host Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop-punku, 18. října totiž dorazí do O2 Univerza kanadští Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hietala. 4 dekády na metalové scéně, Tarot, Synergy a samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte, pro Rock Radio, Šárka Holubcová.
23: Rock Radio, kdo ví, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy a proč kolik.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět otevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Repono, jo.
5: No já jsem úplně vorosenej. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
4: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš, kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba, a místo něj pověsím to tvé kladivo.
5: Cože?
4: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivej. Závěsné systémy Repono, jo. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Repono.cz.
6: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www.obaly.cz.

0: Prahy.
1: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Pokud by se teď konaly volby do poslanecké sněmovny, ovládlo by je hnutí ANO. Podpora ale klesá. Zatímco v květnu získalo podle průzkumu téměř 33%, teď je to 28,8%. Lídrem opozice je STAN, který by měl 18,8%. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS pro novinky. Plísně v potravinách mohou představovat vážné zdravotní riziko. Některé totiž produkují toxické látky, které mohou být i rakovinotvorné. Podle Státního zdravotního ústavu nestačí plesnivou část potraviny odkrojit. Pokračuje mluvčí Štěpánka Čechová.
2: Viditelný plesnivý povlak na povrchu představuje pouhou špičku ledovce. Pod ním se nachází neviditelná síť vláken, která prorůstá hluboko do potraviny. Zejména v potravinách s vyšším obsahem vody, jako jsou marmelády, džemy, jogurty nebo měkké ovoce, mykotoxiny bleskově pronikají celým objemem.
1: Odborníci zároveň varují, že ani vaření plesnivé potraviny nezbaví nebezpečných toxinů. Na legendární Velkou Pardubickou letos bookmakeri přijali méně sázek, a to něco přes 23 milionů korun, což je o 2,5 milionu méně než loni. Podle sázkových kanceláří byl důvodem hlavně menší počet závodníků. Pardubickou běželo jen 10 koní, což bylo nejméně od roku 1993. Kapr Karel, který zabloudil do amatérské jeskyně v Moravském Krasu, stále žije. Rybu v zatopené části objevili v květnu. Nikdo ale nechápe, jak se tam Karel dostal. Podle odborníků ho nelze odchytit a přenést do rybníka. Pro rybu by to byl teplotní šok, který by nemusela přežít. Ze zpráv je to všechno. Hezký večer.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Tak ti, drahá, opět děkujeme za tvoji práci a budeme se mrknout, jak jsme na tom s naším počasím. Tak zítra by podle Českého hydrometeorologického ústavu mělo být jasno až polojasno.

0: jasno ráno a dopoledne čekejte místy mlhy nebo nízkou oblačnost. Odpoledne začne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku od západu přibývat oblačnost, později večer se v Čechách místy vyskytne déšť. Nejvyšší teploty na 16 stupních, při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti okolo 9. V 1000 metrech na horách potom čekejte 6 stupňů Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Tak podíváme se do ulice Hartigova v Praze. Tam probíhá vyšetřování nehody, kdy osobní auto srazilo cyklistu. Na místě jsou policajti. V ulici Náměstí Republiky v obci Lom, okres Most. Zdravím bratry a sestry na sever. Je nehoda náklaďáku s osobákem. Probíhá tam vyšetřování nehody a tvoří to překážku na vozovce. Buďte opatrní a trpěliví. A ještě se podíváme na Svatováclavské náměstí v Hradci Králové. Tam probíhá vyšetřování nehody, kdy osobní auto srazilo chodce. Na místě záchranka, policajti, prostě všichni. Ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, buďte opatrní, oči na šťupkách a hlavně doražte v pořádku.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rock na psání.
0: Božníci, máme 5 minut po 18. hodině, no a z pirátské lodě Rock Radio vás zdraví a na palubě vás vítá opět váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Tak dnes máme 12.10., je pondělí, tak začneme hnedka z čerstva takhle po víkendu solit tu vaši muziku, kterou si samozřejmě přejete. Máme tady od toho pořad rock na přání, co znamená dvě hodinky jsou čistě jenom vaše. Můžete mi volat do kapitánský kajuty na 725844424 nebo pište na Messenger a nebo do mailu, jak budete chtít. No a jako první si tady dáme elektrikáře AC/DC a jejich Stiff Upper Lip a během týhle 3,5 minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhuu!

0: Tak to byly elektrikáři ACDC a Steph Uplip a hned začneme s českou písní Náš rok na přání. Franta mi volal, že by chtěl pro všechny, ať mají lepší náladu po víkendu, zahrát něco od Tří sester. Nakonec jsme se dohodli, že nejlepší bude Já jsem Aleš. Tak samozřejmě tamhle ta předělávka od kapely původně Totenhosen, Here Come to Alex, se jmenuje Já jsem Aleš a napsal to Fanánek. Poslechněte si to sami.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak to byl jeho africký sídr Here and Now. No a my trošku přitvrdíme, doufám, že nepřepálíme úplně začátek. Přátelé, došel mi tady skvělý mail od Martina Michálka, který psal: ahoj kapitáne, takže jen tak pro radost zkusím Venom. Martin uvolně: zkoušíš dobře, dáme si pečku Countess Battery z roku 1982. No a přátelé, vy si pište a volejte, dokud jsou tu v našem roku na přání místa, ať pak v hospodě zase nenadáváte, že vám ten kapitán nezahrál. Tak jdeme na to, Venom.
1: Rok na přání s Jirkou Vajgizem.

0: pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
1: Kráva, kráva, kapr, kapr.
2: Kapr, kapr, husa, husa.
3: Nedělej teambuilding v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma?
4: Krůta, krůta, tchos!
3: Nech toho a pojď.
4: Tchos.
5: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
6: Komín musí mít pořádnej tah. OKSeto, nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OKSeto, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkách nebo na ok-seto.cz. OKSeto, ten pravej tah.
7: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
8: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
9: Znám lepší. Sklaprostroje, sklaprostroje, sklaprostroje.cz.
8: Co?
9: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
8: Sklaprostroje.cz.
9: Specialista na skla pro pracovní stroje.
10: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
11: Sakra!
12: Za tohlí lidé dělají za tohlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
13: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
14: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
15: Vikingská bouře Amon Amarth se řítí na Prahu. Se svým novým albem a brutální show si vás přijíždí podmanit už 6. listopadu. Speciálními hosty turné jsou Švédové Orbit Culture a Soilwork. Královská jízda Amon Amarth. 6. listopadu Praha O2 Univerzum.
16: Zlato, co máš dneska v plánu?
17: No přece všechno.
18: Ať už plánujete cokoliv, nový 7-místný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 000 korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.

Bruce Dickinson s pačkou Tears of the Dragon, my svištíme dál v našem roku na přání a přátelé, už se nám to tady začíná plnit, takže určitě volejte a pište, pokud chcete ještě dneska zahrát a třeba jako mi tady napsala Vrtule. Čauky, minule se to nepovedlo, můžeš mi zahrát i Fate No More a nakonec jsme se dohodli na skladbě A Small Victory a samo sebou i tobě a pro všechny takhle posluchače. A taky mému milému, teda jako jejímu milému, bych chtěla nechat zahrát Fate No More. Tak milý, tady máš malé vítězství od své Vrtule a jdeme na to. Rock Radio, Rock Radio, Rock na

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Pondělí to Robert slavil narozeniny. Úterý musel na oslavu tchýně a ve středu...
5: Pořád hledáte výmluvy, proč ještě nepřezoub pneumatiky? S celoročkama už nemusíte. Největší výběr na pneumatiky.cz. Nakupujte bez výmluv.
6: Ať už zrovna míříte kamkoliv, zkuste rozluštit hádanku. Panorama nad hlavou. 475 litrů místa za vámi. A až 440 kilometrů před vámi na jeden zátah. Tak schválně, co je to? No přece, nová Škoda Epic pro vaše epické zážitky.
7: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
8: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
9: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
10: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
11: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Homecredit.cz.
12: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
13: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
12: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
14: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
15: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
16: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
17: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
18: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
17: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
19: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
6: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
7: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu, pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto, váš autorizovaný servis Audi.

0: O Manowar projevil zájem Jakub Piško, který napsal: zdravím kapitáne, dneska bychom si mohli dát ten Manowar, co ty na to? Jasně, tak jsme si ho dali, doufám, že jsi spokojený. No a co budeme hrát dál? Další narozky nás tady čekají. Béďa volal, že by si dal ke svým 50. narozeninám, a taky pro všechny, co slaví 50. narozeniny, samozřejmě klasiku padesátníků od Vysáčů 50. Tak já všem, co je dneska 50, přeji hodně štěstí, zdraví jako pec srandy navrch. No a než sfoukneme svíčku, přátelé, tak je 18.1 pade. Ho, schoda náhod. Tak mi pište vaše návrhy na jazyk pro časové znamení. A v jaké situaci byste ho chtěli načapat? No a já vám za to zahraju VIP píseň na přání hned po hodině 7. Teď už Vysáči, drát.
1: Rok na přání. Rock Radio.

Dneska teda musím přiznat, že volající vyhrávají nad píšícími si, což teda bývá většinou obráceně, no a Jitka si volala o nějaký White Stripes, jestli bychom si mohli dát, no a poslala by to svýmu miláčkovi Tomášovi. No tak samozřejmě rádi vyhovíme, Tomáši, žena na tebe myslí, máš to dobrý a tady je pecka právě o lásce, která se jmenuje Fell in Love with a

0: but it bears repeating now.
1: Je přesně 19 hodin a posloucháte Rock Radio.
2: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock na psání.
1: Tak, přátelé, rock je slušná muzika a tahle muzika je čistě na vaše přání. Tak to pojďme rozjet v druhý půli našeho pořadu, kterou tímto otevírám. A kdo se mi první dovolá, tomu prvnímu zahraju. Zatím je tu spasitel světa, samozřejmě samozvaný jak jinak Bono a jeho parta U2 s peckou With or Without You. Hele, radši With You.

0: Tak, Čeně za náma s Peckou With or Without You a my jdeme na našeho prvňáčka, nebo spíš prvního, co se dovolal, a to mě vždycky pobaví, se vždycky představí, a tady Jirka Němec z České Lípy, ano, Němec z České Lípy, opět zdravíme, samozřejmě i zpátky do České Lípy, Jirko, fajn pokec na Neros Festu s tebou. Každopádně dáme si prý Harleje a svatební košily a úplně pro všichni Jirky. No, tak vy, co nejste pod čepcem ještě, Jirkové, nebo jak se to říká v Chomoutu, tak si to dobře rozmyslete, jestli do toho budete nebo ne. A vy, co už v Chomoutu jste, tak doufám, že jste šťastný. Tady je pro vás svatební košile.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na

0: Milá námořnická cházku, užíváme si skvěle rozjetou druhou půlku našeho pořadu Rok na přání a co tam po těch kontrastech a písni Bomba. Šoupnem za další bombu a samozřejmě bylo čistě na vás. Volal mi Šimon, že by si rád poslech nějaký Švédsko, nějaký avatary, jestli bychom měli avataři, tak říkám jasně, a co bychom si jako dali, tak jsme to tady všecko probrali a nejlepší by bylo, kdyby prej Orel už přistál. Tak Orel přistává a teď kondopad na zem.
1: Rok Rádio. Rok Rádio. Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
3: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
4: Proč mám Reponio, proč mám Reponio? No Reponio, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponio.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
5: A tomu říkáte hodně?
7: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
8: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poradí, jinak jsem

0: na sukoradi.cz.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
2: Tak nečekejte, jezděte!
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na kopecký.cz.

0: Trocha romantiky do našeho rockového mlejna se určitě vždycky hodí. Tady to byl Mr. Big s peckou Shine. No a teď to tady bude hořet, přátelé. Volal mi Vašek, že prej se mu odkládá operace žlučníku, že prej nějaký zápal a do toho má zítra narozky, tak by si chtěl nechat zahrát píseň Zapalte nás od Komunálu. Ano, to je velmi příznačné. Já doufám, že se ti ta operace, Vašku, neodloží až na moc dlouho a že dopadne hlavně úplně hladce. K narozeninám zítřejším ti přejeme hodně štěstí, zdraví a kopec srandy na vrchnu. A teď už to tady rozjede Luboš a jeho parta Komunál. Zapalte nás, prosím vás.
1: Rok na přání. Rock Radio.

Sedím na studený zemi, pomalu se rozednívá a mě už došly sirky. Zase jednou zvítězilo světlo nad tmou. Pořád dokola čtu ta slova, ze kterých mrazí. Do nekonečna si pokládám tu samou otázku. Kdo bude brečet, až budu umírat? Nakonec brečím já, protože se na ně vlastně bojím odpovědět. A tak beru do ruky kámen, který upustil muž bez tváře, a snažím se dopsat jeho vzkaz.

0: Mistr nad mistry, Lemmy Kilmister a starý dobrý Motorhead a pecka z roku 1979. Overkill. Přátelé, po té starý osvědčený klasice by to chtělo dát nějaký kontrapunkt, tak víte co, dáme si něco mladýho a drzýho hodně, jo. Ona mi sem volala mladá rockerka Terka, která se mě ptala tak nejistě, jako jestli by bylo možný vůbec na našem rádiu zahrát týpka, který se říká Jungblut. Já říkám, no jasně, máme, není problém. Tak jsme se nakonec shodli, že by to mělo být Hope for the Underrated Youth a bylo by to pro rodiče, taky pro pány učitelé do školy, no a pro všechny posluchače Rock Rádia. Máme, plníme, je to pro vás, přátelé.
1: Rok na přání s Jirkou Vajgizem.

0: K novému Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Co je? Funguj ty, křápe.
3: Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
4: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
5: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
6: Znám lepší. Sklaprostroje, sklaprostroje, sklaprostroje.cz.
5: Co?
6: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
5: Sklaprostroje.cz.
6: Specialista na skla pro pracovní stroje.
7: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
8: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
9: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
10: Trenírkarna.cz.
11: Hlášení pro lovce slev.
12: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
13: Je vaše auto po záruce? V Louda Auto máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na autolouda.cz.

v našem do finále jdoucím pořadu rok na přání do Tokia a z Tokia pojedem rovnou do pekla. Alespoň tak si to přál Pavel, který mi volal před nějakou chvilkou a říkal, že by si právě od Toru strašně rád poslechl píseň Made in Hell, nebo jak zpívá Ota Hereš Made in Hell v této písni. No a bylo by to pro všechny na odpolední a tím to rychle uteče. Tak milí přátelé, odpoledníci, ať vaše práce brzy skončí a ať je naplněná tím nejlepším, co ze sebe dneska vydáte. To vám přeju já, váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis, no a tohle už je Ota Hereš, známý to pekelník. Rock Radio, Rock Radio, Rock

Výbodní a námořní přátelé, je mi to líto, ale opět vám musím oznámit tu smutnou novinu a to, že náš pořad Rok na přání pro dnešek končí. Máme za 8 minut 8 hodin, to je akurátní čas to zabalit a jít si každý po svým. No a s čím to zabalíme dneska? Tak volala mi Kristýnka, jestli bychom si nemohli dát trošku alternativní závěr pořadu, tak říkám jasně, a co máš na mysli a tak jsme probírali nějaký kytarovky a indie kapely a nakonec jsme došli k tomu, že by byla docela dobrá kapela Killers. Ono už to tak jako alternativní není, protože Killers to už jsou dneska legenda, nicméně ve své době 100% a já myslím, že i v dnešní době je málo kdo zná, jinak je to americká indie rocková kapela z Las Vegas, která vznikla v roce 2001. No a my si dáme jejich skladbu When You Were Young z alba Sam's Town z roku 2006. No a můžeme tak zazpomínat na to, jaký to bylo, když jsme byli mladí. A pokud jsme mladí, tak vzpomínat nemusíme, tak to žijeme právě teď. No a se skladbou When You Were Young se s vámi pro dnešek loučí váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. No a přeju vám jako vždycky všem plodný večer a budu se na vás těšit opět zítra u Roku na přání po hodině 18. tady na Rock Rádiu. Do té doby se mějte, jak chcete, a něco pro to dělejte.

0: super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
4: To je Domanský.
3: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
5: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
6: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
7: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
8: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
7: Více informací na rekbyty.cz.
8: Rekbyty, záruka kvalitě.

0: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, rocková kronika, deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Nejprestižnější motocyklová série světa MotoGP vstoupí příští rok do své nové éry. Především to bude obsah, ten se z litrů sníží na 8 pade. A pak také pneumatiky. Dosud jezdili všichni na Michelinkách, Bibendu však vystřídá značka Pirelli. Skoro dost na jednu sezónu, ovšem FIM se rozhodla společně s promotérem Dorna, že to je stále ještě málo a od nového roku se tam mimo jiné pojede kvalifikace v úplně novém formátu. Nebude totiž jedna, ale hned dvě. Ta první přijde po pátečních trénincích a rozhodne o tom, jaké bude postavení na start sprintového závodu. A těch 15 minut, které jsou páteční kvaldy věnovány, se tam bude honit všech 22 jezdců. No a pak tu máme druhou kvaldu, ta přijde před sobotním sprintem a bude, jak jsme zvyklí, rozdělena na dvě části. Ovšem pozor, jinak než dosud, první 15-minutovka bude opět o celém jezdeckém poli, ze kterého postoupí 12 jezdců, kteří si to rozdají o pole position na nedělní závod. Pravdou je, že sprint i klasický závod jsou dvě odlišné disciplíny a chtělo to rozdělit. Stejnou pravdou ovšem je, že to znamená krok naspět, co se týče bezpečnosti jezdců. A tak to vnímá třeba Pedro Acosta nebo Luca Marini. Opačný názor razí třeba Pecco Bagnaia. Jak to ovšem bude nakonec? O tom rozhodnou až první testy a závody v příštím roce. Teď nás ještě čeká 5 závodních víkendů v roce letošním.
0: Rock Radio Motokeci.

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: iKondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online iKondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
4: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
5: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
6: Tak nečekejte, jezděte!

0: Válečníky v hrdiny deadlineů.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Kapela Škvor v dubnu vyráží na halové turné k nové desce. Navštíví Brno, Zlín, Plzeň, Jihlavu, Prahu, České Budějovice, Ostravu a Pardubice. Na hraně Tour 2027. To je nabitá rocková show plná hitů, ale také songy z nového alba. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportal. Mediálním partnerem je Rock Radio.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska Škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z Brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
0: A tomu říkáte hodně?
2: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
3: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem...

0: CZ. To je fičák.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
3: vybrat dobrý materiál
2: a vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
4: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
5: Kapela Škvor v dubnu vyráží na halové turné k nové desce. Navštíví Brno, Zlín, Plzeň, Jihlavu, Prahu, České Budějovice, Ostravu a Pardubice. Na hraně Tour 2027. To je nabitá rocková show plná hitů, ale také songy z nového alba. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportal. Mediálním partnerem je Rock Radio.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
6: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.

Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

0: od srdce. Belabel.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
4: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
8: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
9: Ahoj, tady Kuba Ryba. S Rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mlada, tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16. 10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na kačinu.

0: Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska Škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z Brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den.
2: Guten Tag.
1: Dobrý den.
2: Guten Tag.
1: Dobrý den.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Co ti můžu vzít? Akorát ti vezmu hadraplán.
2: Vezmu hadraplán? Můj hadraplán?
1: Co, kolik to stojí?
2: 9650.
1: No, tož na to máš, ne? Akorát 50 ještě přidáš.
2: Ne, zbyde mě.
1: Jak zbyde, však 9650 máš 9600, no.
2: No, a 50 mě zbyde.
1: No vidíš, ještě vyděláš, no.
2: Jo.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nezlobte se na mě, že vás obtěžuju. Já jsem se ještě zapomněla zeptat.
2: Jenom který klíč od půdy?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Vepřo knedlo zélo, květuško, ty seš můj andílek, kdybys věděla, jak já to miluju.
2: Vepřovou, kdy jsi naposledy řekl, že miluješ mě?
1: Ale květi, vepřovou mám rád, akorát než jí zbaštím, tebe mám rád pořád.
0: Rock Radio. Konec legrace.